0: na schůzku Ribek. Já jsem odjížděl ohromený tím, co tam oni dělají a jak dokážou fungovat. To bylo úžasné. To, co se stalo, je, že po úvodu a nástupu mělo první hru připravené jedno z jejich dětí. Ne vedoucí, jedno z jejich dětí. Nepokračovalo se další 3/4 hodinou různých her, běhacích her, ale pokračovali velkou aktivitu, kdy ty děti rozdělili do dvou skupin, každá měla úkol. A jedna z nich měli na stromě rozvěšené lístky, které měli sundat. No jo, ale strom. Ne malý stromeček, ale strom. Vysoký, nebezpečný. Takže měli natažený lano a dali úvazek a jednotlivé děti postupně lezly jedno po druhém a ty ostatní děti je jistily. Takže děti, neže prožívají běhací hru, ale zažívají dobrodružství. Musí překonat něco sám v sobě, má před sebou těžký úkol, leze na strom a není to pro ně úplně jednoduchý. A do toho ví, že ti ostatní kamarádi ho tam jistějí. Ti kamarádi vědí, že jsou důležití, že jistí toho svého kamaráda, aby se nezranil. A do toho celá ta skupinka těch dětí, co tam drží to lano, tak ho povzbuzujou. To dítě leze nahoru, je povzbuzovaný, je jištěný, zažívá dobrodružství. Wow! Druhá polovina dělala něco podobného, je jako jiná aktivita, ale podobná úroveň. To, co se sbírali na tom stromě, tak potom sloužilo jako odrazový můstek k tomu slovu, které měli připravené. Tam byly různý příkazy a oni procházeli, který vlastně dávají smysl v rámci toho jejich světa, který prožívali a který ne. A mluvili o Božím zákonu a o tom, jakým způsobem Boží zákon pracuje v našem životě a jaký má smysl. Zbytek schůzky mi trošku mizí za mlhou, ale já jsem tam tehdy seděl a vnímal, že to, co oni dělají a jakým způsobem oni pracují s dětma, je na míle za čímkoliv, co jsem já byl schopný v té své dorostové kariéře udělat. Oni nechávají ty děti něco zažít. Oni nechávají podílet se na věcech. Nechávají je mít zodpovědnost. Nechávají je přemýšlet a diskutují s nima, rozbírají to spolu s nima. Ne, aby do nich jenom nalili nějaké informace. A tak jsme se rozhodli, když jsme tohle viděli, že takhle chceme fungovat. Takže dneska, když máme schůzku, první hru má dítě. Ne my. Jsou to 7, 8, 9, 10 letý děti, kteří si na každou schůzku připraví jednu hru. Potom máme připravenou nějakou větší aktivitu, kterou chceme mít zasazenou do světa, ve kterém se pohybujeme. V tom loňském roce to byla Narnie, takže do příběhu Narnie. A chceme, aby ta aktivita souvisela s tématem toho dne, s tím, o čem potom budeme mluvit v rámci toho duchovního slova. A chceme, aby to nebyla jenom aktivita, ale aby ta pointa, o které pak budeme mluvit, aby si to mohli zažít, aby si to mohli vyzkoušet. Takže na naší poslední schůzce, kdy jsme uzavírali příběh prince Kaspiana, kde je bitva, která končí velkou oslavou, tak jsme jim chtěli říct, že takhle končí náš život s Bohem. V životě jsou bitvy, boje, zápasy, bolesti, ale Bůh nás nakonec dovede až do bodu, kde přichází velká oslava spolu s ním. A tak jsme je nejdřív nechali bojovat. Vytvořili jsme boj dětí proti Telmarinům, takže dětí proti nám vedoucím a museli dobít naši pevnost. Pak jsme mluvili o tom, boj přináší sebou bolest. Dostali jste někdo ráno? Jo, já jsem dostal přímo do oka. No vidíš, to je ono. V bojích přichází rány. V životě přichází rány taky. Věci bolejí. Co vás v životě bolí? A teď děti vyprávěli třeba o tom, že jim umřela babička. Nebo umřel pes. A mluvil o těchto smutcích. A tak jsme mluvili o bolestech v životě a o tom, že tímhle v životě procházíme, ale Bůh nám na konci chystá něco krásného a my do toho můžeme dojít. Takže ne, aby jsme jenom o něčem mluvili, ale necháváme něco zažít a chceme spolu s nimi o těch věcech si povídat. No a pak posvačně máme nějakou dovednost. Takže učíme nějaké různé skautské dovednosti, ať je to třeba právě to vázání uzlů, první pomoc, práce s ohněm, to teda asi ne na schůzce, ale v různých jiných situacích. Zkrátka, aby se naučili věci taky dělat, nejenom o nich slyšet, ale dovedli si s nima poradit. Písně míváme typicky až někdy ke konci. A když zbyde čas, což se nestává moc často, ale když zbyde čas, tak potom je tam i prostor na ty hry, aby se děti trošku bavily.
1: Za život si vedl i starší, i hodně starší. Jak ti přijde, že se liší to vedení těch 7letých, 8letých, 12letých, 15letých, 18letých dětí?
0: Každá ta skupina prožívá něco úplně jiného. Každá ta věková skupina prožívá něco úplně jiného. V těch svých 11-12 letech prožíváš školu, prožíváš rodinu, prožíváš svoje kamarády, svoje zážitky, ale ještě neřešíš existenciální záležitosti, neřešíš abstraktní věci, neřešíš lásky. Jo, dobře, ty 12-letý holky nám tvrdí, že už někým chodí. Ach jo. Ale je to jiný, než když potom přichází opravdový seriózní vážný vztah. Tohle jsou věci, které ještě neřešejí. Uvažují nad věcma jinak, prožívají jiný zápasy A člověk se potřebuje trefit do toho, kde ty děti jsou. Takže u těch mladších dětí, co ví, že prožívají a že může být pro ně problémový, je třeba kolektiv ve škole. Jakým způsobem řešit konflikty. Jak být kamarád, co třeba s bráchou. A potřebuješ jim představit Boha, ale ne abstraktním způsobem, ale pokud možno hmatatelným. Takže nám tam krásně fungoval ten obraz Aslana z Narnie. Najednou mohli vlastně jakoby vidět znázorněného a mohli vidět třeba to, že Lucinka má Aslana strašně ráda. Že to není jenom někdo, kdo je mocný, silný, nebezpečný, ale že to je někdo, s kým můžou mít hluboký vztah. Což je vlastně strašně hezký těm dětem ukazovat. U těch starších tam potom přichází různý otazníky a otázky. Ať už to jsou děti z věřících rodin nebo nevěřících rodin, přemýšlejí nad sebou, nad tím, kým jsou, nad tím, odkud se vzali, a teď nejenom oni, ale prostě celkově všechno, jaký je smysl života. Přemýšlejí nad tím, jestli Bůh fakt existuje, a nebo jestli fakt neexistuje, záleží na tom, z kterého prostředí jsou. A to jsou věci, do kterých pak je zapotřebí vstupovat. Do toho ty různý zápasy a ten školní kolektiv tam zůstává. Takže jako myslím, že ten rozdíl je vnímat, zjistit si, načíst si, jaké ty životy, otazníky a potřeby jsou v různých obdobích toho života a být schopný do toho vstupovat a přinášet do toho evangelium srozumitelným způsobem, představovat jim Boha, který má co, nejenom co říct, ale se který má smysl všema těma věcma procházet a učit se, jak v tom daném období s ním vlastně žít a žít tak, aby se můj život jemu líbil.
1: Jak pak poznáš, že v některém dítěti roste budoucí vedoucí? Protože scout je i o tom, budovat v dětech budoucí vedoucí? Jak poznáš, že v některém dítěti roste?
0: Některé tě nenechají to přehlídnout. Všemu by chtěli velet a všechno by chtěli šéfovat a řídit. Tak tam je zřejmé, že mají v sobě nějaký tenhle ten, ani nevím, jestli to je potenciál. Protože jenom chtít všemu šéfovat a všemu velet ještě neznamená reálný potenciál k tomu být dobrý vedoucí, protože vedoucí nešéfuje, to není jeho role. Šéfování může být jeden z nástrojů, který používá, ale není to popis role vedoucího. Ale jeden z těch dobrých předpokladů u dětí to je. Pro mě je taky důležitý vědět zodpovědnost a spolehlivost. To znamená, mám nějaký úkol a pečlivě ho splním. Třetí věc, která je pro mě důležitá vidět, je jakoby vztahovost. Protože pokud mu záleží jenom sám na sobě a na tom být šéf, v tu chvíli takového vedoucího nechceš. Nechceš ho v práci, nechceš ho v církvi, nechceš ho nikde. Chceš vedoucího, který mu záleží na lidech a který má lidi rád. Tyhle věci se snažím na těch dětech nějakým způsobem sledovat. Ne, že bych to měl až takhle promyšlený, ale tohle je jako to, co tak nějak na těch dětech vnímám. A pak teda trošku pracovat s těma slabšíma stránkama, těm šéfovacím, ukazovat na ty lidi. Ukazovat jim, že jako na nich záleží. Těm, kteří potom mají problémy s tou zodpovědností, pomoct jako věci dotáhnout. Teď to zní, jako kdybych měl skvěle propracovaný systém, nemám. Nemám, spousta z toho se děje buď to intuitivně, anebo sporadicky a nahodile. Ale tohle by bylo to, co vidím, že u těch dětí má smysl sledovat a rozvíjet.
1: Jak pak rozpoznáš ten moment, kdy máš přestat to dítě vést jako dítě a začít ho brát jako budoucího spolupracovníka?
0: My tam s těmi dětmi ještě nejsme. Tam jsme ještě nedorostli, ale v tom dorostu v minulosti, a tady si nejsem jistý, jestli ten přístup a způsob fungování byl úplně ideální, takže možná budu vyprávět, jak jsem to dělal a jak se chystám to dělat dál. Chci těm, kteří dorůstají, chci dát možnost. To znamená, v reálně každému z těch dětí chci dřív nebo později nabídnout možnost stát se rádcem, což je ve skautském světě něco jako podvedoucí, ale zároveň někdo, kdo už pracuje s těma dětma hodně silně, hodně intenzivně. Chci každému z nich, kromě výjimek, který teďka nejsem schopný vidět a popsat, umím si představit, že u některých dětí budeš vědět, že to fakt nemá smysl, že ty schopnosti tam prostě nejsou. A takový děti nejspíš budou. Ale jinak bych chtěl jim všem dát tu možnost si tu roli vyzkoušet, osvědčit se v ní a dorůstat skrze ní. Protože vedoucím se člověk nerodí, rodí se s nějakýma předpokladama, ale vedoucím se člověk stává tím, že v té roli je a učí se v ní fungovat. Mě trvalo 5 let, než jsem se to reálně naučil, a tak chci dát i těm dětem tu příležitost. A pokud po půl roce Typicky jsem to měl vždycky jako na půl roku se domluvíme a po půl roce máme obě dvě strany možnost

0: je klíčový při práci s dětma. Ve chvíli, kdy já přicházím k těm dětem, mě od nich dělí propast 25 let. Obrovská propast. 15-letýho rádce od nich dělí 3, 4, 5 let. Je to někdo, kdo jim mnohem bližší, ke komu mají i vztahově blíž a kdo pro ně sice nebude takovou autoritou, jakou budu já, ale zároveň je to někdo, komu naslouchají mnohem přirozeněji, než by naslouchali mě. Rádcové jsou ti, kteří už prošli těma dětskýma letama a začínají se podílet na vedení těch dětí. Typicky rádcové pracují se šestkama, se šesti dětma, se kterými se scházejí, mají pro ně připravený program, učí je, vedou je. Tam ještě nejsme. Tam teprve musíme dorůst, a generace rádců teprve nám dorůstá a tenhle systém teprve jednou adoptujeme, ale ta role toho rádce je úžasná, protože 15-letý má možnost investovat do druhých lidí, má možnost se rozvíjet jako vedoucí, má nad sebou vedoucí, kteří mu pomáhají v té jeho roli, pomáhají mu se připravovat, pomáhají mu zvládat těžké situace, pomáhají mu s reflexí a se zpětnou vazbou, investují zase do něj, aby on se stával lepším vedoucím a z nich časem skrze tyhle ty zkušenosti budou dorůstat vedoucí, kteří budou mnohem lépe připraveni, než kdyby tím neprošli. A pro ty děti, pokud ten rádce odvádí dobrou práci, tak on jim může dát do života strašně moc, protože pro ně on bude někým, koho budou obdivovat, ke komu budou vzhlížet, kým se budou přát jednou být. Nevím, jestli jsi tohle zažil, já jo. O 4-5 let starší člověk, byl úžasný dospělák a když to byl fajn člověk, tak to byl prostě oh. Tohle je fantastický systém, kdy hlavní vedoucí se stará o vedoucí se starají o rádce a rádcové se starají o děti. A postupně odrůstají a dorůstají do těch vyšších rovin, tak jak jejich kompetence rostou a posouvají se.
1: To je všechno, na co máme dneska čas. Díky tomu, že jsi tu byl zase se mnou a od mikrofonu se loučím já, Vojta.

umělé lidské světy, instantní z konzervy, byly tu proti sobě.

Mění se čas, právě dnes v noci, mám z toho zvláštní

i něco v nás k těm dosavadním zbytečným přibude hodina a co mi s tím? Mění se čas právě dnes v noci, mám z toho zvláštní smíšený pocit. Přijde to v třetí hodině raní.

Je hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu. Kdo není zrovna slepý střevo, ten vzpomene na norský dřevo.

Vítejte, milí přátelé dobré hudby na rozhlasových vlnách. Dnešní folklorní okénko bude vzpomínkové a bude tak trochu jiné. To už jste asi poznali z té úvodní skladby, která má co dělat s lidovou písní, ale na druhé straně je jejím poměrně originálním zpracováním. Dneska budeme vzpomínat na Františka Segráda, což byl zpěvák, herec, grafik, malíř a šperkař. To by ovšem zdaleka nebyl kompletní výčet jeho dovedností. Vyučil se v oboru kuchař číšník, mnoho let také působil jako hostinský poblíž Vsetina, poblíž přehrady Bystřička, ke kterého vážou i předkové. To příjmení Segrádo má co dělat s takzvanými baraby, což byli italští stavitelé železnic a různých kamenných staveb. V tomto případě právě přehrady Bystřička a jeden z jeho předků tam zůstal a oženil se proto Segrádo. František byl také vyučeným knihařem. S manželkou Marií vyráběli zprvu vánoční ozdoby, potom autorské šperky a mnoho let ve Starém Mlýně v Jablunce ve vlastním grafickém studiu navrhovali potisk textilu a také ho realizovali. Pravda je, že jeho široký záběr ho dovedl i k muzice, byl také zprvu amatérským hercem. Na Vsetíně byl takovým spiritem agens různých kulturních akcí. Začínal ještě před revolucí v country skupině Křováci. Několik členů kapely se o několik desítek let později na přelomu tisíciletí sešlo v kapele Veselá bída, o které ještě bude řeč. A ve svých počátcích tato kapela především upravovala valašské a slovácké, především tedy horňácké, lidové písně do originálních folk rockových aranží. Takže teď si poslechneme sérii z jejich prvního alba Veselá bída 2002, což bylo vlastně CDčko, které natočili 2 roky po svém založení. Poslechněte si několik originálních úprav. Zajímavá už je ta první, protože píseň Ateré Hradice neobjevil Vlasta Redl, jak se mnozí mylně domnívají, ale právě František Segrádo. A teď nám ji zaspívá.

František byl rýzí valák se vším všudy. Samozřejmě to reflektovala i veselá bída. Ta písnička Kůlalo sa kůlalo je typický valašský nápěv v rytmu tance kolečko, který je na Valašsku velmi častý. Takže k veselé bídě. Skupinu založil právě na popud Franty Segráda část jeho bývalých spoluhráčů country kapely Křováci, kde s ním hrával baskytarista Karel Preussl i kytarista Karel Spáčil. To vlastně byli takoví zakladatelé. Kolem nich se pak srotili další. Bratr Karlův Evžen, klávesista a zpěvák a také autor těch poměrně netradičních, někdy poněkud rozvleklých, ale přesto jedinečných aranží. V té době František vlastně kolem přelomu tisíciletí ukončil hostování v Čechomoru a inicioval založení nové skupiny s podobným tematickým zaměřením. Za necelé dva roky vydala skupina první demo CD a o 8 měsíců pak ve vlastní režii CD Veselá bída 2002. V létě 2005 už se prosadili, všimlo si jich vydavatelství Indies a vydalo CDčko Nebozízek. Z toho si poslechneme dalších několik zajímavých ukázek.

Posloucháte Foukolní okénko, tentokrát poněkud netradiční. Vzpomínáme na Františka Segráda. Od jehož předčasného odchodu 24. července uplynulo právě 5 let. Rodák ze Vsetína byl opravdovým originálem. Pražská kapitola jeho působení zahrnovala působení se skupinou Dobrohošť, se kterou budoval na vokalíze, pak hostoval u Irish Dew, to si ještě poslechneme, a také u původního Čechomoru. Ten vznikl ve Svitavách na jaře roku 1988 pod názvem První českomoravská nezávislá hudební společnost. Původní sestavu tvořili Jiří Břenek, houslista, František Černý, kytarista, a Jiří Michálek na harmoniku, které doplňoval Antonín Svoboda s houslemi. Debutové album Do věcnosti vydala skupina na přelomu let 90 a 91. Obsahovalo 18 méně známých lidových skladeb, z nichž mnohé do repertoáru dodal a také původně naspíval právě František Segrádo. Po nečekané a předčasné smrti Jiřího Břenka a s příchodem Karla Holase spolupráce skončila a nastoupila éra veselé bídy. Ta působí až do dnešních dob. Kytaristu Karla Spáčila vystřídal Aleš Mrnuští, kterého možná znáte ze spolupráce s Janem Žambochem. Doplnil je Martin Rožnoviák, zpěv a flétna, a Karel Olšák na bicí, z čehož je jasné, že od onoho folklorního zaměření postupně směřuje kapela k folk roku, ale působí dodnes. My si poslechneme ještě ukázku, která nám představí lásku Františka Segráda k horňáckým hudcům a k horňáckým kapelám. Takže horňácké v podání Veselé bídy a Františka Segráda.

Málo kdy se mi stává, že si přesně pamatuju, kdy jsem poprvé slyšela nějakého zpěváka. Popravdě řečeno, u Františka Sagrada ty pochybnosti nemá. Mohl za to můj kamarád, houslista Stanislav Paluch, který mi dal na cestu do Chorvatska CDčko, které vytvořili Michal Horáček a Jaroslav Svoboda z Trabandu, které se jmenovalo Takto chodí a vyšlo z roku 2003. Já jsem v té době měla k dispozici demonahrávku, kterou jsem si po cestě na kole na ostrově pouštěla do uší a poprvé jsem tam slyšela zpívat Františka Sagrada. Byla to písnička Praha a ten hlas mě opravdu zasáhl jako bleskem. Projevila jsem zájem u Indii udělat s Františkem rozhovor, takže mě tehdy Milan Páleš vzal sebou na cesty na Valašsko, řekl, já tě u Sagradu vyložím, ty udělej ten rozhovor a já tě potom, až udělám kolečko s CDčkama, tak se pro tebe stavím a pojedeme zpátky do Brna. František se mě ujal s nebývalou intenzitou, když se asi ne po dvou, ale po 4 hodinách vrátil Milan, tak ho František víceméně vyhodil, že nikam nepojedu, že tam zůstanu a že si máme o čem povídat. Povídali jsme dlouho, povídali jsme vlastně s mírnými přestávkami až do jeho smrti. Ten rozhovor nikdy nevyšel, ale trval nesmírně dlouho a víceméně mě výrazně poznamenal. František byl totiž tak originální osobnost, že opravdu dokázal povídat s kýmkoliv o čemkoliv a to nikterak planě, ovšem něco věděl a také, což bylo krásné, uměl naslouchat. Je příznačné, že Michal Horáček, který ho právě na tom albu, které jsem slyšela jako první, Tak to chodí, víceméně díky Janu Spálenému objevil, tak ho dokázal perfektně pojmenovat. A to symbolicky v nealternovatelné roli v lirikálu Kudikam, kde mu přidělil roli, která dostala jméno Pozorovatel. František totiž pozorovatelem opravdu byl. Takže zdravíme Michala Horáčka a pouštíme se Františka Sagrada.

Na Blažsku na Vsetíně, no jinak to nemohlo ani být, protože jestliže se František něčemu velice výrazně hlásil, tak to bylo právě jeho valašství. Byl to valach zemitý se vším všudy. Pravda je, že byl originálem ve všem, co dělal, a také se dokázal všem zarýt pod kůži. My si teď samozřejmě poslechneme ukázky jeho hostování. Bude to, pokud jde o lidovou píseň, tak tam Dobrohošť moc nebyla, tam byly originály, ale Irish Dew se svým příklonem k ostrovní lidové hudbě mu dala několik příležitostí. První byla už na CD Závist z roku 1997, z nichž si poslechneme ukázku Svatební koláče, a posléze velice zajímavou kombinaci, a to je píseň Neočekávané setkání, kde se při nahrávání alba Šance v roce 2005 v nahrávacím studiu potkal se senegalským zpěvákem, hráčem na koru Laminem Kouyaté, a zkombinovali senegalskou lidovou s valašskou písní z Půlčínského kostelíčka. Takže bude Neočekávané setkání. A konečně další Františkovo hostování, a to se vsetínskou country kapelou Gimpleři, s níž nahrál velice pozoruhodnou verzi písničky Wild Mountain Time, kterou asi znáte nejlépe s českým textem Divoký tymián od Žalmana, ale to podání Gimpleru a Františka Segráda stojí také za to slyšet.

Byl jednou jeden námořník a ten se ženit měl. Pak ho večer někdo zahlíd s kněžcem na paru pod mě šel. A teď po širým okolí se nese tahle zpráva, že když je faráš nemocnej, tak se neodává. A teď po širým okolí se nese tahle zpráva, že když je faráš nemocnej,

0: V dnešním folklorním okénku posloucháme folklorní inspirace. Vlastně už bohužel končíme s tím poslechem, přece jenom hodina i pro Františka Segráda a jeho vztah k lidové písni je poměrně krátká doba. A přesto skončíme tam, kde jsem vlastně já s ním začala. A to na albu Tak to chodí. Tentokrát to nebude folklorní melodie jako taková, ale folklorní inspirace, kterou právě nahrál již zmíněný Stanislav Paluch a cymbálová muzika, improvizovaná sestava, a píseň se jmenuje Něco hezkého. A to něco hezkého nám František Segrádo i 5 let po své smrti stále poskytuje. Takže doufám, že vám tato vzpomínka udělala stejnou radost jako mě. Zloučí se s vámi od mikrofonu Helena Bradfieldová a z hudební režie Roman Kabelka. Těšíme se za vámi naslyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.
1: Tak to slyší z galerie zmizel mucha.

drahé. Nevládnout, že zmení a být drahé. Nosí se pán krok a podkolenky a stíny pod okem a místo

stromy se odvážně dopředu sklání a čas se rozchází rozvážným krokem.

světlo prosvítá v štěrbinách okem. Dva stíny na obzor vávě vkročí a měsíc odráží dvě tváře bledé jako dvě veliké a modré oči. Vlévá se do sebe

obločka sněhu. Semínko vesmíru dopadlé na zem. Co z toho může být? Sonet či román? Než vítr otočí neslyšně stránku a v ní si ustýlám.

zwaar.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Víš, starý kamaráde,

někde ušel, jen pár metrů, to každý dnes dobře ví. Však činem mužným získal srdce Méry laskavý. Pak svatební zvon vyzváně, já tenkrát přitom byl a všem tam připil na zdraví na vrcholku z Penclehy.

0: co mají. Možná, že si dají na frňák, a nebo jen tak frťana si dají. Kdo ví, jak to je? Zdání někdy klame a klamy se někdy zdají. Kdo ví, jak to je? Když si chlapi spolu jen tak po frťanu dají. Kdo ví, jak to je? Zdání někdy klame a klamy se někdy zdají. Kdo ví, jak to je? Když si chlapi spolu jen tak zakopají.
1: Zapni si Proglas.

0: Blíží se 6. hodina a s ní, no, před ní ještě myšlenka na den Hany Pinknerové z její knihy Být blíž. Dnes, jak připravovat jídlo? Jo, připravovat jídlo je bohoslužba.
1: Připravovat jídlo je jako bohoslužba. Dnes byl volný den. Nemusela jsem do práce. Mohla jsem dělat, co se mi jen zachtělo. A mně se zachtělo vařit. Spokojeně jsem obhlédla zásoby v ledničce a ve spíži. Ano, mám k dispozici materiál, který dokážu přetvořit na skvělé jídlo. Někdy v běžném provozu vařím jen tak mechanicky. Prostě připravuju nějaké jídlo, které si můj milý v poledne ohřeje nebo sní studené. Nic zvláštního do přípravy nevkládám, jen svou péči a zodpovědnost. Když ale vařím v dostatku času a mohu se plně soustředit, je to svého druhu obřad. Každou surovinu jsem brala do ruky s láskou a promýšlela, jakým způsobem ji upravím, aby co nejlépe vynikla její kvalita. Představovala jsem si, jak budou jednotlivé pokrmy ladit dohromady. Komponovala jsem estetické dílo podobné symfonii. Plánovala jsem, že bude obsahovat předehru, studenou polévku, hlavní věty vařené nové brambory s máslem a zelenou petrželkou, opékané kousky kuřecího masa, cukety a zelené fazolky. K tomu salát z rajčat, papriky a okurky, ochucený solí, olivovým olejem a pár kapkami balsamika. Možná přidám i kódu, tedy nějaký lehký dezert. Děčně jsem čistila zeleninu koupenou na trhu a myslela jsem na to, že vyrostla z hlíny, v paprscích slunce a v kapkách deště. Oceňovala jsem zralost, vůni a barvu rajských jablíček, salátových okurek a světle zelených paprik. Když jsem je krájela, připadala jsem si, jako bych tvořila umělecké dílo. Když to takhle popisuju, vypadá to praštěně, já vím, ale ve své prosluněné kuchyni jsem měla při přípravě oběda skutečně pocit, jako bych chystala posvátnou oběť. Každá dílčí operace musela probíhat s pozornou péčí, nesměly ji zakalit žádné negativní myšlenky. Naopak vše muselo být doprovázeno láskou. Nejsem bláznivá ezoterečka a nevznáším se v oblaku emocí pravidelně, ale při tomto konkrétním vaření jsem prožila výjimečnou zkušenost. Příprava jídla může být bohoslužbou, pokud k tomu zaujmu takový postoj. Chystám jídlo pro ty, které nejvíce miluji. V nich chci uctít i samého Krista. Byl to povznášející zážitek, už jen při té přípravě, co teprve, když jsme to společně jedli.

A je po 6. hodině raní, vás na Proglasu zdraví Daniel Blaške, přeje vám krásné ráno ve středu 19. srpna. Podle katolického kalendáře se připomíná francouzský kněz svatý Jan Eudes, organizátor lidových misií, zakladatel kongregace Ježíše a Marie, šiřitele liturgické úcty k nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. Zemřel tento den roku 1680. A k svátku přejeme všem vše dobré Ludvíkům. Jméno z němčiny znamená slavný bojovník. Nyní začínáme tento den po duchovní stránce, a to četbou evangelia.

ze 20. kapitoly Matoušova evangelia. Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství. Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel časně z rána najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když vyšel kolem 9 hodin, viděl jiné, jak stojí nečinně na trhu. Řekl jim, jděte i vy na mou vinici a dám vám, co bude spravedlivé. A šli. Kolem 12 a 3 hodin odpoledne vyšel znovu a udělal to zrovna tak. Vyšel kolem 5 hodin a našel jiné, jak tam stojí a řekl jim, co tu celý den nečinně stojíte? Odpověděli mu, nikdo nás nenajal. Řekl jim, jděte i vy na mou vinici. Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, začni od posledních k prvním. Přišli ti, kdo nastoupili kolem 5 odpoledne a dostali po denáru. Když přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho, ale reptali proti hospodáři. Tady ti poslední pracovali jedinou hodinu a dal si jim zrovna tolik, co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko. On však jednomu z nich odpověděl. Příteli, nekřivdím ti, nesmluvil jsi se mnou denár. Vezmi si, co ti patří a jdi. Chci však i k tomuhle poslednímu dát jako tobě. Nesmím s tím, co je moje, dělat, co chci. A nebo závidíš, že jsem dobrý. Tak budou poslední prvními a první posledními.

0: Dnes je tedy památka svatého Jana Eudese, kněze. Vše bude ze 4. týdne žaltáře ve starším vydání breviáře od strany 1182 v novějším 1312. A z památky použijeme pouze závěrečnou modlitbu na straně 1476 ve starším vydání, 1476 v novějším 1662. Ještě jednou obě záložky pro starší vydání 1182 a 1476 i pro nové vydání 1312 nebo 1662. Modlit se s vámi budou Daniel
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Noc temnou přečkavše, velicí i malí, jitra se dočkavše, zdraví jsme vstali. Zdejme za to chválu věčnému králi.
1: Díky, Pane milý, že jsi o nás péči měl a že jsi v každé chvíli vždy nad námi bděl, abychom ve zdraví vstali, jak ty jsi chtěl.
0: Teď se poroučíme tvé svaté milosti, s vírou tě prosíme, hrač nás z výsosti, spravovati vésti vždy svou moudrostí.
1: Dodávej nám síly v našem povolání, Pane Bože milý, dej požehnání jednomu každému v jeho konání.
0: Nebe bez tvé pomoci naprosto marné je, že ve dne i v noci člověk pracuje, jenom s tvou pomocí k cíli směřuje.
1: Plné důvěry je mé srdce, Bože, plné důvěry je mé srdce.
0: Plné důvěry je mé srdce, Bože, plné důvěry je mé srdce, budu zpívat a hrát.
1: Probuď se, má duše, probuď se, citero a harfo, chci vzbudit jítřenku.
0: Budu tě chválit mezi národy, Hospodine, budu tě oslavovat mezi pohany.
1: Protože tvá milost je veliká až k nebi, tvá věrnost až do oblak.
0: Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože, nad celou zemí nech tě tvá sláva.
1: Aby se zachránili tvoji miláčkové, pomoz svou pravicí a vyslyš nás.
0: Bůh pravil ve své svatyni, s radostí rozdělím sychem a rozměřím údolí Sukot.
1: Mně patří území Gilead a Manase a Efraim je přilba mé hlavy, Juda mé žezlo.
0: Moab je má nádoba k umývání, na Edom hodím svůj střevíc, vítězně zajásám nad Filištínskem.
1: Kdo mě přivede k opevněnému městu? Kdo mě dovede do Edomska?
0: Zdané ty, Bože, který si nás opustil a již netáhneš, Bože, s našimi vojsky.
1: Přispěj nám na pomoc proti nepříteli, vždyť marná je lidská podpora.
0: S Bohem si povedeme udatně, on pošlapé naše nepřátele.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Plné důvěry je mé srdce, Bože, plné důvěry je mé srdce. Bůh mě oblékl v roucho spásy a oděl mě šatem spravedlnosti.
0: Radostí budu jásat v Hospodinu, má duše zaplesá v mém Bohu.
1: Neboť mi oblékl roucho spásy, oděl mě šatem spravedlnosti.
0: Jako ženicha okrášleného věncem, jako nevěstu ozdobenou šperky.
1: Jako země rodí rostlinstvo, jako zahrada dává vzejít sedbě.
0: Tak Pán Hospodin dá vyrašit spravedlnosti a slávě před všemi národy.
1: Kvůli Sionu neumlknu, kvůli Jeruzalému neutichnu.
0: dokud jeho spravedlnost nevzejde jak světlo, dokud se jeho spása nerozhoří jak pochodeň.
1: Tu národy uvidí tvou spravedlnost a všichni králové tvou slávu.
0: Obdaří tě novým jménem, které určí Hospodinova ústa.
1: Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce, královskou čelenkou v dlani svého Boha.
0: Nebudeš se již nazývat opuštěná a tvá zem osamělá.
1: Tvým jménem bude mé zalíbení je v ní a jméno tvé země v manželství daná.
0: Neboť v tobě si zalíbil Hospodin a tvá země dostane muže.
1: Jako se jinoch snoubí s panou, tak se s tebou zasnoubí tvoji synové.
0: Jako se raduje z nevěsty ženich, tak se tvůj Bůh zaraduje z tebe.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Bůh mě oblékl v roucho spásy a oděl mě šatem spravedlnosti. Pokud žijí, chci chválit Hospodina.
0: Duše má, chval Hospodina. Pokud žijí, chci chválit Hospodina. Pokud budu, chci opěvovat svého Boha.
1: Nespoléhejte na knížata, na člověka, u něho není spásy.
0: Vrací se do své půdy, když vyjde jeho dech, tehdy se zhatí všechny jeho plány.
1: Šťastný, komu pomáhá Bůh Jakubův, kdo doufá v Hospodina, svého Boha.
0: On učinil nebe i zemi, moře i vše, co je v nich.
1: On zachovává věrnost na věky, zjednává právo utlačeným, dává chléb plačným.
0: Hospodin vysvobozuje vězně, Hospodin otvírá oči slepým.
1: Hospodin napřimuje sklíčené, Hospodin miluje spravedlivé.
0: Hospodin chrání přistěhovalce, podporuje sirotka a vdovu, ale mate cestu bezbožníků.
1: Hospodin bude vládnout na věky, tvůj Bůh Sione po všechna pokolení.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pokud žijí, chci chválit Hospodina. Uznej to dnes a uvaž v srdci. Je to Hospodin, Bůh nahoře na nebi, jako dole na zemi, není jiného Boha. Zachovávej jeho nařízení a jeho příkazy, které ti dnes přikazuji.

0: ustavičně chci velebit Hospodina, vždy bude v mých ústech jeho chvála.
1: Ustavičně chci velebit Hospodina, vždy bude v mých ústech jeho chvála.
0: Vysvobodil mě ze všech obav,
1: vždy bude v mých ústech jeho chvála.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Ustavičně chci velebit Hospodina, vždy bude v mých ústech jeho chvála. Služme Hospodinu zbožně a spravedlivě po všechny dny svého života.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z

0: Když nás, králi věčné slávy.
1: Pane, od tebe pochází naše víra a ty ji vedeš k dokonalosti.
0: Děkujeme ti, že jsi nás povolal z temnot do svého podivuhodného světla.
1: Ty jsi otvíral oči slepým a hluchým vracel sluch.
0: Pomáhej i naší malé víře.
1: Pane, dej nám milost, ať stále zůstáváme ve tvé lásce.
0: Aby nás nic nerozdělovalo.
1: Dej nám obstát v pokušení, vytrvat v soužení.
0: A děkovat ti ve štěstí.
1: Vyslyš nás, králi věčné slávy.
0: Prosme nyní za příchod Božího království, jak to Kristus naučil své učedníky.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty jsi vyvolil svatého kněze Jana, aby hlásal nevystižitelné Kristovo bohatství. Vyslyš naše prosby a dej, ať tě i my stále více poznáváme a ve světle evangelia jdeme cestou, která vede k tobě. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Ve středu 20. týdne v mezidobí čteme z knihy proroka Izajáše, část 9. a část 10. kapitoly, podtitul Boží hněv proti království Izraele. Pán poslal rozsudek proti Jakubovi, dopadl na Izraele. Pozná to všechen lid, Efraim i obyvatelé Samaří. V píše a nadutosti srdce však říkají, cihly se zřítily, ale budeme stavět skvádrů, sykomory jsou podťaty, nahradíme je cedry. Tu proti němu podnítil Hospodin nepřátele a pobudil jeho protivníky, Aramejci od východu a Filišťany od západu, požírali Izraele plnými ústy. Tím vším jeho hněv nepřestal a jeho ruka dál zůstává napřažena. Lid se však nevrátil k tomu, kdo ho byl, a Hospodina zástupů nehledali. Tehdy usekl Hospodin od Izraele hlavu i ocas, palmou ratolest i rákos v jediném dni. Stařec a vážený muž je hlava, prorok, který učí klamu, je ocas. Vůdci tohoto lidu jsou svůdci. Ti, kdo jsou vedeni, se dostali do skázy. Proto se Pán nezaraduje nad jeho jinochy, nesmiluje se nad jeho sirotky a vdovami, neboť všichni jsou bezbožní zločinci a podle mluví každá ústa. Tím vším jeho hněv nepřestal a jeho ruka dál zůstává napřažena. Ano, bezbožnost hoří jak oheň, požírá trní a hloží, zapaluje lesní houštinu, že se do výšky valí kotouče kouře. Hněvem Hospodina zástupů se vznítila země a lid se stal potravou ohně, druh nešetří druha. Hltá napravo, přesto však má hlad, požírá nalevo, ale není sytý. Každý požírá maso svého bližního, Manase Efraima a Efraim Manase, a proti Judovi se spolčují oba. Tím vším jeho hněv nepřestal a jeho ruka dál zůstává napřažena.

Běda těm, kdo vydávají zločinné zákony, a když je píšou, píšou nespravedlnost, aby chudáky utiskovali na soudu a zbavili práva ubožáky mého lidu. Takže vdovy jsou jejich kořistí, i sirotky olupují. Co učiníte v den trestu a pohromy, která přijde zdaleka? Ke komu se utečete o pomoc a kde zanecháte svou slávu? Se zajatci se zhroutíte a padnete mezi zabité. Tím vším jeho hněv nepřestal a jeho ruka dál zůstává napřažena.

Venite a Copax. Nikdy jsem nechtěl ženu fenku, a tak mám ženskou kočičí. Věčně se couráš někde venku, jak si má, tak seš kdo víčí. Nejsou to

Je 6 hodin a 30 minut, máme středu 19. srpen. Vy posloucháte Radio Proglas s Danielem Blaškem. Podle katolického kalendáře se připomíná francouzský kněz svatý Jan Eudes, organizátor lidových misí, zakladatel kongregace Ježíše a Marie. Byl to šiřitel liturgické úcty k nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a zemřel v tento den roku 1680. 23. výročí útoku na ústředí OSN v iráckém Bagdádu s 22 oběťmi je světovým humanitárním dnem. Ten má vyjádřit uznání všem humanitárním pracovníkům, kteří pomáhají v krizových oblastech a vzdát čest těm, kteří ve svém poslání přišli o život nebo byli uneseni či utrpěli zranění. Dnes před 380 lety 19. srpna 1646 se narodili malíř Karel Škréta mladší, zemřel v roce 1691, a zakladatel první ředitel Královské observatoře v Greenwichi, britský astronom John Flamsteed. Ten odešel roku 1719. Dnes slaví narozeniny sbormistr, dirigent a hudební organizátor a pedagog Roman Válek, má 63 let. Je to zakladatel a šéf dirigent tělesa Czech Ensemble Barok. 71 let se dožívá hlava koptské katolické církve alexandrijský patriarcha Ibrahim Isaac Sidrak. 75 slaví britský hudebník John Deacon, baskytarista a spoluautor hitů skupiny Queen. 81. narozeniny slaví první tuzemská profesorka lékařské etiky, bioložka a filozofka Helena Haškovcová. A k svátku přejeme všem Ludvíkům. Dnešní den bude zpočátku oblačno až zataženo, během dne bude zejména na jihu území místy polojasno, ojediněle v severní polovině území se místy vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 27 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 30 a v 1000 metrech na horách bude kolem 18. Mírný jihozápadní vítr bude večer slábnout. No a slabý až mírný pokles se týká tlaku, večer pak slabý vzestup, rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. Podívejme se ještě, co očekáváme dnešní den, a to krátký výběr. Tady papež Lev XIV. Přijme poutníky na generální audienci v chladu baziliky svatého Petra ve Vatikánu. Přímý přenos s tlumočením do češtiny nabídne televize Noé od 10 hodin. Večerní koncert a vernisáž putovní výstavy v kostele milosrdných sester v Linci připomene dnešní 15. výročí úmrtí italského kandidáta blahořečení, mladého speciálního pedagoga Luigiho Brutiho. Muzeum komunikace ve Frankfurtu nad Mohanem zahájí výstavu Samizdat, slova svobody v Československu 1939 až 1989. Vznikla ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou u příležitosti frankfurtského knižního veletrhu, jehož je Česko čestným hostem. Česká filmová a televizní akademie má dnes oznámit, který snímek bude zastupovat Česko v boji o Oscara v kategorii nejlepší zahraniční film. Do úzkého výběru se dostaly snímky Čika Čeka, Kdyby se holuby proměnily ve zlato, Neporazitelní, Pět švestek a Poberta. V metropoli Jižní Moravy začíná šestidenní festival česko-ukrajinského přátelství Brno buď láska. Vstup na většinu programu je volný. Podrobnosti přineseme v ranním proudu kolem 7:45.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: De facto síla je v nás, do plachet foukat se snaž, najdi si pláž. Všecko to špatný už smáš.

0: Celostátnímu setkání mládeže, které v neděli skončilo v Ostravě, předcházely měsíce příprav. Na uskutečnění šestidenní akce pro 3200 mladých pracoval početný tým lidí z mnoha dobrovolníky. My jsme v průběhu natáčeli s Terezou Metelkovou z diecézního centra mládeže v Plzni. Pro Glasu popsala zákulisí největšího tuzemského setkání mladých katolíků z pohledu své práce.
1: Na celostátním setkání mládeže, na té přípravě se podílí právě všechny DCMK z republiky a každý má nějakou část na starosti, aby jsme dohromady vytvořili celé dílo. To skvělá příležitost zažít ten týden trošku jinak, trošku jako službou a přitom si to aj užít pořád jako mládežník. Máme tady na starosti na celostátním setkání mládeže výzdobu, moderované aktivity a právě diecézní odpoledne. Můj pracovní den začíná většinou ráno projítím, co je potřeba během dne udělat, s kontaktováním našich týmu, našich animátorů. Za úkolováním je připomenutím jejich prací. To všichni mladí lidi tak trošku nějak jako vést. Ke konci dne to s nima projít, jak se vlastně v tom cítili, co by třeba šlo zlepšit do příště. Jak se to užili hlavně ty děcka, ať už třeba nějaký ty pointy té výzdoby, nebo hlavně ty moderované aktivity. Obecně připravit takovéhle setkání chce hodně odvahu od jeho organizátorů a pomocníků. Je to téma, který provází celý můj život. Já původně nejsem z Plzně, takže vlastně odvaha vyjít ze svého města do Plzně studovat, pak tam zůstat. Odvaha třeba do vztahu pokračovat s přítelem, teď už snoubencem jako dál do manželství. Odvaha vůbec pracovat s mladýma lidma, protože je to krásná práce, ale něčím velmi náročná.
0: Svěřila reportérce pro Glasu Sáře Bratrů na ostravském setkání Tereza Metelková, která pracuje v diecézním centru mládeže v Plzni. Největší odměnou je pro ně vidět, že mladším může něco předat a že si program užili.

0: Olomouci pokračuje 27. ročník Mezinárodního festivalu Olomoucké šachové léto. Hraje se jako memoriál zakladatele Jaroslava Fuksíka. O co přesně jde, popsal pro Glasu v začátku týdenní akce její ředitel Jakub Fuksík.
1: Přihlášeno máme zhruba 333 hráčů ze 33 zemí, což je letos rekord, co se týká počtu účastníků. A nejdále do Olomouce to budou mít hráči například z Tajvanu, Jihoafrické republiky, Číny, Spojených států amerických nebo třeba Kanady. V rámci festivalu se představí ve startovním poli pět velmistrů. Nejvýše žebříčku je postavený holandský velmistr Ernst Sipke. Ze známějších domácích mohu zmínit například olomouckého velmistra Pavla Šimáčka, kterého šachoví fanoušci znají právě ze simultánek, které hrával také na olomouckém Horní náměstí. Z mladých hráčů očekáváme řadu talentů, kteří do Olomouce dorazí. Ve hlavním velmistrovském turnaji se představí například 15-letý Piotr Břeřina z Polska nebo domácí 16-letý reprezentant Bajad Elgerdalaj, který je vícemistrem Evropy do 14 let z roku 2024. Z českých teenagerů v Olomouci uvidíme také například Nikitu Filindaše, což je nejlepší český šachista v kategorii do 14 let, nebo nejlepší českou dorostenku Luci Rybáčkovou. A jako takovou zvláštnost bych zmínil tradiční účast v vozovkách domácí hráčky, kterou je islandská velmistrně Lenka Ptáčníková, která pochází z nedalekých Mostkovic u Prostějova. Od roku 2004 žije na Islandu a reprezentuje tam zemi ohně a ledu.
0: Olomoucké šachové léto potrvá do neděle. Podle ředitele Jakuba Fuksíka je otevřené všem generacím.
1: Věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším účastníkem bude letos úctyhodných 78 let. Nejmladšími účastníky budou dva osmiletí francouzští šachisté, mladá slečna Julia Miller-Mouet a chlapec Auguste Carpentier. Na druhé straně tady toho pomyslného seznamu se nachází účastníci otevřeného mistrovství České republiky seniorů. Z nich čtyři budou letos mít 86 let. Mezi nimi například Otakar Svoboda z Olomouce nebo Pavel Dosoudil z Přerova. Takže zájem mladých šachistů je velký. Letos účastníků věku bude zhruba 20%. Kromě hlavních turnajů, kde je potřeba se přihlásit dopředu, tak se budou konat i dva doprovodné turnaje. Konkrétně půjde o turnaj v bleskovém šachu a o turnaj v rapid šachu, kde se registruje až před jeho zahájením.
0: Vyzval Jakub Fuksík, ředitel probíhajícího festivalu Olomoucké šachové léto. Bleskové šachy se na festivalu budou hrát zítra a rapid šachy v sobotu. Večer od 21 hodin.

0: na pana.
1: Ne, bude odbíjet 7. hodina a budou zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Dobré ráno, je 7 hodin, středa 19. srpna, právě začíná Ranní Plus. Dnes vás provedou Šárka Feniková
3: a Vojtěch Tomášek.
4: Český rozhlas Plus.
3: A jaká jsou úvodní témata? Ministryně financí Alena Schillerová slibuje rekordní investice v rozpočtu na rok 2027, kde by dávaly smysl i za cenu rostoucího zadlužení země.
2: Zakladatelé Facebooku a Instagramu stojí znovu před soudem kvůli dětem, které jsou na jejich sítích závislé. Co může proces pro Metu znamenat?
3: Začíná senátní schůze, na které horní komora projedná hned několik vládních priorit. Narazí u senátorů EET, stavební zákon nebo novela jednacího řádu sněmovny?
2: Budeme hledat odpovědi, teď jsou tu ale zprávy dnes s Marií Jakšičovou.
5: Hezké ráno. Druhým dnem pokračují jednání na ministerstvu financí mezi šéfkou rezortu Alenou Schillerovou z Hnutí ANO a ministry kvůli státnímu rozpočtu na příští rok. Dnes zakončí úvodní kolo se zbývajícími rezorty. Jde například o zdravotnictví, obranu, místní rozvoj nebo životní prostředí. Kromě investic jednotlivých ministerstev jsou tématem i úspory, doplnil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
6: Šetříme dále na ministerstvu, organizacích, které jsou pod rezorty, je nadále pokračuje ve slučování agend, to znamená výdaje spojené s provozem, s osobními náklady, spojené s marketingem, se službami typu informační systémy, technologie, to skutečně tvrdě škrtáme.
5: Rozpočtu se budeme věnovat na plusu hned po zprávách. Senát projedná znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Tentokrát podnikatelé nebudou muset tisknout účtenku. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO si od EET 2.0 slibuje narovnání podnikatelského prostředí a taky přínos pro státní rozpočet.
7: Odhad ministerstva financí necelkově, a to je velmi konzervativní odhad, je 14,4 miliardy. Chci podotknout, že Centrum veřejných financí Univerzity Karlovy, což je tým pana profesora Janského, má odhad jinou metodou, 13,9, takže jsme se v podstatě potkali.
5: Z části výnosu chce vláda platit nové daňové slevy a výjimky, třeba znovu zavedení školkovného nebo osvobození spropitného od daně. Opoziční strany zpochybňují, že EET přinese tolik miliard navíc. Senát zřejmě podle doporučení výborů navrhne vládní zákon upravit.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Části ukrajinského parlamentu projednají kandidaturu Jevhena Chmary na ministra obrany. Do funkce ho navrhl včera prezident Volodymyr Zelenský. S nominací musí souhlasit právě poslanci. Na ministra zahraničí Zelenský navrhl dosavadního šéfa diplomacie Andreje Sibihu.
8: Kandidaturu Jevhena Chmary na ministra obrany a kandidaturu Andreje Sibihy na ministra zahraničí proberou parlamentní stranické frakce i výbory. Jednání mají zjistit, zda by obě nominace měly v následném hlasování ukrajinského parlamentu dostatečnou podporu. Otázky panují hlavně kolem Jevhena Chmary. Bývalý šéf bezpečnostní služby Ukrajiny ve funkci nahrazuje populárního Michaila Fedorova. Podle zástupců nejvyšší rady Chmara už požádal o propuštění z vojenské služby. V době hlasování o jeho nominaci by už tak měl být civilní osobou. Chmara chce pokračovat v reformách a projektech, které začal Fedorovův tým. Z Lvova Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
5: Ve věku 77 let zemřel bubeník americké rockové kapely ZZ Top Frank Beard. Informovala o tom agentura AP. Poslední chvíle strávil v hospicové péči na svém ranči v texaském Richmondu. Členem slavného uskupení byl víc než 50 let. Kapela ZZ Top vznikla v roce 1969 v texaském Houstonu a postupně se zařadila mezi nejúspěšnější zástupce jižanského roku. Skupina prodala více než 50 milionů desek a získala 3 nominace na hudební cenu Grammy. Bývalému americkému prezidentovi Billu Clintonovi je dnes 80 let, je jediným žijícím prezidentem, který vedl Spojené státy v minulém století. Jeho dvě funkční období v Bílém domě provázely úspěchy, ale i profesní a osobní nezdary.
9: Billu Clintonovi se podařilo už v prvním funkčním období dotlačit znesvářené strany v Bosně k mírové dohodě a v roce 1995 ukončit krvavou etnickou válku v Evropě. Získal si důvěru Američanů i pro druhé funkční období, které ale provázel skandál kolem jeho rok a půl trvajícího vztahu s mladičkou stážistkou v Bílém domě Monikou Levinskou. Kongres proti němu vedl proces impeachmentu. Musel se omluvit občanům i manželce Hillary. Do povědomí Čechů se zapsal hrou na saxofon v pražském klubu Reduta při oficiální návštěvě Česka v lednu 1994. Pavel Novák, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Chovatelé v Česku musí do konce roku přestavět ještě asi 30% klecových chovů slepic. V lednu začne platit jejich zákaz. Zhruba 10% farmářů zvažuje přestavbu nebo zrušení chovů.
0: Tak vidíte, 1, 2, 3, 4, 5.
10: Přepočítává patra klecí s nosnicemi v Klíčanech u Prahy pracovnice zdejší farmy. Přestavba se jímu majiteli Ondřejovi Bačinovi nevyplatí. Zákaz kritizuje.
11: Což nás trošičku tržně poškozuje, protože ve spoustě zemí v Evropě to možné je.
10: Přes 2000 slepic na konci roku prodá. Podle místopředsedy Českomoravské drubežářské unie Zdeňka Mlázovského zbývá přestavit 1,7 milionů klecových míst.
12: Chovatelé mají v plánu přestavovat až do poloviny roku 2028.
10: Na tom, jestli zákaz klecových chovů povede ke zdražování vajec, se farmáři neshodnou. Sklíčan Alena Junová, Český rozhlas.
5: Zasypání lomu požáry v Praze Řeporjích dnes bude řešit pražský magistrát. V rámci posuzování vlivu na životní prostředí nařídil veřejné projednání. Lom v přírodní památce chce zavést soukromá firma materiálem z chystané stavby z železničního tunelu do Berouna. Část obyvatel je proti. Starosta Řeporjí David Roznětinský z TOP 09 se záměrem souhlasí.
13: Tam je ten lom špatně vytěžený, takže ono se tam stejně musí jako ohromné množství zeminy nebo nějakého materiálu dovést, protože ta stěna lomová není stabilní.
5: Český rozhlas firmu několikrát kontaktoval, k záměru se ale nevyjádřila. Veřejné projednání začne v 15 hodin ve Škodově paláci. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 začíná kolona za sjezdem na Středokluky na 4. kilometru a k omezení u letiště pojedete kolem 10 minut. Provoz vázne na Pražském okruhu směrem na letiště. Od Zbraslavy k nájezdu u Slivence pojedete zhruba čtvrt hodiny. Silný provoz je v Liberecké a v ulici v Holešovičkách směrem do centra. Od sjezdu na Prosek před tunel Blanka pojedete 10 až 15 minut a pomalu pojedete i na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Od sjezdu na Běchovice k Průmyslové je to asi na 15 minut. Dobře dojeďte. Dnes bude oblačno až zataženo. Během dne čekejte od jihu místy polojasno. Budou se vyskytovat i přehánky, výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30 a na horách kolem 18. To byly zprávy, teď už mají slovo Šárka Feniková a Vojtěch Tomášek.
14: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: V Kroměříži se koná od dozítřka letní nedělní... letní škola liturgiky. Od úterka nabízí účastníkům prostor pro společnou modlitbu, přednášky i workshopy zaměřené na hlubší pozorozumění katolické bohoslužbě. Organizátorem jedním z přednášejících je znalec oboru a také kněz a formátor budoucích duchovních Radek Tichý, rektor arcibiskupského semináře v Praze a odpovědný redaktor portálu liturgie.cz.
1: Ten program je tvořen na prvním místě liturgickou modlitbou. Zpíváme každý den ranní chvály a nešpory a tím cílem je, aby to, co mnoho lidí se třeba modlí doma v rodinách, na společenstvích, mají nějakou zkušenost s breviářem, tak aby tady zažili ještě krásnější, slavnostnější, plnější formou. Uprostředné je mše svatá a potom dopoledne a odpoledne vyplněno přednáškami nebo workshopy, které jsou na konkrétní téma vždy toho daného ročníku a samozřejmě je také čas na odpočinek, čas na procházku po tomto krásném městě.
0: Ústředním tématem letošních kroměřížských přednášek a debat je liturgie a církev. V sobotu měl být pro účastníky z řad duchovních i laických věřících diskuze nad otázkou, co se v liturgii může, musí a nebo nesmí změnit.
1: Existuje takový bonmot, že liturgie je fotka církve nebo obraz církve. To, jak my bohoslužbu slavíme, jak jsme do ní všichni zváni se zapojit, to je obrazem církve a zároveň jsme zváni každý se zapojit trošku jiným způsobem podle svých darů, právě podle svého místa v církvi. I tohle moc hezky vypovídá o našem společenství. Takže naším cílem bude právě na základě toho, jak slavíme bohoslužbu, jak ji rozumíme, lépe porozumět tomu, co to znamená, že jsme také součástí církve, že vnímáme své místo, že ty dvě věci spolu souvisí.
0: Doplnil na Proglasu za pořadatele letní školy liturgiky v Kroměříži pater Radek Tichý.

Večerní koncert a vernisáž putovní výstavy v kostele Milosrdných sester v Linci připomene dnešní 15. výročí úmrtí italského kandidáta blahořečení Luigiho Brutiho. Organizuje ho a vystoupí diecézní ředitel papežských misijních děl, kněz, zpěvák a skladatel Heinz Purer, aby s Brutiho příběhem seznámil radkouskou veřejnost. Mladý speciální pedagog výrazně formovaný vírou pracoval s dětmi se zdravotním postižením a i ve volném čase pomáhal lidem s handicapy a dalším v náročných životních situacích. Zemřel 26-letý krátce před svou svatbou 19.

0: Letošní ročník Mezinárodního hudebního festivalu Silberbauerovo hudební podíjí zahájí sobotní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí. Podrobnosti má ředitelka akce Kateřina Málková.
1: Koncert nese podtitul Varhanní kontrasty a představí vynikajícího rakouského varhaníka Johannese Zeinlera, který s hlubokým zaujetím a interpretační brilancí provede posluchače napříč různými hudebními epochami. Program je poskládaný přímo na tělo vranovským varhanám tak, aby byl nejen hudebně bohatý, ale aby rovněž předvedl veškeré technické i zvukové možnosti tohoto mimořádného královského nástroje.
0: Druhé festivalové vystoupení se uskuteční v neděli v Bazilice Minor v rakouském klášteře Geras. Koncert nazvaný Hudební pouť po centrech italského baroka představí soubor Hofmusici v čele s dvojicí sopranistek Evou Bennett a Kamilou Zbořilovou.
1: Tento ansámbl proslulý svou objevně laděnou dramaturgií, provede posluchače po hudebních centrech tehdejší Neapole a Ferrari za podmanivého zvuku historických nástrojů, jakými jsou teorba, barokní violončelo či neapolský spinet. Dramaturgie večera nabídne překrásný a zcela unikátní repertoár duchovních kantát druhé poloviny 17. století. Posluchači se mohou těšit na znovu oživení děl italských mistrů, která se dochovala pouze v archivech a v moderní době nebyla dosud vůbec publikována. Přijďte se vychutnat jedinečnou akustiku a majestátní atmosféru geraské baziliky a nechte se unést vášnivou i meditativní hudbou italského jihu. Těšíme se na vaši návštěvu. Více informací ke koncertu naleznete na webových stránkách festivalu www.hudebnipodii.eu.
0: Uzavírá na Proglasu ředitelka festivalu Silberbauerovo hudební podíjí Kateřina Málková.

0: začíná šestidenní festival česko-ukrajinského přátelství Brno buď láska. Vznikl z potřeby vytvářet prostor pro vzájemné poznávání, sdílení kultury a přirozené setkávání napříč jazyky i zkušenostmi. V metropoli Jižní Moravy propojuje umělce, návštěvníky i místní komunity. Českému publiku představuje současnou ukrajinskou kulturu a zdejší scénu zároveň přibližuje Ukrajincům. Brno buď láska nabízí koncerty, divadlo a výstavy, folklor a film, debaty, stand-up i jarmark. Na většinu je vstup volný. Detailněji ředitelka festivalu Ilnara Dudaš.
1: V programu je možné najít spoustu různých eventů, od divadla po filmy a také koncerty. Jsou tam koncerty zaměřený na klasickou hudbu a také i na současnou, které budou probíhat potom v čtyřech různých klubech v městě Brně. Určitě zveme na koncert ukrajinského banduristy Volodymyra Vojta, který proběhne v sále u Milosrdných bratří v Brně. Bandura je velmi zvláštní strunný ukrajinský národní nástroj, který má letitou historii, pochází ještě od kobzy, která byla populární právě v 16., 17., 18. století. Bandura byla zakázaná jak carským Ruskem, tak i potom komunistickým režimem, ale i přesto dokázala přežít. A my bychom rádi právě ukázali tento nástroj a jeho rozsah českému posluchači. Zároveň ten festival Brno buď láska nese název Festival česko-ukrajinského přátelství a jeho heslem letošního roku je Učte se cizímu a svého se nezříkejte. Je to citát Tarasa Ševčenka. Myslím, že se v dnešní situaci v tom, že Ukrajinci v Česku tvoří poměrně velkou součást české společnosti, tak bylo by fajn, kdybychom se navzájem mohli poznávat. Tohle je právě naším cílem.
0: Zve na festival Brno buď láska ode dneška do pondělka 24. srpna jeho ředitelka Ilnara Dudaš. Celá akce je benefiční.
1: Výtěžek z něho putuje na sbírku, která zajišťuje rehabilitaci ukrajinským vojákům, kteří třeba zůstali bez končetin a potřebují právě zajistit léčení a návrat do běžného života. Takže budeme rádi, když touto svojí přítomností podpoříte i tady tento benefiční účel. Ještě budeme vzpomínat v rámci festivalu i na okupaci roku 68. Na Římském náměstí v Brně proběhne promítání dobových fotografií a dokumentárních filmů. A zároveň zazní kácela v hudebním provedení, který zajistí Patrik Vlček. A nakonec právě toho festivalu bude nasvícený hrad Špilberg v ukrajinských barvách a je to pro nás, pro Ukrajince žijící v Brně a v celé České republice, velká známka solidarity a podpory, což moc děkujeme. Takže se tam všichni těšíme a doufáme, že se uvidíme potom na našem festivalu.

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí. Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den. Je 7:31, středa 19. srpen, památka svatého Jana Eudese, francouzského kněze, organizátora lidových misí, zakladatele kongregace Ježíše a Marie. K 23. výročí útoku na ústředí OSN v iráckém Bagdádu s 22 oběťmi je světovým humanitárním dnem. Ten má vyjádřit uznání všem humanitárním pracovníkům, kteří pomáhají v krizových oblastech, a vzdát čest těm, kteří ve svém poslání přišli o život, byli uneseni nebo utrpěli zranění. Před 155 lety přišel na svět americký průkopník motorových letadel Orwell Wright, naposledy vydechl roce 1948. Před 90 lety začal první moskevský proces. Obžalově z vlastizrady čelilo 16 bývalých vysokých funkcionářů strany. Všichni dostali trest smrti. 63. narozeniny dnes slaví sbormistr, dirigent, hudební organizátor a pedagog Roman Válek, zakladatel a šéf dirigent tělesa Czech Ensemble Barok. 71 let se dožívá hlava koptské katolické církve, alexandrijský patriarcha Ibrahim Isaac Sidrak. 75 slaví britský hudebník John Deacon, baskytarista a spoluautor hitů skupiny Queen. 81. narozeniny slaví první tuzemská profesorka lékařské etiky, bioložka a filozofka Helena Haškovcová. Svátek mají muži a chlapci se jménem Ludvík. Dnes by mělo být zpočátku oblačno až zataženo, během dne zejména na jihu území místy polojasno. Ojedinělé v severní polovině území se místy vyskytnou přeháňky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 27 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude až 30 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 18. Vítr bude mírný jihozápadní a večer bude slábnout, tlak bude slabě až mírně klesat a večer slabě stoupat a rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. V 9 hodin nás na Proglasu čeká premiéra pořadu z cyklu Na stole je téma, jehož hostem bude v Královéhradeckém studiu irský multižánrový umělec a propagátor irského jazyka a kultury Ian Joyce z věhlasného irského rodu Joyceů. Známý je především spisovatel James Joyce. Rozhovor naváže na jeho letošní návštěvu festivalu Lugnasad v Nasavrkách v rámci projektu Výstav kulturní dědictví UNESCO a přinese povídání o irské kultuře, historii i česko-irských souvislostech. Hudební siestu uvede krátce po 12. hodině symfonická báseň Sixtínská kaple z pera maďarského skladatele France Lista. Následovat bude meditace pro housle a orchestr od Petra Iliče Čajkovského a adagio z klavírního koncertu Edvarda Grieg'a. V závěru si pak poslechneme Čajkovského baletní svitu Šípková růženka. Vám přeje krásný čas s Proglasem Daniel Blaške.

0: Myslivecké sdružení Chrast, Skála a diecezní lesy Hradec Králové pořádají v sobotu 22. srpna od 10 do 13 hodin lesnicko-myslivecký dětský den.
1: Tato akce, určená především dětem, bude probíhat na hájence v Chacholicích, která leží jižně od Chrastu u Chrudimi. Děti zde uvidí například ukázky loveckých dravců, vzduchovkovou střelnici, ukázku těžební techniky a mnoho dalšího. Nebude chybět ani opékání špekáčků. Celá akce skončí kolem 13. hodiny.
0: Informuje náš východočeský redaktor Martin Weisbauer.
2: Už je to dlouho, co jsme se neviděli. Už je to dlouho, snad jsme i trochu zapomněli. Nosila skorát

0: navrhnout vlastní model a vytisknout ho na 3D tiskárně, pustit se do chemických a fyzikálních pokusů nebo konstruovat a objevovat zákonitosti přírody. To všechno si mohou děti vyzkoušet ve vědeckých kroužcích pevnosti poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Registrace na první pololetí nadcházejícího školního roku jsou už spuštěné.
1: Pevnosti poznání nabízíme 10 kroužků pro děti od 5 let až po 8 a snažíme se, aby se u nás děti vědu hlavně sami vyzkoušeli, experimentují, tvoří, konstruují a pracují s moderními technologiemi. Velkou novinkou jsou letos 3D tiskaři. Děti si navrhnou vlastní model v počítači a potom se ho skutečně vytisknou na 3D tiskárně. Učí se tak nejen pracovat s technologií, ale také přemýšlejí nad tím, jak svůj nápad převést do něčeho, co opravdu funguje. Proměnou prošla také laboratoř experimentů, která nově propojuje chemii a fyziku. Děti budou vyrábět třeba vodní rakety, experimentovat se světlem nebo zjišťovat, proč a jak svítí ohňostroje. Kroužky máme připravené pro různé věkové skupiny od malých koumáků pro děti od 5 let přes výtvarné a badatelské programy až po bastlíře, laboratoř experimentů nebo právě nové 3D tiskaře. Registraci najdete na webových stránkách Pevnosti poznání.
0: Tolik od mluvčí pevnosti Martiny Vysloužilové. Nyní už se blíží 7:45 a bude prostor pro ranní hudební kompas. Ten nám tentokrát představí amerického hudebníka a skladatele Adriana Younga a jeho EP s názvem Afrodisco Makossa. Začneme skladbou Fire in the Disco.

Posloucháme skladby amerického autora, hudebníka a DJ Adriana Younga z jeho EP Afro Disco Makossa. Název nahrávky odkazuje na dvě různé hudební tradice. Makossa je kamerunský rytmus, zatímco disco připomíná globální taneční vlnu konce 70. let. Právě na jejich průsečíku album stojí. Nejde ale jen o spojení dvou žánrových nálepek, ale o hledání společného rytmického základu. Africké inspirace se zde spojují s funkem a dalšími typy západní taneční hudby. Young přitom využívá svou znalost starší africké hudby i zkušenost se současnou produkcí a vytváří z nich hudbu, která má především rozpohybovat posluchače. Významnou součástí jeho hudebního slovníku je afrobeat. Ostatně v minulosti Young spolupracoval s průkopníkem tohoto stylu, nigerijským bubeníkem Tonym Allenem. Doplním, že zatímco baskytaru, kytary a klávesy si Adrian Young nahrál sám, vokály naspíval sbor studiových zpěvaček. Budeme poslouchat ještě skladby Everybody a Feel the High Life.

Poslouchali jsme ukázky z EP Afrodisco Makossa amerického autora, hudebníka a DJ Adriana Younga. Ve 14 hodin se nám v dalším vydání Hudebního kompasu představí zpěvák František Zeman. Hudební kompas připravuje Milan Tesař. Za chvíli už budou zprávy Českého rozhlasu Plus.

ořechová čarodějnice schovaná v krabici s čokoládou. Zejména děti na ní chodí rády, koušou do ní a utírají si pusu do prostěradla.

0: 8 hodin, středa 19. srpna, tohle je Ranní plus. Od jeho mikrofonu vás zdraví Šárka Feniková
1: a Vojtěch Tomášek.
2: Český rozhlas plus.
1: A jaká další témata nabízíme? Jaké navýšení rozpočtu ministerstva školství by umožnilo plnit sliby z vládního prohlášení?
0: Evropská unie chce zpřísnit kybernetická pravidla pro potravinářské podniky. Na seznam firem se ale zřejmě dostanou taky třeba výrobci zmrzliny anebo žvíkaček. Proč?
1: Americký prezident Donald Trump odložil zavedení 50% cel na vybrané kanadské zboží. Podařilo se tedy najít dohodu obou zemí?
0: To jsou tedy témata pro následující hodinu. Nejprve jsou tu ale zprávy. Dnes je připravuje Marie Jakšičová.
3: Dobré ráno. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO dnes pokračuje v jednání s členy kabinetu o rozpočtu na příští rok. Odpoledne ji čekají schůzky nad hospodařením zbývajících 7 rezortů, třeba zdravotnictví, obrany, životního prostředí nebo dopravy. Tím dokončí první kolo schůzek a ve čtvrtek bude pokračovat s těmi, kde ještě zůstaly některé body otevřené. Znovu zamíří za šéfkou státní kasy i ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů.
4: Pro nás je důležité, aby šlo co nejvíce peněz do těch nejnižších struktur a ty peníze šly směrem k dětem a mládeži. Druhou věcí je podpořit investiční projekty v regionech. Multifunkční hřiště, renovace hřišť, třeba i u škol a tak dále.
3: Všeobecné a dětské sestry by v budoucnu mohly získat větší pravomoci. Ministerstvo zdravotnictví teď připravuje novelu zákona. Hotovou ji chce mít v září.
5: Jako JIPová sestra mám obrovské množství kompetencí a v ordinaci praktického lékaře v podstatě nemám skoro žádné.
6: Říká všeobecná sestra Hana Nejedlá z Prahy. Větší pravomoci by sestry mohly získat hlavně v péči o chronicky nemocné pacienty. Proč ministerstvo změny chystá, vysvětluje hlavní sestra České republiky Alice Strnadová.
7: Jsou to demografické předpovědi toho, jak nám stárne populace. Stárnou nám ale i zdravotniční pracovníci.
6: Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kupka ale k tomu sestry nemají dostatečné vzdělání. To Zuzana Tomášková z České asociace sester odmítá a upozorňuje, že některé úkony navíc už teď sestry stejně dělají.
8: Tím, že navýšíme kompetence sestrám, tak vlastně zlegalizujeme tu činnost, kterou v současné době už běžně v těch týmech dělají.
6: Novela by podle ministerstva mohla být účinná od ledna 2028. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
3: Senátoři dnes projednají obnovení systému EET. Vláda navrhuje, aby od příštího roku většina podnikatelů znovu evidovala své tržby elektronicky, tentokrát bez povinnosti tisknout účtenku. Podle ministerstva financí to narovná podnikatelské prostředí a přinese nové peníze do státního rozpočtu. Místopředseda senátního ústavně právního výboru Stanislav Balík z klubu ODS a TOP 09 snahu o zvýšení příjmu rozpočtu vítá, má ale i výhrady.
9: Tohle jde tím směrem, byť samozřejmě ty vyjádřené příjmy nebo zamýšlené něco kolem 14 miliard možná trošku stojí na vodě, ale přece jenom se dá počítat s tím, že tam přijdou nějaké nové příjmy. Nicméně je tam několik menších technických problémů, které se budeme snažit opravit pozměňovacími návrhy.
3: Třeba hospodářský výbor doporučil zrušit limit daňového osvobození u zdravotních benefitů zaměstnanců.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
3: Maďarsko má ode dneška nového prezidenta. Funkce se ujímá bývalý předseda nejvyššího soudu András Baka. Do vysoké státní funkce se vrací po 15 letech, kdy mu po kritice změn v justici Orbánův Fidesz předčasně ukončil mandát. Poslanci strany Tisza premiéra Petera Maďara Baku do čela země zvolili v polovině srpna.
10: Nový prezident už předem vzkázal, že ani dvoutřetinová většina v parlamentu neznamená, že si vláda může dělat, co chce. Baka ve funkci střídá Tamáše Šujoka, jehož mandát ukončil Maďarův kabinet předčasně změnou ústavy. Podle premiéra byl bývalý prezident loutkou režimu Viktora Orbána a jeho strany Fidesz. Ta Šujokovo odvolání označuje za nelegitimní. Baka zdůrazňuje, že chce být nadstranickým prezidentem a v případě potřeby se postavit i proti Maďarově vládě, která ho do funkce prosadila. Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Němečtí zemědělci očekávají kvůli horku a suchu menší úrodu. Sklizeň může být podle jejich svazu asi o 7% nižší než minulý rok. Zemědělci proto žádají státní podporu.
11: für uns Landwirte enttäuschend.
12: Předseda svazu německých zemědělců Joachim Rukwied označil sklizeň za zklamání. Horko a sucho nejvíc postihlo oblasti na jihu Německa. Třeba pšenice, jakožto obiloviny zabírající nejvíc orné půdy, podle Rukwieda bude o 9% méně než loni. Nejzasaženější plodinou je ale řepka. Její sklizeň může klesnout o pětinu. Svaz zemědělců proto apeluje na státní pomoc a tvrdí, že potravinová bezpečnost je stejně důležitá jako výdaje na obranu. Stát s konkrétními kroky zatím vyčkává, až bude úroda skutečně sečtená. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V jižní části Prahy neteče teplá voda. Kvůli poruše těsnění potrubí je bez dodávky několik tisíc lidí na Opatově, Hájích a Chodově. Porucha se týká zhruba 75 ulic. Oprava potrvá podle webu Pražské teplárenské do 8 hodin večer. Rekreační lodě z Orlické přehrady vyzdvihuje na její hrázi velký jeřáb. Kvůli suchu klesla hladina v nádrži o více než 12 metrů. Plavidla by tak mohla v přehradě uvíznout do zimy. Službu nabízí zdarma Povodí Vltavy. Zájemci ji můžou využít do konce tohoto týdne, popisuje ředitel sekce správy Povodí Tomáš Kendík.
13: Je to vlastně naše pomoc před koncem té plavební sezóny. A protože předpověď počasí na nejbližších 10 až 14 dní nenaznačuje tomu, že by měly přijít významnější srážky, máme předpoklad, že ta hladina na Orlíku bude stále dál klesat.
3: Kvůli zachování průtoku na dolním toku řeky začne Povodí Vltavy zřejmě na přelomu srpna a září vypouštět vodu i ze Slapské přehrady. Pozor na dálnici D4 směrem od Příbrami na Prahu. Popojíždí tam nesouvislá kolona před omezením u Jíloviště. Z 13. na 9. kilometr pojedete zhruba 10 minut. A podobně dlouho se zdržíte v Praze na příjezdech k letišti v obou směrech, v Liberecké a v ulici v Holešovičkách směrem do centra nebo třeba na Pražském okruhu před Ořechem a na Štěrboholské spojce. Dobře dojďte. Dnes bude oblačno až zataženo, během dne čekejte od jihu místy polojasno, vyskytnou se přeháňky a výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30 a na horách kolem 18. Takové byly zprávy, teď už zase mají slovo Šárka Feniková a Vojtěch Tomášek.
14: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
15: Jo, raz, dva, tři, a dva, tři.

Je 11 minut po 8. hodině a podívejme se, co tento den s datem středa 19. srpen přinese. Papež Lev XIV. Přijme poutníky na generální audienci v chladu Baziliky svatého Petra ve Vatikánu. Přímý přenos s tlumočením do češtiny nabídne televize Noé od 10 hodin. Muzeum komunikace ve Frankfurtu nad Mohanem zahájí výstavu Samizdat slova svobody v Československu 1939 až 1989. Vznikla ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou u příležitosti frankfurtského knižního veletrhu, jehož je Česko letos čestným hostem. Večerní koncert a vernisáž putovní výstavy v kostele milosrdných sester v rakouském Linci připomene dnešní 15. výročí úmrtí italského kandidáta blahořečení, mladého speciálního pedagoga Luigiho Brutiho. Česká filmová a televizní akademie má dnes oznámit, který snímek bude zastupovat Česko v boji o Oscara v kategorii nejlepší zahraniční film. Do úzkého výběru se dostaly snímky Čika Čeka, Kdyby se holuby proměnily ve zlato, Neporazitelní, Pět švestek a Poberta. Výstava, kterou dnes zahájí v pražském kampusu Hybernská, tematizuje nadějné i dystopické vyhlídky současného světa skrze umění. Pod názvem Raj to na pohled představí například díla Josefa Bolfa, Jana Knapa nebo Dagmar Schubertové. V metropoli Jižní Moravy začíná šestidenní festival česko-ukrajinského přátelství Brno buď láska. Vznikl z potřeby vytvářet prostor pro vzájemné poznávání, sdílení kultury a přirozené setkávání napříč jazyky i zkušenostmi. Vstup na většinu programů je volný. Letní škola liturgiky pro kněze, jáhny, ale i věřící laiky pokračuje v prostorách arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Letos má podtitul Liturgie a církev. Nový poeziomat začne fungovat v Telči před bývalou synagogovou. Nabídne výběr děl autorů spojených s městem, například básně Ivana Martina Jirouse, písně folklorního souboru Podjervořičan nebo záznam hlasů malíře Jana Zrzavého. Na večer chvál se skupinou Gideon Worship jste zváni do kaple svaté Heleny v Zadním Chlumu, části obce Klučenice na Příbramsku.

Já oceán jsem dobyl a pak se utopil. A v Orientu říši já samurajem byl. Sám harakiri spáchal jako samuraj.

Já po hvězdách se toulal a v nekonečnu byl. A občas na svět skočil, abych trochu žil.

celostátnímu setkání mládeže, které v neděli skončilo v Ostravě, se vracíme i se spolkem Někdo ti uvěří, který pomáhá obětem zneužívání nejen v církevním prostředí a působí i v ochraně a prevenci. Pro účastníky, jejich rodiče i pro kněze a řeholníky připravil celkem 3 přednášky. Možnost k osobnímu rozhovoru měli mladí v rámci tzv. Poraden. Řeholník, kněz a terapeut Marek Drábek

0: svém spolku v ohlédnutí popsal.
1: Byly tam různý témata, ale vlastně nejvíc jsme měli byly právě témata spojená s tím zneužitím, s obtěžováním v tom různém prostředí, jak v tom církevním, tak v tom necírkevním. A tak, jak to většinou bývá po těch přednáškách, tak vždycky přijdou lidé, kteří to třeba ještě nikdy nikomu neřekli. Je to pro ně prostě příležitost o tom tématu mluvit, když vidí, že někdo o tom mluví a jakým způsobem o této problematice mluví.
0: K tématu je podle odborníka Marka Drábka nutné se stále vracet.
1: Je to něco, jako když máte prevenci, požární ochranu třeba, tak taky vám po všech budovách visí různý cedulky a znovu to téma se musí otevřít. Možná je to něčem jako nudný, ale ve chvíli, kdy nám začne hořet, tak najednou zjistíme, proč vlastně jsme to všechno dělali a to samé je třeba s první pomocí a tak dále. I tohle téma je prostě třeba znovu a znovu přinášet. Mladí lidé se s tím mohou setkávat a setkávají, ta zkušenost tady je. A organizace, která o tom mluví, tak vlastně nějakým způsobem jsem bezpečnější, protože má ten jazyk, má tu kulturu toho, že se o těchto tématech můžu mluvit a to mi přijde strašně důležité. Takže někdy mají lidé strach, že když o tom budeme mluvit, tak si o nás budou myslet, že jsme ti, kteří zneužívají, ale to mi přijde stejné, jako kdyby, když vlezete do budovy, kde má prostě všechny tyhle protipožární ochranu a má to tam všechno vyvěšené, tak že by si někdo myslel, že ta organizace chce zapálit svůj vlastní barák nebo snad zapalovat jiné. Prostě je důležité, aby se o tom tématu mluvilo, aby to bylo něco běžného, my jsme byli prostě schopni na to zareagovat, když se něco takového stane.
0: A co si na zástupci spolku Někdo ti uvěří z celostátního setkání mládeže v Ostravě odnesli, pater Drábek zhrnuje.
1: Pro nás to byla super zkušenost v tom, že léta, kdy jsme vlastně měli problém vůbec někde být a když jsme někde něco dělali, tak někteří církevní představitelé obvolávali třeba farnosti nebo nějaká jiná místa a snažili se, aby jsme tam jako nebyli, vlastně se nás snažili diskreditovat. Tak najednou jsme na takovémhle velkém setkání, kde jsme jako zvaný, kde můžeme mít pověšený všechny svoje loga a je vidět, že ta atmosféra se hodně změnila. Takže pro mě a myslím, že i pro kolegy, s kterou jsem tam byl, tak to byla jako velká naděje na to, že ta slova o spolupráci, když jsme podepsali memorandum, takže to nejsou jenom nějaká prázdná slova, ale že se můžou opravdu přetavovat úplně do konkrétních věcí a z reakcí těch mladých lidí, kteří to brali úplně normálně a neděsili se toho, tak mi přijde, že pro mladé lidi je to opravdu téma, s kterým prostě jsou schopní normálně být, slyšet ho, ptát se, zajímat se a čerpat z toho, co jim třeba řekneme.
0: Uzavřel na Proglasu premonstrát pater Marek Drábek ze spolku Někdo ti uvěří.

Krásné dopoledne s Proglasem vám přeje také v 8.30 Daniel Blaške. Je středa 19. srpen, památka svatého Jana Eudese. Máme také Světový humanitární den, který připomíná výročí útoku na ústředí OSN v iráckém Bagdádu, kde přišlo o život 22 humanitárních pracovníků. 55. by oslavila blahoslavená Sandra Sabatiniová, italská studentka medicíny z komunity Jana 23. roku 1984 i se snoubencem zahynula při autonehodě. Výročí tohoto dne 63. narozeniny slaví sbormistr, dirigent, hudební organizátor a pedagog Roman Válek, zakladatel a šéf dirigent tělesa Czech Ensemble Barok. 71 let se dožívá hlava koptské katolické církve alexandrijský patriarcha Ibrahim Izámk Sigdrak. 75. slaví britský hudebník John Deacon, baskytarista a spoluautor hitů skupiny Queen. 81. narozeniny slaví první tuzemská profesorka lékařské etiky, bioložka a filozofka Helena Haškovcová. K svátku přejeme všem mužům a chlapcům, kteří nesou jméno Ludvík. Jméno z němčiny znamená slavný bojovník. Na co vás také pozdějším čase na proglasu pozveme ryby a rybníky neodmyslitelně patří k jižním Čechám, stejně jako dudácká a štrajchová muzika. Názvy největších vodních děl odrážejí bohatou historii i poetickou duši tamních obyvatel. Jak krásně zní v jedné písni ze sbírky Karla Weisse o třeboňských pěšácích, dej jim pán Bůh štěstí, aby domů odjeli a rybník svět Rožomberk, Bošileckej, Schwarzenberskej s druhejma slovili. Ve folklorním okénku od 16 hodin kromě této vojenské zazní i písně o vodě, rybách a rybnících v podání předních českých lidových muzik. Pořad připravil a uvádí Zdenek Vejvoda. Zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka představí v pořadu, jak se vám líbí v 17.10 své společné album How Little We Dream. První nahrávku, na níž se setkávají v komorním formátu jazzového dua. Intimní projekt jim otevřel prostor pro hudební dialog, improvizaci i nové interpretace skladeb Thelonia Monka, Wayna Shortera a Boba Dylana, také Johnny Mitchell nebo Billie Eilish. S Martinem Kišperským budou hovořit o svobodě, kterou přináší hra ve dvojici, i o výběru repertoáru napříč téměř stoletím hudby. Máte se tedy na co těšit, nyní nám budou hrát Cinkuši, Komu Majka a Beli Koláč Pečeš.

0: Setkání rodičů kněží v roce svatého Františka svolává na Velehrad na poslední srpnový víkend od pátku 28. do neděle 30. srpna českobudějovický pomocný biskup Pavel Posád. Teď je hostem Proglasu po telefonu. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
1: Ano, zdravím všechny posluchače Radia Proglas. Já jsem na svatém Hostýně právě, ze svatého Hostýna, kde také meditujeme o svatém Františkovi, a jsem rád, že mohu vás oslovit s tématem, které bude následovat.
0: Otče biskupe, chystáte zřejmě první setkání svého druhu u nás. Proč? Co vás k tomu vede?
1: Ano, je to setkání první. Volal mi jeden kněz a říkal mi, já jsem slyšel, vím, že to je ve světě, ale netuším, že to je také u nás. A já jsem mu říkal, protože to není u nás, to zbude bude u nás. A jak to tedy vzniklo? Když jsem skončil službu spirituála v olomouckém semináři před 23 roky a stal jsem se biskupem litoměřickým, od té doby, čili už těch víc jak 20 let, tuto myšlenku nosím v srdci, protože jsem poznal opravdu veliké množství bolsovců a vím, že bolsovci mají rodiče, tak jsem pojal myšlenku, původně to bylo pozvat maminky kněží, jako taková mariánská postava, Maria pod křížem a podobně. No a pak se to vlastně teď na poslední chvíli spasitelně rozšířilo i na tatínky kněží, čili na rodiče. Takže ta myšlenka ve mně dlouho zrála a teď jsem si nějak řekl, já už tady dlouho třeba nemusím být, tak teď nebo nikdy. A já mám jediný volný termín v srpnu teď, jak to bylo řečeno, a také na Stojanovi měli za celý rok jeden volný termín, což je také první potvrzení, že asi je to Boží vůle. Takže takhle to ve mně zrálo a teď by se mělo historicky první setkání na Stojanově na Velehradě uskutečnit.
0: Tak nám popište trošku, co bude náplní toho setkání rodičů kněží, jaký program pro ně připravujete?
1: Ano, já jsem všem kněžím, rozhodli jsme se, mě to bude moderovat pater Marian Pospěcha, rozhodli jsme se, že to uděláme zatím pro Moravu, protože jsem byl spirituálně v Olomouci, a takže na všechna biskupství jsem poslal zvací dopis a program, a zase jsme to i v naší diecezi českobudějovické, to bylo líto, tak jsme to také poslali. A teď na setkání mládeže v Ostravině prosil pan biskup Wasserbauer, aby to poslali do Prahy. Tak uvidíme, ono už je to zakrátko. Obsah je takový, tak setkání rodičů, abych tím na prvním místě poděkoval za to, jak podporovali nebo jak pomáhali a pomáhají teď už po mnoha letech třeba svým synům kněžím, tak takové jako poděkování, povzbuzení, a můžu říct slovy svatého Augustina. Svatý Augustin říká, že každý homilie nebo kázání má potěšit, poučit a pohnout k lepšímu životu. Tak já bych řekl, teď mě tak napadá, že to bude cílem poděkovat, povzbudit. A máme to pod záštitou svatého Františka, takže to bude setkání a také zároveň duchovní obnova. Bude tam několik přednášek a bude tam taky moderovaná diskuze a samozřejmě třikrát budeme za tu dobu slavit eucharistii, takže to bude, program je nabitý, úžasný, a už jenom teď vyprošujeme si vanutí Ducha svatého, protože bez něho nic, všechno, takže věřím, že s pomocí Ducha svatého to může být velikým požehnáním, ať už se nás tam sejde víc nebo méně. Zatím se tam nehrnou obrovské davy, jak jsem třeba si myslel, ale budeme vděčného za každého jednoho účastníka.
0: Na to jsem se právě chtěl ještě zeptat, kolik tak asi teďka očekáváte, případně je možné se ještě tedy hlásit? Kde
1: ano, ano, je možné. My jsme v tom zvacím dopisu kněžím řekli, že by to, aby se to nějak zakončilo, takže to je do neděle 23. v tom dopise, ale z organizačních pokynů vím, že je možné hlásit se téměř dokonce ještě před tím setkáním, jo? Protože zatím ten nával není veliký, kapacity volné jsou tam velké, zatím je to nějak kolem 20 účastníků, jo? A tam je možný být až stovka, takže je možné se stále hlásit. Zdá se mi, že nejjednodušší, to mohu tady do rádia říct, kontakt je e-mail a to je velehrad@stojanov.cz, to je hrozně jednoduché. velehrad@stojanov.cz, čekají na přihlášky. Je tam také telefonní číslo, ale to nevím, jestli já ho zkusím
0: ne,
1: říct.
0: Čísla.
1: Pevnou?
0: No.
1: Ne.
0: Čísla do vysílání asi nemají tolik, ale můžete říct.
1: Ale je to 572-571-420. To je takový 572-571-420. A hlavně ten e-mail, jo?
0: Mm-hmm.
1: Tak.
0: Tak otče biskupe, já vám moc děkuji za rozhovor a za pozvání také pro všechny rodiče, ano, kněží, a přejeme požehnané letní dny, ať se také setkání vydaří.
1: Děkuji za tento prostor, děkuji za to, že vás mohu všechny v Proglase i posluchače pozdravit a posílám vám Boží požehnání mou rukou vyslovené, ať vám žehná Bůh Otec i Syn Duch Svatý všude tam, kde jste.
0: Amen.
1: Díky, s Bohem.
0: S Pánem Bohem.

Zase musíš a neříkej, že musíš hned. Už z toho mívám kůži husí, pro jednou nezboří se svět. A neříkej, že zas musíš tamhle, a neříkej, že musíš.

0: Duchovnímu rozměru ztišení i skončenému celostátnímu setkání mládeže v Ostravě se věnuje nové letošní 34. číslo katolického týdeníku. Do obsahu dává nahlédnout šéfredaktorka Kateřina Koubová.
1: Víte, jak se mluví o okurkové sezóně? A mnozí znáte cuketovou sezónu. Katolický týdeník ani v čísle 34 něco takového nezná, protože pro nás je i ticho téma. Tentokrát jsme mu vyhradili přímo dvou stranu. Věnujeme se spiritualitě a tichu. Jeden z autorů v jednom textu tam dokonce záškodnicky radí: přestaňte tento text číst a získáte vzácné minuty ticha nerušeného slovy. Pokud se však do našeho tématu začnete, pomůže vám později vplout do ticha snáze. Ovšem nic nemáme ani proti radosti a veselí, které zažívali mladí věřící a rodiny v Ostravě v uplynulých dnech, takže samozřejmě přinášíme i spoustu ohlédnutí a reportáží na několika stranách ve velkém i malém sešitě z celostátního setkání mládeže.
0: Uzavírá. V příloze Perspektivy se katolický týdeník zaměřuje na aktuální přírodní a společenské otázky. Pokračuje Kateřina Koubová.
1: Během pondělní uzávěrky se Prahou proháněly obrovské bouřky. Venkovními žaluziemi to lomcovalo, voda stříkala dovnitř po otevřenými ventilačkami, vichr vylamoval dveře z pantů a tak jsem kolegům říkala, když se venku čerti žení, je nejlépe být v katolickém týdeníku. Takže s takovou žertovnou náladou jsme uzavírali vydání tohoto týdne a hned nám bylo veseleji, hlavně, že se ochladilo. A myslíme však na letošní příšerná vedra a požáry a proto přinášíme také zajímavou esej v Perspektivách na straně 7. Její autor, profesor biologie Doležel, srozumitelně přibližuje výzvy zemědělství v čase klimatické změny. Píše o genetické editaci, nikoli modifikaci plodin, o hladu, o suchu a i o inspiraci a znalosti Gregora Mendla. Text vychází z jeho přednášky, kterou řekl nedávno na akademických týdnech, takže je ryze aktuální. A samozřejmě nechybí ani kulturní tipy, komentáře, tentokrát na těžší témata, a to Medjugorje a zhanobení sochy Panny Marie, a to, jak nemáme okamžitě přistupovat ke hněvu, a také, co odkrývá migrační krize v Seutě. Na stránce Doma, kde se věnujeme výchově, mluvíme o příbězích a pohádkách, které pomáhají dětem chápat svět a pochopit i sebe. Přeju hezké stále ještě letní čtení a pokud možno ochlazení.
0: Tak představila aktuální číslo katolického týdeníku Na proglasu šéfredaktorka novin Kateřina Koubová.

jsem práh. Řekla mi padej, tak jsem z okna padal. Řekla mi vystřel, no a teď jsem vrah. Máte-li zájem za čtyři bůry,

to když mi náhle, to když mi náhle padne kosa na zubní, to když mi náhle padne kosa na zubní.

0: Je tu pořad Na stole je téma a ze studia Hradec Králové vás vítá Martin Weisbauer. Dne 31. července a 1. srpna roku 2026 navštívil Českou republiku irský multižánrový umělec a propagátor irského jazyka a kultury Ian Joyce z vyhlasného irského rodu Joyceů. V rámci projektu výstav Kulturní dědictví UNESCO s letošním tématem Irsko na festivalu Lugnasad ve skanzenu země Keltů v Nasavrkách u Pardubic ve dvou vstupech formou talk show dialogu mluvil s publicistou Tomášem Kolocem. A nyní jsou oba hosty našeho pořadu zde ve studiu a je tu s námi také tlumočnice Marie Přibylová. Já vám všem třem moc děkuji, že jste přijali pozvání sem do studia. A v úvodu našeho pořadu bych dal slovo Tomáši Kolocovi, který stojí za organizací tohoto setkání a který nám nejprve představí obsah tohoto kulturního dědictví UNESCO.
1: A tak já si bych začal u toho, že jsme projekt Kulturní dědictví UNESCO, které funguje už řadu let a funguje na té bázi, že děláme putovní výstavy a akce k nim. A vždycky to je zaměřeno na 4 země každý rok. A tenhle rok mezi těmi zeměmi je i Irsko. A naskytla se nám možnost pozvat je na Joyce, což je multižánrový umělec, výtvarník, skladatel, básník, spisovatel z Irska. A proč vlastně jsem se rozhodl ho pozvat i sem do Rádia Proglas je, že je to aktivista co do irského jazyka, který je na ústupu, co se týče Irska. Irové s ním majoritně nemluví. V Irsku je 5,5 milionu obyvatel a k irskému národu se hlásí celkem asi 80 milionů lidí celosvětově, ale tím irským jazykem jako rodilý mluvčí mluví asi jenom 80 tisíc lidí, to znamená 1 promile z toho celého počtu. Samozřejmě daleko víc lidí ten jazyk umí tím způsobem, že se to naučili ve škole jako druhý svůj jazyk. Mezi těmi lidmi vlastně byl i Ian Joyce, který se ten jazyk naučil velmi dobře, začal chápat jeho přesahy, začal chápat vlastně přesahy i do té angličtiny, kterým Irové mluví a píše v něm literaturu. A o tom bychom dneska chtěli mluvit vlastně o zápasu, o ten jazyk a i vlastně o národní duši.
0: Mě by zajímalo, jak jste se, pane Joyce, naučil irsky, nebo respektive keltsky. To není váš rodný jazyk, že?
2: It's always, since I was a child, very close to me. My own parents did not speak.
3: Já jsem měl k irštině blízko už od dětství. Moji rodiče irsky nemluvili, ale otcova sestřenice ta žila v západním Irsku a zamilovala se do takzvaného rodilého mluvčího irštiny. Já jsem ji navštěvoval a tam jsem irštinu poslouchal. A pak, když jsem se začal zajímat o umění, tak mě ten jazyk začal přitahovat skutečně jako magnet. A já jsem se potom později přestěhoval ze severního Irska do takzvaného Gaeltachtu, což vlastně jsou území, kde se hovoří irsky, oblasti vlastně, kde se používá irština v každodenním jazyce a kde je to první jazyk těch obyvatel místních. A skutečně to místo mě inspirovalo, abych se tam usadil, abych tam vytvořil rodinu, pracoval tam, začal tam pak tvořit i svoje umění.
1: Prozrazuju, že jsme se o tom už bavili s Janem. Ten první, kdo tady u nás tematizoval silně Irsko, byl Karel Havlíček Borovský. Co je zajímavé na tom je, že Havlíček pochází ze slova Havel, což je vlastně ten svatý Havel, ten irský misionář, který misioval Švýcarsku a tak dále. To znamená, že Havlíček měl vlastně to irství sám ve svém příjmení a napsal tu báseň Král Lávra z irských národních tradic a tematizoval vlastně ten boj těch keltských národů o svůj jazyk, který my jsme bojovali tehdy taky a nazval vlastně tu svoji skupinku Český Ripíl podle Ripílu, podle toho boje Irů tehdejších za jejich jazykové obrození. A my jsme, dneska jsem o tom mluvil na tom festivalu Lugnasad, že tady samozřejmě máme spoustu irských vlivů, včetně třeba toho, že irští františkáni v 16. století u nás jako poprvé začali pěstovat brambory, takže brambory my máme od Irů, od koho jiného. A že potom později, když vlastně se stalo to, že vlastně převládla v tom Irsku angličtina, že to vlastně nebylo až tak špatné, protože tím, že vlastně angličtina je globální jazyk, taky k nám se dostali ty největší klasici, takže každý Čech zná 300 let starého klasika Jonathana Swifta s jeho Gulliverovými cestami a s jeho satirou na irský hladomor, který způsobili Angličani. Všichni známe G.B. Shaw a jméno G.B. Shaw, Samuel Beckett, a na druhou stranu známe i komedie od Oscara Wilda, jako jak je důležité mít Filipa, Ideální manžel a tak. A Shauna O'Caseyho, ty jeho komedie, jako je Uspořená Libra nebo Spenzion pro svobodné pány. A vlastně, když člověk veme i ty lidi, o kterých se úplně primárně neví, že byli Irové, tak jako C.S. Lewis pro nás, křesťany, jeho letopisy Narnie, jeho Rady zkušeného ďábla je naprostý základ. A nebo Mark Twain, který byl původem taky Ir. A ku příkladu jsem se dočetl, že Huckleberry Finn je typické irské jméno, takže ten jeho vlastně bezdomovec, o kterým on psal ty krásné příhody, tak to byl irský kluk na americkém jihu taky. Takže všechny mi je známe díky tomu, že se prostě stalo to, že se irská literatura začala psát tím anglickým jazykem. Ale je tu ještě další literatura, druhá irská literatura, která se psala a dodnes píše irsky. Pro nás vlastně neznám. A já se vlastně chci zeptat, v jakém stavu ty dvě irské literatury jsou a jestli se dá říct, že mají společný duchovní základ.
2: Yes, that's a very profound question. The older generation of teachers in Ireland who were teaching literature.
3: To byla velmi hluboká otázka. Dříve to bývalo tak, že se anglicky psaná irská literatura a irsky psaná literatura vyučovaly na školách i univerzitách zvlášť, jako kdyby to byly vlastně dvě různé literatury, ale různí pokrokovější učitelé zjistili, že když se budou vyučovat společně dohromady, že se může skutečně objevit něco nového, něco velmi výjimečného. Ta gaelština byl jazyk takový potlačovaný, utlačovaný, který přežíval v takových malých enklávách, je trošku upozaděná tou angličtinou. Stalo se například to, že když James Joyce začal psát anglicky, tak to byl nějaký způsob, jak vnést nebo jak přinést do literatury nové impulzy, nové pohledy, tu irskou vlastně psyché, nový pohled na svět, novou filozofii. A vlastně to všechno vnesl do toho moderního prožívání. A vlastně to irské se tím pádem přeneslo do angličtiny. A ta angličtina se tomu i určitým způsobem vlastně přizpůsobila z té vnitřní potřeby najít nějakou formu pro tu imaginaci. Co se týče irštiny jako jazyka, tak teď dnes v 21. století zažívá rozkvět poměrně. Je mnoho lidí, kteří ji hovoří, kteří se ji učí ve škole, kteří ji zvládají plyně. A navíc je zde velmi živá umělecká komunita, která tvoří právě v irštině. Nejsou ta díla moc často překládána, ale někteří třeba slavní básníci byli překládáni, myslím, že dokonce i do češtiny. A je to samozřejmě něco nového, něco, co se pořád vyvíjí, ale je to změna oproti době, kdy vlastně po dlouhou dobu ti tvůrčí lidé, umělci byli takový omezovaní, uzavření, relativně izolovaní vlastně v té galštině. Já jsem výtvarník, jsem také tvůrčí člověk a ta situace stávající, ten rozkvět mi dává spoustu energie a motivace k tomu, abych se také vyjadřoval a hledal nové formy. Co se týče například poezie irské, psané anglicky, tak ta je ovlivněna vlastně tím irstvím nebo tou irštinou. Například co se týče různých míst, názvů, vlastně ty básně čerpají z toho, jak irština popisuje například krajinu. Ona to dělá takovým velmi antropomorfizujícím způsobem. Je to prostě takový specifický popis. Přenáší hodně takové pocity sounáležitosti. To je pro tu irštinu prostě typické, nebo pro tu gaelštinu velmi typické. A já bych vám chtěla nyní přečíst úryvek ze své básně, která je irsky, jenom abyste slyšeli ten rytmus a tu až řekl bych hudbu, která v té básni zaznívá.
2: Spare Wegnach Lí gekuindam fuin ciriacht, plesk smuinche on givri, gekuin. Ligdu kalu, gegrem ufasach, ahar kaste gejo, fuin nilish agus enta.
0: Posloucháte Radio Proglas a naším hlavním hostem ve studiu Hradec Králové je všestranný umělec Ian Joyce z Irska, dále publicista Tomáš Koloc a tlumočnice Marie Přibylová. Povídáme si především o irském jazyku a o Irsku. Jestli dovolíte, já bych ještě do toho chtěl vstoupit svojí otázkou za posluchače, abychom si udělali jasno v těch jazycích. My se tady bavíme o irštině, gaelštině, s tím souvisí samozřejmě keltština. Mohli byste vysvětlit, jaký je vztah mezi těmito jazyky, nebo jak vlastně bychom to měli správně nazývat?
2: Yes, well, it depends. Depends on who you are speaking to.
3: To byla velmi zajímavá otázka. Záleží na tom, o kom nebo o čem se bavíme a také z jakého pohledu, protože v různých politických a sociálních vlastně dialozích nebo z různých politických a sociálních perspektiv to právě může být různé. Jedno slovo je irština, neboli Irish, což je anglické slovo pro ten jazyk. A pak je slovo Gaelic, neboli gaelština, což je vlastně anglicizovaná verze toho našeho výrazu, který my používáme. A ten zní Gaelge, což je vlastně ten irský výraz pro ten irský jazyk. Ale těch dialektů, těch způsobů je ještě mnohem víc. Samozřejmě jsou tu různé pohledy, jeden z nich je ten anglický koloniální, pak je i vlastně ten, jak, na to, jak nazýváme tu zemi samotnou. Existuje název Éireann, což je vlastně Irsko a je to relativně nové jméno, nebo nový název, pak je samozřejmě název Ireland, anglické, severní Irsko, Northern Ireland, Hibernia, to je starý latinský výraz, takže je hrozně zajímavé, že je tady spousta jazyků a dialektů a různých způsobů, jak tu zemi nebo jazyk nazývat vlastně podle toho, co kdo považuje za důležité nebo za to hlavní, co chce zdůraznit. My vlastně v irštině tomu jazyku říkáme prostě jazyk nebo náš jazyk s určitým členem, jako kdyby to prostě byl ten jediný, ten hlavní jazyk, na rozdíl od všech těch ostatních. Co se týče studia toho jazyka, tak různá kulturní studia, historici a podobně na to mají samozřejmě také různé pohledy. Co je zajímavé, byl to oblíbený námět německých lingvistů na přelomu 19. a 20. století, kteří ten jazyk studovali a měli velký vliv na to, jak se potom vlastně zkoumal v té akademické sféře jako celý obor nebo jako celé téma.
1: Já bych tomu něco řekl, protože zase z pohledu, že jsem česky mluvící stejně jako ty, tak vlastně bych tomu dopověděl ten pohled, že jsem ti naporozuměl i z toho druhého hlediska. To znamená, jestli se ptáš na vztah tomu, čemu my říkáme keltština, tak to může být i tak, že tak, jak do 10. století existovala slovanština, kterou se domluvili lidi na území dnešního Ruska, Bulharska, stejně jako Čech a Moravy, a pak se rozdělila vzadu dalších dnešních jazyků, tak ta stará keltština se rozdělila na dnešní jazyky, což jsou ta irština, skotská gaelština na severu Skotska, pak velština ve Walesu, která si vede v podstatě asi nejlíp, co se týká ze všech těch jazyků. Co se týče Británie, britského dominia, tak je tam ještě manština, která teda vymřela v roce 1974, ale snaží se jí samozřejmě skupina lidí zase obnovit. A potom je kornština na ostrově Cornwall, která vymřela někdy na začátku 20. století a tam taky je silný proud, jak ji obnovit. No a potom je jediná jakoby francouzský keltský jazyk a to je bretonština v té Bretani. A to teda dohromady jsou všechno potomci té staré keltštiny. A ty národy, na to se vlastně můžeme zeptat i na taky, protože jsme se bavili o tom, že my jsme byli jako čeština kolem roku 1750 taky v pozici, kdy vlastně byla čeština na ústupu a vypadalo to, že vlastně bude buď marginálním jazykem nebo úplně vymře, stejně jako další slovanské jazyky kvůli silnému vlivu němčiny. A zřejmě to bylo taky kvůli tomu, že jsme kooperovali, to znamená, že jsme si vypučovali během toho obrození jazyky jeden od druhého. Architekti, umělci, když bylo potřeba, tak šli do Srbska nebo do Bulharska, čeští herci chodili, Karel Hašler třeba hostoval v Lublaňském slovinském divadle, další šli do Polska nebo do Lvova, do ukrajinského divadla a tak dále. A i to bylo důvodem toho, že jsme se jako slovanské jazyky udrželi. S těmi keltskými je to trošku jinak. A to jsem se právě ptal Jana na to, v čem to tedy bylo jinak, že vlastně oni dopadli tak, že neskončili jako ty vítězové, kteří by dostali ten svůj jazyk zpátky. V čem byl ten rozdíl mezi těmi dvěma národními obrozeními. Takže to by mě zajímalo.
2: There is an experience amongst people of my age group, it was.
3: Takže lidé mého věku mají ještě tu zkušenost, že irština se vlastně učila ve škole jako povinný jazyk. A když jste se chtěli hlásit na vysokou školu, tak jste museli prokázat znalost irštiny, takže byla nedílnou součástí těch osnov, to bylo v 60. 70. letech. Ale nedávno vláda se rozhodla přestat ten předmět vlastně prosazovat jako povinný. Kvůli tomu, jak to lidé vlastně vnímali. Protože když ten jazyk se neučíte jako mateřský jazyk od rodičů, tak ho vnímáte jako velmi odlišný od angličtiny, protože on je jinak zní, má jinou gramatiku, je těžký, má jinou strukturu. A vlastně sami Irové ten jazyk odmítali a nechtěli se ho učit. A trvalo to zhruba 2 až 3 generace, kdy prostě ti lidé ten jazyk nechtěli, chtěli na něj zapomenout. Měli pocit, že se ani nepojí s nějakými příležitostmi, třeba pracovními, nebo i co se týče emigrace do Anglie, do Austrálie, do Spojených států a tak dále. Takže vlastně tady probíhalo nějaké to odrazování od toho jazyka vlastně od těch lidí samotných. Ale ono to má velmi takový tragický rozměr a ten vlastně se datuje až do poloviny 19. století, do let 1845, 6, 8, kdy probíhal tragický hladomor z důvodu neúrody a ten irský jazyk sám byl vlastně zasažen. Tam došlo k tomu, že třeba řekněme v roce 1800 žilo v Irsku zhruba 8 milionů lidí a ty počty dramaticky poklesly, dnes jich je asi 5 milionů. Počátkem 19. století to byly zhruba 3 miliony, takže tam opravdu jakoby docházelo k významným dramatickým poklesům populace. A ten jazyk vlastně přežil jen tak, protože vlastně skolaboval kulturní život na tom místě, aktivní kulturní život. A řekl bych, že tohle je vlastně první takový moderní zkušenost možná tohoto typu, co se Evropy týče. A mělo to samozřejmě, byl tam fyzický faktor, ale mělo to významný také psychologický vliv. V současné době je ta situace jiná v tom, že Irsko je velmi bohaté, i když to bohatství nejde nějak ven, nebo není to zvenčí příliš vidět. I u nás jsou samozřejmě chudí lidé, jsou lidé, kteří žijí na ulici. My máme například

vlastně ten politický systém se usnesl na tom, že nebude ty lidi tím jazykem tak nějak utlačovat, nebo že jim ho nebude nutit a že ho svým způsobem nechá vymřít, ale on ten jazyk vyrostl vlastně sám ze sebe, takže tam byla veliká taková tvůrčí síla, i když tady v pozadí je velká tragédie. A ta situace dnes je optimistická, ten jazyk je vnímán pozitivně, je to zdroj hrdosti a myslím, že to trvá zhruba posledních 10 let. Existuje dokonce i irské rádio, které vysílá v různých dialektech, vysílá každý den, je to součást vlastně národního rozhlasu. A existují televizní stanice, myslím, že si připomínáme nějaké 20. 25. výročí, které právě vysílají také galsky, ale promítají vlastně i cizí filmy. A řekl bych, že je to obrovský úspěch. A ještě bych se vrátil dál do historie, do nějakého 17. 18. století. Tam v poezii vlastně najdeme zmínky nebo reference na nějaký kolaps nějakého toho starého galského řádu, řekněme. Ale je to tam zabudováno velmi jakoby hluboce, ale je to zároveň velmi silné téma, vlastně to přežití toho jazyka. Ale celkově vzato bych řekl, že to negativum opravdu se podařilo přetransformovat do velkého pozitiva.

0: pořadu Na stole je téma z Hradce Králové. Rozmluváme o Irech a irském jazyce. Hosty ve studiu jsou Ian Joyce z Irska, dále publicista Tomáš Koloc a překládá nám Marie Přibylová.
1: Já jsem jímaný jenovou silou, když ho slyším. Já jsem velký bojovník taky za ty menšinové jazyky, které umírají. Ten primární u mě byla lužická srbština, který jsem poznal, a pak se přidávali další. A vím, že asi tak jeden z gurů nás, kteří se o ty jazyky zajímáme, co vymírají, je spisovatel Isaac Bashevis Singer, který vedl v New Yorku časopis Forwards, který byl v jidiš, která prošla holokaustem. Původně to bylo tam bylo snad 5000 předplatitelů a skončilo to na několika stech, protože ta jidiš v podstatě jako začala naprosto vymírat. A on celý život měl jeden psací stroj, který byl v abecedě tý jidiš, měl svého překladatele do angličtiny a byl tak úspěšný, že na konci svého života dostal Nobelovu cenu. A jako frajer přišel k tomu pultíku a říkal: někdo tady řekl, že píšu ve skoro vymřelé jazyce. A tak já vám tady přečtu,

0: Tak vyšlo v tom skoro vymřelém jazyce tenhle ten rok knih a začal číst strašně dlouhý seznam a v tom švédském Stockholmu se začali strašně smát a v podstatě na těchto těch lidech stojí, si myslím, to, že ty jazyky se udrží na těchto těch silných, rozšafných lidech, který ty národy vlastně drží a jsou schopní obrátit kolo dějin sami ze sebe, ze své vlastní síly. Toho já si strašně vážím. To znamená, že já jsem v zásadě, předtím, než jsem Jana potkal, tak jsem si říkal, že to jde s tou irštinou z kopce. A teďka mám pocit, že když tam budou 3-4 lidi jako on, tak to možná půjde úplně opačným směrem. Ale chtěl bych se od toho odpíchnout teda ještě k jiné příhodě. Je to teda asi tak 20 let, říkám, že se to kolo obrátilo před 10 lety, ale já jsem tehdy potkal irskýho kluka úplně náhodou. Zkoušel jsem si angličtinu s lidma, jako jsou turisti, takže jsme spolu kecali. Já jsem mu říkal, protože mě to vždycky zajímalo, jak se ti žije, jak žije ten národ, který přišel o svůj vlastní jazyk. Říkal, jazyk je out, naší identitou je katolická církev. A z toho bych chtěl udělat otázku na tebe, Jene, nakolik je to pravda, nakolik katolická církev je identitou irského národa, protože třeba, co se týče lužicko-srbského národa, který žije uprostřed luteranismu, tak tam to je skutečně pravda. Tam ten národní život se točí kolem faráře, který je dohlížitelem školky, dohlížitelem školy, nedá svým farníkům uniknout a v jedné generaci se ztratit v němčině. To znamená, zajímalo by mě, nakolik je pravda, že, protože jsme tady v katolickém rádiu, nakolik je ta katolická církev dnešní identitou.
1: A contemporary identity, more longer term, you know, if you think in terms of language, the life of.
2: Takže v tom moderním slova smyslu nebo v moderní perspektivě se dá říct, že ta náboženská identita hraje významnou roli, ale historicky vzato, co se týče toho života, toho jazyka, tak ne. Protože vlastně žádný útlak ten jazyk nemůže vlastně nikdy zabít, protože jazyk je nástroj, který umožňuje vyjadřovat nějaké naše prožívání, formuje nás, umožňuje nám vidět, cítit a podobně a pod tím útlakem se může stávat i to, že právě tyhle aspekty posilují, že vlastně se stávají silnější. A jazyk sám vlastně potom k tomu jakoby motivuje a řekl bych, že je to velmi silný nástroj nějaké samostatnosti nebo autonomie v tom našem lidství. Umožňuje nám žít, prožívat nebo naopak mít odstup od toho našeho prožívání. A tohle, co jsem říkal, vlastně není v žádné opozici k přírodě, k Bohu ani k myšlence stvoření. Řekl bych, že ten jazyk nás spojuje s realitou, nějaký utváří, nějak nás v té realitě vlastně ukotvuje. A to znamená, že ten jazyk nikdy nemůže reálně zemřít. Samozřejmě, pokud se podíváme například Irska třeba, tak sociologicky nebo socioekonomicky podle nějakých určitých kritérií, ano, ten jazyk zmizel, neudržel se na nějakou dobu, ale vlastně se to nakonec nevyvíjelo úplně tak, jak bylo předvídáno. Já bych rád zmínil vlastně dva autory. Jedním z nich je Martin O. Hajčan a je to autor knihy Hřbitovní hlína, neboli v originále Krajina Kilia. A druhý z nich je Dylan Thomas, což je vlastně velský básník. Já bych chtěl zmínit to, právě tu konkrétně tu Hřbitovní hlínu, ta byla přeložena do češtiny výborným způsobem. Myslím, že překladatelem je jeden vysokoškolský profesor. A to sdělení té knihy nebo to poselství je takové, že i ti, co zemřeli, v sobě ten jazyk pořád mají a že vlastně protože ta kniha povídá o tom, jak oni si stále povídají ještě na tom hřbitově, vlastně z hrobu do hrobu. A to je prostě takový poslední vlastně nádech a potom výdech a poslední projev, který ještě ti lidé v tom jazyce vlastně vydají. A řekl bych ještě, že ta kniha je teda velmi taková humorná, ale že zároveň ti lidé si předávají nebo hovoří stejným způsobem jako za života, o tom každodenním životě a tak dále. A já bych řekla, že tohle je velmi vlastně něco, co je hluboce ukotveno zase v té keltské podstatě. Ještě bych řekl to, že vlastně já jsem zjistil, že lze žít skutečně v harmonii i s tím, co bylo, s těmi, kdo zemřeli, že to vlastně není nějak jakoby složité. Já jsem se přestěhovala do toho západního Irska, tam žije komunita, která běžně mluví gaelsky a nežije mainstreamovým způsobem života, ale taky od něj není izolovaná, nestratila s ním kontakt. A já myslím, že tohle je velmi zajímavé pro mladé lidi, že mohou zjistit, že to skutečně jde, že můžou žít v městském prostředí, které ale není toxické, kde můžou žít ten svůj běžný každodenní život a že vlastně tenhle způsob života je funkční a je to vlastně velmi, bylo by to velmi hezké, kdyby i ostatní menšiny k tomu poznání dospěly, nebo kdyby se jim to podařilo nějak vlastně sdělit nebo nakomunikovat, řekněme, že vlastně lze velmi dobře propojit ten vnitřní život i s tím komunitním.

0: Ian Joyce, bojovník za irský jazyk. To je téma našeho dnešního pořadu. Jmenovaný je hostem ve studiu společně s publicistou Tomášem Kolocem a tlumočnicí Marií Přibylovou. Mě napadá otázka, co vás vedlo k tomu, aby se přestěhoval z Dublinu na venkov, na západ Irska.
1: I suppose I remember when I was a young adult we were talking about.
2: Bylo to myslím tak, že nebo začalo to myslím v době, kdy jsem byl, řekněme, čerstvě dospělý a prožíval jsem takové období úzkosti, neustálého strachu. Občas se stalo, že mě třeba táta nemohl dostat z postele, kde jsem ležel třeba i v botách, jenom jsem prostě ležel a hrozně jsem se bál toho, že přijde nějaký nový nějaký nukleární holokaust, nějaká apokalypsa. Myslím, že jsem byl i docela vlastně odpojený od svých vrstevníků. A co mi dalo ten impuls, byly možná vzpomínky na dětství, kdy jsem právě měl zážitky z té konkrétní krajiny, kde bylo moře, hory. Hodně jsem si vzpomínal na různá vyprávění od starších lidí, protože já i jako malý jsem hrozně rád byl právě se staršími lidmi, kteří právě mluvili gaelsky. Pojil se mi s tím obrovský klid, oni žili vlastně úplně jiným tempem života nebo jiným způsobem života než moje rodina, moji přátelé a tak dále. Bylo takové uvolněné, měli o mě zájem, ne nějaký samozřejmě obsesivní, ale mluvili se mnou, procházeli se mnou, byli to takový solidní lidé a mělo to, myslím, na mě velký vliv. A já jsem hledal prostě něco v životě, hledal jsem i takové spojení s místem. Na ilustraci toho jsem přinesl tady zase svoji knihu básní a obrazů. Je to kniha, kde vidíte na titulní straně horu, která se jmenuje Erigal, kterou já vídám každý den z okna. Já ji maluju, píšu o ní. A je to pro mě taková trošku posvátná hora, něco jako je Fujiyama nebo Kilimanjaro nebo Athos. A vlastně já jsem byl v Arménii, kde jsem prováděl takovou performanci nebo takovou výstavu. Nazval jsem to vlastně sňatek mezi Erigalem a Araratem. A myslím, že to místo je velmi důležité. A to místo hluboce souvisí i s jazykem. Já jsem tehdy cítil velkou potřebu udělat něco se svým životem, uniknout z toho mainstreamu, protože lidé vlastně žili nějakým jiným způsobem života. Já jsem prostě chtěl jiný jakoby vzorec života. Potřeboval jsem nějaký pocit bezpečí, přináležitosti, vazby k místu. A ta cesta byla někdy obtížná, protože jsem na ní byl docela sám. Byl jsem někdy trošku izolovaný, ale prostě šel jsem pořád dál a dál a zjistil jsem najednou, že se nacházím v tom jazyce, ne mimo něj, ale v něm. A je to něco, co je mi velmi drahé, vlastně vůči čemu chovám velmi hluboké a silné pocity. Je to skutečně můj mateřský jazyk, ne reálně, ale prostě v mojí hlavě to tak je. A myslím, že jsem měl obrovské štěstí, že se mi podařilo takhle ten svůj život proměnit a že skutečně to, jak žiju, je reálné, že se to stalo skutečností.

0: O Irech a jejich jazyku se bavíme s irským multižánrovým umělcem Ianem Joycem z Dublinu, publicistou Tomášem Kolocem a tlumočí nám paní Marie Přibilová.
1: Já jsem záměrně v tom výčtu irských autorů, který známe, protože psali anglicky, nezmínil Jamese Joyce, a to samozřejmě z toho důvodu, že se prostě nevyhneme otázce, i když vím, Jene, že to není tvoje oblíbená otázka, protože prostě padá vždycky zákonitě. Jak teda blízce jste příbuzní s tím velkým Jamesem Joycem, se kterým, jak jsem pochopil, máte stejný rod?
2: The name Joyce itself is quite a common name.
3: Tak já bych řekl v první řadě to, že Joyce je vlastně hodně obvyklé jméno. Na dvou místech v Irsku, jednak v západním Irsku, je to místo, kterému se, nebo taková oblast, které se dokonce říká Joyce Country, je to blízko, nebo v oblasti Connemara, což je na západ od Galway. A vlastně pochází to, nebo to jméno rodiny mého otce vlastně pochází odtamtud. Druhou takovou oblastí je Kilkenny a já si myslím, že vlastně to jméno samo o sobě má anglonormandský původ, že tam docházelo k nějaké migraci do Irska někdy ve 14. století, že původně to bylo Joie, tedy francouzským způsobem psáno, a prostě se to přetransformovalo na Joyce. Ale irsky se to čte jinak, čte se to různě, čte se to Shoy, Shoyge, Machshoy. A když mě ve škole vyvolávali jako malého, tak mě nevolali jako Iana Joyce, ale právě tím irským způsobem Sean O'Shoige. A zase vlastně je to ukázka toho, že my v tom Irsku máme dvě identity a máme dva jazyky a třeba i ta dvě jména. Takže já se jmenuji Sean Patrick O'Shoig, a nebo tedy Ian Patrick Joyce. A co se týče té spřízněnosti s Jamesem Joycem, tak já vám to vysvětlím na takové poměrně komické příhodě. Bratranec mého dědečka se jmenoval John Joyce, moc o něm nevíme, víme to, že zahynul v první světové válce. Ono vlastně tohle je taková rodinná historie, která se trošku zametá pod koberec, protože to právě muselo znamenat, že bojoval v britské armádě, tedy v nějaké irské brigádě. Ten měl vlastně bratra jménem John S. Joyce. Já jsem ještě měl strýce, což byl vlastně mladší bratr mého otce jménem John S. Joyce také. A on po válce hodně cestoval, byl to novinář, psal pro Irish Times a vlastně tedy psal takové reportáže z cest. Byl velmi katolicky zaměřený, takže navštěvoval různá taková svatá místa. A jednou se vracel z jedné takové cesty a vlastně uvízl v Terstu v té zóně B, vlastně po druhé světové válce, což byla zóna ruského vlivu, zóna A byla zóna vlivu spojenců a byla tam prostě hranice, přes kterou nemohl, takže se tam někde zasekl. No a našel tam nějakou telefonní budku, za které si chtěl zavolat, našel tam telefonní seznam a začal tam hledat svoje vlastní jméno a skutečně ho tam našel tam jméno John S. Joyce, tak to číslo vytočil, zavolal tam, ozval se mu muž, který mluvil s dublinským přízvukem, on se mu ohlásil, vysvětlil mu tady, co potřebuje. A ten člověk byl velmi ochotný, tak si prostě povídali. A ukázalo se, že ten člověk je bratrem Jamese Joyce, spisovatele, že se jmenuje John Stanislaus Joyce. Nějak mu pomohl, on s ním pak zůstal v kontaktu, jel k němu na návštěvu, zůstal u něj nějakou dobu a právě u něj si všiml rodinného erbu na zdi a povídal mu, ale to není vaše, to je naše, to je náš erb. Takže tím se vlastně ukázalo, jak to s tou spřízněností je. Myslím si, že to je taková docela komická historka, já jsem to i zpracoval, napsal jsem ani takovou divadelní hru, která se celá odehrává vlastně v telefonní budce a doufám, že to ještě nějak rozpracuju, ty dialogy a podobně.

0: Myslím si, že jsem porozuměl tomu příběhu o těch lidech, co sedí na tom hřbitově a baví se. Jednak mi to připomíná to naše městečko Thorntona Wildera, ale zřejmě ty hry jsou rozdílné, to není důležité. Důležité je, že asi zřejmě ty jazyky skutečně fungují jako určité duchovní entity, nezávisle na tom, jestli kolik těch mluvčí jich ještě je, protože vzpomínám si, když jsem sám byl shodou okolností ve Walesu jako au pair, tak jsem si vzpomněl na Jiřího Voskovce, který byl větší polovičku svého života v emigraci a mimochodem měl taky irskou, americkou manželku a ten vlastně říkal, že domov jsme ztratili, my, exulanti, emigranti, ale my máme jazyk. A jazyk je něco, co se dá vozit sebou. To je domov, který se dá vozit sebou. Takže já jsem si do toho Walesu se svým strašlivým stezkem po domově přivez sebou tehdy 5 videokazet, na kterých bylo 10 filmů a každý večer jsem si jeden z nich, klasický, hluboký český film, pouštěl a to mě tam jediný drželo při životě. Přesně tímhletím způsobem, že když ten jazyk mám sebou, takže že vlastně můžu být ve styku s tou svojí zemí a že vlastně po ní chodím, protože vlast může být to, že člověk je denně ve styku se svojí kulturou. A když se mamíme o těch, co odcházejí, že vlastně ty jazyky odcházejí fyzicky, že vlastně existuje třeba jazyk manžuština, který je v dnešní Číně, a existuje 10 milionů manžů, který se hlásí k tomu manžuskému národu a je zřejmě jenom 5 nebo 10 z nich už starých, který mluví tím původním manžuským jazykem, který velmi brzo teda musí vymřít, ale zároveň já velmi silně cítím to, co říkal Jen, že vlastně vymřít nemůže, protože to je součástí mojí víry, zřejmě to není součástí katechismu, že se vlastně posunuje do jiné reality, do toho dalšího světa, o kterém mluví i Bible, i Ježíšovo slovo Evangelium. A já jsem se velmi často trápil, že odcházejí ty nejlepší lidi. Dneska jsme několikrát mluvili o parašutistech a o lidech, kteří tady položili život za tenhle ten národ. Často si každý z nás řekne, jak to, že ty nejlepší nám odcházejí a kdo nám zůstává, že člověk někdy propadá smutku, že vlastně ty nejlepší lidi kolem něj odešli a umělci a ty, kteří ho drželi. A pak jsem si vlastně uvědomil, ale teď přece musí být místo, kam oni odcházejí a kde mají možná, přece tomu věříme jako křesťani, větší moc, než měli ještě tady. To znamená, to je vlastně pozitivní na tom uvědomit si, že oni se koncentrují v nějakém světě, kde mají větší třeba moc nám pomoct, nežli měli tady. Otázka je, jak my jim můžeme pomoct v tom, tady s našimi chabými silami. A když teda slyším Jana, tak si uvědomuju, že naše síly vůbec nejsou chabé a že, jak jsem říkal, že existují lidi, jako je Jan nebo Isaac Bashevis Singer, jeden takový člověk může velmi dlouho hájit jazyk jako Don Quixote a kulturu a udělat toho spoustu. Rád bych zmínil třeba toho Jiřího Králíka právě, který si vymyslel ten projekt kulturní dědictví UNESCO a v podstatě sám z trocha blázny, jako jsme třeba tady my, dělá neskutečné věci s minimem prostředků a tak dále. A proto bych chtěl, aby Jen tu svoji obrovskou energii a to, že vlastně bere z nitra, já když vedle něj sedím, tak se spontánně uklidňuju, aby nám ještě jednou poskytl tu sílu stělesněnou a aby nám zaspíval písničku, kterou jsme slyšeli už dneska ráno, ve kterým je vlastně zakletý do jisté míry ten národní život Irů.
1: Pojin ein mit dem Gaule, Pojin ein mit dem Fee.

0: Nejlemiches fejle mi džaun.
1: Jaké byly, pane Joyce, vaše dojmy z návštěvy naší republiky?
0: So my experience of coming here is very unique for me.
2: Pro mě je to velmi unikátní zážitek. Já když jsem přijel do České republiky, tak jsem se tu okamžitě cítil jako doma a vůbec ne jako cizinec. Já často cestuju poměrně daleko a zažil jsem pocity outsiderství, že na to místo nepatřím, že se nezvládnu naučit ten jazyk. I vlastně ve svém působení uměleckém jsem to zažil, když jsem v Německu třeba pobýval vlastně na rezidenčním uměleckém pobytu a i na jiných místech na světě. Ten pocit toho, že člověk tam nepatří, je velmi zajímavý, ale musím říct, že právě v České republice jsem ho necítil. Já jsem tady krátce, ta moje návštěva je krátká, ale není to poprvé, co tu jsem. Každopádně, jakmile jsem sem přijel, cítil jsem se tady jako doma. Možná díky tomu festivalu, kvůli kterému jsem přijel, díky tomu tématu, a to především vlastně díky tomu tématu, které vlastně ukazuje, jak vlastně se můžeme vzájemně propojovat, nebo jak vzniká propojení mezi námi vlastně díky tomu vzájemnému prožívání těch našich jazyků. A vlastně ty naše jazyky jsou to, co umožňuje takovýhle dialog mezi námi, který vedeme tady a budeme v něm pokračovat. Takže tohle jsem chtěl říct.

0: A teď nám pan Jan zarecituje modlitbu Zdravas Maria v irštině.
1: Sheidovah awire atalon de grasta tan tirna lat ispanya hu idr mra agus ispanya tara de vrinya isa aniv wire a wahir de gui aring napaki anish agus air ur armash. Amen.
0: Thank you very much for your kind visit and interesting interview.
2: Thank you for welcoming us to the station. It was really a great pleasure. Thank you very, very much, Martin.
0: Končí pořad Na stole je téma ze studia Hradec Králové. Pořad jsme věnovali Irům a jejich jazyku. Našimi hosty byli irský umělec Ian Joyce, publicista Tomáš Koloc a tlumočnice Marie Přibylová. A s vámi se loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

0: podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: Blíží se 10. hodina a s ní také zprávy Českého rozhlasu Plus. Posloucháte Proglas, s vámi je Daniel Blaške.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus.
1: Na lince metra B nejezdí metro mezi Novými Butovicemi a Florencí. Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu zákona, která má dát větší pravomoci zdravotním sestrám. Donald Trump odložil 50% cla na dovoz z Kanady. Začínají zprávy Plusu. Příjemný poslech vám přeje Marie Jakšičová. Pražské metrolinky B nejezdí mezi Florencí a Novými Butovicemi. Na Smíchovském nádraží spadl člověk do kolejiště. Mezi stanicemi Anděl a Nové Butovice zavedl dopravní podnik náhradní autobusovou dopravu. V centru města můžou cestující využít tramvajové linky. Jak dlouho omezení potrvá, není jasné. Zdravotní sestry by mohly získat větší pravomoci v péči o chronicky nemocné pacienty nebo při ošetřování ran. Slibuje to novela zákona, kterou teď připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kupka ale sestrám chybí dostatečné vzdělání. Zuzana Tomášková z České asociace sester to odmítá a chystané změny naopak vítá.
3: Mnoho věcí už v dnešní době vlastně dělají na základě nějaké domluvy, nějakého sdílení kompetencí v rámci ošetřovatelského týmu. Tím, že navýšíme kompetence sestrám, tak vlastně zlegalizujeme tu činnost, kterou v současné době už běžně v těch týmech dělají.
1: Novelu chce mít ministerstvo hotovou v září, účinná by pak mohla být od ledna 2028. Americký prezident Donald Trump v poslední chvíli odložil zavedení 50% cel na zboží z Kanady. Učinil tak hodinu před vyhlášeným termínem. Podle něj jsou vyjednávací týmy obou zemí ve finále nové obchodní dohody. Kanadský premiér Mark Carney odklad cel do pátečního večera potvrdil. Dohodu je ale podle něj ještě potřeba dopracovat.
4: Podle kanadského premiéra Carneyho jsou jednání citlivá a náročná a neměla by se probírat veřejně. Cla se měla týkat zboží za v přepočtu přes 400 miliard korun, mléčných výrobků, alkoholu nebo nábytku, tedy zhruba 5% kanadského dovozu do Spojených států. Trump k jejich zavedení chtěl použít skoro 100 let starý zákon, který k uvalování cel ještě nikdy nebyl uplatněný. Podrobnosti nové dohody zatím ani Washington, ani Ottawa nezveřejnili. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Části ukrajinského parlamentu projednají kandidaturu Jevhena Chmary na ministra obrany. Do funkce ho navrhl prezident Volodymyr Zelenský. S nominací musí souhlasit právě poslanci. Na ministra zahraničí Zelenský navrhl dosavadního šéfa diplomacie Andreje Sibihu.
5: Kandidaturu Jevhena Chmary na ministra obrany a kandidaturu Andreje Sibihy na ministra zahraničí proberou parlamentní stranické frakce i výbory. Jednání mají zjistit, zda by obě nominace měly v následném hlasování ukrajinského parlamentu dostatečnou podporu. Otázky panují hlavně kolem Jevhena Chmary. Bývalý šéf bezpečnostní služby Ukrajiny ve funkci nahrazuje populárního Michaila Fedorova. Podle zástupců nejvyšší rady Chmara už požádal o propuštění z vojenské služby. V době hlasování o jeho nominaci by už tak měl být civilní osobou. Chmara chce pokračovat v reformách a projektech, které začal Fedorovův tým. Z Lvova Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Libérie přijme až 1200 lidí vyhoštěných ze Spojených států, informovala o tom vláda západoafrické země. Má jít o občany jiných afrických států, Severní a Jižní Ameriky nebo Karibiku. Libérie bude vyhoštěné přijímat v průběhu jednoho roku. První skupinu 20 lidí očekává už teď ve čtvrtek. Jedná se o jednu z největších dohod tohoto druhu v rámci tvrdého postupu administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa proti nelegálním migrantům. Vědci v Mexiku objevili 6 nových takzvaných entomopatogenních hub. Ty jsou schopné skrze nervovou soustavu měnit chování mravenců a pavouků, proto se jim taky říká zombie houby. Nad rozhodováním mravence převezmou kontrolu a donutí ho na jednom místě nahromadit mrtvoly dalších mravenců. Na nich tyto houby rostou a dál se rozmnožují. Vědci jeden z druhů pojmenovali po mexickém režisérovi hororu a fantasy snímku Guillermo del Torovi. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Sezónu na Baťově kanále ovlivnila letošní extrémní vedra. Podle správců vodní cesty není zájem nízký, ale mírný úbytek návštěvnosti zaznamenali. Při vlnách extrémních veder si méně lidí kupovalo lístky na vodní plavby. Ředitel společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek si to vysvětluje tím, že se šli raději koupat než na lodě.
6: Ale jsou to zejména ti, co by využili služeb buď pravidelných plaveb, anebo těch krátkodobých pronájmů. Ti, co mají zamluvené kajutové lodě na třeba celý víkend nebo na celý týden, tak ty termíny neruší.
1: Šestý pokus o prodej části zámeckého areálu v Brtnici na Jihlavsku vypsal na dnešek Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vyvolávací cena parkánu a hradeb je v elektronické aukci necelých 230 tisíc korun. Do soutěže se kvůli nutnosti dalších investic do rekonstrukce nezapojí ani město, ani současný majitel zámku. Na dálnici D8 brzdí provoz omezení mezi 33. a 41. kilometrem v obou směrech. Čekejte obosměrně zdržení kolem 15 minut. Na výjezdu z Prahy po dálnici D8 čekejte kolonu, která začíná se sjezdem na Zdiby na 2. kilometru a pomalu se jede až do omezení na 7., kde se jezdí jen jedním pruhem. Tam je to asi na 15 až 20 minut. A silný provoz je také na výjezdu z Prahy k letišti. Zastavíte se na Pražském okruhu Evropské a v opačném směru je kolona od Kněževsi na několik minut a provoz vázne také na Pražském okruhu, v Dobřížské ulici nebo od Brandovského mostu. Dobře dojďte. Obloha bude dnes zamračená během dne, ale hlavně na jihu místy trochu vyjasní. Teď prší na jihu Česka a další srážky přijdou na sever území. Přes den bude foukat mírný jihozápadní vítr, který večer bude slábnout. Teploty budou 23 až 27 stupňů. To je ze zpráv vše a začíná dnešní epizoda našeho zpravodajství.
7: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Dobrý den, Petr Hůš vás zdraví v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. My máme velkou rodinu a tu nejmenší holčičku máme v pěstounské péči. To znamená, že se musíme s manželkou také pravidelně vzdělávat. Nedávno jsme byli na víkendu, kde potkáme spoustu dalších pěstounů.

v těch těžkých situacích a mám pocit, že spoustu lidí v té naší skupině to dříve skoro nesnášelo, neměli to rádi, netěšili se tam, brali to něco jako z povinnosti. Ale to se tak nějak změnilo a všichni tam jedou moc rádi, odpočinou si a už se na to těší, nemůžou se dočkat, než pojedou na pěstouny. Myslím si, že z velké části je to i tím, koho máme jako lektora. A ten náš pán, který nás tím provede, se jmenuje Štefan a na něm je zajímavé, on je takový nejenom silná osobnost v tom, jak věci podává, ale on je silná osobnost i co se týká jeho těla. On sám je pěstounským dítětem, je Rom a je doktor psychologie. A to je zajímavé, jak on ty přednášky, no my jsme s ním žádnou přednáškou nikdy neměli, protože my si sedneme do místnosti a jenom se chechtáme. On si s náma povídá a vytahuje různé historky z života a mám pocit, že je tam někdy až takového spoustu zbytečného času. Jenom tak povídáme, jenom tak se smějeme, někdy taky pláčeme. A to, co Štefan umí, tak umí vytvořit komunitu. Prostředí, ve kterém si důvěřujeme, cítíme se bezpečně, jsme otevření a on dokáže takovou zvláštní věc. My totiž jenom půl víkendu děláme to, že každý ten manželský pár řekne, co prožívá, co si řeší. Někdo ani nechce mluvit a říká, pojďme to posunout dál. A on říká, dobře. A pak se zeptá ještě na jednu otázku, na druhou, na třetí. A tak s nima povídá 3/4 hodiny nebo hodinu za přítomností nás všech ostatních. A my se z toho velmi učíme se od těch druhých. Jak právní věci, pedagogické věci, tak některé těžké věci, co lidi prožívají, tak my sami jsme někdy z toho pozbuzení. To je zvláštní, že i druzí prožívají těžké věci a zvládají to. A to, co Štefan umí, tak umí, že někdy vytáhne bolest někoho z nás, velmi těžkou bolest, a začne s jedním z nás o tom povídat za přítomnosti ostatních. Tohle bych si nikdy nedovolil. Na to zírám s obrovským respektem, jakou on má moudrost a citlivost a co všechno nás naučí. A Štefan vždycky jednou za dopoledne nebo za čtvrt den tam vsadí nějakou svoji moudrost, nějakou metodiku, něco, co nás naučí, vysvětlí, ale je to součástí všech těch rozhovorů a rozebírání různých situací. Musím říct, že je to pro mě neskutečný zážitek. Z toho, co se učím pro svůj život, pro manželství, pro rodinu, pro výchovu pěstounského dítěte, ale také z té metodiky, jak to Štefan dělá. Je mi trošku někdy úzko, protože vzpomínám na svoji mládežnickou práci. Myslím si, že mám některé dovednosti. Dovednosti vedoucího, dovednosti učitele, dovednosti člověka, který dokáže připravit jiné pro službu. Ale co se týká pastýřské práce nebo pastorace, tak mám pocit, že jsem tam udělal spoustu chyb. Mám pocit, že jsem se v téhle oblasti moc neposunul a také jsem byl často frustrovaný z toho, že jsem těm, kterým jsem sloužil pastoračně, že jsem je v životě nějak neposunul. Vítejte v pořadu Klika na téma 5 hříchů pastorace. Jan, 8. kapitola, 2. až 11. verš. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizové přivedli ženu, přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řeknou mu, mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl, kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, zahambení ve svém svědomí, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až tam zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí,
Ženo, kde jsou ti?

kdo na tebe žalovali, nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo, pane. Ježíš jí řekl, ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. A ještě jiný biblický text, Jan 1. kapitola, 14. verš. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Ten první text, ten příběh, který jsem četl, je o tom, že Ježíš nad ránem přišel do chrámu. A lidé pomalinku přicházejí a Ježíš je začíná vyučovat. A do toho přichází židovští duchovní a vlečou ženu přistiženou při nevěře. A vlečou ji před očima všech. Je to docela vyhrocená situace. Ta žena je zostuzená a za chvíli může být mrtvá. Pokud by naplnili jeden ze zákonů, tak by ji mohli ukamenovat. Jenže je to zkouška. Ježíš hlásá všude milost. Jenže pokud té ženě dá milost, tak tím nedodrží Mojžíšův zákon a ukáže se, že nemá nic společného s Bohem. A dá se říct, že Ježíš tento, promiňte mi, tak trošku pastorační případ neřeší paušálně, ale individuálně. Nechává si čas, nemá rychlou a zjednodušenou radu. A později říká, kdo z vás je bez viny, hoď první kamenem. Kdo z vás nemá žádnou vinu, tak naplňte tento soud. Udějte tohle vyhodnocení situace a vy máte právo a kredit to řešit. To je zajímavé, že Ježíš je plný milosti a pravdy. Ježíš říká, ani já tě nesoudím, jdi a nehřeš. Milost a pravda. Ježíš zde naplňuje to, že je jednorozeným synem, který je plný milosti a pravdy. V pastoraci někdy potřebujeme začít milostí a pak přinést pravdu. A jindy přesně naopak. Potřebujeme přinést pravdu, konfrontaci a potom milost. Ale nesmíme zapomnět na to, že milost a pravda patří k sobě. Nejenom milost a nejenom pravda. Tak teď těch pět hříchů pastorace. Nejedná se o pět hříchů pastorace, kterou jsem někde zažil, nebo jak vnímám, že třeba křesťanské poradenství nebo pastorační činnost by byla špatná, ale je to pět mých hříchů, pět mých věcí, které jsem si uvědomil, že jsem nedělal dobře nebo že jsem se nenaučil. Nenaslouchal jsem, měl jsem rychlé rady, přinášel jsem zjednodušený pohled, projektoval jsem do situace toho druhého vlastní zkušenost a často jsem velmi rychle hodnotil. Pojďme si to krok po kroku probrat. Nenaslouchal jsem. Hned jsem věděl, nebo po krátké době jsem věděl, co je u toho člověka dobře nebo špatně. A někdy jsem naslouchal, ten člověk dlouho mluvil, ale já jsem neuměl ten rozhovor vést otázkama. Otázkama, které by odkrývaly problematiku, to, čím tím člověk prošel. A tak jsem ho nechal třeba povídat i hodinu, dvě, tři. Byl jsem z toho sám vyčerpaný, měl jsem pocit, že hodně naslouchám, ale přitom jenom ten člověk jel stále dokola zacikleně v tom svém tématu. Takže první věc, nenaslouchal jsem. S tím souvisí druhá věc, rychlé rady. Byl jsem vychovaný v pravidlech, studoval jsem, četl jsem knihy a vím, co by tomu člověku pomohlo. A vím to velmi rychle. A někdy to souvisí, jde to postupně, pokud nenasloucháme, tak někdy velmi rychlo máme radu. Ta třetí věc je zjednodušený pohled. To s tím taky souvisí, pokud nenasloucháme a máme rychlou radu, tak ta rada je velmi zjednodušená. Když se budeš modlit, když budeš číst Bibli, když budeš chodit do církve, když budeš tohle. A to jsou všechno někdy jako hlubiny a jsou to pravdivé věci. Ale pokud tomu člověku nenasloucháme, nejsme citliví, pokud si nedáme čas, tak jsou to zjednodušené rady. Ta čtvrtá věc je projektování vlastní zkušenosti. Jo, tohle jsem taky zažil. Jo, s tím mám zkušenost. Přesně vím, co potřebuješ. Popíšu to trošku opačně. Někdy prožívám, že bych se v životě potřeboval poradit.
A říkám si, mám se poradit s tímhle člověkem, který je zaměřený na učednictví, nebo s tímhle, který je zaměřený na modlitbu, nebo s tímhle, který je zaměřený na zakládání sboru. Rád bych s těmi lidmi strávil trošku více času, ale asi by se mě stal učedníkovatel, nebo modlitebník, nebo zakladatel sboru, protože mám strach, že ti lidé mě povodou jenom k tomu, k čemu je Pán Bůh vedl. A tak si myslím, že je umění, když někoho duchovně doprovázíme, když jsme mu rádcem, když jsme mu pastýřem, když si svoji životní situaci, to, co nás Pán Bůh naučil, čím nás provedl, když si to neprojektujeme do jeho života, do jeho situace. Ten poslední pátý řík je hodnocení. Že velmi rychle zhodnotím, co ten člověk dělá dobře, co špatně, vyhodnotím, co by bylo dobré pro jeho život. A to neznamená, že nemáme mít na věci svůj názor. Ale pokud nenasloucháme, rychle radíme, máme zjednodušené pohledy, projektujeme do života druhých své vlastní zkušenosti, tak naše hodnocení může být mylné, ale taky někdy není potřeba tolik hodnotit, jako spíše plakat s plačícími a radovat se s radujícími. Ještě jednou Jan 8:11. Ona řekla, nikdo, pane, Ježíš řekla, ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Zkusím to posunout trošku a doufám, že to nějak nepřetáhnu. Ježíš říká, ani já tě neodsuzuji, ani já tě nesoudím, možná ani já tě nehodnotím. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Pokud jsme někomu rádcem nebo průvodcem, co může znamenat to, že nehodnotíme, ale zároveň jsme plní milosti a pravdy? Tak teď jsem neřekl, co máme udělat nebo jak to je, ale položil jsem jenom otázku. A pro každého z nás může v těch našich situacích být ta odpověď jiná. Takže pokud jsme někomu rádcem nebo průvodcem, co znamená, že nebudeme tolik hodnotit, ale zároveň budeme plní milosti a pravdy. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví z pořadu Klika a těším se na vás zase za týden. Mějte se pěkně.

Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u středeční voničky lidových písní. Prázdniny a dovolené pomalu finišují, ale stále je tu bohatá nabídka hudebních akcí a festivalů. Tím nejbližším bude tradiční mezinárodní dudácký festival Strakonice, který začíná již tento čtvrtek 20. srpna a potrvá až do neděle 23. srpna. Podrobný program najdete na webových stránkách festivalu. Stačí připomenout, že kromě řady domácích dudáků a gajdošů se gala přehlídky účastní zahraniční soubory z Gruzie, Holandska, Polska, Rakouska, Španělska, Turecka a Velké Británie. Dudácké muziky vám hrají a zpívají i v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech a úspěšný den. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

Srdečně vás zveme na 31. ročník sochových národopisných slavností, který se uskuteční v sobotu 22. srpna ve Lhotce v areálu u mateřské školy. Program slavností začíná ve 14 hodin přivítáním účinkujících sborů a muzik na pódiu v areálu, na které naváže pořad dětských souborů nazvaný Malučkosti. Představí se v něm soubory Valášek, Malá Ostravica, Malá Ondřejnica, Slezánek a Krasničanek. Následuje pořad dospělých souborů Balady, v němž vystoupí soubory Valašský vojvoda, Ostravica, Ondřejnica, Slezan a Gaudeamus VŠE. Protože v letošním roce slaví své významné výročí lhotecký soubor Pilky, připravil si pro diváky samostatný medailon Pilky 90leté. Tanečníky doprovodí už tradičně pustková cymbálová muzika. Muzikantský pořad Od krepců k paličkám je tentokrát věnovaný Vladimíru Holišovi, vynikajícímu cymbalistovi a také výrobci tohoto nástroje. V pořadu zahrají cymbálová muzika Ladě Holiša, pustková cymbálová muzika, cymbálové muziky souborů Valašský vojvoda a Kašava a Anna Strakošová. Program vyvrcholí pořadem Z jiného kraje. Vystoupí v něm zlínský folklorní soubor Kašava, který přiveze do Lhotky ryze valašské tance a písně, a soubor Gaudeamus VŠE z Prahy, v jehož podání se můžete těšit na taneční čísla z prvky městského folkloru, ale také na repertoár z různých oblastí Čech. V neděli 23. srpna v 9 hodin se uskuteční v místní kapli mše svatá, obětovaná za Vincence Sochu a jeho rodinu.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.

La Rochelle, 18. listopadu 1792. Moje drahá Elizabeth, dovolte mi, abych vám popsala, jakým způsobem teď žiji. Víte už, že jsem začala vařit a určitě vás to pobavilo. Ale vaření není jediná činnost, kterou teď dělám a kterou jsem se nikdy předtím nezabývala. Představte si, že jsem schopna rozdělat oheň. Vzpomínáte si, jak jsem pozorovala starého Ludvíka, když u nás na zámku zažehával oheň v každém krbu? Ráda jsem se dívala, jak vybíral dřevo, jak je položil do ohniště na hromadu větviček a pak zapálil. Pamatuji si, jak jsem trávila celé dlouhé hodiny pozorováním tančících plamenů, zatímco se Ludvík pravidelně vracel přikládat polena, prohrabovat ohárky či fouknout do řeřavého uhlí. Vzpomínám si na všechna jeho gesta, jako by byl přede mnou. Ale přesto jsem potřebovala aspoň 2 dny, aby se mi podařilo zapálit můj první oheň. Jak jsem byla na sebe hrdá a jaká to byla úleva, když poprvé plamínky zapraskaly v malém krbu mého pokoje. Než jsem se dočkala ohně, myslela jsem si, že zmrznu. Zima už je tady a dává o sobě vědět. Určitě ji už také máte i u vás v Anglii. Ujišťuji vás, že pokud už člověk nebydlí v příjemně vyhřátém zámku se silnými zdmi, pociťuje, jak je krutá. Každý den si uvědomuji, jak se nám dobře žilo na zámku naděje. Lidé tady mají hlad a je jim zima. Zvlášť malých dětí mi je líto. Je jich hodně a často jsou nemocné. Neumí ani číst, ani psát. Až se vrátíte, čeká nás spousta práce. Pokoj, v němž bydlím, nemá se zámkem nic společného. Všechno tu je šedivé a zaprášené. Maličké střešní okno je tak úzké a tak zanesené suchými listy a borovým jehličím, že jim sotva dopadá trochu světla na mou postel se slamníkem, na malý dřevěný stůl a židly, které mi slouží jako nábytek. Zdi jsou celé začouzené kouřem z krbu, takže jsou zašedlé, místy úplně zčernalé. Strop je také celý černý od sazí. Kam se jen poděly bílé květinové štuky, které zdobily dřevěné obložení mého pokoje na naději. Velké nepravidelné kostky pokrývající podlahu jsou zledovatělé poryvy větru, který profukuje pod špatně těsnícími dveřmi. Většinou teď sedávám přímo na stole nebo na slamníku, aby mi nepromrzly nohy. Františka mi ještě navíc dala tlusté vlněné punčochy, díky nimž je mi teplo. Vlněné punčochy. Uvědomujete si to? Kde jsou ty časy, kdy jsme nosili střevíčky z měkké kůže a hedvábné punčošky? Kdyby mě viděla naše dobrá Magdaléna, určitě by se z toho nevzpamatovala. Teď nosím vlněné punčochy a hrubé dřeváky. Jak mě z nich jen zpočátku bolely nohy. Každý den jsem si je musela několik hodin masírovat, abych si ulevila od bolesti z otlaků a pohmožděnin. Ale teď už si na ně ani nevzpomenu. Ne více než na mé šaty z režné látky, z níž jsem zpočátku měla po celém těle zarudlé skvrny. Nemyslete si, že si vám chci stěžovat, jak na tom oproti vám jsem. Rozhodla jsem se sama, že tady zůstanu a nesu proto důsledky své volby. Včera jsem se dozvěděla, že zase nějaká loď zvedla kotvy a zamířila do Anglie. Kdybych chtěla, mohla jsem se bez problémů nalodit. Stačilo by mi vrátit se na naději pro nějaké peníze, pořádně se umýt a přijet za vámi. Ale přesto, že mi nesmírně chybíte, moje místo není u vás. Nechci odjet do Anglie a ani nemohu. Pánové z výboru si už zvykli na mou přítomnost a začínají přede mnou volně mluvit. Doufám, že se už brzy začne něco dít. Modlete se za mě, Elizabeth, a za všechny ty ubohé lidi, se kterými se stýkám. Ať vás Pán ochraňuje. Charlotte.

Emílie sedí na kanapě a očima přímo hltá ženu, která právě mluví s její maminkou. Paní Serisejová je vysoká, štíhlá a ještě k tomu velmi elegantní. Světlé vlasy má umně zčesány do nízko posazeného drdolu, z něhož harmonicky splývá několik pramínků. Střih dobře padnoucích modrozelených šatů je zdůrazněn krajkou tmavě zelené barvy. Malé nožky má vtěsnány do vysokých šněrovacích bot z béžové kůže. Při pohledu na ně se musí Emílie usmát. Vzpomněla si totiž na Charlottiny hrubé dřeváky. Moje dcera se s vámi chtěla za každou cenu setkat, říká paní de Košetová. Opravdu? Ptá se jí hostitelka a obrací se k Emílii. Dívka je natolik ponořená do svého snění, že si ani neuvědomila, že se konverzace stočila k ní. Emílie, oslovuje jí matka. Ano, mechanicky odpovídá její dcera. Paní Serisejová se podivuje, že se s ní chtěla setkat. To proto, mumlá Emílie, která je trochu zaskočená, chtěla jsem vám položit několik otázek. Několik otázek? Emílie neodpovídá. Dívá se na svou matku, která sedí mezi ní a paní Serisejovou a které zatím nic neprozradila. Promiňte, promluvila paní de Košetová, jako by pochopila, co se dívka snažila svým pohledem říci. Potřebuji se trochu nadýchat čerstvého vzduchu. Mohla bych se na chvíli projít ve vaší zahradě? Ale samozřejmě, odpovídá paní Serisejová. Necítíte-li se dobře, mohla byste si jít na chvíli lehnout, jestli chcete. Opravdu vám děkuji, ale chvilka na čerstvém vzduchu v zahradě mi určitě pomůže. Jak si přejete? Paní Serisejová vstala, aby ukázala své návštěvě cestu do zahrady. Jakmile se vrátila, vykouzlila tak vstřícný úsměv, že se Emílie hned dala do řeči. Mrzí mě, že vás zatěžují svými otázkami, omlouvá se. Ale ráda bych se dozvěděla něco víc o vašem domě. Promiňte, o domě, v němž teď bydlíme. Co byste ráda věděla? Ptá se paní Serisejová s pobaveným úsměvem. Maminka mi říkala, že v tom domě bydlel váš tatínek, ale vy jste v něm nikdy nepobývala. Můj otec tam skutečně bydlel, odpovídá paní Serisejová, ale i já jsem v něm žila pěknou řádku let, dodává. Emílín pohled se při těch slovech rozjasnil. Můj pokoj je ten modrý na poschodí. Byl to také váš pokoj? Ne, to byl pokoj mých rodičů, ale od smrti mé matky v něm už nikdy nikdo nepobýval. Emílie se odmlčela. Cítila se najednou nesvá tím, že se určitě dotkla bolestných vzpomínek. Ale paní Serisejová pokračuje tichým a vážným hlasem. Já jsem spala ve vedlejším pokoji. Můj otec se pak přestěhoval do třetího pokoje na poschodí a na konci života se usadil v pracovně v přízemí. Paní Serisejová se tázavě dívá na Emílii. Co chce asi vědět tahle dívenka s tmavýma očima? Emílie se už neodvažuje promluvit. Pálí jí jedna otázka, ale nedokáže ji vyslovit. Paní Serisejová ji svým úsměvem dodává odvahy. Je to všechno, co jste chtěla vědět? Ptá se. Ne, přiznává Emílie, ale ano. Odpusťte mi, že se na to ptám, ale kdy zemřela vaše maminka? Emílín hlas se při položení otázky zlomil. Zmínka o smrti někoho blízkého jí krutě připomněla úmrtí jejího vlastního otce. Jaký jen chybí. Tolik by si přála řešit tuhle záhadu spolu s ním. Maminka zemřela, když mi byly 4 roky, vypráví paní Serisejová. Bylo to těžké, zvlášť pro mého otce, který zůstal sám s malou holčičkou. Maminka nám naštěstí zanechala poklad.
Emílie se na ní podívala se zvědavýma očima. Poklad? Její poklad?

La Rochelle, 17. prosince 1792. Má drahá Elizabeth. Už několik dnů slyším na ulicích v La Rochelle zpívat muže i ženy jakousi novou píseň. Prý je to v Paříži v módě, tam ji také dali jméno Marsejéza. Říká se, že byla napsána ve Štrasburku k podpoře vojáků jdoucích do bitvy s Rakouskem, které nás už několik měsíců nenechává na pokoji. Ale protože ji poprvé zpívali v Paříži Marsejezané, začalo se jí tak podle toho říkat. Zeměpis má hold svoje vrtochy. Napíši vám první sloku a refrén té písně. Asi jste o ní ještě neslyšela, ale tady prostě nemá konkurenci, takže se určitě brzy dostane i za hranice. Vzhůru děti vlasti, den slávy nadešel. Proti nám tyranie zvedá svůj krvavý prapor. Slyšíte v našem kraji řev divokých vojáků? Přicházejí vraždit naše děti, naše ženy v naší náruči. Do zbraně, občané, šikujte se pod prapory, vzhůru, vzhůru. Nechť krev nečistá napojí brázdy našich polí. Zápal, který se zmocňuje mužů a žen, když ji zpívají, je obrovský. Pějí s velkou vážností, ale já se nemohu zbavit mrazení, když slyším ta válečná slova. Dává mi ale přednost před písní La Carmagnole, kterou také rádi zpívají sanskuloti, aby se vysmívali králi, jeho rodině a celému dvoru. Co se týče krále, noviny se zmiňují, že jej ve vězení v Temple izolovali. Žije na poschodí ve velkém pokoji rozděleném na 4 části se zabedněnými okny, aby se nemohl dívat ven. Čas mu musí ubíhat krajně pomalu. Svědkové říkají, že má v pokoji hodiny, na kterých je napsáno jméno jejich výrobce, Le Po, královský hodinář. 22. září, kdy byla vyhlášena republika, prý někdo ze stráže přilepil kus papíru na slovo královský. Takovým způsobem se prý Ludvík XVI. Dozvěděl, že byl sesazen z trůnu. Mimochodem, tady už nikdo nemluví o králi, ale o občanu Ludvíku Kapetovi. Co mu jenom chystají. Opatrujte se. Charlotte.

La Rochelle, 25. prosince 1792. Má drahá Elizabeth, dnes jsou Vánoce a vy jste asi jediný člověk, se kterým o tom mohu svobodně mluvit. Kostely jsou zde zavřené. Věřící, kteří by chtěli slavit Ježíšovo narození, do nich mají zakázaný přístup. Nyní se dává přednost slavení kultu rozumu před uctíváním Krista a lidé nemají na vybranou. Je to smutné. Tak smutné. Nikdo se to neodváží přiznat, ale cítím, že jsou muži a ženy kolem mě mrzutí. Mám dojem, že bez světla Vánoc se svět utápí v beznaději. Berou nám veškerou naději. Už jsem vám vyprávěla o Františce, se kterou vařím pro členy výboru. Františka představuje vtělenou radost ze života. Je stále usměvavá a trochu kulaťoučká, což jí přidává na roztomilosti. Nemyslete si ale, že má co jíst. Tak jako mnoho dalších se ani Františka nemůže pořádně nasytit. Nicméně příroda ji obdařila tím, že je prostě baculatá. Před 2 dny Františčina maminka zemřela na zápal plic. Když přišla Františka 2. den do práce, byl z ní jenom stín. Maminčino tělo pohřbili na poli odpočinku venku za městem, v doprovodu nějakého veřejného činitele. Obřad byl krátký a neosobní. Františka se nemohla obrátit na žádného kněze ani na nějakou křesťanskou duši. Nikdo jí neřekl, že smrt neznamená konec, ale začátek věčného života. Už jsem vám to říkala, berou nám veškerou naději. Připomíná mi to smrt našich rodičů. Byli bychom tím, čím jsme, kdyby nás kněz neujistil, že je jednou znovu uvidíme a že se k ním můžeme stále obracet v modlitbě? Opravdu, Elizabeth, ti, kteří dnes ztratí někoho blízkého, nemají nic než smutek. Přiznávám, že můj dopis není moc veselý na to, že jsou Vánoce. Nicméně vám musím vylíčit něco veselého, co trochu rozjasní mé pochmurné psaní. Říká se, že někteří lidé vyřezávají ze dřeva maličké postavičky do Betléma, aby alespoň tak slavili Vánoce. Když nemohou jít do kostela postavit tam velký Betlém, staví si potají malé jesličky doma. Figurky jsou tak malinké, že je mohou rychle strčit do kapsy, kdyby najednou nečekaně přišel nějaký člen výboru. Myslím, že si stejně jako ostatní vymodelují své jesličky z chlebové střídy. Nebude to žádný umělecký výtvor, ale aspoň tímto způsobem budu mít u sebe Krista. A už jen samotné pomyšlení na to mě hřeje u srdce. Veselé Vánoce, Elizabeth. Radujte se a nikdy neztrácejte naději. Charlotte.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.
2: Hladovým bože dopřej hody a rodům, ať jsou zase fit. Moře plavců dej moře vody a štvancům

a hluchým sluch a slepým zrak. Básníkům přiděl fešné můzy a kazi světům řekni fakt.

Máme 11 hodin a 31 minut. Ve středu 19. srpna ladíte Proglas s Alenou Rubášovou. Podle katolického kalendáře se dnes připomíná francouzský kněz svatý Jan Eudes. Organizátor lidových misií, zakladatel kongregace Ježíše a Marie, šiřitele liturgické úcty k nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. Zemřel v tento den roku 1680. 23. výročí útoku na ústředí OSN v iráckém Bagdádu se 22 oběťmi je světovým humanitárním dnem. Má vyjádřit uznání všem humanitárním pracovníkům, kteří pomáhají v krizových oblastech a vzdát čest těm, kteří ve svém poslání přišli o život, byli uneseni či utrpěli zranění. Před 380 lety 19. srpna 1646 se narodili malíř Karel Škréta mladší a také zakladatel a první ředitel Královské observatoře v Greenwichi, britský astronom John Flamsteed. 55. by dnes oslavila blahoslavená Sandra Sabatiniová, italská studentka medicíny z komunity Jana 23. Roku 1984 i se svým snoubencem zahynula při autonehodě. A ještě dnešní oslavenci 63. narozeniny slaví sbormistr, dirigent, hudební organizátor a pedagog Roman Válek, zakladatel a šéf-dirigent tělesa Czech Ensemble Barok. 71 let se dožívá hlava koptské katolické církve, alexandrijský patriarcha Ibrahim Isaac Sidrak. 75. slaví britský hudebník John Deacon, baskytarista a spoluautor hitů skupiny Queen. 81. narozeniny má první tuzemská profesorka lékařské etiky, bioložka a filozofka Helena Haškovcová. Svátek mají všichni Ludvíkové, je to jméno z němčiny a znamená slavný bojovník. Přejeme všechno dobré. No a na vlnách Proglasu plujeme ještě dopoledním proudem písní a zpráv. Blížíme se ale už k myšlence na den Hany Pinknerové, kterou odvysíláme přibližně v 11 hodin 650 minut. Následovat bude polední modlitba a hudební siesta. Její nabídka je dnes bohatá, uslyšíme díla hned tří skladatelů, France Lista, Petra Iliče Čajkovského a Edvarda Grieg. Nejen proto, zůstaňte s Proglasem.

gesta, pohled, úsměv, jak už minulým stoletím a dávný písně, co nás zbližoval.

O lásce a stárnutí nám zpíval Roman Dostál. Dřevěný kostel ze 17. století zhořel v noci na neděli v největším polském skanzenu v Sanoku na jihovýchodě země, blízko hranic se Slovenskem. Požár zcela zničil vzácnou památku i s vnitřním vybavením, včetně dvojích historických varhan. Do příjezdu hasičů byl kostel celý v plamenech. Ředitel muzea Marcin Kroviak označil ztrátu za nenahraditelnou. Kostelík svatého Mikuláše pocházel z vesnice Bončal, Dolny z Karpatského podhůří. Ve skanzenu byl typickým příkladem lidové architektury. Příčina požáru je předmětem policejního vyšetřování.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

0: Poslouchali jsme single Davida Herciga Planeta Pluto. Setkání rodičů kněží v roce svatého Františka svolává na Velehrad na poslední srpnový víkend od pátku 28. do neděle 30. srpna českobudějovický pomocný biskup Pavel Posád, který o akci řekl.
1: Je to setkání první. A jak to tedy vzniklo? Když jsem skončil službu spirituála v olomouckém semináři před 23 roky a stal jsem se biskupem litoměřickým, od té doby, čili už těch víc jak 20 let, tuto myšlenku nosím v srdci, protože jsem poznal opravdu veliké množství bohoslovců a vím, že bohoslovci mají rodiče, tak jsem pojal myšlenku, původně to bylo pozvat maminky kněží, jako taková mariánská postava, Maria pod křížem a podobně. No a pak se to vlastně teď na poslední chvíli pastitelně rozšířilo i na tatínky kněží, čili na rodiče. Takže ta myšlenka ve mně dlouho zrála a teď jsem si nějak řekl, já už tady dlouho třeba nemusím být, tak teď nebo nikdy. A já mám jediný volný termín v srpnu teď a také na Stojanovi měli za celý rok jeden volný termín, což je první potvrzení, že asi je to Boží vůle.
0: Program bude moderovat pater Marián Pospěcha. Pokračuje Pavel Posád.
1: Obsah je takový, tak setkání rodičů, aby s tím na prvním místě poděkoval za to, jak podporovali nebo jak pomáhali a pomáhají teď už po mnoha letech třeba svým synům kněžím. A můžu říct slovy svatého Augustina. Svatý Augustin říká, že každý kázání má potěšit, poučit a pohnout k lepšímu životu. Tak já bych řekl, teď mě tak napadá, že to bude cílem poděkovat, povzbudit a máme to pod záštitou svatého Františka, takže to bude setkání a také zároveň duchovní obnova. Bude tam několik přednášek a bude tam taky moderovaná diskuze a samozřejmě třikrát budeme za tu dobu slavit eucharistii. Je možné hlásit se téměř dokonce ještě před tím setkání. Zatím ten nával není veliký, kapacity volné jsou tam velké, zatím je to nějak kolem 20 účastníků.
0: Prozradil českobudějovický pomocný biskup Pavel Posád. Doplňme, že na setkání maminek a tatínků kněží na Velehrad na poslední srpnový víkend se mohou zájemci hlásit ve velehradském poutním a exercičním domě Stojanov. Telefonní čísla a e-mailová adresa jsou na webu stojanov.cz.

0: 11 hodin 56 minut. Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, kterou vydalo nakladatelství Návrat domů. Čte Marta Kunčarová.
1: Připravovat jídlo je jako bohoslužba. Dnes byl volný den. Nemusela jsem do práce. Mohla jsem dělat, co se mi jen zachtělo. A mně se zachtělo vařit. Spokojeně jsem obhlédla zásoby v ledničce a ve spíži. Ano, mám k dispozici materiál, který dokážu přetvořit na skvělé jídlo. Někdy v běžném provozu vařím jen tak mechanicky. Prostě připravuju nějaké jídlo, které si můj milý v poledne ohřeje nebo sní studené. Nic zvláštního do přípravy nevkládám, jen svou péči a zodpovědnost. Když ale vařím v dostatku času a mohu se plně soustředit, je to svého druhu obřad. Každou surovinu jsem brala do ruky s láskou a promýšlela, jakým způsobem ji upravím, aby co nejlépe vynikla její kvalita. Představovala jsem si, jak budou jednotlivé pokrmy ladit dohromady. Komponovala jsem estetické dílo podobné symfonii. Plánovala jsem, že bude obsahovat předehru, studenou polévku, hlavní věty vařené nové brambory s máslem a zelenou petrželkou, opékané kousky kuřecího masa, cukety a zelené fazolky. K tomu salát z rajčat, papriky a okurky, ochucený solí, olivovým olejem a pár kapkami balzamika. Možná přidám i kódu, tedy nějaký lehký dezert. Děčně jsem čistila zeleninu koupenou na trhu a myslela jsem na to, že vyrostla z hlíny, v paprscích slunce a v kapkách deště. Oceňovala jsem zralost, vůni a barvu rajských jablíček, salátových okurek a světle zelených paprik. Když jsem je krájela, připadala jsem si, jako bych tvořila umělecké dílo. Když to takhle popisuju, vypadá to praštěně, já vím, ale ve své prosluněné kuchyni jsem měla při přípravě oběda skutečně pocit, jako bych chystala posvátnou oběť. Každá dílčí operace musela probíhat s pozornou péčí, nesměly ji zakalit žádné negativní myšlenky. Naopak vše muselo být doprovázeno láskou. Nejsem bláznivá ezoterečka a nevznáším se v oblaku emocí pravidelně, ale při tomto konkrétním vaření jsem prožila výjimečnou zkušenost. Příprava jídla může být bohoslužbou, pokud k tomu zaujmu takový postoj. Chystám jídlo pro ty, které nejvíce miluji. V nich chci uctít i samého Krista. Byl to povznášející zážitek, už jen při té přípravě, co teprve, když jsme to společně jedli.

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu. V dnešní polední modlitbě myslíme na obce Křtiny, Ruprechtov a Blučina, kterými procházejí poutníci ze svatého kopečku na Velehrad a dále zdravíme do Napajedl a Spytihněvy. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii.
1: A Anna počala z Ducha Svatého. Zdrává s Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdrává s Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi. Zdrává s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se,
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,
1: a světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: A připojíme modlitbu za mír v kancionálu číslo 035. Bože, ty jsi zdroj dokonalého pokoje,
1: prosíme tě za mír pro celý svět, pro všechny národy a pro celé lidstvo. Dej nám sílu překonávat zlo dobrem, odpouštět a šířit pokoj, abychom se směli nazývat tvými dětmi a svět, aby se proměnil ve tvé království míru a pokoje. Amen.
0: Svatý Jene Eudesi,
1: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.
0: Doprořečme Pánu.

4 minuty po 12. hodině vysíláme na Proglasu hudební siestu. Dnes ji uvede symfonická báseň Sixtinská kaple France Lista. Holandský filharmonický orchestr diriguje Hartmut Henchen.

Dozněla symfonická báseň Sixtinská kaple France Lista. Holandský filharmonický orchestr řídil Hartmut Henchen. Hudební siesta na Proglasu dále pokračuje meditací pro housle a orchestr Petra Iliče Čajkovského. Na housle zahraje Dmitrij Sikovecký, doprovází Academy of St. Martin, diriguje Sir Neville Mariner.

Poslouchali jsme meditaci pro housle a orchestr Petra Iliče Čajkovského. Houslistu Dmitrije Sikoveckého doprovázela Academy of St. Martin, dirigoval Sir Neville Mariner. A hudební siesta nyní pokračuje adagiem z klavírního koncertu Edvarda Grieg. Na klavír zahraje Steven Kovačevič, doprovází BBC Symphony Orchestra. Diriguje Sir Colin Davis.

Doznělo adagio z klavírního koncertu Edvarda Grieha. Klavíristu Stevena Kovačeviče doprovázela BBC Symphony Orchestra. Dirigoval Sir Colin Davis. A v závěru hudební siesty na Proglasu zazní baletní svita Šípková růženka Petra Iliče Čajkovského. Novou londýnskou filharmonii

0: Na Proglasu jsme vyslechli baletní svitu Šípková růženka Petra Iliče Čajkovského. Novou londýnskou filharmonii řídil Lorenz Ziegl.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut

0: Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Zprávy ale přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
2: Zprávy.
3: Senátoři chtějí změny v zákoně o EET, neměla by se například vztahovat na bezhotovostní platby. Donald Trump odložil 50% cla na dovoz z Kanady. V lázních Věseníku přibyly 4 případy nákazy střevní chřipkou. Klidné odpoledne u středečních zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Senát vrátil zákon o elektronické evidenci s úpravami do sněmovny. Senátoři chtějí hlavně zrušit limit pro daňové osvobození zdravotních benefitů zaměstnanců. EET by se podle nich neměla vztahovat ani na bezhotovostní převody. Změny Senát přijal i přes nesouhlas ministryně financí Aleny Schillerové z ANO. Opoziční ODS a TOP 09 se neúspěšně pokusili prosadit úplné zamítnutí zákona. Horní komora nepřijala ani návrh ANO, které chtělo normu schválit beze změn. Zákon tak v září znovu posoudí poslanci. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů má ve sněmovně dostatek hlasů, aby prosadila původní verzi bez senátních úprav. Znovu zavedení EET má podle odhadu ministerstva financí zvýšit příjem veřejných rozpočtů skoro o 14,5 miliardy korun. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO pokračuje v jednání s členy kabinetu o rozpočtu na příští rok. Dnes ji čekají schůzky nad hospodařením zbývajících 6 rezortů, třeba zdravotnictví, obrany, životního prostředí nebo dopravy. Zítra pak bude pokračovat s těmi, kde ještě zůstaly otevřené některé body. Znovu za šéfkou státní kasy zamíří i ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů.
4: Pro nás je důležité, aby šlo co nejvíce peněz do těch nejnižších struktur a ty peníze šly směrem děti a mládeži. Druhou věcí je podpořit investiční projekty v regionech. Multifunkční hřiště, renovace hřišť, třeba i u škol a tak dále.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Americký prezident Donald Trump v poslední chvíli odložil zavedení 50% cel na zboží z Kanady. Udělal to hodinu před vyhlášeným termínem. Podle něj jsou vyjednávací týmy obou zemí ve finále nové obchodní dohody. Kanadský premiér Mark Carney odklad cel do pátečního večera potvrdil. Dohodu je ale podle něj ještě potřeba dopracovat.
5: Podle kanadského premiéra Carneyho jsou jednání citlivá a náročná a neměla by se probírat veřejně. Cla se měla týkat zboží za v přepočtu přes 400 miliard korun, mléčných výrobků, alkoholu nebo nábytku, tedy zhruba 5% kanadského dovozu do Spojených států. Trump k jejich zavedení chtěl použít skoro 100 let starý zákon, který k uvalování cel ještě nikdy nebyl uplatněný. Podrobnosti nové dohody zatím ani Washington, ani Ottawa nezveřejnili. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Flotila aktivistů se zítra chystá vyplout z jižní Itálie na albánský ostrov Sazan. Chtějí podpořit protesty proti stavbě luxusního rezortu v chráněné oblasti na ostrově a u nedaleké laguny Narta, informovala o tom agentura APA. Za developerským projektem stojí firma spojená se zetěm amerického prezidenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem. Albánci v rámci takzvané plameňákové revoluce už několik týdnů v řadě proti stavbě protestují. Název získalo hnutí podle plameňáků, pro které je Narta významným zimovištěm. Kromě zrušení projektu demonstranti požadují taky odstoupení dlouhodobého albánského premiéra Ediho Rami, který výstavbu podporuje. Posloucháte zprávy Plusu. Další test potvrdil výskyt noroviru u klientů Priznicových léčebných lázní v Jeseníku. Střevní chřipka se tam objevila předminulý víkend. Dohromady hygienici evidují 115 nemocných. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
6: Dnešnímu dni byly hlášeny 4 nové případy onemocnění. V porovnání s předchozím obdobím tak hygienická stanice zaznamenává pokles počtu nově hlášených případů. Dosavadní vývoj epidemiologické situace může svědčit o účinnosti přijatých protiepidemických opatření.
3: Zdroj nákazy hygienici zatím neodhalili. V Kuxu u Dvora Králové nad Labem začíná dnes festival Teatrum Kux. Přehlídka už více než 20 let oživuje tradici barokního divadla, hudby a umění. Festival potrvá do neděle a území na březích Labe mezi Dvorem Králové a Jaroměří připomene jako významné centrum barokní kultury. Krátce z dopravy na D8 z Ústí do Prahy po pojíždí kolony u Lovosic. Na 48. kilometru je omezení, kolona z kilometru 52 je asi na 10 minut. Na D7 je menší kolona na příjezdu do Prahy z Chomutova před omezením u letiště, zdržení 5 minut. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna z Prahy před omezením na kilometru 196, kolona od Popůvek z kilometru 185 a zdržení do 10 minut. Přejeme šťastnou cestu. Po zbytek dne se bude na jihu území postupně vyjasňovat a na jižní Moravě bude až 30 stupňů. Jinde zůstane oblačno až zataženo, výjimečně se slabým deštěm nebo přehánkami a s teplotami v rozmezí od 24 do 28 stupňů. Na severu, kde budou k večeru srážky četnější i s bouřkami, bude kolem 22 stupňů. To byly zprávy a teď už je připravený pořad.
7: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Máme 13 hodin 13 minut. Na Proglasu vám hezké středeční odpoledne přeje Alena Rubášová a ocitli jsme se spolu v odpoledním proudu písní a zpráv. Budeme si hrát třeba Michala Horáka, Folk Team, Petra Linharta, ale také kapely Hmlisto nebo Midnight Swimmers. O výročích pro dnešní den si pak řekneme něco víc od půl druhé. Ve 14 hodin si představíme album Kluci ze šťastný planety zpěváka a skladatele Františka Zemana, a to v rámci hudebního kompasu Milana Tesaře. V 15 hodin budeme přebírat zprávy z Českého rozhlasu Plus a od 16. hodiny se můžete těšit na folklorní okénko Zdeňka Vejvody s podtitulem Jižní Čechy, kraj rybníků a muzikantů. Příjemný poslech, zůstaňte s námi.

To byla písničkářka Kači a single Solitér. Po silném zemětřesení na východě Indonésie zůstávají tisíce lidí bez domova a naléhavě potřebují pomoc. K nejvíce ohroženým skupinám patří děti a dospívající, uvádí organizace Save the Children. Podle ní nemůže v provincii východní Nusa Tenggara navštěvovat školu přes 8 tisíc žáků, kteří zároveň čelí rostoucím bezpečnostním rizikům. Při sobotním zemětřesení na ostrově Flores o síle 7,7 stupně zemřelo nejméně 68 lidí, zraněných je přes 200 a tisíce domů je poškozeno. Zemětřesení navíc postihlo komunity, které se potýkají se suchem a vulkanickými riziky. Tyto okolnosti ještě více zhoršují dopady katastrofy na zdraví, vzdělávání a psychosociální pohodu dětí, dodává organizace Save the Children. Ta spolu s místní organizací Circle of Imagine Society a místní charitou zjišťuje potřeby postižených rodin s cílem začít poskytovat pomoc.

0: Poslouchali jsme kapelu Folk Team. K celostátnímu setkání mládeže, které v neděli skončilo v Ostravě, se vracíme i se spolkem Někdo ti uvěří, který pomáhá obětem zneužívání nejen v církevním prostředí a působí i v oblasti ochrany a prevence. Pro účastníky, jejich rodiče i pro kněze a řeholníky připravil celkem 3 přednášky. Možnost k osobnímu rozhovoru měli mladí v rámci takzvaných poraden. Řeholní kněz a terapeut Marek Drábek jménem spolku v ohlédnutí popsal.
1: Byly tam různý témata, ale vlastně nejvíc se měly byly právě témata spojená s tím zneužitím, s obtěžováním v tom různém prostředí, jak v tom církevním, tak v tom necírkevním. A tak, jak to většinou bývá po těch přednáškách, tak vždycky přijdou lidé, kteří to třeba ještě nikdy nikomu neřekli. Je to pro ně prostě příležitost o tom tématu mluvit, když vidí, že někdo o tom mluví a jakým způsobem o této problematice mluví.
0: K tématu je podle odborníka Marka Drábka nutné se stále vracet.
1: Je to něco, jako když máte prevenci, požární ochranu třeba, tak taky vám po všech budovách visí různý cedulky a znovu to téma se musí otevřít. Možná je to něčem jako nudný, ale ve chvíli, kdy nám začne hořet, tak najednou zjistíme, proč vlastně jsme to všechno dělali a to samé je třeba s první pomocí a tak dále. I tohle téma je prostě třeba znovu a znovu přinášet. Mladí lidé se s tím mohou setkávat a setkávají. Ta zkušenost tady je. A organizace, která o tom mluví, tak vlastně nějakým způsobem jsem bezpečnější, protože má ten jazyk, má tu kulturu toho, že se o těchto tématech můžu mluvit a to mi přijde strašně důležité. Takže někdy mají lidé strach, že když o tom budeme mluvit, tak si o nás budou myslet, že jsme ti, kteří zneužívají, ale to mi přijde stejné, jako kdyby, když vletete do budovy, kde má prostě všechny tyhle protipožární ochranu a má to tam všechno vyvěšené, tak že by si někdo myslel, že ta organizace chce zapálit svůj vlastní barák nebo snad zapalovat jiné. Prostě je důležité, aby se o tom tématu mluvilo, aby to bylo něco běžného, my jsme byli prostě schopni na to zareagovat, když se něco takového stane.
0: A co si zástupci spolku Někdo ti uvěří z celostátního setkání mládeže v Ostravě odnesli? Pater Drábek zhrnuje.
1: Pro nás to byla super zkušenost v tom, že léta, kdy jsme vlastně měli problém vůbec někde být a když jsme někde něco dělali, tak někteří církevní představitelé obvolávali ty farnosti nebo nějaká jiná místa a snažili se, aby se tam

0: nebyli, vlastně se nás snažili diskreditovat. Tak najednou jsme na takovémhle velkém setkání, kde jsme jako zvaný, kde můžeme mít pověšený všechny svoje loga a je vidět, že ta atmosféra se hodně změnila. Takže pro mě, a myslím, že i pro kolegyni, s kterou jsem tam byl, tak to byla jako velká naděje na to, že ta slova o spolupráci, když jsme podepsali memorandum, takže to nejsou jenom nějaká prázdná slova, ale že se můžou opravdu přetavovat úplně do konkrétních věcí a z reakcí těch mladých lidí, kteří to brali úplně normálně a neděsili se toho, tak mi přijde, že pro mladé lidi je to opravdu téma, s kterým prostě jsou schopní normálně být, slyšet ho, ptát se, zajímat se a čerpat z toho, co jim třeba řekneme.
1: Uzavřel na Proglasu premonstrát pater Marek Drábek ze spolku Někdo ti uvěří.

Je krátce po půl druhé a my si po písničce Michala Horáka řekneme na Proglasu něco více o dnešních výročích. Je tu tedy dnešek v kalendáři Kateřiny Vitouchové. Prožíváme středu 19. srpen 2026. V katolické církvi se připomíná francouzský kněz svatý Jan Eudes, organizátor lidových misií, zakladatel kongregace Ježíše a Marie, zesnulý v tento den roku 1680. Papež Pius X. ho při blahořečení roku 1909 nazval původcem, učitelem a apoštolem liturgické úcty k nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. 23. výročí útoku na ústředí OSN v iráckém Bagdádu s 22 oběťmi je světovým humanitárním dnem. Má vyjádřit uznání všem humanitárním pracovníkům, kteří pomáhají v krizových oblastech, a má vzdát čest těm, kteří ve svém poslání přišli o život, byli uneseni či utrpěli zranění. Stovku by dnes oslavil právník a někdejší nakladatelský redaktor Dušan Straňák. Jan Paulas dříve v katolickém týdeníku připomněl jeho vlastní výrok, že normalizace se na morálním stavu české společnosti podepsala více než 50. léta. Dušan Straňák navázal, cituji, bohužel ano, protože zločin se tak snadno nedá zakrýt. Krev je vidět, ale na lži a přetvářky, ve kterých společnost žila v době normalizace, se dá bohužel zvyknout. A zejména mládež v tom byla 20 let vychovávána, což se musí nějak projevit. Tvá řeč budíš ano, ano, ne, ne. Tahle Ježíšova slova platí nejen pro jednotlivce, ale i pro celou společnost. Konec citace.

Na Proglasu pokračuje dnešek v kalendáři, tady jsou další smutná výročí. Měsíc po začátku španělské občanské války nechali fašisté v Rokli nedaleko Granady popravit 4 zajatce. Proti jednomu z mužů zastřelených právě před 90 lety drábové pozdějšího diktátora Franka postupovali se zvláštní brutalitou. Byl jim Federico García Lorca, nejslavnější a až do našich dnů nejpřekládanější španělský básník a dramatik. Rovněž před 90 lety začal první moskevský proces. Obžalobě z vlasti zrady čelilo 16 bývalých vysokých funkcionářů strany. V závěru tohoto politického monster procesu byli všichni popraveni. No a jedno výročí ne tak smutné. Při světovém setkání mládeže v tento den roku 2005 papež Benedikt XVI. Navštívil synagogu v Kolíně nad Rýnem, nejstarší sídlo židovské komunity na německém území. Ujistil, že chce jít dál cestou prohlubování křesťansko-židovských vztahů a přátelství se židovským lidem. Musíme si vzájemně připomínat Boha a jeho moudrý plán se světem, který stvořil. On, jak stojí v knize moudrosti, miluje život, prohlásil Benedikt v kolínské synagoze.

To byl písničkář José González a my navážeme přehledem dnešních oslavenců. 63. narozeniny slaví sbormistr, dirigent a hudební pedagog Roman Válek, zakladatel a šéf-dirigent tělesa Czech Ensemble Barok, umělecký ředitel letní školy barokní hudby a hudebního festivalu Znojmo. 71 let se dožívá hlava koptské katolické církve, alexandrijský patriarcha Ibrahim Isaac Sidrak. 75. pak slaví britský hudebník John Deacon, baskytarista z někdejší skupiny Queen, je autorem či spoluautorem velkých hitů jako I Want to Break Free, Friends Will Be Friends a You Are My Best Friend. A 81 let se dnes dožívá první tuzemská profesorka lékařské etiky, bioložka a filozofka Helena Haškovcová. Zabývá se právy pacienta, otázkami pravdy na nemocničním lůžku, důstojného stárnutí i umírání. Po pádu komunismu působila na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde podnítila vznik lékařské etiky jako samostatného oboru a jako první se v něm habilitovala. Na přelomu tisíciletí vedla katedru psychosociálních věd a speciální etiky na Husitské teologické fakultě, která ji vyznamenala zlatou medailí Františka Kováře. Až do roku 2020 profesorka Haškovcová působila na Fakultě humanitních studií, garantovala obor lékařská etika České lékařské komory. Tvrdí, že knihu nenahradí nic. Z řady jejich vlastních titulů zmiňme alespoň Etické problémy medicíny na prahu 21. století, Fenomén stáří, Rub života, líc smrti a Manuálek o etice a vstřícném chování. A v občanském kalendáři dnes najdeme jméno Ludvík. Jméno z němčiny znamená slavný bojovník. Blahopřejeme.

13 hodin 51 minut na Proglasu vás zveme k poslechu našich večerních pořadů Jak se vám líbí a Radio Report. Rodinná skupina Petra Bernerová Trio zahraje v našem koncertním studiu autorské písně i netradičně pojaté, převzaté bluesové a rockové skladby. V pořadu Jak se vám líbí od 7:15 večer bude řeč o 20leté historii kapely. O tom, jak se součástí skupiny stal už v dětství syn Tomáš, i o dlouholeté spolupráci s kontrabasistou Tarasem Vološčukem. Tomáš Bobrovnický přiblíží také svou práci organizátora bluesových festivalů a zamyslí se nad postavením žánrově nezařaditelných kapel na české scéně. Petra Bernerová zase prozradí okolnosti vzniku několika svých písní a vysvětlí, proč se akordeon stal nedílnou součástí zvuku kapely. A Radio Report ve 2015 zase nabídne reprízu rozhovoru s doktorem přírodních věd Matúšem Kocianem, který je současně slovenský biolog, entomolog, ilustrátor vědeckých publikací, ale také římskokatolický kněz, působící momentálně v Česku. Objevil na 40 nových živočišných druhů, ilustroval řadu odborných knih a článků. Jeho obývací pokoj a pracovna v jednom vypadá spíše jako tropický skleník a právě v jeho obývacím pokoji, v příjemné oáze, palem a za zvuku ptactva si povídal o flóře i fauně s naší redaktorkou Ivou Horkou. Nenechte si ujít Radio Report dnes ve 20:15.

tak trochu spěty a trochu pro legraci. Tu starou zažlouplou aplikaci, tu starou zažlouplou aplikaci.

0: 14 hodin ladíte Proglas s Alenou Rubášovou a právě začíná Hudební kompas na středu 19. srpen. Dnes si v něm představíme zpěváka Františka Zemana a jeho nové album Kluci ze šťastné planety. Začneme písní Hezčí, ošklivější.
1: Když ráno se mnou vstáváš, jdeš si vařit čaj,

cvičit, poraďte mi. Pepo, zkus prosím zahrát cis. Budu víc chodit mezi lidi, nebaví mě už home office.

0: Nemusíš přece nikam jít. Nemusíš přece nikam jít. Nemusíš přece nikam jít.
1: Zpívá nám František Zeman, podnikatel, který se původně hudbě věnoval jako koníčku. Veřejně vystoupil poprvé v roce 2017 a v roce 2023 ve svých téměř 50 letech si splnil sen. Nahrál album s profesionálními muzikanty. Písně Přímo na tělo mu tehdy napsal Tomáš Strnad. Album Otevřená srdce produkoval Dalibor Cidlinský a kytary na ně nahrál Josef Štěpánek, známý ze spolupráce s Radůzou či Petrem Linhartem. Nyní vyšlo Zemanovo druhé album Kluci ze šťastné planety. Na jehož přípravě se zpěvák podílel už i autorsky. Současně ale stále pracuje v oboru IT a hudbu nevnímá jako povolání, ale především jako radost a možnost něco předat posluchačům. Producentem nového alba je opět Dalibor Cidlinský, který se na aranžmá znovu podílel společně s kytaristou Josefem Štěpánkem. A výsledkem je zvuk, který stojí na písničkářském základu, ale díky instrumentálnímu obsazení a aranžím působí plněji než čistě autorské kytarové album. Název alba Kluci ze šťastné planety vznikl při rozhovoru Františka Zemana s textařem Tomášem Strnadem při společné procházce. Přestože člověk řeší každodenní starosti a problémy, může si zároveň uvědomovat, že se má ve výsledku dobře a má být za svůj život vděčný. Tato kombinace nadhledu, optimismu a vědomí, že život má i své problémy, prostupuje celou deskou. Před námi jsou ještě dvě skladby, 11. píseň a Usínáš.
0: Nesnáším tíseň, když chybí mi píseň, když slova se ztrácí a venku řvou ptáci. Když cikády cikaj a všichni si zvykaj, že díky mé tísni, co píšu teď písni, budou mít píseň.

a čekat až píseň skončí mou tíseň, až verše se zrodí a tóny se splodí, tak vznikne má skladba.

Poslouchali jsme Františka Zemana z alba Kluci ze šťastný planety. Zítra ráno si v Hudebním kompasu představíme britskou soulovou zpěvačku Cat Eaton a zítra odpoledne se budeme věnovat českobudějovické písničkářce Maržary. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.

ponětí, co si přeju, co bych chtěl. I kdybych hledal staletí, vždycky bych za

Česká zpěvačka, textařka a skladatelka Petra Žalmanová natočila společně s kytaristou a skladatelem Richardem Reskem své druhé autorské album Nepadáš, z nějž jsme poslouchali píseň Blues pro bláznivou holku. 8 písní na albu přináší osobní výpovědi o vztazích, naději i životních proměnách, podané s důrazem na melodii a srozumitelný text. Folkový základ nahrávky doplňují jemné prvky popu. A teď nám o bývalé železniční výhybně v Brně jako metafoře lidských osudů zaspívá Petr Linhardt.

srdce bylo více, jsou jenom křídla půlnočních ptáků.

neset mý, nikdy se nerozední. Dva vlaky na trati, semafor zvedni.

Máme 14 hodin 30 minut, posloucháte Proglas s Alenou Rubášovou ve středu 19. srpna. Podle katolického kalendáře se dnes připomíná francouzský kněz svatý Jan Eudes, organizátor lidových misií, zakladatel kongregace Ježíše a Marie, šiřitele liturgické úcty k nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. Zemřel v tento den roku 1680. 23. výročí útoku na ústředí OSN v iráckém Bagdádu s 22 oběťmi je světovým humanitárním dnem. Před 380 lety 19. srpna 1646 se narodili malíř Karel Škréta mladší a také zakladatel a první ředitel Královské observatoře v Greenwichi, britský astronom John Flamsteed. 55. by dnes oslavila blahoslavená Sandra Sabatiniová, italská studentka medicíny z komunity Jana 23. Roku 1984 i se svým snoubencem zahynula při autonehodě. 63. narozeniny dnes slaví sbormistr, dirigent, hudební organizátor a pedagog Roman Válek. 71 let se dožívá hlava koptské katolické církve, patriarcha Ibrahim Isaac Sidrak. 75. slaví britský hudebník John Deacon. A 81. má pak první tuzemská profesorka lékařské etiky, bioložka a filozofka Helena Haškovcová. Zároveň v občanském kalendáři najdeme jméno Ludvík, je to jméno z němčiny, které znamená slavný bojovník. Na vlnách Proglasu plujeme odpoledním proudem písní, zpráv a teď už i pozvánek na nejrůznější akce. V 16 hodin jej vystřídá folklorní okénko Zdeňka Vejvody s podtitulem Jižní Čechy, kraj rybníků a muzikantů. V 17 hodin a 10 minut pak naladíte první z dnešních hudebních pořadů Jak se vám líbí. Bude to rozhovor Martina Kišperského se zpěvačkou Martou Kloučkovou a kytaristou Davidem Dorůškou z června letošního roku. Ti představí své společné album How Little We Dream, první nahrávku, na níž se setkávají v komorním formátu jazzového dua. S Martinem Kišperským budou hovořit o svobodě, kterou přináší hra ve dvojici, ale i o výběru repertoáru napříč téměř stoletím hudby.

0: To byl Marek Raček a single Vojna a dni. Česká republika vyšle do boje o Oscara v kategorii Mezinárodní celovečerní film československý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodlo o tom hlasování členů České filmové a televizní akademie. Česká režisérka Pepa Lubojacky v dokumentu natočeném na mobilní telefon zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci ocitli bez domova a potýkají se závislostí. Propojuje v něm deníkové záběry, stylizované vzpomínky, oživlé fotografie i grafické koláže.
1: Ten film samozřejmě má za sebou vítězství na Berlinále, čili na jednom nejprestižnějších festivalů. Zároveň tam ještě kromě hlavní ceny dostal Caligari Film Award, což je cena v té sekci Fórum, není úplně nezávislá, a ty cesty Fórum, která vysloveně oceňuje filmy, které překračují běžné hranice filmové tvorby. A to tím tento film rozhodně je a tím taky zřejmě upoutal kolegy akademiky a tím je inspiroval k tomu, aby právě tento film vybrali jako našeho kandidáta.
0: Řekl o snímku Ivo Maté, prezident České filmové a televizní akademie.

0: To byla dánsko-turecká zpěvačka Hilal Kaya. Dnešní generální audienci vedl papež Lev XIV. V bazilice svatého Petra ve Vatikánu. Ve své katechezi se zaměřil na 6. kapitolu konstituce Sacrosanctum Concilium, která se věnuje liturgické hudbě.
1: Církevní hudební tradice představuje nedocenitelný poklad, který vyniká nad ostatní umělecké projevy. Především tím, že je to bohoslužebný zpěv vázaný na slova liturgie a tak tvoří nezbytnou a integrující součást slavené liturgie. A přidává, liturgická hudba bude tedy tím posvátnější, čím těsněji bude spjata s liturgickým děním, ať vroucnějším vyjádřením modlitby nebo sjednocením srdce, a tím, že posvátným obřadům dodá slavnostnější ráz. Nachází se zde jádro koncilní nauky, které potvrzuje a prohlubuje služebnou funkci hudby v liturgii.
0: Petrův nástupce také připomněl, že 23. srpna si připomínáme Evropský den obětí stalinismu a nacismu.
1: V ten den v liturgii je připomínán Vladislav Findiš, kněz a první Polák, blahořečený jako mučedník komunistického pronásledování. Během druhého vatikánského koncilu duchovně podpíral práci koncilu a vyzýval věřící, aby směřovali ke koncilnímu dílu dobroty skrze skutky lásky a morální obnovy. Jeho svědectví nám připomíná, že civilizace lásky se buduje skrze odpuštění a překonáváním zla dobrem.
0: Tlumočil slova svatého otce pro televizi Noé pater Petr Smolek.

Po druhé v dnešním odpoledni nám hrála kapela Folk Team. Večerní koncert a vernisáž putovní výstavy v kostele Milosrdných sester v Linci připomene dnešní 15. výročí úmrtí italského kandidáta blahořečení Luigiho Brutiho. Organizuje ho a vystoupí diecézní ředitel papežských misijních děl, kněz, zpěvák a skladatel Heinz Purer, aby s Brutiho příběhem seznámil rakouskou veřejnost. Mladý speciální pedagog, výrazně formovaný vírou, pracoval s dětmi se zdravotním postižením a i ve volném čase pomáhal lidem s handicapy a dalším lidem v náročných životních situacích. Zemřel teprve 26-letý krátce před svou svatbou 19. srpna 2011. Vydání jeho duchovního deníku se připravuje.

0: Tady je Proglas. Ladíte k nám.
1: Tady je Proglas. Ladíme k vám.
2: Z nedočtených řádků písmen věd, který přeletím, sotva na pohled.

0: A zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: 15 hodin se vrací živé vysílání středečního odpoledního Plusu s datem 19. srpna. U poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
2: Český rozhlas Plus.
1: A o čem budeme mluvit? Má rezort zdravotnictví šanci získat další peníze ze vznikajícího státního rozpočtu podle představ ministra Vojtěcha, nebo se bude muset řídit jen rozhodnutím premiéra? Jak chce Čína nově takticky využívat mořských hlubin při územních sporech v Jihočínském moři? A němečtí zemědělci sčítají škody po letošních vlnách veder a sucha. Jak výrazně se to může projevit na cenách potravin? Nejdřív tu jsou ale zprávy, dnes si připravuje Monika Vrchotová.
3: Přeji hezké odpoledne. Muzea, galerie a další instituce spravované ministerstvem kultury příští rok nebudou propouštět ani zdražovat vstupné. Po jednání na ministerstvu financí to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ze státního rozpočtu by chtěl pro příští rok získat 20 miliard korun, což je o 2,5 miliardy víc než letos. Jestli se mu podařilo ministrině Alenu Schillerovou z ANO o této částce přesvědčit, zatím Klempíř neřekl.
4: Kultura rozhodně nebude bita. Máme tam na investice, máme na živou kulturu, která si myslím, že si zaslouží daleko větší podporu, než měla.
3: O budoucím financování České televize a Českého rozhlasu Klempíř se Schillerovou nemluvil. S jakými požadavky dnes za ministryní financí zamíří šéf rezortu zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch, rozebereme v odpoledním Plusu hned po zprávách. Maďarsko má ode dneška nového prezidenta. Funkce se ujímá bývalý předseda Nejvyššího soudu Andráš Baka. Během své kariéry taky 17 let působil na Evropském soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Poslanci strany TISA premiéra Pétera Maďara Baku do čela země zvolili v polovině srpna.
5: Nový prezident už předem vzkázal, že ani dvoutřetinová většina v parlamentu neznamená, že si vláda může dělat, co chce. Baka ve funkci střídá Tamáše Šujoka, jehož mandát ukončil Maďarův kabinet předčasně změnou ústavy. Podle premiéra byl bývalý prezident loutkou režimu Viktora Orbána a jeho strany Fides. Ta Šujokovo odvolání označuje za nelegitimní. Baka zdůrazňuje, že chce být nadstranickým prezidentem a v případě potřeby se postavit i proti Maďarově vládě, která ho do funkce prosadila. Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Senátoři schválili lepší ochranu spotřebitelů při uzavírání finančních smluv na dálku, tedy po telefonu nebo online. Jednou z novinek bude webové tlačítko, přes které půjde od smlouvy jednodušeji odstoupit. Poskytovatelé služeb budou taky muset zajistit, aby jejich stránky byly přehledné a neobsahovaly zavádějící informace. Změny by se mohly týkat třeba některých online smluv o spořících účtech nebo doplňkovém penzijním spoření. Pravidla se ale budou vztahovat i na nákupy v internetových obchodech. Předlohu ještě dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Policie v Chorvatsku zadržela Ukrajince podezřelého z účasti na sabotáži plynovodu Nord Stream. Jako potápěč měl být součástí týmu, který dopravil před 4 lety k rusko-německému potrubí v Baltském moři výbušniny a poškodil ho. Chorvatsko chystá vydání podezřelého do Německa.
6: Ukrajinský občan je německým úřadům známý, v posledních dvou letech se zdržoval v Polsku, jednou ale před vyšetřovateli utekl a podruhé polské soudy eurozatykač ignorovali. Plynovod Nord Stream přitom označili za legitimní vojenský cíl. Chorvatská policie zadržela potápěče dnes ráno v Pule. Taky prvního ze 6 lidí, které Německo podezřívá z provedení sabotáže, dopadli u moře, téměř na den přesně před rokem v italském Rimini. Soud s údajným velitelem skupiny Sergejem K. má začít na podzim v Hamburku. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Do Česka dorazí další silné bouřky. V noci na zítřek zasáhnou Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Zítra odpoledne se pak bouřky objeví hlavně na Moravě a ve Slezsku. Bude je doprovázet vydatný přívalový déšť až 2 centimetrové kroupy a vítr s nárazy kolem 70 km za hodinu. Podle meteorologa Pavla Borovičky by podobné počasí mohlo vydržet až do víkendu.
7: Pravděpodobně nejsilnější bouřky z následujících dnů můžeme očekávat v pátek odpoledne a v noci na sobotu. Prozatím se nedá jednoznačně určit, kudy by měly ty nejsilnější bouřky postupovat. Nejnižší pravděpodobnost, že se vyskytnou, je na severozápadě našeho území.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Radiožurnál byl v první polovině letošního roku nejposlouchanější českou rozhlasovou stanicí. Průměrně si ho denně naladilo 754 tisíc lidí. Informoval o tom Radioprojekt, který poslechovost českých rádií monitoruje. Od ledna se zvedl počet posluchačů i dalším stanicím Českého rozhlasu. Radiožurnál Sport si každý den pustilo rekordních 86 tisíc lidí a stanice Plus zaznamenala historicky nejvyšší denní poslechovost. Naladilo si ji skoro 170 tisíc lidí. Pokračuje vedoucí programu na Plusu Václav Štefan.
8: Rekordní čísla stanice Plus potvrzují to, že v dnešní na události turbulentní době lidé mají zájem o ověřené informace, ale taky o souvislosti, analýzy i další obsah.
3: Celkem měl Český rozhlas v prvním pololetí na trhu více než čtvrtinový podíl. Oficiálně začala stavba centrálního urgentního příjmu ve fakultní Thomayerově nemocnici v Praze. Čtyřpodlažní budova bude stát 2 miliardy a 200 milionů korun. Hotovo by mělo být v březnu 2029. Podle ředitele nemocnice Zdeňka Beneše nový pavilon zjednoduší příjem pacientů.
9: Bude mít vlastně 8 přídel, kde budou operační sály, kde budou jednotky intenzivní péče, kde bude ARO, budou tam CTčka, budou tam rengeny, bude tam laboratoř.
3: V blízkosti urgentního příjmu bude taky heliport. Nemocnice je spádová pro zhruba 600 tisíc lidí. Policisté pátrají po 10leté Martinovi Kočím z Prahy. Dnes dopoledne odešel z muzea v Patočkově ulici v Praze 6. Měl by na sobě mít černou mikinu, tmavé kalhoty, černou kšiltovku, pravděpodobně s bílým nápisem, a černé sportovní boty s bílými pruhy po stranách a na patě. Pokračuje policejní mluvčí Jan Daněk.
10: Často vyhledává místa spojená s provozem tramvají, autobusů, metra, vlaků či výtahů. Je proto možné, že se bude pohybovat v blízkosti zastávek, městské hromadné dopravy, stanic metra, železničních stanic nebo dalších dopravních uzlů. Vyhledává i různé atrakce, jako jsou tobogány a horské dráhy.
3: Jakékoliv informace o 10letém chlapci volejte na linku 158. Teď míříme na silnice na D8 z Ústí nad Labem do Prahy, kolona před Lovosicemi, z 50. kilometru na 48. se zdržíte 10 minut. Na D4 kolona za výjezdem z Prahy do Strakonic, u Jíloviště na 9. kilometru je omezení do jednoho pruhu, kolona je asi na 15 minut a zhruba 20 minut se zdržíte na příjezdu do Brna po D1 směrem z Prahy, kolona začíná u Kývalky na kilometru 182. Dobře, dojeďte. V noci a zpočátku i zítra bude ojediněle pršet, hlavně na severu. Zítra odpoledne a večer se postupně zatáhne, srážky budou četnější, hlavně na jihovýchodě, kde hrozí i silné bouřky. Teploty v noci většinou kolem 18 stupňů, zítra 27 až 32, ale na západě a severu bude jen kolem 25. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
12: Pietní shromáždění v Hodoníně u Kunštátu uctí zítra památku obětí romského holokaustu. Konat se bude u památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě, na místě bývalého koncentračního tábora od 11 hodin. Promluví i potomci přeživších. Památník vznikl na místě, kde za druhé světové války nuceně pobývaly celé rodiny moravských a českých Romů a Sintů. Od vypravení hromadného transportu romských obyvatel tábora v Hodoníně u Kunštátu do koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau uplyne o víkendu 83 let. Po telefonu teď zdravím historičku z Muzea romské kultury, které hodonínský památník spravuje, Anu Míškovou. Dobrý den a vítejte v odpoledním proudu Proglasu.
13: Dobrý den.
12: Přiblížíte nám prosím stručně to tragické dění v noci na 22. srpen 1943 a okolnosti toho hromadného transportu.
13: Vlastně to, co jste říkala, je přesné. Z té noci z 21. na 22. srpna tak byla taková poslední fáze existence koncentračního tábora v Hodoníně u Kunštátu, kdy přibližně 800 osob bylo během jedné noci naloženo na nákladní auta, následně v Medvědici i na vlak, na takovou poslední svoji cestu právě do koncentračního vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau, kde většina z nich teda bohužel byla zavražděna ať už krátce po příjezdu nebo na základě těch tragických podmínek, které v táboře panovaly, anebo potom v srpnu 1944 při konečné likvidaci toho tábora.
12: Proč je vlastně důležité připomínat si právě osudy romských a sintských obětí nacistického pronásledování?
13: Protože vlastně hrozně dlouho se nepřipomínali. Připomínání holokaustu Romů a Sintů začalo u nás v zásadě až v 70. letech a tak jakoby po tajmu, protože komunistický režim tomu úplně příliš nefandil. A až po samotné revoluci se to konečně nějak etablovalo a postupně je to opravdu každý rok se ty připomínky dělají. A myslím si, že to je naprosto zásadní, protože Romové a Sintové byly cíleně vyvražďováni během druhé světové války, ať už ze strany nacistů nebo protektorátní správy, a byly pronásledováni na základě své rasy, na základě toho, jak se narodili, na základě něčeho, co nemohli nikdo tak ovlivnit. A ten rasismus a protiromské postoje u nás přetrvávají do dneška a myslím si, že je důležité se připomínat, kam až nenávist nebo lhostejnost můžou vést.
12: A popsala byste, prosím, jak bude zítra to pietní setkání v Hodoníně u Kunštátu vypadat? Co je na programu?
13: Celé to setkání začne v 11 hodin, kdy to zahájíme státní hymnou, ale potom také romskou hymnou Dželem Dželem. Budou následovat například slovo paní ředitelky Jany Horvátové našeho muzea nebo historický vstup. Promluví právě také potomci přeživších, protože bohužel žádné přeživší, kteří by mohli promluvit, nemáme. Takže promluví Emíle Machálková nebo Jiřina Sumsiová, Zdeněk Daniel či Zdeněk Ferinek. A celým tím vlastně pětním shromážděním tak nás provede pěvecký sbor Pěvecké pouto. A samozřejmě se také účastní i někteří zástupci politické sféry, jako Kateřina Pešatová, náměstkyně ministra kultury, nebo Edita Stejskalová, nová zmocněnkyně pro romskou menšinu.
12: Součástí zítřejšího setkání v Hodoníně u Kunštátu bude také modlitba u nouzového pohřebiště Žalov. Jak důležité je toto místo pro tu pietu?
13: Je to místo, kde jsou do dneška pohřbení ti, kteří v tom táboře zahynuli za naprosto strašlivých podmínek. A jsou pohřbení, nedůstojně jsou pohřbení v hromadných hrobech. Po dlouhá léta to pohřebiště vůbec nijak nebylo vlastně označeno a dlouho bylo, nechce se mi říct, zapomenuto, protože ti, kteří přežili a potomci těch, kteří tam zemřeli, tak na to místo nikdy nezapomněli, ale je to prostě přímo to místo, které je, myslím si, že naprosto nejvíc symbolické pro celé ty události, protože tam nejsou vlastně pohřbení tedy jenom romští vězni z toho koncentračního tábora, větší části teda se jedná o děti, ale jsou tam pohřbeni také Němci, kteří byli příliš staří na to, aby byli odsunuti po konci války. Jich je tam pohřbeno kolem 80.
12: Tolik historička z Muzea romské kultury v Brně Anna Míšková. Děkuji za rozhovor, za vaši práci a přeji vám všechno dobré. Naslyšenou.
13: Naslyšenou. Naslyšenou.

0: To byla britská hudební novinářka a písničkářka Sylvie Simmons na nahrávce z roku 2020. V prostorách Městského muzea v Rýmařově na Bruntálsku probíhá výstava s názvem Jindrovi k narozeninám. Vznikla u příležitosti životního jubilea světoznámého fotografa, pedagoga a organizátora kulturních akcí profesora Jindřicha Štrajta. Potrvá do neděle 6. září.
1: Výstava odráží autorův vztah nejen k hradu Sovinci, ale i k celému Rýmařovsku. Expozice nabízí výběr toho nejlepšího, jak z jeho černobílého fotografického cyklu Vesnice je svět, tak i výběr cyklu nového, barevného, který je zde vystaven úplně poprvé. Součástí je i panelová výstava na Rýmařovském náměstí.
0: Upřesnil náš redaktor v kraji Antonín Žolnerčík.
2: A já jsem ten dům, a já jsem ten sad, a já jsem ta cesta na Vinohrad, a já jsem ta studna do samého dna, a za ní strom s vyrytým srdcem s jejím jménem. A já jsem ten dvůr v lůně dřevěných vrat, a já jsem to okno, za nímž častokrát, a já jsem ten obrys, co špehu.

nejsem ten sad, a nejsem ta cesta na vinohrad, a nejsem ta studna, ach do samého dna, jsem jen ten

0: To byla švédská zpěvačka Anne Kalmering a kapela Stahlhammer Klezmer Classic. Farnost Milonice pořádá jubilejní zahradní slavnost. 30. ročník plný hudby, divadla, duchovního programu a soutěží začne v pátek 21. srpna a potrvá do neděle 23. srpna. Organizátor akce Pavel Nebojsa pro Glasu popsal program a také to, na co se návštěvníci mohou těšit.
1: Je to jedna nejdéle bez přestávek trvajících akcí v naší brněnské diecézi tohoto typu. Pátek je zaměřený na děti, jak ty nejmenší, tak ty starší. Už od 16 hodin začíná dětský program, letos nazvaný Olympijské hry. I mše svatá je věnovaná převážně dětem, bude jí sloužit náš bývalý farář, otec Jan Krbec, v současnosti farář v Rokytnici nad Rokytnou. Na večer bude ohňová show a po ní letní kino, pohádka Princezna stokrát jinak. A pro ty starší děti 14+, bude od 11 hodin noční hra. Sobotní program začíná na farní zahradě hned od 15:30. Bude tam hudební dílna Pavla Helana, bude tam

0: možnost taky naučit se střílet profesionálním lukem. Bude tam lukostřelba pro ty, kdo chcou měřit, jak jsou na tom s různými soutěžemi. Tam bude hospodský kvíz. Hlavní bod programu je večerní koncert Pavla Helana, protože Pavel je teď už nejenom písničkář a příležitostný moderátor, ale taky spisovatel, tak tam bude i autogramiáda jeho prvotiny, mega dobrá zpráva. A až toto všechno skončí, tak začne mše svatá, kterou jsme nazvali skoro půlnoční mše svatá, protože nevíme, kdy přesně začne. A tu bude celebrovat také náš bývalý farář, toho času farář v Žarošicích, Pavel Lacina. Po celý pátek i sobotu bude od odpoledne do večera otevřena jak farní hospůdka, tak kavárna, takže kdo si bude chtět dát něco dobrého k snědku nebo dát šálek dobré kávy, tak bude mít možnost.
1: Zhrnul organizátor Pavel Nebojsa z farnosti Milonice. Hlavním dnem zahradní slavnosti je neděle. Co je v tento den na programu?
0: Budeme společně slavit bohoslužbu od 14 hodin v místním kostele svatých Petra a Pavla. Celebrovat bude náš otec biskup Pavel a doprovázet bude místní schola for God. Odpolední program je už 30 let podobný, takže bude divadlo letos o Zakletém hadovi, opět ho bude hrát společnost 3 z 1. Bude také možnost pobesedovat s otcem biskupem ve farní kavárně a od 17 bude hrát cymbálová muzika Radost a taky budeme mít možnost degustovat mešní vína z arcibiskupských zámeckých sklepů Kroměříž, které nám osobně představí ředitel vinařství pan inženýr Tomáš Kotal.
1: Tolik Pavel Nebojsa z farnosti Milonice.

0: To byla Iva Merešová, kapela Razam a Filharmonie Hradec Králové. Začíná šestidenní festival česko-ukrajinského přátelství Brno buď láska. Vznikl z potřeby vytvářet prostor pro vzájemné poznávání, sdílení kultur a přirozené setkávání napříč jazyky i zkušenostmi. V metropoli Jižní Moravy propojuje umělce, návštěvníky i místní komunity. Českému publiku představuje současnou ukrajinskou kulturu a zdejší scénu zároveň přibližuje Ukrajincům. Brno buď láska nabízí koncerty, divadla, výstavy, folklor a film, debaty, stand-up i jarmark. Vstup je většinou volný. Detailněji ředitelka festivalu Ilnara Dudaš.
1: V programu je možné najít spoustu různých eventů, od divadla po filmy a také koncerty. Jsou tam koncerty zaměřené na klasickou hudbu a také i na současnou, které budou probíhat potom v čtyřech různých klubech v městě Brně. Určitě zveme na koncert ukrajinského banduristy Volodymyra Vojta, který proběhne v sále u Milosrdných bratří v Brně. Bandura je velmi zvláštní strunný ukrajinský národní nástroj, který má letitou historii, pochází ještě od kobzy, která byla populární právě v 16., 17., 18. století. Bandura byla zakázaná jak carským Ruskem, tak i potom komunistickým režimem, ale i přesto dokázala přežít. A my bychom rádi právě ukázali tento nástroj a jeho rozsah českému posluchači. Zároveň ten festival Brno buď láska nese název Festival česko-ukrajinského přátelství a jeho heslem letošního roku je Učte se cizímu a svého se nezříkejte. Je to citát Tarasa Ševčenka. Myslím, že se v dnešní situaci v tom, že Ukrajinci v Česku tvoří poměrně velkou součást české společnosti, tak bylo by fajn, kdybychom se navzájem mohli poznávat. Tohle je právě naším cílem.
0: Zve na festival Brno buď láska ode dneška až do pondělka 24. srpna jeho ředitelka Ilnara Dudaš. Celá akce je benefiční.
1: Výtěžek z něho putuje na sbírku, která zajišťuje rehabilitaci ukrajinským vojákům, kteří třeba zůstali bez končetin a potřebují právě zajistit léčení a návrat do běžného života. Takže budeme rádi, když touto svojí přítomností podpoříte i tady tento benefiční účel. Ještě budeme vzpomínat v rámci festivalu i na okupaci v roku 68. Na Římském náměstí v Brně proběhne promítání dobových fotografií a dokumentárních filmů. A zároveň zazní kácela v hudebním provedení, který zajistí Patrik Vlček. A nakonec právě toho festivalu bude nasvícený hrad Špilberg v ukrajinských barvách a je to pro nás, pro Ukrajince žijící v Brně a v celé České republice, velká známka solidarity a podpory, což moc děkujeme. Takže se na všichni těšíme a doufáme, že se uvidíme potom na našem festivalu.
0: Tolik ředitelka festivalu Brno buď láska Ilnara Dudaš. A na Proglasu teď zahraje finský hudebník Peko Kepi.

0: S další pozvánkou teď míříme na Chrudimsko. 22. ročník festivalu Hudební léto v Heřmanově Městci ohlašuje poslední koncert sezóny. Ten se uskuteční v neděli v kostele svatého Bartoloměje od 17 hodin, hovoří hlavní organizátor Jiří Kabát.
1: Vážení posluchači Rádia Proglas, srdečně zveme na závěrečný koncert festivalu Hudební léto v kostele svatého Bartoloměje v Heřmanově Městci. Závěr festivalu 23. srpna v neděli od 17 hodin bude opravdu slavnostní. Vystoupí komorní filharmonie Pardubice, sbor Vox Aura a solisté Helena Hozová, Markéta Cukrová, Marek Žihla a Roman Hoza. Jako recitátor vystoupí pan děkan Adrian Jaroslav Sedlák a v solovém výstupu také houslistka a koncertní mistrině komorní filharmonie Pardubice Markéta Čepická. Bude to opravdu velké obsazení a zazní Bachova Čakona s vloženými chorálními fragmenty podle studie německé muzikoložky Helgi Töne a také novinka, světová premiéra skladby Sedm slov, kantáty, která zde zazní ve světové premiéře. Je to skladba dramaturga festivalu Jiřího Kabáta, který vás tímto také na tento koncert velmi, ale velmi srdečně zve.

0: Poslouchali jsme slovenskou kapelu Svetlo Vlad na nahrávce z roku 2022. Setkání rodičů kněží v roce svatého Františka svolává na Velehrad na poslední srpnový víkend, tedy od pátku 28. do neděle 30. srpna, českobudějovický pomocný biskup Pavel Posád, který o akci řekl.
1: Je to setkání první. A jak to tedy vzniklo? Když jsem skončil službu spirituála v olomouckém semináři před 23 roky a stal jsem se biskupem litoměřickým, od té doby, čili už těch víc jak 20 let, tuto myšlenku nosím v srdci, protože jsem poznal opravdu veliké množství bohoslovců a vím, že bohoslovci mají rodiče, tak jsem pojal myšlenku, původně to bylo pozvat maminky kněží, jako taková mariánská postava, Maria pod křížem a podobně. No a pak se to vlastně teď na poslední chvíli pastitelně rozšířilo i na tatínky kněží, čili na rodiče. Takže ta myšlenka ve mně dlouho zrála a teď jsem si nějak řekl, já už tady dlouho třeba nemusím být, tak teď nebo nikdy. A já mám jediný volný termín v srpnu teď a také na Stojanově měli za celý rok jeden volný termín, což je první potvrzení, že asi je to Boží vůle.
0: Program bude moderovat pater Marián Pospěcha. Pokračuje Pavel Posád.
1: Obsah je takový, tak setkání rodičů, abych jim na prvním místě poděkoval za to, jak podporovali nebo jak pomáhali a pomáhají teď už po mnoha letech třeba svým synům kněžím. A můžu říct slovy svatého Augustina. Svatý Augustin říká, že každý kázání má potěšit, poučit a pohnout k lepšímu životu. Tak já bych řekl teď, mě tak napadá, že to bude cílem poděkovat, povzbudit a máme to pod záštitou svatého Františka, takže to bude setkání a také zároveň duchovní obnova. Bude tam několik přednášek a bude tam taky moderovaná diskuze a samozřejmě třikrát budeme za tu dobu slavit eucharistii. Je možné hlásit se téměř dokonce ještě před tím setkání. Zatím ten nával není veliký, kapacity volné jsou tam velké, zatím je to nějak kolem 20 účastníků.
0: Prozradil českobudějovický pomocný biskup Pavel Posád. Doplníme, že na setkání maminek a tatínků kněží na Velehrad na poslední srpnový víkend se mohou zájemci hlásit ve velehradském poutním a exercičním domě Stojanov. Telefonní čísla a e-mailová adresa jsou na webu stojanov.cz.
2: Už zas

Blíží se 16. hodina a s ní folklorní okénko Zdeňka Vejvody. Odpoledním a večerním vysíláním Proglasu vás pak provede kolegyně Lenka Pekařová. Od mikrofonu se teď loučí Alena Rubášová.

Ryby a rybníky neodmyslitelně patří k jižním Čechám, stejně jako dudácká nebo štrajchová muzika. Názvy největších vodních děl odrážejí bohatou historii i poetickou duši zdejších obyvatel. Jak krásně zní v jedné písni ze sbírky Karla Weise o třeboňských rybářích pěšácích, dej jim pánbů štěstí, aby dojeli, a rybník Svět, Rožmberg, Bošileckej, Schwarzenberg s druhejma slovili. Milí posluchači, v předprázdninovém folklorním okénku na vlnách Proglasu mám pro vás připraveno vyprávění o jihočeském rybníkářství a nebudou chybět ani písně o vodě, rybách a rybnících v podání našich předních zpěváků a lidových muzik. Pozdravím vás tedy rybářským Petrův zdar. Příjemný poslech vám dnes od mikrofonu přeje Zdeněk Vejvoda.

Fenomén rybníků a rybníkářství máme v Čechách tradičně spojen s širokou oblastí jižních Čech. Zvlášť proslulá je východní část jihočeského kraje v okolí Třeboně. Jak uvádí etnografka Jiřina Langhammerová v publikaci Jižní Čechy, kraj, lidé, tradice, je na Třeboňsku dodnes neuvěřitelná koncentrace těchto historických i novodobých vodních děl. Podle posledních údajů je to 488 rybníků. Úctyhodný počet velkých i menších vodních ploch nevznikl v kraji najednou ani náhodou. Naopak, rybářská živnost má v jižních Čechách mnohasetletou historii a tradici.

Úctyhodná rybníkářská profese uchovává tradici stavění a udržování rybníků základem vlastního rybářského řemesla. Již samotné pojmenování vodního stavebního díla, jakým je rybník, jednoznačně určuje jeho účel, tedy chov ryb. Budování jihočeských rybníků ve středověku souviselo i se snahou o pohodlné zajištění dostatečného množství ryb jako oblíbeného postního jídla. A tak začaly i u nás ruku v ruce s klášterní kolonizací v 10. a 11. století vznikat i první chovné vodní nádrže. Nebyly to však stavby v tehdejší Evropě ojedinělé, naopak stavitelé rybníků se mohli o jejich technologii a tržním využití poučit i jinde. Řadu zpráv přináší 13. století, kdy příslušníci rodu Vítkovců kolem roku 1240 pozvali na Jindřichohradecko kvůli vyměřování rybníků odborníky z řádu německých rytířů. Páni z Hradce se také při svých taženích s královským vojskem Jana Lucemburského dozvěděli o mimořádných rybničních stavbách ve Francii i jinde. Rybniční hospodářství se v Českém království natolik rozšířilo, že se na konci 13. století domácí trh s rybami musel chránit clem na dovoz ryb mořských. Od této doby se ryba stala zejména v jižních Čechách významným obchodním artiklem.

Posloucháte Folklorní okénko na vlnách Proglasu, dnes o jihočeském rybářství a rybníkářství se Zdeňkem Vejvodou z Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. V průběhu historie se staveb rybníků ujímaly nejen kláštery či sám panovník, ale od 16. století, kdy se do podnikání pustila i šlechta, stalo se právě rybníkářství její doménou a brzy na to i hospodářským zájmem bohatých měšťanů. Lidové vrstvy měly v této oblasti roli dělné síly a teprve s odstupem času se někteří z nich vypracovali na správce rybníků a hrdé příslušníky svébytného řemesla rybářského. Pro třeboňské rybářství a rybníkářství je klíčové 16. století, kdy zde vládl rod Rožmberků, pod jehož patronací se velkoryse, ale s určitým rizikem záplav zdejší krajina proměnila ve velkolepou vodní síť. Počíná odvážnými rybničními stavbami Štěpánka Netolického a vybudováním základu Zlaté stoky a vrcholí velkolepými díly rybníkářského velikána Jakuba Krčína z Jelčan. Jeho přičiněním se v 70. a 80. letech 16. století završila třeboňská rybníková soustava, včetně zbudování jednoho z posledních monumentálních děl slavného rybníka Svět s hrází přimknutou přímo k městu Třeboň.

Vlastní rybářské řemeslo má svá vybroušená pravidla, profesní hierarchii a dnes navíc zcela moderní parametry chovu s celoročním programem. Nesporným vrcholem práce je výlov rybníka, který se v jižních Čechách koná tradičně na podzim, dříve než hladině hrozí zamrznutí. Odehrává se tedy většinou od října do počátku listopadu. Výlov představuje tvrdou práci a zároveň obřad, konaný po staletí stále stejně, ručně, s tradičními typy nástrojů, s vynaložením mužné síly, profesní obratnosti a se znalostí zažitých postupů. Snad pro možnost zhlédnout jinde již nevídané způsoby práce, konané v přírodní scénérii dohasínajícího podzimu a pro další nevyslovené hodnoty se výlovy staly již od počátku 20. století nejen žněmi rybářů, ale také vyhledávanou podívanou přihlížejících diváků domácích i přespolních.

Milí posluchači, přijměte nyní pozvání k výlovu rybníka, tedy alespoň prostřednictvím dojmů a znalostí etnografky Jiřiny Langhammerové, jak je zaznamenala v publikaci Jižní Čechy, kraj, lidé, tradice. Představme si nejprve některé nástroje, povely a rybářské pojmy. Základní je ryba, chápáno v čísle pomnožném. Třeboňský rybář nemluví o rybách, ale o rybě, kterou loví, zatahuje, třídí, váží a prodává. Každý rybník se obvykle loví ob jeden rok, aby kapříci i další druhy mohly řádně dorůst. Před výlovem se rybník strojí. U těch velkých, jako je Rožmberk, to probíhá 2 až 3 týdny. Především se postupně vypouští voda, což je starost příslušného baštýře, když zůstane jen malé procento vody nad lehce svažitým dnem hráze, ryby se tam přirozeně stahují. Zároveň se proti hrázi vytýčí loviště. Pomohou tyčky, zabodnuté do dna rybníka, na nichž je zavěšen podélní plot ze sítí, který brání úniku ryb. Tady je ryba, čítající nezřídka mnoho tisíc kusů, tak říkajíc v pasti.

K takzvanému strojení rybníka před samotným výlovem patří také příprava nářadí a náčiní na břehu. Na kraji hráze se rozloží kádiště, kde se přichystá nádobí, soustava velkých kádí na ryby a k tomu kovové monstrum, váha s velkým dírkovým kotlem se starodávným názvem mušle, což je jednoduše nádoba na vážení ulovených ryb, do níž se vejde celý jeden metrický cent. Důležitý je třídící stůl a korýtko na přepravu ryb k váze, přenosky a další potřebné věci, včetně nákladních aut pro následnou dopravu úlovku do sádek. Při samotném výlovu nesmí chybět vlastní rybářské náčiní. Jsou to již zmíněné tyčky, dříve zvané též kliky, jeden z hlavních nástrojů rybáře při lovu. Kromě toho, že slouží jako opory ohrady loviště, používají se k odrážení lodí na vodě a zároveň k plašení ryb, tedy k jejich nahánění do sítí úhozem do vodní hladiny.

Pokračujeme ve výčtu rybářských nástrojů při výlovu rybníka. Nezbytností jsou síťové naběráky, kruhové kesery a obloukovité saky, jinak též přívlače a hlavně lodě, ploché, široké pramice. Jejich tvar se po staletí nezměnil, jen se na rozdíl od těch starých, dřevěných, dnes užívají trvanlivější, plechové. Ani rybářské sítě už nejsou ručně necované z přírodních vláken, ale stejně husté, vyrobené strojově ze silonové příze. Takový je při současném výlovu rybníka Rožmberg i hlavní nástroj s krásným starým názvem nevod, což je rozměrná při výlovu všudy přítomná síť, opatřená na jedné horní straně lehkými plováky, na dolní je zatížena olověnými články, aby dobře držela při dně. K ní vede silné tažné lano, něžně zvané provázek. Zdá se, že je vše připraveno a může se začít s výlovem. Připomeňme, že ryba se v připraveném lovišti v noci před výlovem bedlivě hlídá, neboť jde o velmi cennou komoditu.

Etnografka Jiřin Langhammerová v publikaci Jižní Čechy, kraj, lidé, tradice popisuje výlov rybníka Rožmberk v roce 2010. Cituji. Je brzy ráno, 7 hodin, kdy v tuto roční dobu vychází nad Rožmberkem slunce a zlatě prosvěcuje mlžně tajemnou atmosféru hráze. Rybáři jako hlavní aktéři jsou v tradičním stavovském úboru, ve vysokých rybářských botách, kryjících nohy v celé výšce, v nepromokavých kabátech osvědčeného střihu. Na hlavách mají myslivecké klobouky, někteří stojí připraveni na lodích, jiní u tažného lana na břehu. Pokud jde o hierarchii, ti z rybářů, kteří táhnou lanem síť na břehu, se nazývají hajní. Ti, kteří se na druhé straně loviště tahem lopotí v bahně, jsou takzvaní pěšáci. Siluety postav při práci jsou jako vystřižené z dobových obrázků Třeboňska. Petrus Dar začíná zátah.

Lodě se pomalu odrážejí k výlovu od břehu rybníka Rožmberg, muži se chápou lan, zaslechneme jednoduché povely rozdávej, ucházej, nechej, rovně a scéna ožívá prastarým rituálem lovecké práce. Kromě stručných pokynů a pleskání plašných tyček o hladinu se vše děje v soustředěné tichosti. Temné siluety mužů na lodích se pomalu vzdalují ke středu loviště a pozornost zaujmou hajní a pěšáci při břehu, kteří se napokyn chápou namáhavé práce vlastního zátahu. Sledujeme-li pěšáky ponořené nohama do bahna rybníka, v téměř vodorovné poloze se zemí, táhnoucí provázek sítě, vnucuje se nám obrázek namáhavých prací dávných časů. Zdá se však, že právě tento specificky mužský element síly dává práci neopakovatelný kolorit a hluboký lidský význam. Nápor netrvá dlouho a najednou se nad hladinou vysouvá rozměrná, sluncem prozářená síť, již rybáři vytahují do výšky i do šíře, jako dávní čarodějové vodní říše, táhnoucí za sebou nesmírné množství lapených ryb. Říkají, že síť se jadří. Lodě se na ploše přemisťují, až vytvoří uzavřený kruh, uvnitř něhož se mrskají tisíce stříbrných rybích těl. Ryba takzvaně vaří. Nastává ten pravý ruch, nabírání ryb do keserů, přenášení, třídění, vážení a závěrečné nakládání do přepravních nádob, kde je o ryby dobře postaráno. Jeden zátah končí, další budou následovat odpoledne i příští víkendové dny. Tak popsala výlov rybníka Rožmberg, konaný v sobotu 9. října 2010 etnografka Jiřina Langhammerová.

Milí posluchači, v úvodu dnešního pořadu jsem vás pozdravil tradičním rybářským Petrův zdar. Tento pozdrav je stejným poznávacím znamením rybářů jako třeba zdař Bůh pro horníky. Jak je známo, svatý Petr se narodil jako syn rybáře Jana nebo Jonáše a jeho rodné jméno bylo Šimon. Se svým bratrem Ondřejem se rovněž živili jako rybáři. Když Šimon s Ondřejem vrhali síť do vody, šel okolo Ježíš a vyzval oba, aby ho následovali. Bratři uposlechli a od té chvíle se stali Kristovými učedníky. A jak dokládá tradiční pozdrav, je Petr dodnes i patronem rybářů a obchodníků s rybami, nejen těch vyhlášených jeho českých. Milí posluchači, doufám, že vám dnešní folklorní okénko na vlnách Proglasu káplo do noty. Třeba vás i nalákalo na letní toulky jeho českou krajinou či na podzimní výlov některého ze stovek zdejších rybníků. Užijte si pěkné léto a třeba se i s některými dnešními interprety společně shledáme na některém z hudebních festivalů. I na další rozhlasové setkání spolu s vámi, milí posluchači, se těší váš dnešní průvodce Zdeněk Vejvoda.

0: grave.
1: Ministerstvo spravedlnosti má za stíhání vyplatit Vratislavu Minářovi skoro 1,5 milionu korun. Aktivisti vyplouvají z Itálie do Albánie na podporu takzvané plameňákové revoluce. Blíží se konec klecových chovů v Česku. Zemědělcům zbývá předělat téměř 2 miliony chovných míst. U Zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Bývalý vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Minář má dostat od ministerstva spravedlnosti skoro 1,5 milionu korun. Rozhodl o tom Olomoucký okresní soud. Informaci serveru Seznam zprávy Českému rozhlasu potvrdila mluvčí ministerstva spravedlnosti Marcela Nevšímalová. Peníze by měl Minář dostat jako náhradu škody za stíhání v kauze dotací pro penzion v Osvětimanech na Uherskohradišťsku, ve kterého soud osvobodil. Bývalý spolupracovník Miloše Zemana původně požadoval necelé 2 miliony korun. V březnu mu ministerstvo spravedlnosti vyplatilo 472 tisíc. S nejnovějším verdiktem ale úřad nesouhlasí a podá proti němu odpor. Němečtí zemědělci očekávají kvůli horku a suchu menší úrodu. Sklizeň může být podle jejich svazu asi o 7% nižší než minulý rok. Zemědělci proto žádají státní podporu.
2: Předseda svazu německých zemědělců Joachim Rukvít označil sklizeň za zklamání. Horko a sucho nejvíc postihlo oblasti na jihu Německa. Třeba pšenice, jakožto obiloviny zabírající nejvíc orné půdy, podle Rukvída bude o 9% méně než loni. Nejzasaženější plodinou je ale řepka. Její sklizeň může klesnout o pětinu. Svaz zemědělců proto apeluje na státní pomoc a tvrdí, že potravinová bezpečnost je stejně důležitá jako výdaje na obranu. Stát s konkrétními kroky zatím vyčkává, až bude úroda skutečně sečtená. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Zdravotní sestry by mohly získat větší pravomoci v péči o chronicky nemocné pacienty nebo při ošetřování ran. Slibuje to novela zákona, kterou teď připravuje ministerstvo zdravotnictví. Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kupka ale sestrám chybí dostatečné vzdělání. Zuzana Tomášková z České asociace sester to odmítá a chystané změny naopak vítá.
3: Mnoho věcí už v dnešní době vlastně dělají na základě nějaké domluvy, nějakého sdílení kompetencí v rámci ošetřovatelského týmu. Tím, že navýšíme kompetence sestrám, tak vlastně zlegalizujeme tu činnost, kterou v současné době už běžně v těch týmech dělají.
1: Novelu chce mít ministerstvo hotovou v září. Účinná by pak mohla být od ledna 2028. Flotila aktivistů se zítra chystá vyplout z jižní Itálie na albánský ostrov Sazan. Chtějí podpořit protesty proti stavbě luxusního rezortu v chráněné oblasti na ostrově a u nedaleké laguny Narta. Informovala o tom agentura APA. Za developerským projektem stojí firma spojená se zetěm amerického prezidenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem. Albánci v rámci takzvané plameňákové revoluce už několik týdnů v řadě proti stavbě protestují. Název získalo hnutí podle plameňáků, pro které je Narta významným zimovištěm. Kromě zrušení projektu demonstranti požadují taky odstoupení dlouhodobého albánského premiéra Ediho Rami, který výstavbu podporuje. Posloucháte zprávy Plusu. Chovatelé v Česku musí do konce roku přestavět ještě asi 30% klecových chovů slepic. V lednu začne platit jejich zákaz. Zhruba 10% farmářů zvažuje přestavbu nebo zrušení chovů.
4: Tak vidíte, 1, 2, 3, 4, 5.
5: Přepočítává patra klecí s nosnicemi v Klíčanech u Prahy pracovnice zdejší farmy. Přestavba se jímu majiteli Ondřejovi Bačinovi nevyplatí. Zákaz kritizuje.
6: Což nás trošičku tržně poškozuje, protože ve spoustě zemí v Evropě to možné je.
5: Přes 2000 slepic na konci roku prodá. Podle místopředsedy Českomoravské drůbežářské unie Zdeňka Mlázovského zbývá přestavit 1,7 milionu klecových míst.
7: Chovatelé mají v plánu přestavovat až do poloviny roku 2028.
5: Na tom, jestli zákaz klecových chovů povede ke zdražování vajec, se farmáři neshodnou. Sklíčan Alena Junová, Český rozhlas.
1: Pražská Central Gallery opět vystavuje dílo Alfonse Muchy. Kromě ikonických litografií se zaměří i na fotografie, design nebo šperky.
8: Ve své době Alfons Mucha svýma současníkama nebyl považován za umělce.
1: Vysvětluje kurátorka výstavy Helena Kočíková.
8: Protože například právě k jeho přípravě a tvorbě patřilo, že pořizoval fotografie modelů a pak následně podle nich maloval. Proto krásně dokázal vystihnout linie a siluety, které jsou tak typický pro jeho styl.
9: Na výstavě tak vedle plakátu Kasa nebo Otčenáše najdou návštěvníci i sbírku černobílých fotografií. Nechybí ani šperky nebo vázy jeho vnučky Jarmily Muchy Plockové.
10: A jsou to vlastně přesně zpracované návrhy Alfonse Muchy z Dokument Dekorativ.
9: 76-letá výtvarnice spravuje dědictví Alfonse Muchy už od 80. let. Pokračovat v tom pak bude její dcera. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
1: A ještě informace pro řidiče. Na dálnici D4 za vjezdem z Prahy do Strakonic začíná kolona u Zbraslavy a přes půl hodiny se popojíždí k Jílovišti do omezení na 9. kilometru. V Praze je lepší situace na východní části okruhu směrem k Mladoboleslavské dálnici D10. Na Černém mostu už nepřekáží nehoda a kolona z jižní spojky od Lanového mostu na 40 minut se rozjíždí. Na magistrále se ucpává Vilznová, hlavně směrem do Holešovic. Kolona je od muzea až do omezení na Hlávkově mostě, zdržíte se asi 25 minut a regulují průjezd tunely a kolony výrazné jsou v Dobříšské od Barandovského mostu, v Radlické, Patočkově i po Vltavské. Dobře, dojeďte. Zítra má převažovat velká oblačnost, místy s deštěm nebo přeháňkami, později i s bouřkami. Na západě a severu bude kolem 25 stupňů, jinde až 32. A teď už 20 minut Radiožurnálu.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Dobrý den, posloucháte Rádio Proglas a začíná pořad Jak se vám líbí. A tím vás bude dnes provázet Martin Kišperský. Mými dnešními hosty budou Marta Kloučková a David Dorůžka. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: A děkujeme za pozvání.
0: Důvodem k tomuto rozhovoru je především to, že máte nové album, a pokud se správně pamatuju, tak se jmenuje How We Little Dream. Nebo je to jinak?
1: How Little We Dream.
0: How Little We Dream.
1: Promiň, já se směju, protože nejseš jediný, kdo to neřekl na poprvý úplně přesně. Takže to vůbec není v téhle situaci, jenom se směju tomu.
0: Já jsem spolehal na...
1: Vzpomínce na ten minulý rozhovor.
0: No ale tak to může být hezká záminka tady moji sklerózu využít k tomu, abychom ten název zopakovali víckrát.
1: Tak.
0: Tak ještě jednou, jak to je?
1: How Little We Dream.
0: How Little We Dream. A je to tedy deska vás dvou, jste duo, které tam účinkuje, nejsou tam žádní lidi, jiní hudebníci, pouze vy dva. Tedy vlastně takhle komorní album. Než si pustíme první skladbu, tak... Vždycky dávám nějakou otázku, kterou si nepromyslím. A teď by mě třeba zajímalo, jak jste se vy dva potkali. Kdy jste se potkali, kde a jestli se to dokážete vzpomenout, jak jste se viděli poprvé.
1: Jako úplně poprvé? Mm-hmm. No já si myslím, že já jsem Davida poprvé viděla v roce 2008 na Czech Jazz Workshopu v Praze.
2: Mm-hmm. Aha.
1: Si myslím, no. Protože já jsem tam byla na workshopu jako frekventantka a ty jsi tam učil. A podle mě předtím asi jsem tě neviděla.
2: Hmm.
1: Já si mluvím na mikrofon.
2: No, tak...
0: A David si pamatuje frekventantku?
1: A David si pamatuje.
2: To a upřímně tehdy nepamatuju, no.
1: No. To nevadí, to je v pořádku.
0: Ale potom je nějaký okamžik, jak už jsi se jako Martu uložil, ne?
2: No tak pak asi během studia na Vošce takzvané, na, což je oddělení na Ježkově konzervatoři v Praze. Mm-hmm. Teda, kde já jsem učil a učím stále.
0: Mm-hmm.
2: Tak, ale to nevím, jestli je nutný tuhletu.
1: Jako není to až tak úplně zajímavý, no.
2: To není až tak zajímavý, asi, no.
0: Ale pro mě třeba jo, protože já vůbec nevím, jak tyhle ty věci fungují. Já jsem se nikdy nic neučil, takže třeba nevím, co jsi vlastně Martu učil.
2: No, nějaký asi prostě ty předměty, který učím tam stále už řadu let, což je takzvaná teorie jazzové improvizace, ale ona to tam není moc teorie, spíš je to zkrátka o jazzové improvizaci v praxi a pak a potom ansámbl hraní v kapele. Mm. Ale já k tomu můžu vlastně říct hlavně to, že já už učím takhle spoustu let, už vlastně víc než 20 let a učení mě baví občas, když toho učení není moc, jako daleko víc mě baví vždycky hrát, prostě hraní, to je to, proč dělám hudbu, to učení je spíš taková vedlejší aktivita. A i v rámci toho učení vždycky to, co mě na tom učení nejvíc baví, je zase to hraní. Ale za ty léta jsem zjistil takovou dobrou věc, že některý studenty a studentky, co člověk učí, tak vlastně, že to je dobrý, že člověk někoho něco naučí a pak může s těma lidma hrát a pak dokonce potom dokonce ty bývalí studenti nebo studentky mi volají na hraní. Takže vlastně je to taková aktivita, která se velice vyplatí, že jednak je to zábava, baví to snad i ty studenty. A ještě to má různý takovýhle prostě přínosy do budoucna. Takže vlastně za ty léta, co učím, tak je celá řada lidí, kteří původně byli mými studenty, s kterýma teď hraju. S některýma častěji, s některýma méně často. A to je vlastně krásná věc. Tak a vlastně já jsem to měl podobně, že když... úplně podobně jsem to neměl. Já jsem to měl tak, že když jsem studoval na Berkeley, tak některý učitelé, ke kterým... jsem chodil na hodiny, tak oni mi pak začali volat na různý kšefty v Bostonu. Ale já jsem jim nevolal, takhle to nebylo, takže...
1: Já jsem
2: ty hraní neměl tehdy, já jsem neměl na co jim volat. Ale no, tak to je jenom taková malá vsuvka prostě, že tahle ta souvislost s tou školou.
0: Takže to vlastně tak je, jak se opravdu říká, že škola dává člověku ty kontakty. který později jako se velmi hodí. Že nejenom vědomosti a skills, ale i tu jakousi sociální výbavu a známosti.
2: No, určitě. Myslím si, že tak by to mělo fungovat.
0: Výborně. Oslavíme tuto situaci první písní z vaší desky How Little We Dream. Pojďme na to.

0: Tak, to album vychází zcela čerstvě u firmy Bivak Records. Říkám to správně?
1: Ano.
0: Ano. A vychází na vinylu. Měl jste nějaký koncept, když jste se... Nebo kde vzešel ten impuls udělat desku písní pro kytary a hlas a to, že to jsou prostě písně třeba lidí, který máte rádi. Jak to začalo, tahle ta cesta?
1: Tak my jsme v pandemii si řekli, že by bylo fajn udělat duo a začali jsme zkoušet a nějak jsme dali dohromady vlastně pár písní a ty jsme natočili, to bylo v roce 2021, natočili jsme je v Sonu jako takovou live session. A pak jsme vlastně hráli koncerty a říkali jsme si, že by bylo hezký udělat desku celou. A na tom jsme pak začali pracovat, že jsme vlastně některé ty skladby původní ponechali. To byly takzvané jako jasné věci, které musí být i na té desce. A tam je to třeba píseň Dreamland nebo White Rabbit. A pak jsme další doplnili stylem, že jsme, jak jsme si poslali,

0: patří k nějakému kánonu trošku, jo. Jestli to nějak souvisí třeba i s tou školou, jestli to byly písničky, na kterých jste se třeba spolu jako sehrávali, učili, nebo který dostala třeba jako domácí úkol, nebo ne.
1: Jo, takhle. Ne, to ono s tou školou opravdu to nemá tolik jako společného tohle duo. To spíš jako jestli bych já většinou ten nějaký zlom spolupráce s Davidem uvádím moje první album debut Loving Season, kdy jsem ho oslovila, aby na něm hostoval. A tak vlastně nějak od té doby tu spolupráci jsme tak jako započali, že pak z hosta se David stal řádným členem mého kvintetu a z toho vlastně vzniklo i tohle duo. Ale že by to mělo jako nějakou spojitost se školou, to asi úplně ne. Že, i když David zadává super věci do kapely, co si pamatuju, tak to bylo vždycky moc hezký program, takže to...
0: A co je vlastně vnitřní motivací nahrát písně, které už byly mnohokrát nahrány většinou? Proč vlastně si člověk řekne, tohle bych chtěl, aby slyšel svět teda v tom podání, jak to zpívám?
1: No, takový najít tam něco nového, něco, co člověk může přinést, co ještě snad nikdo jiný nepřinesl. Tak otisknout tam víc sebe, ale zanechat i tu esenci těch původních písní, to možná ještě David rozvede.
0: Dochází jako vlastně k posunům u těch písní, že třeba jak velká je možnost ohýbat ten originál? No, třeba měnit akordy, nebo měnit si melodii. Děláte i tohle přitom?
2: Někdy jo, někdy ne, ale já vlastně úplně takhle o tom nepřemýšlím, protože oni často se ptají lidi, nebo myslím, že nejseš první, kdo se ptá, jaký je tam koncept a tak. A vlastně, jak už si poprvé položil tu otázku před chvilkou, tak mně to přišlo, že si přesně vystihnul ten celý koncept. Protože ten koncept je strašně jednoduchý. Marta zpívá, já hraju na kytaru a hrajeme písničky, které se nám líbí, nebo ke kterým máme nějaký vztah. A nic víc vlastně zatím moc není, si myslím. A samozřejmě, když někde třeba mě napadne nějaký jiný akord, tak je pravda, že u některých těch písniček jsem změnil trošku harmonii, ale ne proto, že bych si řekl, že koncept je najednou jako zkoušet, jaký jiný harmonie tam budou fungovat, ale prostě proto, že mě to napadlo. A zrovna v tu chvíli mi to přišlo, že to do toho způsobu, jakým to budem hrát, funguje určitá harmonie daleko líp než ta původní. A bylo to čistě intuitivní rozhodnutí v tu chvíli, že jsem si řekl, zkusím tady to, tohle by mohlo být hezký, jo, funguje to, tak to uděláme takhle. A pro mě, jak jsem o tom přemýšlel, teď nedávno, zrovna jsem se bavil s někým o skládání hudby a o tom, jak, já nevím, jestli to máš třeba podobně s tvýma písničkama, ale já jsem, myslím, první písnička, kterou jsem napsal, to bylo, když mi bylo 14 let a
0: Tak vlastně taky, ale bylo to strašný.
2: A zrovna, nebo v těch 14 jsem měl pocit, že jsem napsal první takovou, jako která se dá brát nějak vážně. A kterou bych třeba i teď ještě byl ochoten zahrát klidně. A že není špatná. Ale...
1: Počkej, to je slovo do pranic. Ale... to mě zajímá.
2: No, ale každopádně pak za ty léta, teď letos mi bylo 46, tak za ty léta jsem napsal spoustu písniček a některý z nich hraju pořád doteď, prostě věci, které jsou třeba 25 let starý už. A spoustu už jich nehraju, protože už mě to nebaví. A vlastně jsem zjistil, že tyhle ty autorské věci starší, že už je hraju určitým způsobem tak, jako kdybych je nenapsal já a kdyby je napsal někdo jiný. A vlastně naopak, co se týče převzatých věcí, tak jsem zjistil, že ideální je ten, pokud se člověk dovede dostat do toho stavu, že hraje převzatou věc tak, jako kdyby to byla moje vlastní věc. Že se k té skladbě dostanu tak blízko a taky jako porozumím, jako kdybych ji napsal já.
0: Jo, že člověk se pak nebojí být jako v ní svobodný v té písni, protože už prostě se s ní kamarádí.
2: No, že to je naprosto přirozený a takže netroufám si říct, že se mi to úplně daří, nebo to nemůžu sám posoudit, ale jestli mám nějaký cíl, tak je to tenhle ten cíl dostat, prostě proniknout do těch skladeb tak, že už tam není taková ta bariéra, že to je něco vzdáleného, ale že to je něco, s čím jsem naprosto zžitej, tak to...
0: No,
2: ano. To možná je takový můj koncept.
0: Bylo rozuměno. Já jsem milovník konceptu. Líbí se mi, když je nějaký koncept jako působivý, jo, a už sám o sobě vytváří příběh, ale

druhé straně je hrozně úlevný slyšet, že někdo něco dělá jen tak, protože má chuť a protože mu to přijde hezký, líbí, nelíbí, chuť. To jsou dobrý důvody, proč něco dělat, obzvlášť jako v něčem tak emocionálním, jako je hudba. Takže dobrý, já beru. Dáme druhou píseň dnešního pořadu.

0: Posloucháte Radio Proglas a já si povídám s Martou Koučkou a s Davidem Duruškou. Pojďme si teda říct, jaké písně tam jsou. Jestli si chceme říct něco k ním, proč jste si je vybrali, co máte na nich rádi. Já třeba jsem byl okouzlen tím, že tam je Paul Simon a jeho písnička 50 Ways to Leave Your Lover, kterou jsem teďka slyšel i v Praze nedávno od mistra osobně.
1: Já taky.
0: No a bylo to skvělý. A byl jsem hrozně napnutý, jsem si říkal, když jsem to slyšel poprvé, jsem říkal, no, co pak se stane asi v tom refrénu, který je v tom originále takový jako nakopnutý. A tak se mi líbilo, že se tam jako trošku taky teda taky rozparádila. Tak pojďme si říct něco k těm písničkám, jaké tam jsou.
1: Tak zrovna tuhle 50 Ways to Leave Your Lover, to myslím, že vybral David a mě se samozřejmě taky líbila. A to je taková kuriozní, že vlastně Paul Simon píše z pozice muže, já ji zpívám jako žena. Hmm. Tam jsem třeba řešila, jestli ten text trošičku změnit a nakonec jsem se rozhodla, že ne. Hmm. A tak to je prostě hravá věc, to je velká radost jí zpívat. Hmm. Pak je tam třeba If You Could Love Me od Normana Simonse, to zpívala krásně Carmen McRae. Tu jsem vybrala já, protože já zase mám ještě jako velký vztah k takovým dramatičtějším písním a takým srdcebolným textům. Takže pro mě je třeba osvěžující vlastně zpívat právě i jiný texty, než tohle drama. Třeba právě to 50 Ways to Leave Your Lover, kde je to s nadhledem. A no, co tam zadal? Dreamland od Jemini Mitchell, to jsem vlastně už zmiňovala. If you see her, say hello. Originálu. If you see him, say hello. od Boba Dylana. To je taky krásná věc, kde je spousta prostoru si hrát s tím textem. Ale zase to člověk nechce moc přehnat. Jako pro mě to docela byla výzva interpretačně. Tenhle repertoár právě dostat ho pod kůži.
0: A v čem?
1: A,
0: nezní to, že by se s tím měla práci technicky?
1: To ne, ale opravdu se jako sžít s těma myšlenkama těch původních autorů. Tím, že jsme ty věci vybírali společně, tak ne všechny písně pro mě byly úplně na první dobrou, že bych si řekla, jasně, tam to úplně přesně cítím, to je můj příběh. Ale to je právě něco, co mě strašně baví, protože tam vidím tu cestu, ten progres, co tam nastane a i tam nastává pořád během koncertu, že... A tak to mám asi i u jiných písní, že člověk je v nějaký jiný situaci a ten text se ho dotýká zas úplně jinak, než se ho dotýkal před pár měsíci. Takže to mě moc baví na tomhle repertoáru, že prostě... Já mám pocit, že nevím, jak to má David, ale já s každým tím koncertem mám ještě pořád co objevovat. A to mě na tom strašně baví.
0: To já třeba vůbec neumím si představit, protože jsem takový jako neználek, jo, ale když máte koncert, jak moc ty písně jsou jako ještě dneska jako šlágrama? Jo, když řeknete, teďka zahrajeme a teďka řeknete název té písně, tak se v tom publiku ozve, jo! Jo, anebo asi spíš lidi jsou překvapováni těmi písněmi.
1: Podle mě tak půl na půl, nebo myslím, že zrovna ta 50 Ways, ta funguje, to je, lidi znají.
0: Jo, to jo. No.
1: White Rabbit... Tak to je samozřejmě hitovka skrz naši interpretaci a Davidovo kouzlení s drátěnkou.
2: No, ale nevím, jestli jako kromě 50 Ways to Leave Your Lover a ty Billie Eilish, jestli to lidi znají, jak tady třeba v Česku. A i ten Bob Dylan třeba, tahle ta písnička, to není zrovna hit, že jo? To není jeho nějaká extra známá věc, si myslím. Dreamland taky si myslím, že není až tak známá věc, takže... A tak jsme, možná i trošku jsme to vybírali právě, jako aby tam nebyly...
1: Aby tam nebylo Blowing in the Wind.
2: Přesně, no.
0: Nejprovařenější.
1: No. Teda jako samozřejmě s tím je všecko v pořádku, no, no, s to ale...
0: Jak to bylo s těma možnostma toho, jak ty písničky třeba, jsem se ptal na ty změny, ale třeba lákalo vás jako spíš, aby se to blížilo tomu koncertnímu provedení, nebo využít třeba jemných možností vrstvení v tom studiu? Ta deska na mě působí hodně komorně a někde mám pocit, že těch kytar je tam víc, ale možná teda vyhraje zaraz, já vlastně nevím. Ale jestli si říkali třeba, no tak v té písničce bych nahrál třeba tři kytary přes sebe, a můžeme tam udělat ještě potichoučku třeba hlas do refrénu, anebo jste si říkali, necháme to prostě dejchat bez těch overdubů, protože v jazzu se moc nedohrávají overdubby, jako aspoň teda, co já vím.
2: Ale jo, už jako posledních 40 nebo 50 let celkem, jo. Jako ne,
0: a to mě uniklo ten vývoj, poslední 40 let jsem to nesledoval.
2: Není to nijak výjimečný v jazzu taky dohromady. Nebo jak kdo, záleží jak kdo, ale výjimečný to není.
0: Já se vždycky dívám, ty disky tam je napsaný nahráno 5. a 6. dubna, smícháno 7. a 8. května. Jo. Se říkám, tak to nebyl žádný čas nic dohrávat. Jo.
1: Já jsem teďka na poslední desce Kurta Ellinga viděla dokonce, že tam je opravdu časové okno, že to natočili od 2 do 4 odpoledne. No, to už je
0: hodně beatlesácký.
1: Hodně specifický. Ale tak on David vrství skrz Looper i na živých koncertech a samozřejmě, že tam jsou vrstvy v některých písničkách na té desce. Ale třeba zpěv, jakoby já myslím, že tam vokály nikde nedělám.
0: Taky
1: si dobře pamatuju. Takže ten koncept je spíš taková koncertnější verze.
0: Dobře, pojďme si dát další píseň, abychom si to pěkně vychutnali poslechem.

0: To album, které posloucháme, tak vychází u Bivak Records, to jsme už zmínili, ale potřeba to říct znova, že v případě zájmu se to dá koupit teda nejenom na koncertě, ale i přes objednání, přes stránky tohoto vydavatelství. A když jsem teda zmínil koncerty, tak jak to je s tím živým hraním? Jaké máte plány, jak moc jste schopni často hrát? Jestli to je tolik, kolik byste chtěli, nebo byste chtěli víc, nebo míň? Jak to máte?
1: My bychom určitě chtěli hrát víc. To myslím, že jako platí, ale zároveň se povedlo, že s tím vydáním, po vydání desky a před křtem jsme hráli asi 8 koncertů, že vlastně tu desku doprovázelo takové pěkné turné a ty koncerty byly moc fajn. Takže 10. června jsme měli takový jakoby závěrečný koncert toho jarního tour v Ostravě v rozhlase na festivalu Jazz Open. A máme na podzim naplánováno pár koncertů i právě v Brně na Jazzfestu Brno. To myslím, že bude 22. října. Mm-hmm. A dál ty koncerty bukuju. Já jako ten management dělám spíš já. Mm-hmm. A posnažím se ještě na nějaký jarní šňůry a tak, takže...
0: Tam je velká výhoda, že jste dva, to se dá podle mě jako zmáknout stran termínu, ale zase ta hudba je tak křehká, že třeba si představuju, že na spoustě míst to může být jako náročný, třeba na festivalech a tak. Jo.
1: Tak není to jako vyhrávačka úplně na městské slavnosti, ale myslím si, že to zase, jako i když jsme hráli open airy, tak to bylo krásný. Takže já si myslím, že to je spíš na konceptu toho kterého festivalu a na vnímavosti toho publika. A nemyslím si, že tahle muzika jako nutně musí být v komorním temným klubu. Okay. Ukázalo se, že ne, takže nebráníme se ani hlavní stage na Colors of Ostrava.
0: Tak. Uvidíme, co se přihodí. Ale zrovna tam bych to měl představit pěkně. Třeba v tom gongu. Jo.
1: Tak v gongu to je samozřejmě by bylo nádherné.
0: No a tak počítám, že toho repertoáru máte ještě víc, než na té desce je. Když máte koncerty, tak hrajete víc věcí. Už je nová deska, ale už plánujete věci do budoucna, třeba stran toho hraní?
2: Jo, tak plánů máme spoustu a na koncerte hrajem ještě víc věcí samozřejmě, které nejsou na desce, několik autorských věcí.
0: Hrajete autorské věci?
2: Ano.
0: Jsem chtěl zeptat a nechtěl jsem vás tím jako nějak trýznit zbytečnou otázkou, když člověk má desku písní, které se mu líbily, tak proč by mu někdo vnucoval autorský písně, ale pokud máte autorský písně, tak mě naznačte třeba, jakým směrem se vydávají ty písně.
1: Tak jedna je, kterou jsme napsali společně, to je jako zhudebněný text můj, a druhá je Davidova z alba Silently Dawning. A myslím si, že ve chvíli, kdy se rozhodneme hrát víc autorských, tak jak David, tak jak máme těch autorských opravdu hodně. A možná by to bylo taky zajímavé jít tímhle směrem, ale zatím spíš jdeme směrem těch standardů písní, co máme rádi, ale... já bych se tomu určitě jako nebránila i napsat nový repertoár přímo jenom pro to duo. Na další album třeba.
0: To jsem zvědavý. Tam se to odpíchne.
1: Ono to opravdu vychází z toho, jako že co nás baví hrát takhle společně. A je to takový volný.
2: No, takže pro mě vlastně tohle, tahle ta deska je zajímavá tím především, že naprostá většina muziky, kterou hraju, ať už jako kapelník, anebo jako sideman, tak jsou to vždycky autorské věci. Jsem, myslím, nikdy nenatočil žádnou desku, kde by byly jenom převzatý skladby, takže, takže v tom tohle bylo něco úplně novýho, něco, co mě hodně lákalo. A zkrátka nová zkušenost. Ale myslím si, že do budoucna určitě to bude nějaká kombinace. Nebo že buď to třeba zase převáží ta autorská tvorba, tak jako to je, když hrajeme s Martou v kvintetu, anebo to bude nějaká kombinace převzatých věcí a těch našich vlastních. A i co se týče těch převzatých věcí, tak by zase ještě bylo spousta dalších možností, kam sáhnout ještě s úplně jinam třeba než jaký je ten repertoár na tomhle albu, takže to se mi na tom líbí, no, že těch možností a směrů možných je spousta, že vlastně všechno je možný tady takhle v tom našem duu, mám pocit.
0: Prima, já jsem zvědavý, co se bude dít dál, držím vám palce a přeju vám, ať si to užíváte, ať se máte hezky, ať jste zdraví. A to vlastně přeju i posluchačům Rádia Proglas, s kterými se tady kolektivně loučíme pro dnešní den a přejeme jim také hezké dny. Tak ještě jednou díky za návštěvu, mějte se pěkně a je nutno říct, že dnešními hosty pořadu, jak se vám líbil, byla Marta Kloučková a David Doruška a povídal se s nimi Martin Kišperský. Ahoj.
1: Tak děkujeme za pozvání a ahoj.
2: Děkujeme. Ahoj.

0: Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů. Nese název Připravovat jídlo je jako bohoslužba.
1: Připravovat jídlo je jako bohoslužba. Dnes byl volný den. Nemusela jsem do práce. Mohla jsem dělat, co se mi jen zachtělo. A mně se zachtělo vařit. Spokojeně jsem obhlédla zásoby v ledničce a ve spíži. Ano, mám k dispozici materiál, který dokážu přetvořit na skvělé jídlo. Někdy v běžném provozu vařím jen tak mechanicky. Prostě připravuju nějaké jídlo, které si můj milý v poledne ohřeje nebo sní studené. Nic zvláštního do přípravy nevkládám, jen svou péči a zodpovědnost. Když ale vařím v dostatku času a mohu se plně soustředit, je to svého druhu obřad. Každou surovinu jsem brala do ruky s láskou a promýšlela, jakým způsobem ji upravím, aby co nejlépe vynikla její kvalita. Představovala jsem si, jak budou jednotlivé pokrmy ladit dohromady. Komponovala jsem estetické dílo podobné symfonii. Plánovala jsem, že bude obsahovat předehru, studenou polévku, hlavní věty vařené nové brambory s máslem a zelenou petrželkou, opékané kousky kuřecího masa, cukety a zelené fazolky. K tomu salát z rajčat, papriky a okurky, ochucený solí, olivovým olejem a pár kapkami balzamika. Možná přidám i kódu, tedy nějaký lehký dezert. Děčně jsem čistila zeleninu koupenou na trhu a myslela jsem na to, že vyrostla z hlíny, v paprscích slunce a v kapkách deště. Oceňovala jsem zralost, vůni a barvu rajských jablíček, salátových okurek a světle zelených paprik. Když jsem je krájela, připadala jsem si, jako bych tvořila umělecké dílo. Když to takhle popisuju, vypadá to praštěně, já vím, ale ve své prosluněné kuchyni jsem měla při přípravě oběda skutečně pocit, jako bych chystala posvátnou oběť. Každá dílčí operace musela probíhat s pozornou péčí, nesměly ji zakalit žádné negativní myšlenky. Naopak vše muselo být doprovázeno láskou. Nejsem bláznivá ezoterečka a nevznáším se v oblaku emocí pravidelně, ale při tomto konkrétním vaření jsem prožila výjimečnou zkušenost. Příprava jídla může být bohoslužbou, pokud k tomu zaujmu takový postoj. Chystám jídlo pro ty, které nejvíce miluji. V nich chci uctít i samého Krista. Byl to povznášející zážitek, už jen při té přípravě, co teprve, když jsme to společně jedli.

Je pár vteřin po 18. hodině, vy posloucháte Proglas, od mikrofonu vás zdraví Lenka Pekařová a já vás nyní zvu k modlitbě růžence.

Milí přátelé Rádia Proglas, srdečně vás zdravíme a zveme k modlitbě slavného růžence. Modlit se s vámi bude společenství s farností Brno-Židenice. Začněme znamením kříže. Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli stišení, ve které můžete vyslovit své úmysly.

0: Vyznejme víru. Věřím Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Poncím Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
2: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého věříme.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého doufáme.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého nade všechno milujeme.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
2: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
3: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
2: Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
3: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
4: Otče náš, jen si na nebesích, posvěce jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
2: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
5: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
2: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
5: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš,
1: který
5: tě, Pano, do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všech duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
6: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
2: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
6: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš,

0: Žehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdravás královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše,

0: nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přivětivá, o přesladká Panno Maria.
1: Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
0: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
1: Modleme se.
0: Bože,

0: Panny Marie, o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista, našeho Pána. Amen.
1: Přidáme modlitbu na omluvu svatého Otce.
0: Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby na našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Pani naše, prostřednice naše, porodovnice naše, u Syna nám smilování vyprosuj.

0: nás doporuč, k synu svému nás doprovoď.
1: Amen. Děkujeme za společnou modlitbu růžence a přejeme pokojné dny. Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Amen.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Ahoj holky, ahoj kluci. Dnes večer nás čeká vyprávění o klukovi Emilovi, který vyniká v jedné z mnoha užitečných vlastností – v něžnosti. Ta se v životě určitě hodí.

0: nežnosti. Emil byl takový hromotluk. Moc velký a moc silný. Byl by asi přepral všechny kluky ve třídě. Ale nechtělo se mu, protože měl něžné srdce. Co by z toho měl, kdyby někomu nabančil? A pak on nechtěl maminku zarmoutit, protože ji měl moc rád. Ta jeho maminka pěstovala na květinovém stolku u okna azálky. Každý rok ji rozkvétali a to pak byl veliký svátek. Ale maminka se Emilovi roztonala. Pan doktor radil, aby se léčila v nemocnici.
1: Emile, zalévej mi azalky, aby nám zase rozkvetly.
0: Prosila Emila, když ji odvážel do nemocnice. Emil pilně azalky zaléval, ale i každý den za maminkou do nemocnice chodil. Nosil jí mandarinky, pomeranče, banány. A protože měl to své něžné srdce, staral se i o jiné nemocné. Té poloslepé paní psal dopisy pro dceru, jiným nemocným chodil nakupovat, nechodící stařečky vozil na terasu, aby se nadýchali čerstvého vzduchu. A tak mu v nemocnici říkali náš Emílek. Ale jednou, když zas přinesl mandarinky, řekla mu maminka, aby poprosil novou sanitářku Emilku o teplý citronový čaj. Emil šel do kuchyňky, zaklepal a přišla mu otevřít Emilka. Byla větší než pan doktor, větší než pan primář.
2: Paní sanitářko, maminka by prosila teplý čaj.
0: Žádná paní, mládenci se mě bojí, že jsem tak veliká. Ano, ten čaj mamince přinesu.
2: Emilko, ale já se vás nebojím a jsem rád, že jste tak veliká, protože se vám můžu dívat přímo do očí.
0: Oba se smáli a skamarádili se. A najednou si všiml Emil, že klívie na chodbě rozkvetla, že kosen na kaštanu zpívá a že venku svítí slunce. Tak, tady je ten teplý čaj, co uzdravuje, řekla Emilka, když vešla do pokoje. A vám, paní Řeháková, vám nechutnal oběd?
1: Emilko, já neuzvednu lžíci.
0: Tak proč jste to neřekla? Počkejte, já vám hned pomůžu, řekla Emilka a krmila paní Řehákovou. A co vy, paní Záborská, už jste se byla projít? Vy už byste měla začít chodit. Počkejte, já vám pomůžu z postele a půjdeme se spolu projít na chodbu. A pomůžu vám otevřít okno. Hned to bude. Emil poslouchal, pozoroval Emilčino počínání s radostí a říkal si v duchu, kolikrát za den Emilka asi řekne to své já vám pomůžu. Ale jednou se stalo něco hrozného. Otevřeným oknem vletěla do nemocničního pokoje na koštěti zlá čarodějnice. To koště si uklidila do skříně. Sama se uvelebila na volné posteli vedle Emilovy maminky. Jen se trochu porozhlédla a prošla po nemocnici, už začala vykládat své rozumy.
3: Ty zdejší sestřičky jsou nějaké drzé. Chtěli vědět, jak se jmenuju? Já jsem přeci Krákorová. A bolí mě v kříži, že se ani narovnat nemůžu. Sestřičky, kdeže mám občanskou legitimaci? Co pak já vím? A ten mladý doktor toho taky moc neumí. Chtěl mě prohlížet, co by asi viděl na staré ženské. Já mu řekla, přišla jsem sem, abyste mě vyléčili, ne abyste mě prohlíželi. A pan primář se nese po chodbě jako páv. Vůbec mě nepozdravil. Já ho taky nepozdravila. Ten Emílek, co vozí stařečky na terasu, ten to taky asi zadarmo nedělá. No to by mě zajímalo, jak hluboko se jim dívá do peněženky. Mě už taky třikrát okradli.
0: Po obědě zase začala.
3: Polívka byla přesolená, maso tvrdé, rýže převařená, já ji nejedla. A ta Emilka, že jsem vůbec brali, takové bydlo veliké, ta než se ohne, to asi trvá.
0: Paní Krákorová, já vás teď vykoupu, řekla Emilka ve dveřích.
3: Co pak jsem špinavá? Já se koupat nebudu.
0: Pan doktor říkal, abych vás vykoupala.
3: Emilko, vy byste měla raději chodit s mládencem po parku, místo abyste tu poroučela starým ženským. Ale vy žádného chlapce nemáte, vidíte. A taky kdo by s takovým dlouhým bydlem šel do kina? Kluci by se mu smáli.
0: Paní Krákorová, voda vám ve vaně vychladne.
3: Ne, do studené vody já nepolezu.
0: Ale je krásně teploučká, pojďte.
3: Tak vy byste mě chtěla opařit ve vařící vodě.
0: Tady máte župán, paní Krákorová.
3: Takový hadr na sebe nevezmu.
0: A tak pojďte jen tak, není to daleko. A trepky, ukažte, já vám pomůžu. Odešli a bylo ticho. Za chvíli přiběhla zas Emilka. Paní Krákorová si zapomněla žínku.
1: Ta je ale zlá,
0: ozvala se Emilova maminka. Je nemocná.
1: Zlá a nemocná.
0: Pro mě je každý zlý člověk nemocný. Ani se proto na něj nezlobím, řekla Emilka. Emil si v duchu opakoval Emilčina slova.
2: Jak to řekla? Pro mne je každý zlý člověk nemocný.
0: Bylo smutné, jak paní Krákorová, ta zlá čarodějnice v nemocnici, všechno přeonačila. Klívie na chodbě odkvetla. Sestřičky byly unavené. Sedli si do sesterny a pili kávu. Pan primář ve své pracovně pořád někomu telefonoval. Jen Emilka jako dřív pro všechny vařila ten svůj léčivý citronový čaj. Jednou přišel Emil za maminkou a našel jí uplakanou.
2: Co je? Co se ti stalo, maminko?
1: Ale když ona mi nadává, říká, že jsem potvora. Říká, že se na každého usmívám jen proto, abych dostala dřív oběd a větší kus masa. A že se tu ulejvám, abych doma nemusela nic dělat. A že chrápu. Ale já za to nemůžu, že chrápu.
0: A to už bylo trochu moc i na Emila. To jeho něžné srdce se vzbouřilo.
2: Tak počkat. Moji maminku mi tu urážet nebudete. Není zvyklá na nadávání a nezaslouží si to. Celý život poctivě pracovala, pro jiné a nikomu neubližovala. A vůbec. Začneme jinak. Či je to koště ve skříni?
3: To je moje,
0: ozvala se paní Krákorová.
2: Takové špinavé koště do nemocnice nepatří.
3: Ale já ho potřebuju.
2: Vyhodím ho z okna a bude to.
3: Ne, ne.
0: Paní Krákorová vyskočila z postele a už držela koště ve svých rukou.
2: Já ho vyhodím.
0: Oba se o koště tahali. Emile, dej jí ho, ona ho opravdu potřebuje, řekla Emilka smířlivě. Jen se paní Krákorová zmocnila koštěte, sedla si na něj a rázem se proměnila ve zlou čarodějnici.
3: Mně se tu stejně v té vaší smradlavé nemocnici nelíbilo,
0: řekla a jak přilítla oknem, tak také z něho na koštěti uletěla. Emil rychle za ní okno zavřel, aby se nevrátila, a všichni si oddechli. Klívie na chodbě zase začala kvést, objevilo se na ní nové poupě. Sestřičky zas běhaly z pokoje do pokoje, jak pilné včeličky. Pan primář si u Emilky objednal ten její dobrý citronový čaj. A v nemocnici, v tom přístavu bolesti, se zas rozhostil klid a mír. V tom klidu a míru se Emilova maminka uzdravovala, uzdravovala, až se uzdravila docela. S radostí si Emil odvezl domů k těm jejím azálkám. A ještě něco se stalo v té nemocnici. Oslavili tam svatbu. Emil si vzal Emilku sanitářku, protože si všiml, že má Emilka něžné srdce a také protože byl rád, že se jí může zpříma dívat do očí.

I když to byl příběh z nemocnice, měl dobrý konec a to si určitě každý nemocný přeje. Zítřejší vyprávění bude o trpělivosti. Dneska máme děti čas na jednu písničku a ta se jmenuje Člověče, nezlob se. Tak si ji pojďme poslechnout.

To byla ta slíbená písnička. A teď už děti musíte spinkat. Nejdřív se ale pomodlíme, chcete-li začněte znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Děkuji ti, dobrý Bože, že jsi s námi v naší práci i v našem odpočinku. Prosím tě, pomáhej nám, aby se dílo dařilo a líbilo se ti. A taky prosíme o otevřenou mysl, abychom nezapomínali na potřebný odpočinek. Amen. No a teď děti, šupky do postýlky a ať se vám něco krásného zdá. Dobrou noc, ať vás blešky štípou celou noc.

0: Jak se vám líbí?
1: Živě z koncertního studia Proglasu.
2: Na Proglasu začíná pořad Jak se vám líbí. Příjemný poslech přeje Janis Moras. A někteří nás můžete i sledovat, protože dnes jsme v koncertním studiu. Takže pokud chcete vidět, jak to tady vypadá, je tady poměrně plno, tak si zapněte náš YouTube kanál. Každopádně vítám tady Petru Bernerovou trio. Ahoj.
3: Ahoj.
2: Vítám tady trio, ale jste vlastně čtyři. Pojďme teď jmenovitě samozřejmě teda Petra Bernerová, Tomáš Bobrovnický, který teď drží v ruce rezofonickou kytaru. Manželé, je to tak?
3: Ano, jsme manželé. Máme máte každý jiný příjmení, ano, ale ano. Jsme manželé.
2: No a máte tady sebou i syna, který sedí za bicími, takže vítám i tebe, Tomáši juniore. A vítám tady také Tarase Vološčuka s elektrickým kontrabasem. Ahoj.
4: Zdravím.
2: Tak, pojďme si rovnou zahrát první písničku a potom bychom se bavili o tom, co vlastně třeba nového v triu, protože vy vpravdě nejste noví pro naše posluchače. Vy jste byli opakovaně hosty v pořadu, jak se vám líbí, i v koncertním studiu, ale podíváme se na to, co třeba máte nového. Tak jaká bude první skladba?
5: Tak první skladba bude Take My Hand a tuhle skladbu nám napsal náš bývalý basák z Budapešti Bornemisza Adam, který s náma s Petrou hrál před hodně lety a občas nám něco napíše.

0: Dozněla úvodní skladba dnešního živého koncertu ze studia Proglasu. Je tady dnes Petra Bernerová trio plus host Taras Vološčuk a možná tím bych vlastně začal. Vy jste trio a máte tady sebou hosta. Je to pro vás typické?
1: Typické to není. Není vůbec časté a my si toho moc vážíme, když můžeme mít takovýho člena kapely, který nám hraje kontrabas a je úplně skvělý muzikant a strašně nás to žene dopředu všechny. A snažíme se být lepší muzikanti.
0: To znamená, že standardně hráváte spíše jako trio a teda Taras je teda výjimka, že s váma je. Na druhou stranu vy jste přinesli sebou album, kde je Taras dokonce na fotce, takže to vypadá na stálejší spolupráci.
2: No, je to tak, že ten album je Petra Bernerová trio a Taras Vološčuk, ale teď už si říkáme band, aby to bylo jednodušší. A to CDčko jsme nahráli k výročí, k 20. výročí, že hrajeme spolu s Petrou a 10. výročí, že hraje s námi náš kluk, plus minus. A že on začal s námi hrát, když mu bylo 5.
0: Počkej, já teď se snažím, ano,
2: spočítat. A teď mi 17.
1: V pěti letech začal hrát blues.
2: Začal náprv na kachon a v podstatě poprvé s námi hrál na ukulele, to jsme naladili do otevřeného akordu jenom to jednou roku.
1: Tomu byly tak 3 roky.
2: Ale jako začal s námi na kachon pár písniček, pak jsme zkusili bicí a pak naprv jedna písnička, 2, 3, 5 a teď odehraje tak 40 koncertů za rok.
0: My máme tu výhodu, že Tomáš to může sám okomentovat, abyste nemluvili za něj, aby jsme se dozvěděli. A jestli to bylo teda víceméně dobrovolné v tom věku těch 5 let. Tome, jak to bylo, Tome juniore?
3: Tak vlastně, když mi bylo těch 5 let, tak jsem měl jít s rodičema na koncert do Německa. A bylo to naprosto dobrovolný. Já jsem se tam nechtěl nudit a čekat, až dohrajou, tak jsem sám navrhnul, to si pamatuju. A přinesl jsem si z pokojíčku ukulele a teď jakože, že chci hrát. No a tak z toho nakonec vzniklo to, že jsem na pár písniček vždycky naskočil a pak jsem časem začal hrát na kachon a pak i na bicí.
0: Tak to je dobrá strategie přežití, když jsou oba rodiče muzikanti, začít hrát s nimi. Petra mezi tím už si vzala akordeon, který je pro vás typický, tak to bychom si mohli určitě okomentovat později. Je to velmi zajímavé spojení s tímto žánrem, pro mě osobně teda určitě, a věřím, že i pro

0: V koncertním studiu Rádia Proglas nám dnes živě hraje Petra Bernerová trio. Já jsem říkal, že je nezvyklé spojení k akordeon k blues, ale pravda je, že tato písnička by se asi spíš dala charakterizovat jako folková. Jak to tedy vlastně je? Protože já se tady dívám, písnička Splín, která teď dozněla, je na vašem společném albu Starasem. A já se tak dívám na to autorství. Je to tak jako různé. Máte i nějaké externí autory, pak máte písničky, které jste napsali spolu, pak třeba jeden z vás a tak. Jak to máte tedy, řekněme, s tím autorstvím? Jak to máte s autorstvím a s rozsahem těch žánrů?
1: Tak ty folkové písničky většinou jsem složila já buď text, a nebo někdy i muziku. To mám jednu písničku, co mám vlastně i hudbu, kterou budeme za chvíli hrát. A muziku taky skládá můj manžel Tomáš, takže se tak jakoby prolínáme všichni dohromady. A měli jsme to štěstí právě tenkrát potkat Miloše Železňáka, jazzovýho kytaristu, kterýmu jsem tenkrát poslala text na Splín. A vůbec jsem jako neměla představu, jak ta písnička bude vypadat. A on složil muziku, která se mi neskutečně líbila a hned na první vlastně pokus to dokázal zhudebnit ten text, který jsem prostě napsala, bylo to skvělý. No.
2: A pak máme ještě toho Adama Bornemistu z Budapešti, který nám napsal nějaký ty anglické písničky, které máme na CDčku. Takže on taky nám občas něco pošle, když ho něco napadne, takže různě. A pak hrajeme ještě nějaký převzatý písničky, ale snažíme se nehrát nějaký standard, ale vybíráme si takové umělce, co se nám líbí, a takový méně známé písničky, takže náš oblíbenec je třeba Robin Ford, Cab Mo a Eric Beep. To jsou takový střed, co se nám hodně líbí prostě.
0: No já se tady pak dívám, je tady třeba i písnička od The Rolling Stones.
2: Mm-hmm. Ano, ano.
0: A to je taky, řekněme, jako ne standard úplně, ale vyhrabali jste někde něco, co se vám
2: ano,
0: líbilo.
2: Ano, a hrajeme to s akordeonem, takže je to takový.
1: To bychom mohli dneska dát. Já si to myslím, že to je taková rarita, že nikdo to s harmonikou nehraje, že my jsme to vymysleli, takže jsme to nějak zkomponovali dohromady a docela to

0: šlape, tahle písnička.
1: To věřím, že spousta...
2: Nebo si můžeš vybrat z toho, co chceš.
1: Můžu si vybrat. No, já bych byl pro slyšet Rolling Stones s akordeonem, ale nenechám, takhle, nechám vás samozřejmě zahrát klidně cokoliv.
2: My to totiž máme tak, že my jsme si přestali psát playlisty na koncerty, protože já jsem si s tím dal práci a pak kluk říká, ale tohle nechci hrát. Takže jsme to pak měnili. Takže
0: to
2: jako je to tak, jako když je to nějaký úplně vážné hraní, prostě tak si to napíšeme, ale pak stejně vidí člověk tu atmosféru a pak to udělá jinak. Takže máme to, co jsme chtěli, a pak bychom to mohli dát.
1: Přesně tak.
0: Přesně tak.
1: A co jste chtěli dát teda?
0: Takže teďka vám zahráme písničku, která má takový zvláštní název. Nikdy by mě nenapadl. Jmenuje se Což pak se vám to nelíbí.
1: To se krásně hodí k názvu našeho pořadu teda.
0: Ano, přesně
1: tak.
0: Jak
1: se vám líbí. Což pak
0: a
1: se vám to nelíbí.
0: Já vám tomu řeknu takový malinkatý příběh, že možná, že už jsem to tady jednou říkala ve vysílání, nevím, ale to nevadí. Opakování je matka moudrosti. Já jsem chodila kdysi na zpěv k Janě Koupkový, k jazzový zpěvačce, k legendě vlastně českého jazzu. To je strašně let zpět a ona mi dala domácí úkol a řekla mi, hele Petro, měla by si napsat nějakou písničku. A vyndala ze své velké knihovny knížku, nalistovala stranu a tam bylo napsáno, což pak se vám to nelíbí. A na to mi příště přineseš ten domácí úkol. A takhle vlastně vznikla tahle písnička, která je... Mně se strašně líbí, protože já jsem vlastně na ní tenkrát nalákala i Fedora Fresha, který s náma hrál na basu. To bylo úplně skvělý období a s ním jsme taky vlastně stihli natočit ještě takový vzpomínkový album. Dokonce jsme ho natáčeli tady v Brně ve Staré pekárně ze živýho koncertu. Takže ta písnička je taková moje trošku hymna.

0: Petra Bernerová trio nám dnes hraje živě v koncertním studiu Rádia Proglas. To byla písnička s názvem, který se hodí k názvu našeho pořadu, jak se vám líbí písnička, což pak se vám to nelíbí. Já věřím, že se vám to dnes velmi líbí. Připomenu, že kromě Petry Bernerové hraje v tomto triu také Tomáš Bobrovnický, její manžel, a také jejich společný syn Tomáš Bobrovnický junior, a jako host nejen tady, ale i na novém CDčku Taras Vološčuk na kontrabas. Já jsem tak přemýšlel, proč jste vlastně zvolili Petra Bernerová trio, jestli to bylo proto, že má dáma přednost, když jste nějak dávali dohromady, řekněme, název vlastně toho uskupení.
1: No, ono to vzniklo tak, že když jsme začali spolu hrát, tak já jsem, ono to je strašně dlouhý příběh, možná teď to napíšeme jako nějakou knihu, ale pointa je, že když jsme začali spolu hrát a já jsem říkal, no tak jak se to bude jmenovat, tak on je to vždy lepší, když je to prostě jenom jméno, než nějaká kapela, se to dobře prodává, nebo dobře prodává, no tak jako asi ne teda, ale v podstatě my jsme manželé a Petr si nechali své příjmení a já jsem říkal, já nebudu teda kupovat novou doménu a nový webový stránky a nový plakáty, jako nech si své příjmení. Zní to líp, Bernerová než Bobrovnická, tak jsme to tak nějak nechali. A já si myslím, že tak stejně je to vždy o tom zpěvákovi. Ten stojí před těma lidma a prostě vypráví ten příběh. Takže v podstatě ona je ten frontman, který vypráví ten příběh, tak proč ne pod ním jenom. Takže jsme to tak jako nechali. Moc jsme to neřešili, že bychom se nějak jmenovali jako nějaká kapela. Nebo... Mm-hmm.
0: No. Takže je to,
2: ano. Je pravda, že já už od malinka jsem byla rozhodnutá, že si svoje příjmení nechám, abych nesla aspoň jakoby po mým tatínkovi to příjmení dál, když už nemá žádný jiný.
0: Jasně, aby nezašlo po přeslici.
2: Ano.
0: Předtím, než se dostaneme k Rolling Stones s akordeonem, je to teda tak, že jsi, Petro, frontwoman a vlastně zpíváš výhradně ty, nebo to máš, třeba děláš nějaké vokály, nebo máte písničky, které, kde se třeba o to dělíte, máte duety?
1: Měli bychom, ale já jsem líný cvičit zpěv.
2: Je škoda, že nespívá, protože on je jako velice dobrý zpěvák, ale jak to prostě netrénuje, jak prostě se mu nechce, tak je to škoda, že
1: budu muset
2: měl
1: začít.
2: Měl by si začít.
1: No. Jak je na tom... jako, když hrajeme delší sety někde v nějakým pubu nebo nějakým klubu a hrajeme ve třech nebo někde jako, nebo kde hrajeme více anglických písniček, tak třeba mám jednu, dvě, co zaspívám.
2: A i v maďarštině teda.
1: Jsem měl nějakou, to už si netroufnu, ale jako asi bych měl začít, aby to bylo jako ještě pestřejší. No.
0: A jak je na tom se zpěvem junior, Tomáš?
3: To vůbec není pro mě.
0: Takže bicí a stačí. Ono to jako přesně. Stačí teda. Je pravda, že to je hodně komplexní nástroj. No a abychom dali teda trošku slovo i Tarasovi, vašemu hostovi, tak Tarasi, jak to máš tady? Ty čistě kontrabas, anebo se taky sem tam přidáš třeba na nějaký vokál?
4: Bohužel, jediná věc, kterou já můžu zpívat, to je požární poplach a tím to končí.
0: Dobře, takže tak třeba zakomponuje to do nějaké písničky. Jo, no ale teď teda nás čeká rarita, jo? Hudební rarita, takový bombonek.
1: Jo, já mám takový fór, ale teď už to fór nebude.
0: Já jsem ti to přerušil, promiň.
1: Ne, jako k té raritě. Já mám takový fór, že na koncertech říkám a ptám se lidí, kdo má rád Beatles.
0: Dobře.
1: A všichni mi. A říkám, tak vám zahráme písničku od Rolling Stones.
0: Ale oni přece byli kamarádi.
2: Ano.
1: Tak. Já třeba jsem byl velký fanda spíš Beatles, protože mi přišlo, že nechci nikoho teda urazit a Rolling Stones mám jako rád. A mám strašně rád ty vtipy o Keith Richardsovi, jak je fotografie třeba Keitha Richardsa s Tyrannosaurem Rexem a tam je potom napsaný, že první domácí zvířátko Keitha Richardsa a takovýhle ty fóry. A nebo je tam Mona Lisa s Da Vinčím, jako fotka Da Vinčího s Mona Lisou a tam je napsaný autor fotografie Keith Richards. Takže to mě tak jako vždy pobaví, ale... A myslím si, že mají super písničky, akorát si myslím, že naživo ne, vždy prostě to uměli tak zahrát, ale je to pořádný nářez. A vymysleli v podstatě to koncertování těch velkých kapel, prostě to show, to je prostě jejich jako patent. Ale Beatles jsem měl radši, protože tam oni, když pak se zavřeli do toho studia, potom koncertování, když ji nehráli naživo, tak vznikaly jako strašně zajímavé věci hudebně a myslím si, že to je jako jedna z nejvíc kapel, co nejvíc písniček a hitů složila. Takže jako Beatles jsem odmala od svých dvou
2: to
1: let.
2: To je ikona.
1: A dokonce mám ještě takový story, protože jsem samozřejmě vyrůstal v Československu a tady nás ten bývalý režim neminul, tak tak jsem chodil do školky a táta byl taky muzikant a taky hippisák, dlouhý vlasy, fousy, tak si rodiče jednou zavolali do školky a tam ty školce byly Marx, Engels, Lenin prostě a řekli, pane Bobrovnický, mohli byste říct, vysvětlit synovi, že tyhle ty pánové, to není John Lennon, Paul McCartney a Ringo Starr?
0: Tak jo, tak jdem na ty Stony s akordeonem. Pojďme na ně.

0: No Expectation Rolling Stones v podání Petry Bernerové a jejího tria a také s akordeonem, jak jsme slyšeli. Dnes živě v koncertním studiu Rádia Proglas. Tomáši seniore, tedy jestli takhle můžu říkat, jenom kdyby to někdo jako se pohoršoval nad tím, tak senior znamená v latině starší, takže je to úplně v pořádku, protože tady máme juniora mladšího, že senior ne věkově, ale prostě tím, že je starší. Ty se zabýváš hodně i tím, že organizuješ akce, festivaly, přinášíš sem i zahraniční hráče, muzikanty a tak. Tak co zajímavého děláš třeba v tuto chvíli v této oblasti?
1: Neživím se tím, takže mám řádné zaměstnání, takže je to někdy jako náročné takhle koncertovat a pořádat, ale máme spolek a pořádáme Roots and Blues festival, a kdybych neměl nějaká 3 ročníky, tak už by se konal nějaké 22. nebo 4 ročníky, se mi nechali, tedy nevím. Ale teď 6.6. v sobotu se zrovna konal 19. Roots and Blues festival v Bílině na severu Čech, kde jsme hráli takhle jak s naší kapelou, tak i jako Steve. Měli jsme tam ještě Dobré ráno Blues Band, měli jsme tam nový projekt Marcela Flemra, měli jsme tam místní bluegrassovou kapelu a King Size Boogeyman. Takže to byl jako jeden festival, pak jsem se hodně jsem byl aktivní, asi 2,5 roku v České bluesové asociaci, dělali jsme spolu Blues Road Festival ve Veselině nad Moravě a ve Strážnici jeden festival Blues pod Strážní věží a dělali jsme soutěž Czech Blues Challenge, která se v loni konala už v Černošicích u Prahy. No a ještě pomáhám pořádat festival v Karaní, a to se jmenuje Bluesová střelnice, a to bude letos v červenci. A pak ještě v těch Černošicích taky občas něco takhle vymyslíme, nějaký jazz bluesový festival. Takže asi tak 4-5 festivalů. A ještě na dálku jsem dělal ještě na Slovensku jeden klub, kde jsem pomáhal s programem, takže hodně jsem toho měl.
0: Jazz blues, kam se podíváš teda? To tak, jsou ty žánry, kterými asi doma žijete. Ale vlastně by mě zajímalo třeba jako posluchači, jestli si poslechnete něco jiného, abyste si, řekněme, trošku odpočinuli, nebo se prostě dostali i někam jinam, nebo jste zaměření fakt...
1: Ne, jako takové samozřejmě, ta bluesová hudba je srdcovka, ale už těch nových bluesových kapel, tam už je strašně málo toho, co je něco zajímavého. Takže už jako taky to ortodoxní blues už moc neposlouchám, a když si chce poslechnout, tak si pustím něco jako z 50. let, nějakého Roberta Johnsona nebo Muddy Waters a podobně. Takže spíš hledám takové fúze. A neřeším vůbec, jako jestli to je blues nebo jazz. Poslouchám hodně akustické muziky, hodně americké akustické muziky, bluegrass, folk, akustické jako interprety. Občas jazz, mám rád big bandy nebo klasický jazz, občas nějaký fusion, i rockovější muziku, ale to spíš náš mladý má rád teďkom rockovou muziku, takže jako nemám tak nějak, jako že prostě, jako samozřejmě to blues, jazz, akustická muzika. Občas si pustím i vážnou muziku, relaxační muziku, takže jako všechno možný. No. Já hodně poslouchám. Každý večer, když jdu spát, tak si pustím na nějakou tu platformu a poslouchám něco. A ono mi to už i nabízí něco podobného, takže pak objevuji jako něco nového, a takže mám trošku i přehled o tom, co se děje. No. Mm-hmm.
0: Petro, jak to máš ty s poslechem?
2: No, já teď jako muziku úplně hodně jako neposlouchám. Kdysi jsem poslouchala hodně, když jsem třeba jezdila po Praze tramvají, protože jsem tam bydlela, pracovala jsem, že jo, někde, takže aby jsem si zkrátila ten čas, tak jsem hodně poslouchala muziku a já jsem poslouchala všechno možné. Já nejsem zaměřená jenom na bluesovou hudbu, takže jsem poslouchala i občas i nějakou českou kapelu, i folkovou muziku, takže teďka jakoby... Můj nejoblíbenější interpret je John Mayer. To je škoda, že tady v českých rádiích ho nikdo nehraje, a on je přitom taková hvězda v Americe. Vlastně je to mladý chlap v našem věku a hraje úžasně prostě s bluesovými prvky, modernější muziku. A nevím, jestli ho nikdo tady zná, ale toho mám třeba úplně hrozně ráda. Pak ten Cap Mo třeba. Já poslouchám všechno možný i modernější. Třeba Miley Cyrus mám ráda.
1: My jako posloucháme hodně muziku v autě a musím jako říct, a to musím pochválit jako Rádio Proglas, protože má málo takových českých rádií, kde zazní něco jiného, než to, co chtějí, aby se hrálo. A tady se hraje i taková méně komerční muzika, takže to je super, že dostanou prostory kapely, které v běžných médiích jako nehrají. A co je velká škoda, protože teď se nebavím o nás, ale tady je tolik skvělých muzikantů a kapel. Jenom v Brně já znám tolik muzikantů, co jsou super, a nedostanou šanci ani na festivalech, pořád se točí to samé dokola. A třeba my jsme, když jsme hrali s tím Milošem Železňákem, tak si myslím, že to mělo šanci se dostat, protože to bylo takový folk, bluesový, trošku jazzový, A pro folkový festivaly jsme byli moc jazzový. Pro jazzový moc bluesový, pro bluesový moc, já nevím, folkový. Takže jsme se v podstatě nikam nedostali. A hráli jsme, a platí to i teď, hrajeme víc zahraničí a česky, ano, než doma. Tak. Jedeme do Německa, do Švýcarska a chtějí slyšet české písničky. A doma se nám nedaří, protože se točí ty samé kapely dokola na každém festivalu. To se snažím já třeba na akci, které pořádám, vždy tam přinést něco zajímavého, i mimo, nemusí to být jenom blues, protože já nejsem zástance toho, že na bluesovém festivalu jenom blues, takže letos jsme tam měli bluegrass, folk, jo, takže prostě ten člověk neposlouchá jenom jeden žánr. Takže tak. Jsem rád, že máme ještě Radio Proglas a pár ještě takových rádií, kde zazní i něco jiného, než co lidi třeba znají z televize.
0: No a co zazní teď od vás?
1: Já nevím, kolik máme ještě prostoru ještě?
0: Já si myslím, že dvě písničky stihneme.
1: Dvě písničky.
2: Takže píseň, která se jmenuje Nevím, a napsala jsem ji, když jsem byla doma s naším synem na mateřský dovolený a nudila jsem se, chodila jsem, bloumala jsem po ulicích Bíliny a napadla mě písnička Nevím.
1: Jinak určitě tady diváci možná slyší, ale i vidí, že tady máme dalšího člena kapely. On je trošku takový neklidný. Je to náš pejsek Buddy. Je to, cestuje s námi všude a teď se seznamuje. V podstatě on většinou je na hotelu a teď má prostor tady lézt, tak on má rád muziku. On je bluesový pes.
2: Už si zvykl.

0: Petra Bernerová trio nám dnes hraje živě v koncertním studiu Rádia Proglas, spolu s ní Taras Vološťuk na kontrabas. No a my se pomalu blížíme do finále, blížíme se k závěrečné písničce, tak by mě zajímalo, co zajímavého vás čeká, protože my natáčíme přibližně v polovině června, před námi je festivalová sezóna, tak kromě festivalu, které sami organizujete, co máte v plánu, kde budete hrát?
1: Tak teď v červnu čeká nás festival Hudba na kole ve Valticích a pak nějaký malé menší koncerty v červenci a pak v červenci budeme se pohybovat na Moravě, takže máme vystoupení v Přerově, to je takový cyklus koncertů letních, pak máme Brno, Slovanské náměstí v rámci letního kulturního léta, budeme hrát jako v Brně, máme tam Luhačovice, máme tam Valmes, pak se přesouváme do Rakouska na jeden bluesový festival, z Rakouska se přesouváme do Chorvatska na dovolenou, kde budeme hrát taky na asi dvou akcích a v srpnu máme, a to jedeme bohužel jenom jako trio, v srpnu máme pak nějaký koncerty a dovolenou ve Švýcarsku. A pak na podzim, pak opět s Tarasem máme nějaký festivaly na podzim a pak máme ještě takový mini turné ještě v Německu. A možná se objevíme ještě na Vánocích v Brně, uvidíme.
0: Pěkné plány máte před sebou, dovolenou spojenou s muzikou, a spousta festivalů i doma, ale i teda v zahraničí. No a kdybych vás chtěl někdo sledovat, kdyby se chtěl podívat třeba právě, kde budete hrát na podzim a tak podobně, tak máte nějaký web?
1: Ano, máme webové stránky petrabornerova.com a tam máme pak odkazy na Facebook, na Spotify, na Instagram, takže nás naleznete všude. A muziku si můžete poslechnout na všech platformách, protože CDčka už dneska bohužel nikdo nekupuje, ale máme i CDčka, kdyby měl někdo zájem. Tak.
0: Je to tak, já ho mám tady u sebe. Poslední CDčko, tedy s Tarasem Give Me a Sign. A zeptám se, jaká bude písnička, kterou dnešní pořad uzavřeme?
2: Takže my vám zahrajeme písničku, která se jmenuje Moje město a je o mém rodném městě Bílině.
0: V severních Čechách.
2: Ano, přesně tak. Je to takový drsnější kraj, ale berte tu píseň s rezervou. Není to jako nic proti ničemu. Je to jenom můj pocit.
0: Říká Petra Bernerová a já moc děkuji celému jejímu triu, ještě jednou tedy jmenovitě, manžel Tomáš Bobrovnický a syn Tomáš Bobrovnický junior a spolu s nimi tedy dnes Taras Vološťuk na elektrický kontrabas a taky pejsek, kterého jsme v průběhu představili. Díky moc, ať se vám daří a děkuji taky našim technikům. Zvuk měl na starosti Vojtěch Pchálek a video Veronika Němečková. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Janis Moras. Těším se opět někdy příště naslyšenou a užijte si závěrečnou píseň.

0: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Devadesátkové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu. 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Po nehodě autobusu a osobního auta zemřeli u obce pěti psi na Chomutovsku 3 lidé. Silnice je uzavřená. Izraelská armáda zahájila první vyšetřování svých možných zločinů v pásmu Gazy. České hokejistky prohrály s Finskem 1-3. Tým poprvé vedl trenér i Dalsky. A zítra čekáme většinou oblačno na jihovýchodě i s deštěm. Teploty až 32 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: U obce pěti psy na Chomutovsku zemřeli po srážce autobusu a osobního auta 3 lidé. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému, včetně vrtulníku. Silnice druhé třídy číslo 224 je zatím uzavřena. Pokračuje policejní mluvčí Miroslava Glogovská.
3: Kolem 18. hodiny došlo na Chomutovsku mezi obcemi pěti psy a Rokle k tragické dopravní nehodě. Osobní vozidlo tam přejelo do protisměru, kde se střetlo s autobusem, v němž kromě řidiče nikdo nebyl. Silnice číslo 224 je v místě nehody uzavřena, místo lze objet přes obec Poláky.
2: Ministerstvo pro místní rozvoj by v příštím roce mohlo dostat ze státního rozpočtu až 5 miliard 700 milionů korun. Po jednání na rezortu financí to řekla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Konkrétní částku ale neupřesnila. Největší část peněz z rozpočtu by podle ní měla jít na spolufinancování evropských fondů. Ministerstvo připravuje taky kroky pro dostupnější bydlení pro mladé. Peníze na podporu bydlení chce získat i z evropských zdrojů, říká ministryně Mrázová.
4: Podařilo se nám nalézt 5,87 miliard korun na program Dostupné nájemní bydlení 2.0, také vyjednat finanční prostředky na zvýhodněné úvěry pro mladé rodiny, na akontaci nebo zakoupení podílu družstevního bydlení.
2: Další finance chce Mrázová investovat do opravy zázemí a modernizace vybavení horské služby. Izrael zahájil první vyšetřování možných zločinů své armády od začátku války v pásmu Gazy, včetně smrti 5leté palestinské dívky Hinta Rajabové nebo 15 záchranářů a humanitárních pracovníků. Uvedla to v prohlášení izraelská armáda. Ze 150 přezkoumaných případů jich vyšetří 5. Organizace za lidská práva ale upozorňují, že podobná vyšetřování málo kdy vedou k odsouzení. Izraelská armáda čelí za útoky na civilisty v pásmu Gazy dlouhodobě mezinárodní kritice. Podle údajů ministerstva zdravotnictví v pásmu Gazy zabila od počátku války přes 73 tisíc Palestinců. Vítězem soutěže Vinař roku se stalo opět vinařství Volařík z Mikulova. Obhájilo tak loňské vítězství. Na slavnostním gala večeru na pražském Žofíně to oznámili pořadatelé soutěže. Mezinárodní porota vybírala ve 23. ročníku z 9 finalistů. Degustátoři hodnotí vždy kolekci alespoň 3 různých druhů vín. Soustředí se tak na komplexnost práce jednotlivých soutěžících, říká mluvčí soutěže Petr Marek.
5: Vinařství Volařík z Mikulova potvrdilo vlastně loňský titul. Letos od Říma ušima ty kolekce obecně v tom finále jsou velmi vyrovnané. V podstatě v tom bodovém hodnocení se ty rozdíly pohybují v desetinách až setinách bodů.
2: Titul národního šampiona bílých vín si odneslo vinařství Štěpánek a národním šampionem červených vín pro letošní rok se stalo vinařství Springer.
6: České hokejistky zahájily sezónu porážkou 1-3 s Finskem v prvním zápase Eurohockey Tour v Klotenu. Premiéru na střídačce si odbyl americký trenér Brian Idalsky, ve kterém zanechal dobrý dojem nástup Češek do zápasu, jak řekl v rozhovoru pro český hokej.
7: Prvních 10 minut jsme odehráli hezky. Vytvořili jsme si spoustu šancí. Vždycky jsem obdivoval dovednosti a talent, které mají české hráčky. Dobře bruslí a umí tvořit šance. To se ukázalo a budeme to chtít dál rozvíjet.
6: Další zápas odehrají Češky v Klotenu zítra v 15:30 proti Švédsku.
8: Překážka na Pražském okruhu mezi tunely a zavřená silnice 13 z Chomutova do Varů. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště stojí mezi tunely porouchaný kamion. Na 11. kilometru blokuje provoz v pravém pruhu. Vozidla tam vybočují, kolona se ale netvoří. Dobré zprávy z D1 kolem Brna ve směru na Ostravu. Už je to téměř bez kolony, zdržení je minimální. Silnice 13 z Karlových Varů do Chomutova je uzavřená mezi Damicemi a Stráží nad Ohří. Zasahují tam záchranáři u srážky dvou osobních aut. A na Chomutovsku je uzavřená silnice 224 z Kadaně na Podbořany. Mezi Pětipsy a odbočkou na Žatec zasahují záchranáři u vážné nehody. Objíždět se dá přes Pětipsy a Poláky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude většinou oblačno, odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty od 27 do 32 stupňů, na západě a na severu jen kolem 25. Tolik zprávy.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: potřebujete vypnout, zapněte Rádio Proglas.
1: On je takovej, on zatoulavej, nejradši jezdí s partou k řece, svítání s kamarádkou v DC.

vej, do canca kupíše písničky. Seká to jako Baťa cvičky, někdy i třikrát za den je s nima hotovej. Honzo, máme tě rád.

0: V dnešním radioreportu jsem se vypravila až do Prahy. Musím v úvodu říct vlastně, proč mě tato cesta inspirovala. Já jsem kdysi natáčela pro Proglas v pořadu Knihovnička s Matoušem Kociánem, což je kněz a přírodovědec. Jsme natáčeli knihu, kterou napsal a jmenovala se Žehnám veškeré boží havěti. A mezi řečí pan Kocián tak zmínil, no tak až budete mít třeba někdy cestu do Prahy, tak se přijďte za mnou podívat na můj prales v Praze. A já už vítám tedy u mikrofonu pana Matouše Kociána a rovnou půjdeme k věci a zeptám se, jak si mohou posluchači ten mini prales v Praze představit. Já už řeknu, že my tady spolu v něm sedíme, je to úžasné, ale nechám mluvit osobu nejpovolanější, to je Matouše Kociána.
1: Tak prales je samozřejmě nadsázka. Tohle je, já spíš bych to nazval les v obýváku, anebo lesní obývák.
0: A co tedy, já tady vidím spoustu vzrostlých, řekla bych, toto je palma, neznám všechny ty květiny, tak pojďte nám představit, v čem vlastně my sedíme. Je to úžasné, opravdu se člověk může cítit, vidím tady i dřevěnou žirafu, takže pojďte nám představit jednotlivé třeba ty rostliny nebo květiny.
1: Tak mám tady takové celku běžné rostliny, kromě fikusů, které jsou asi největší, a palmy, tak tady mám také banánovník, kávovník, který jsem dostal od jedné milé farnice, a mám tady různé jiné menší rostliny, kapradiny. Jednu jsem zdědil po předchůdcích farářích, kteří tady byli a zanechali tam takovou chudinku, tak jsem se jí ujal, se mi jí zželelo, tak vypadá to, že se jí daří.
0: Řekněte, která ta kytka je nejstarší a která třeba nese nějaké plody?
1: Tak nejstarší je ta Ficus lyrata nad námi, tu mám už skoro 20 let od doby, co jsem kaplanoval u svatého Antonína na Štrosmajeráku, a myslím, že jsem si ji pořídil tehdy i s tou palmou, takže ty jsou asi nejstarší. Plody v celku neočekávám od rostlin, které jsou na okrasu a jsou pokojové. Ten kávovník měl několik zrn, tak, ale to jsem po něm ani nechtěl, takže mě stačí ty listy a ta zeleň, kterou tady mám.
0: Ani banánovník?
1: Banánovník tenhle ne, tenhle zatím nekvete, ani nic nepřináší žádné plody.
0: No samozřejmě, že se musím zeptat, když vidím ty vzrostlé květiny, tady vlastně ta palma sahá až ke stropu, jak se těm kytkám tady daří, protože ne všude a ne všem kytkám se takhle dobře daří. Vím to, protože mám také doma kytky, já miluju obzvlášť orchideje, tak pojďte nám říct, jak se o ně staráte.
1: No, paradoxně se o ně zas tak extra moc nestarám, kromě toho, že pravidelně zalévám a přihnojuju a také občas přisadzuji. Ale tenhle ten prostor svatomatějské fary má pro ty květiny takové kouzlo, že se jim tady opravdu daří. Důvodem je určitě to, že je tady docela hodně světla v té místnosti, protože má jedno okno, vysoké okno na jih a dvě vysoká okna na západ. Tak to je, dá se říct, ideální nastavení těch oken a tím pádem tady je skoro celý rok i v zimě docela dost světla, když svítí sluníčko odpoledne nízko, tak vlastně se dostane až těm nejvzdálenějším rostlinám, co jsou nejdál od okna. Kromě toho mám také ve dvou oknech zrcadlo na parapetu, které odráží světlo do stropu, takže to trošku zvyšuje také tu světelnost. A důležitá je také vlhkost v té budově, která chybí třeba v těch panelácích nebo v takových různých modernějších domech. a ta vlhkost těm rostlinám rozhodně velice vyhovuje a díky tomu takhle prosperují. Nevýhodu to má někdy trošku tvorbou nějakých plísní, zvlášť v posledních dvou letech, kdy při té energetické krizi nebo při tom růstu cen se snažím topit daleko méně a to se i hned projeví na takových těch místech, kde se víc sráží vlhkost okolo oken a tak dále, kde se začnou tvořit plísně, ale to se dá snadno eliminovat nějakým savem a ani to tolik neškodí.
0: Já se dívám, že vlastně tady máte i jakoby pracovnu, počítač, pracujete tady. Jak zase třeba naopak vám se tady s těmi kytkami žije, když jste zmínil třeba tu vlhkost a tak, cítíte se tady dobře v tom prostředí?
1: Tak já jakožto přírodovědec tak potřebuji mít okolo sebe něco živého a když občas přijdu do nějakého domu prostorného, krásného, kde nejsou kytky, tak si říkám, že jaká je to obrovská škoda, že je to vlastně takový mrtvý prostor, sterilní prostor. Když jsem byl na předchozí farnosti v Českém Brodě, tak jsem měl velké akvárium, tak teď už jsem akvárium tady nepořizoval, ale místo toho mám ty rostliny, s kterými se cítím jako v přírodě, zvlášť uprostřed toho velkoměsta, kde té přírody rapidně ubývá a zkrátka je mi dobře, když mám kolem sebe něco zeleného, něco živého.
0: No teď jste mi úplně nahrál, když říkáte, že něco živého, tak já když jsem se za vámi vypravila, tak první, co mě napadlo, když jste mluvil tak o tom pralese, tak jsem si říkala, doufám, že něco nepoleze mě třeba po rameni nějaký sklípka nebo něco podobného, ale koukám, že vy máte tamhle nějakého dřevěného hada. Tak když jsme u té flory, tak co fauna? Máte tady nějaká zvířátka, třeba motýlky nebo ptáčky nebo tak něco?
1: Ano, na to se mě lidé často ptají, jestli tady také nelítají nějaký motýly nebo tady nelezou nějaký chameleoni po těch rostlinách nebo housenky, tak to ne. To určitě by bylo velice náročné na úklid a udržování čistoty v té místnosti. Ale mám tady několik těch dřevěných zvířat, žirafu, nosorožce, lva, opici, která jsem přivezl od karmelitánů z Arencána a oni to přivezli předtím už dávno poměrně, tak to přivezli z jejich misií v Africe. Tak jsem si to tam u nich pořídil, a aby mi to tady tak nějak dokreslovalo umělecky i ten prostor. Hada jsem do někoho dostal a motýly tedy tady nelétají. Ale co tady mám, tak si občas pouštím svoje nahrávky z lesa, ptáků, z mých různých cest, třeba z Itálie, z Bulharska a tak dále. A to, myslím, že tu atmosféru toho lesa krásně dokresluje. Tak jestli chcete, tak vám můžu nějaké do toho ticha tady pustit.
0: Ano, tak to bychom určitě rádi, když už jsme v rádiu, tak ten poslech bude o to impozantnější.
1: Jak se to chcete nahrát, Vlach?
0: Tak už slyšíme.
1: Ano.

0: doma. Takže nejsem ornitolog, takže, vám přesně neřeknu,
1: jak si
0: zpívají, tak to ne, jsem entomolog, a, takže to a bychom museli dát i dešifrovat nějakému ornitologovi, abych tady nehádal nebo nekecal, ale zkrátka jsem se s tím bavil, že jsem si vždycky od někud přivezl nejenom nějaký materiál na studium entomologické, ale že jsem si přivezl také kus té atmosféry toho lesa v téhleté formě.
1: Takže jste ležel ve stanu a Jakub jste měl diktafon, nebo jak jste to nahrával, nebo v kterou dobu?
0: Tak bylo to v květnu nebo v červnu, kdy ti ptáci nejkrásněji zpívají, a vozil jsem sebou tak maličký diktafon, tak jsem to nahrával a ráno, protože ráno také zpívají nejintenzivněji. No, myslím, že tahle zrovna je těsně nad té voli na kraji lesa, mezi lesem a olivovým sadem.
1: Takže my zatímco si budeme poslouchat zpěv těch krásných ptáčků, které Matuš Kocian sám natočil, tak my o něm víme, já už jsem to říkala, že je přírodověc a specializuje se, je to entomolog. A já když se koukám tady na různé doplňky, tak vidím tady polštářek, který má na sobě vlastně látku a jsou tam brouci. Vidím tady i sešit, taky na titulní straně brouci. Já vím o vás také, že jste pracoval ve výzkumném ústavu. Pojďte nám říct, jak jste se vlastně k této práci dostal.
0: Tak jsem vystudoval přírodovědeckou fakultu v Praze a potom jsem hnedka nastoupil do výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni a tam jsem pracoval v entomologickém oddělení, takže vlastně dělal jsem to, co mě baví, ale už od té doby kontinuálně se věnuji zejména čeledi drabčíkovití, tak to je na ty jsem specialista, na ty drabčíky. Tak to je takové moje velké hobby při tom kněžství, při té službě faráře.
1: A tak předpokládám, že je tady nemáte nikde, nebo kde se vůbec vyskytují takové broučci?
0: Drobčíci se vyskytují úplně všude, dá se říci, v různých biotopech, zejména je najdeme v lesní hrabance nebo v takové vrchní vrstvě půdy. Tam tvoří jednu z nejpočetnějších skupin vůbec živočichů a je jich jenom v České republice 1500 druhů cirka, tak je to nejpočetnější čeleď brouků a vůbec snad i organismu.
1: To jsme se dotkli vaší profese, dá se říct, před tím, než jste se stal knězem. A když se vrátíme zpátky k těm rostlinám tady v tom vašem mini pralese v Praze, co byste třeba doporučil, čím by měli začít lidé, pokud mají ten dům, jak jste zmiňoval, a mají tam prostoru a prázdno, čím by měli začít a kolik třeba těch rostlin vlastně vy tady v tom obýváku máte?
0: Tak měli by zejména mít k těm rostlinám vztah, mít rostlinu, o kterou se nestarám, tak to je předem ztracené. Mm-hmm. To každý živý organismus potřebuje nějakou péči, potřebuje něco ke svému životu, tak pokud si někdo chce pořídit rostlinu jenom jako dekoraci, tak ať si pořídí nějakou umělohmotnou, tak ta tu nemusí zalévat. Takže je potřeba začít tímhle, mít vztah a chtít mít kolem sebe něco živého a krásného a radovat se z toho, když mohu se starat do nějakého živého tvora, jimž i ty rostliny samozřejmě jsou. No a potom je potřeba vyjít víc z toho, jaké máme možnosti, mít nějakou rostlinu, která vyžaduje vlhčí prostředí v nějakém suchém bytě, tak je skoro zbytečné, protože ta rostlina samozřejmě nebude prosperovat a nebude růst, nebude hezká, bude živořit. Tak bych doporučoval v nějakých takových bytových domech nebo panelácích spíše menší rostlinky, aby člověk dokázal odhadnout, i jestli ho ta rostlina nevystěhuje z toho bytu, protože nedávno jsem slyšel tak

0: fantastickou přednášku o prasatech. Je od jedné paní, která se tomu věnuje a dělá tu přednášku pro školy a hezky tam ukazovala i na videu, že někteří lidé si místo pejska pořídí prasátko domů. A tak tam říkala, jaké jsou z toho potom někdy obrovské problémy, protože ti lidi si neuvědomí, že to prasátko bude tak obrovské, že je vystěhuje z toho bytu. No, takže a povídá tam taky krásný věcí, že prasátko není pejsek a nebude vás mít rád, když mu nebudete dávat hodně žrát.
1: No a ještě jsem se vás ptala, kolik jich tady máte těch rostlin?
0: Tak to vám popravdě řečeno přesně neřeknu, protože jsem to nikdy nepočítal, ale tak já nevím, kolem 25 snad. No, ono jich není ani tolik, oni jsou spíš velké. Takže.
1: A ještě máte nějaký sen, co byste třeba rád do sbírky sem si ještě pořídil, nebo když byste třeba dostal nějaký dárek, co by vás potěšilo?
0: Tak upřímně řečeno, už si myslím, že si nebudu pořizovat nic dalšího, protože už bez tak je to tady poměrně zahuštěné a ty rostliny potřebují světlo a potom si vzájemně stíní. Tím je také potřeba na to myslet, že dál od okna jsou rostliny stínomilné a blíž k oknu musí být rostliny, které vyžadují z toho světla víc, tak já už si sem opravdu nehodlám nic pořídit, už spíš nechávám růst to, co tady je, občas to musím ostříhat a nějak se o to starat.
1: Ještě mě napadá taková otázka. Předpokládám, jako přírodovědec je to znát, úplně to z vás i jakoby cítím, že máte velmi rád přírodu, proto jste si tady zařídil ten svůj soukromý mini prales. Jezdíte na ty výpravy do skutečné přírody. Kdo vám tady o ty rostliny pečuje a jak třeba dlouho jste mimo faru, a abyste si byli jistý, že ty rostliny nebudou trpět?
0: Tak mimo faru nebývám dlouho, dovolenou mívám maximálně 2 týdny a mám hodné farníky, kteří se mi o ty rostliny postarají, že tak jednou, dvakrát za tu dobu přijdou zalít. Tam mám například jednou pana profesora matematika, souseda hned kousek od fary, tak ten velmi ochotně mě vždycky nabídne, že se mi postará o rostlinky. Takže v tomhle tom se nemusím vůbec bát, že by nějak strádali, když jsem pryč.
1: No a když to srovnáte, tak pochopitelně ten les, skutečný les a ta příroda je jiná, je určitě hodnotnější, když bych to tak řekla. Ale vy se cítíte dobře i tam, i tady v tom. Třeba když byste řekl, kde se vám nejvíc líbilo, v kterém lese? Jsou to české lesy nebo někde zahraničí?
0: Já jsem šťastný v jakémkoliv lese, protože to je takový, jako jak obývák v přírodě, mně přijde každý les. A každý les má také svoje kouzlo, myslím, to je takový ten přirozený les, ne ten, který je vysázený podle pravítka. Tak jedno svoje kouzlo mají třeba bučiny, jiné zase dubové lesy nebo jehličnaté lesy, ale vždycky mě v tom lese fascinuje ta rozmanitost života, to, co tam je vázáno na jednak na ty stromy, jednak na ty rostliny, které tvoří lesní podrost. Když přijdete na jaře tady třeba v Polabí do Lužního lesa, který je rozkvetlý, krásně voní, tak a samozřejmě zpívá také těmi ptáky, tak přijde mi to takový trošku ráj na zemi. Tak to je pro mě vždycky okamžik, na který se těším a který je taky balzám na nervy, když člověk se nějak dostane z toho velkoměsta nebo vůbec civilizace, kde je obklopen jenom betonem, asfaltem a našimi lidskými výtvory, které se té kráse přírody zdaleka nemohou nikdy vyrovnat.
1: Tak to byl Matuš Kocián, přírodovědec, také kněz, a byl hostem dnešního radioreportu na Proglasu. A povídali jsme si s ním nejenom o jeho takzvaném mini pralese, který má v obýváku, ale i o jeho jednak profesi a jednak velké vášní o broučcích a vůbec o přírodě. Já vám moc krát děkuji, že jsme se dneska potkali a že jste mě přijal a budu se těšit třeba zase někdy naslyšenou, protože už jsme posluchače potěšili knihou, kterou jsem zmiňovala v úvodu, napsal jste knihu Žehnám veškeré boží havěti, tak třeba bude něco dalšího, anebo zase až se vrátíte třeba z nějaké výpravy nebo další témata, určitě bychom našli. Tak já vám moc krát děkuji, že jste přijal pozvání, že jste mě tady tak hezky uvítal a je to tu krásné, budu uvažovat o tom, abych si ty orchideje ještě taky doplnila nějakou takovouhle zelení velikou. Tak vám moc krát děkuju.
0: Také moc děkuji a přeji všem posluchačům požehnanou dobu postní a krásné jaro.
1: Od mikrofonu Rádia Proglas se s vámi, milí posluchači, loučí Iva Horka a budu se těšit zase někdy naslyšenou.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 19. srpna. Při dnešní generální audienci se papež Lev XIV. V katechezi zaměřil na teologický a duchovní rozměr posvátné hudby. S odkazem na konstituci Sacrosanctum Concilium zdůraznil, že opravdový duchovní zpěv pramení z činné účasti na slaveném tajemství a vyžaduje vysokou uměleckou i liturgickou kvalitu. V pozdravech poutníkům následně vyzýval k úsilí o osobní pokoj i mír ve světě, připomněl nadcházející Evropský den památky obětí stalinismu a nacismu a zdůraznil význam liturgického zpěvu jako projevu lásky k Bohu. Pořad uzavřeme přehledem aktuálních zpráv. Přejeme příjemný poslech.
1: Cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium.
0: Drazí bratři a sestry, šestá kapitola Konstituce Sacrosanctum Concilium druhého Vatikánského koncilu je věnována posvátné hudbě. Uvádí: církevní hudební tradice představuje nedocenitelný poklad, který vyniká nad ostatní umělecké projevy především tím, že je to bohoslužebný zpěv, vázaný na slova liturgie a tak tvoří nezbytnou nebo integrující součást slavné liturgie. A upřesňuje: liturgická hudba bude tedy tím posvátnější, čím těsněji bude spjata s liturgickým měním, ať vroucnějším vyjádřením modlitby nebo sjednocením srdcí, ať tím, že posvátným obřadům dodá slavnostnější ráz.
1: Troviamo qui il nucleo dell'insegnamento conciliare che conferma e approfondisce la funzione ministeriale della musica nella liturgia.
0: Zde nacházíme jádro koncilního učení, které potvrzuje a prohlubuje služebnou funkci hudby v liturgii, již zdůraznil svatý Pius X. V motu proprio inter solicitudines. Hudba je totiž součástí liturgického dění a není pouhou ozdobou slavnosti. V liturgii znamená zpívat a hrát, modlit se, naladit své srdce na srdce sester a bratrů i na Boha. A to v aktivní účasti na slaveném tajemství. Hudba zejména vyjadřuje citovou dimenzi modlitby, jak uvádí svatý Augustín, cantare amantis est. Zpívat přísluší tomu, kdo miluje. To je velmi důležité, protože pomáhá otevřít srdce božímu působení v milosti a nechat se jim formovat. Zpěv navíc podporuje společenství, prostřednictvím symfonie hlasů přispívá ke sjednocení duší, překonává rozdíly mezi lidmi a spojuje všechny ve chvále Bohu. Stává se tak zjevením církve, hmatatelným projevem společenství, které patří k její samotné podstatě.
1: Dalla profonda valenza teologica del canto sacro come parte integrante dell'azione liturgica derivano alcune esigenze.
0: Z hlubokého teologického významu posvátného zpěvu jako nedílné součásti liturgického dění vyplývají určité požadavky. Prvním z nich je, že bez ohledu na módní trendy či konkrétní vkus autorů musí zpěv na všech úrovních odpovídat tomu, co je pro daný slavnostní okamžik nejvhodnější. Forma, zejména ve svém melodickém aspektu, musí být zároveň vznešená a jednoduchá, vysoké hudební kvality a snadno proveditelná, zejména pokud je určena ke zpěvu celým shromážděním. Ze stejného důvodu koncil doporučuje, aby i texty byly přiměřené, hluboké a zároveň snadno srozumitelné, inspirované především písmem svatým, liturgickými knihami a duchovní tradicí církve. Na to je třeba dbát, aby zůstala živá a rostla dynamika vyjádřena ve starobylém principu lex orandi, lex credendi, tedy že zákon modlitby je také zákonem víry.
1: Sacrosanctum Concilium dedica ampio spazio al tema della partecipazione attiva dei fedeli.
0: Sacrosanctum Concilium věnuje značný prostor tématu činné účasti věřících. Ta musí být chápána na základě většího uvědomění si slaveného tajemství a jeho vztahu ke každodennímu životu v duchu trvalého obrácení, které má vyznačovat život všech věřících. Pokud jde o konkrétní způsob, jakým se to může uskutečnit prostřednictvím specifické role posvátné hudby, konstituce nabízí jasnou odpověď. K podpoření činné účasti se mají pěstovat aklamace věřících, odpovědi, zpěv žalmů, antifony, písně a posvátné ticho. A vybízí každého, ať už je to služebník nebo věřící, aby činil jenom to, ale i všechno to, co mu přísluší z povahy věci a podle liturgických předpisů. A to v harmonické rovnováze mezi různými službami, jednotlivými příspěvky a okamžiky ticha.
1: Il concilio attribuisce poi grande valore al canto gregoriano.
0: Koncil dále přikládá velký význam gregoriánskému chorálu, aniž by však z bohoslužby vylučoval jiné druhy posvátné hudby. Zvláštní pozornost je věnována také varhanám. Zatímco použití jiných nástrojů je povoleno, pokud jsou vhodné k posvátnému užití nebo se mu mohou přizpůsobit, odpovídají důstojnosti chrámu a skutečně přispívají k povznesení věřících.
1: Un tema caro alla riforma conciliare è quello dell'inculturazione.
0: Tématem, které je koncilní reformě velmi blízké, je inkulturace, a to i v oblasti posvátné hudby. Zejména v souvislosti s hudebními tradicemi různých kultur se zdůrazňuje, jak je důležité brát je vážně v úvahu jako součást náboženského a společenského života lidí. Doporučuje se proto na jedné straně zavést u všech odpovídající výchovu k náboženskému cítění a na druhé straně v míře možností podporovat tradiční hudbu těchto národů jak ve školách, tak při bohoslužbě.
1: Un compito particolare è riconosciuto nel contesto liturgico alla scuola cantorum.
0: Zvláštní úloha je v liturgickém kontextu přiznána schole cantorum, pastoračnímu nástroji, jehož podpora se doporučuje, s úkolem dbát o správné provádění jim vyhrazených částí podle různých druhů zpěvu a napomáhat činné účasti věřících.
1: A tal fine il compositore di musica sacra.
0: Za tímto účelem je skladatel posvátné hudby povolán znát a chránit hudební dědictví církve a nechat se jim inspirovat k tvorbě nových skladeb ve službě liturgii s ohledem na současnou emocionalitu a různé kulturní tradice, aby tak očistil bohoslužbu od nevkusných slohových forem, od nedbalých způsobů vyjadřování, od laických hudebních i textových adaptací, které málo odpovídají vznešenosti slavného úkonu, a zajistil tak důstojnost a kvalitu forem liturgické hudby. Ze všech těchto důvodů doporučují otcové koncilu podporovat vzdělávání a provozování posvátné hudby v seminářích, noviciátech a učilištích mužských i ženských řeholí a v ostatních katolických ústavech a školách a zajistit hudebníkům a zpěvákům pevnou liturgickou přípravu.
1: Cari fratelli e sorelle, i padri della chiesa hanno tenuto in grande considerazione il canto liturgico.
0: Drazí bratři a sestry, církevní otcové přikládali liturgickému zpěvu, který je symbolem církevního společenství, velkou důležitost. Můžeme proto zakončit těmito krásnými slovy svatého Ignáce z Antiochie. A vy všichni, jeden jako druhý, se staňte chrámovým sborem. Tak budete ve své svornosti sladěni, v jednotě přijmete Boží tóninu a jedním hlasem budete skrze Ježíše Krista zpívat Otci, aby vás vyslyšel a podle vašich dobrých skutků poznal, že jste údy jeho syna.
1: Riconosca che siete membra del figlio suo.
0: Ve svém poselství po katechezi oslovil mladé lidi, nemocné a novomanžele, které vyzval, aby ve svém životě tvořili Kristův pokoj.
1: Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande
0: Pokoj je vzácný a velký dar a k jeho uskutečnění je třeba silného a stálého nasazení, přičemž je nutné poctivě a pravdivě jít po cestách, které jej ve společnosti utvářejí a upevňují. V pozdravu polským věřícím připomněl 23. srpen jako Evropský den památky obětí stalinismu a nacismu postavu blahoslaveného Vladislava Findiše, prvního polského mučedníka komunistického pronásledování. Nechť jeho svědectví připomíná, že civilizace lásky se utváří odpouštěním a překonáváním zla dobrem. V pozdravu arabsky a francouzsky mluvícím věřícím vyzdvihl duchovní rozměr liturgické hudby. S odkazem na svatého Augustína připomněl: kdo zpívá chválu, nejen zpívá, ale také miluje toho, komu zpívá. Kéž aktivní účast věřící skrze liturgický zpěv posiluje pouta lásky a jednoty v Božím lidu a je znamením církevního společenství. Mezi přítomnými společenstvími přivítal sestry Dcery Božské prozřetelnosti, shromážděné k generální kapitule, a povzbudil je, aby rozdmíchali plamen lásky, který charakterizoval život jejich zakladatelky, ctihodné matky Eleny Bettiny. Pozdravil také pasionisty, kapucíny a další farní společenství. Aktuální zprávy. Svatý stolec reagoval na tragickou nehodu trajektu na jezeře Kariba v Zimbabwe. Papež Lev XIV. Zaslal prostřednictvím kardinála státního sekretáře Pietra Parolina telegram, v němž vyjádřil hlubokou soustrast pozůstalým a ujistil rodiny obětí, záchranáře i místní úřady o tom, že na ně pamatuje ve svých modlitbách. Lev XIV. Přijal s hlubokým zármutkem zprávu o tragické dopravní nehodě, která v Maďarsku postihla autobus s polskými poutníky, vracejícími se z Medjugorje, a při níž ztratilo život 12 lidí, zatímco 10 dalších utrpělo těžká zranění. V telegramu podepsaném kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem a adresovaném biskupům Přemyšlské a Řešovské diecéze, z nichž poutníci pocházejí, papež vyjadřuje svou duchovní blízkost všem, které tato dramatická událost zasáhla. 20. ročníku středomorských her, které se uskuteční od 21. srpna do 3. září v Tarantu, se zúčastní také oficiální tým svatého stolce Atletika Vatikána se 4 sportovci ve 3 disciplínách. Předseda Atletika Vatikána Giampolo Mattei vidí v účasti vatikánského týmu hluboký smysl. Atletika Vatikána vznikla v roce 2018 jako oficiální tým svatého stolce a pod vedením Dikasteria pro kulturu a vzdělávání svědčí o tom, že sport lze žít jako církevní službu, zejména vůči nejchudším a nejzranitelnějším. Zde sport nepředstavuje show, ale blízkost. Není výběrem, nýbrž doprovázením. Není vyhroceným soupeřením, ale společnou cestou. V sobotu 22. srpna se papež vydá na pastorační návštěvu do Rimini, kde se zúčastní mezinárodního kulturního a společenského setkání organizovaného hnutím Comunione e Liberazione, takzvaného mítingu v Rimini. Akce se bude konat od 21. do 26. srpna pod heslem Láska, která pohání slunce a hvězdy, převzatým z Danteho Božské komedie. Biskupská konference Indonésie vydala v Jakartě novou pastorační nótu pod názvem Cesta naděje v dynamice národa, církev kráčející společně k ochraně veřejné kultivovanosti a posílení lidskosti a solidarity v Indonésii. Indonéští biskupové v ní zdůrazňují, že křesťanská víra nemůže zůstat jen u oltáře, ale musí se přímo projevovat v každodenní realitě. Od mikrofonu zdraví David Válka. Laudetur Jesus Christus.

0: Je pár vteřin po 21. hodině, vy posloucháte Proglas a já vás nyní zvu k modlitbě večerních chval. Jestli se k nám chcete připojit, stačí si nalistovat stránku 1323 v novém vydání breviáře 1323. Jestli máte původní vydání breviáře, je to stránka 1192. 1192. Modlit se s vámi bude Lenka
1: a Michal.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Pán Bůh je síla má, všecka ochrana má, bezpečně má státi, nic se nelekati, duše má.
1: Neboť při sobě mám, v něhož silně doufám, bojovníka toho, jenž je mocen všeho, nezoufám.
0: Já budu zpívati, čest chválu vzdávati, Pánu Bohu svému, v něm mám svou obranu na věky.
1: Ustiš mě, ó Pane, ohledni se na mne, utíkám se k tobě, rád tě mám při sobě, můj Pane.
0: Tváře své přede mnou neskrývej, buď se mnou, ty jsi mé zpomožení i vysvobození, Bože můj.
1: Podivuhodná je pro mě tvá znalost, Hospodine.
0: Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš, ty víš, když sedám i když vstávám.
1: Poznáváš mé myšlenky již z dálky, ať jdu nebo ležím, ty to určuješ, všímáš si všech mých cest.
0: Slovo ještě nemám na jazyku, hle, už je znáš, Hospodine, celé.
1: Obklopuješ mě zezadu i zepředu a kladeš na mě svou dlaň.
0: Podivuhodná je pro mě tvá znalost, vznešená a nepochopitelná.
1: Kam se mohu uchýlit před tvým duchem, kam až utéci před tvou tváří?
0: I kdybych vystoupil na nebe, ty jsi tam, i kdybych ulehl v podsvětí, i tady jsi.
1: I kdybych si připěl křídla jitřenky a spočinul na nejzazším moři,
0: i tam mě povede tvá ruka a uchopí mě tvá pravice.
1: I kdybych řekl, aspoň temnota mě skryje a noc mě obklopí místo světla,
0: ani tma ti nebude tmavá, noc jako den se rozjasní, temno je pro tebe tak jako světlo.
1: Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Podivuhodná je pro mě tvá znalost, Hospodine. Hospodin zkoumá lidské srdce, aby odplatil každému podle jeho skutků.
0: Ty jsi přece stvořil mé ledví, utkal jsi mě v lůně mé matky.
1: Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně, úžasná jsou tvoje díla.
0: Dokonale znáš mou duši, má podstata ti nezůstala utajena.
1: Když jsem byl tvořen v skrytu, spřádán v hlubinách země.
0: Tvé oči viděly mé skutky a v tvé knize jsou zapsány všechny, dny byly stanoveny dříve, než jediný z nich nastal.
1: Jak nedostupné jsou pro mě tvé úradky, Bože, jak nesmírné je jejich množství.
0: Kdybych je měl sečíst, jejich více než písku, dojdu-li nakonec, pořád jsem u tebe.
1: Zkoumej mě, Bože, a poznej mé srdce, zkoušej mě a poznej mé smýšlení.
0: Pohleď, zda jdu cestou špatnou a veď mě cestou odvěkou.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Hospodin zkoumá lidské srdce, aby odplatil každému podle jeho skutků. V něm bylo stvořeno všechno a všechno v něm trvá.
0: Radostně děkujeme Bohu Otci, že nás uschopnil k účasti na dědictví věřících ve světle.
1: On nás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna.
0: V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.
1: On je věrný obraz neviditelného Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo.
0: V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný.
1: Ať jsou to andělé při trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti, všecko je stvořeno skrze něho a pro něho.
0: Kristus je dříve než všechno ostatní a všechno trvá v něm.
1: A on je hlava těla, to je církve.
0: On je počátek, prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých, tak má ve všem prvenství.
1: Bůh totiž rozhodl, aby se v něm usídlila veškerá plnost dokonalosti.
0: A že skrze něho usmíří se sebou všechno tvorstvo, jak na nebi, tak na zemi, tím, že jeho krví prolitou na kříži zjedná pokoj.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: V něm bylo stvořeno všechno a všechno trvá.
0: Krátké čtení je z prvního listu Janova z 2. kapitoly. Podle toho víme, že jsme poznali Krista, když zachováváme jeho přikázání. Kdo tvrdí, znám ho, ale jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravda. Kdo však jeho slova zachovává, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti. Podle toho může poznat, že jsme v Kristu. Kdo tvrdí, že v něm zůstává, má se i sám chovat tak, jak se choval on. Bože, opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých perutí mě ukryj.
1: Bože, opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých perutí mě ukryj.
0: Popřej mi sluchu, slyš mé volání,
1: do stínu svých perutí mě ukryj.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Bože, opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých perutí mě ukryj. Hospodine, rozptyl ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně a povíš ponížené.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako bylo na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodine, rozptyl ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně a povíš ponížené. Dobrota věčného Otce k jeho lidu sahá až do oblak, proto k němu volejeme s radostí v srdci. Bože, ať se veselí všichni, kdo v tebe doufají.
1: Bože, ty jsi neposlal svého syna svět soudit, ale aby byl svět skrze něj spasen.
0: Dej, ať nám jeho smrt na kříži přinese hojný užitek.
1: Podle tvé vůle jsou kněží služebníky Kristovými a rozdavateli tvých tajemství.
0: Dej jim věrnost, moudrost a lásku.
1: Dej těm, kteří se ti zcela zasvětili pro nebeské království,
0: aby zůstali věrní tvému volání a následovali tvého syna.
1: Ty jsi na počátku stvořil člověka jako muže a ženu a tak si položil základ rodinného života.
0: Uchovej všechny rodiny v upřímné lásce.
1: Kristova oběť zničila všechen hřích.
0: Odpusť proto všem zemřelým jejich viny.
1: Bože, ať se veselí všichni, kdo v tebe doufají.
0: A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty jsi vyvolil svatého kněze Jana, aby hlásal nevyskýžitelné Kristovo bohatství. Vyslyš naše prosby a dej, ať se i my stále více poznáváme a ve světle Evangelia jdeme cestou, která vede k tobě. Skrze tvého syna Ježíše Krista našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Ve čtvrt na 10 večer vás na Proglase zveme k poslechu duchovní hudby. Nejprve vám nabízíme misu Integru D-moll od Františka Xavera Brixy. Skladbu přednese Keenův smíšený sbor a pražský komorní orchestr doprovodí Jan Hora na varhany, diriguje Helmut Rieling.

Slyšeli jste misu Integru D-mol od Františka Xavera Berixy. Skladbu přednesl Kýnův smíšený sbor a Pražský komorní orchestr, doprovodil je Jan Horana Varhany, dirigoval Helmut Rieling. Následuje Fantázie F-mol pro Varhany Kychel od Wolfganga Amadea Mozarta. Skladbu zahraje Jiřina Pokorná na Varhany.

Právě dohrála poslední skladba dnešní duchovní hudby. Slyšeli jste Fantázii F-moll pro varhany Küchel od Wolfganga Amadea Mozarta. Skladbu zahrála Jiřina Pokorná na varhany.

Ve čtení na pokračování vás zveme k poslechu třetí části z knihy Podepsána Charlotte od Sophie de Milheim. Čte Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová.

La Rochelle, 18. listopadu 1792. Moje drahá Elizabeth, dovolte mi, abych vám popsala, jakým způsobem teď žiji. Víte už, že jsem začala vařit a určitě vás to pobavilo. Ale vaření není jediná činnost, kterou teď dělám a kterou jsem se nikdy předtím nezabývala. Představte si, že jsem schopna rozdělat oheň. Vzpomínáte si, jak jsem pozorovala starého Ludvíka, když u nás na zámku zažehával oheň v každém krbu? Ráda jsem se dívala, jak vybíral dřevo, jak je položil do ohniště na hromadu větviček a pak zapálil. Pamatuji si, jak jsem trávila celé dlouhé hodiny pozorováním tančících plamenů, zatímco se Ludvík pravidelně vracel přikládat polena, prohrabovat ohárky či fouknout do řeřavého uhlí. Vzpomínám si na všechna jeho gesta, jako by byl přede mnou. Ale přesto jsem potřebovala aspoň 2 dny, aby se mi podařilo zapálit můj první oheň. Jak jsem byla na sebe hrdá a jaká to byla úleva, když poprvé plamínky zapraskaly v malém krbu mého pokoje. Než jsem se dočkala ohně, myslela jsem si, že zmrznu. Zima už je tady a dává o sobě vědět. Určitě ji už také máte i u vás v Anglii. Ujišťuji vás, že pokud už člověk nebydlí v příjemně vyhřátém zámku se silnými zdmi, pociťuje, jak je krutá. Každý den si uvědomuji, jak se nám dobře žilo na zámku naděje. Lidé tady mají hlad a je jim zima. Zvlášť malých dětí mi je líto. Je jich hodně a často jsou nemocné. Neumí ani číst, ani psát. Až se vrátíte, čeká nás spousta práce. Pokoj, v němž bydlím, nemá se zámkem nic společného. Všechno tu je šedivé a zaprášené. Maličké střešní okno je tak úzké a tak zanesené suchými listy a borovým jehličím, že jim sotva dopadá trochu světla na mou postel se slamníkem, na malý dřevěný stůl a židly, které mi slouží jako nábytek. Zdi jsou celé začouzené kouřem z krbu, takže jsou zašedlé, místy úplně zčernalé. Strop je také celý černý od sazí. Kam se jen poděly bílé květinové štuky, které zdobily dřevěné obložení mého pokoje na naději. Velké nepravidelné kostky pokrývající podlahu jsou zledovatělé poryvy větru, který profukuje pod špatně těsnícími dveřmi. Většinou teď sedávám přímo na stole nebo na slamníku, aby mi nepromrzly nohy. Františka mi ještě navíc dala tlusté vlněné punčochy, díky nimž je mi teplo. Vlněné punčochy. Uvědomujete si to? Kde jsou ty časy, kdy jsme nosili střevíčky z měkké kůže a hedvábné punčošky? Kdyby mě viděla naše dobrá Magdaléna, určitě by se z toho nevzpamatovala. Teď nosím vlněné punčochy a hrubé dřeváky. Jak mě z nich jen zpočátku bolely nohy. Každý den jsem si je musela několik hodin masírovat, abych si ulevila od bolesti z otlaků a pohmožděnin. Ale teď už si na ně ani nevzpomenu. Ne více než na mé šaty z režné látky, z níž jsem zpočátku měla po celém těle zarudlé skvrny. Nemyslete si, že si vám chci stěžovat, jak na tom oproti vám jsem. Rozhodla jsem se sama, že tady zůstanu a nesu proto důsledky své volby. Včera jsem se dozvěděla, že zase nějaká loď zvedla kotvy a zamířila do Anglie. Kdybych chtěla, mohla jsem se bez problémů nalodit. Stačilo by mi vrátit se na naději pro nějaké peníze, pořádně se umýt a přijet za vámi. Ale přesto, že mi nesmírně chybíte, moje místo není u vás. Nechci odjet do Anglie a ani nemohu. Pánové z výboru si už zvykli na mou přítomnost a začínají přede mnou volně mluvit. Doufám, že se už brzy začne něco dít. Modlete se za mě, Elizabeth, a za všechny ty ubohé lidi, se kterými se stýkám. Ať vás Pán ochraňuje. Charlotte.

Emílie sedí na kanapě a očima přímo hltá ženu, která právě mluví s její maminkou. Paní Serisejová je vysoká, štíhlá a ještě k tomu velmi elegantní. Světlé vlasy má umně zčesány do nízko posazeného drdolu, z něhož harmonicky splývá několik pramínků. Střih dobře padnoucích modrozelených šatů je zdůrazněn krajkou tmavě zelené barvy. Malé nožky má vtěsnány do vysokých šněrovacích bot z béžové kůže. Při pohledu na ně se musí Emílie usmát. Vzpomněla si totiž na Charlottiny hrubé dřeváky. Moje dcera se s vámi chtěla za každou cenu setkat, říká paní de Košetová. Opravdu? Ptá se jí hostitelka a obrací se k Emílii. Dívka je natolik ponořená do svého snění, že si ani neuvědomila, že se konverzace stočila k ní. Emílie, oslovuje jí matka. Ano, mechanicky odpovídá její dcera. Paní Serisejová se podivuje, že se s ní chtěla setkat. To proto, mumlá Emílie, která je trochu zaskočená, chtěla jsem vám položit několik otázek. Několik otázek. Emílie neodpovídá. Dívá se na svou matku, která sedí mezi ní a paní Serisejovou a které zatím nic neprozradila. Promiňte, promluvila paní de Košetová, jako by pochopila, co se dívka snažila svým pohledem říci. Potřebuji se trochu nadýchat čerstvého vzduchu. Mohla bych se na chvíli projít ve vaší zahradě? Ale samozřejmě, odpovídá paní Serisejová. Necítíte-li se dobře, mohla byste si jít na chvíli lehnout, jestli chcete. Opravdu vám děkuji, ale chvilka na čerstvém vzduchu v zahradě mi určitě pomůže. Jak si přejete? Paní Serisejová vstala, aby ukázala své návštěvě cestu do zahrady. Jakmile se vrátila, vykouzlila tak vstřícný úsměv, že se Emílie hned dala do řeči. Mrzí mě, že vás zatěžuji svými otázkami, omlouvá se. Ale ráda bych se dozvěděla něco víc o vašem domě. Promiňte, o domě, v němž teď bydlíme. Co byste ráda věděla? Ptá se paní Serisejová s pobaveným úsměvem. Maminka mi říkala, že v tom domě bydlel váš tatínek, ale vy jste v něm nikdy nepobývala. Můj otec tam skutečně bydlel, odpovídá paní Serisejová, ale i já jsem v něm žila pěknou řádku let, dodává. Emílín pohled se při těch slovech rozjasnil. Můj pokoj je ten modrý na poschodí. Byl to také váš pokoj? Ne, to byl pokoj mých rodičů, ale od smrti mé matky v něm už nikdy nikdo nepobýval. Emílie se odmlčela. Cítila se najednou nesvá tím, že se určitě dotkla bolestných vzpomínek. Ale paní Serisejová pokračuje tichým a vážným hlasem. Já jsem spala ve vedlejším pokoji. Můj otec se pak přestěhoval do třetího pokoje na poschodí a na konci života se usadil v pracovně v přízemí. Paní Serisejová se tázavě dívá na Emílii. Co chce asi vědět tahle dívenka s tmavýma očima? Emílie se už neodvažuje promluvit. Pálí jí jedna otázka, ale nedokáže ji vyslovit. Paní Serisejová ji svým úsměvem dodává odvahy. Je to všechno, co jste chtěla vědět? Ptá se. Ne, přiznává Emílie, ale ano. Odpusťte mi, že se na to ptám, ale kdy zemřela vaše maminka? Emílín hlas se při položení otázky zlomil. Zmínka o smrti někoho blízkého jí krutě připomněla úmrtí jejího vlastního otce. Jak jí jen chybí. Tolik by si přála řešit tuhle záhadu spolu s ním. Maminka zemřela, když mi byly 4 roky, vypráví paní Serisejová. Bylo to těžké, zvlášť pro mého otce, který zůstal sám s malou holčičkou. Maminka nám naštěstí zanechala poklad.
Emílie se na ní podívala se zvědavýma očima. Poklad? Její poklad?

La Rochelle, 17. prosince 1792. Má drahá Elizabeth. Už několik dnů slyším na ulicích v La Rochelle zpívat muže i ženy jakousi novou píseň. Prý je to v Paříži v módě, tam ji také dali jméno Marseillaise. Říká se, že byla napsána ve Štrasburku k podpoře vojáků jdoucích do bitvy s Rakouskem, které nás už několik měsíců nenechává na pokoji. Ale protože ji poprvé zpívali v Paříži Marseillaisané, začalo se jí tak podle toho říkat. Zeměpis má hold svoje vrtochy. Napíši vám první sloku a refrén té písně. Asi jste o ní ještě neslyšela, ale tady prostě nemá konkurenci, takže se určitě brzy dostane i za hranice. Vzhůru děti vlasti, den slávy nadešel. Proti nám tyranie zvedá svůj krvavý prapor. Slyšíte v našem kraji řev divokých vojáků? Přicházejí vraždit naše děti, naše ženy v naší náruči. Do zbraně, občané, šikujte se pod prapory, vzhůru, vzhůru. Nechť krev nečistá napojí brázdy našich polí. Zápal, který se zmocňuje mužů a žen, když ji zpívají, je obrovský. Pějí s velkou vážností, ale já se nemohu zbavit mrazení, když slyším ta válečná slova. Dává mi ale přednost před písní La Carmagnole, kterou také rádi zpívají sanskuloti, aby se vysmívali králi, jeho rodině a celému dvoru. Co se týče krále, noviny se zmiňují, že jej ve vězení v Temple izolovali. Žije na poschodí ve velkém pokoji rozděleném na 4 části se zabedněnými okny, aby se nemohl dívat ven. Čas mu musí ubíhat krajně pomalu. Svědkové říkají, že má v pokoji hodiny, na kterých je napsáno jméno jejich výrobce, Lepo, královský hodinář. 22. září, kdy byla vyhlášena republika, prý někdo ze stráže přilepil kus papíru na slovo královský. Takovým způsobem se prý Ludvík XVI. Dozvěděl, že byl sesazen z trůnu. Mimochodem, tady už nikdo nemluví o králi, ale o občanu Ludvíku Kapetovi. Co mu jenom chystají. Opatrujte se. Charlotte.

La Rochelle, 25. prosince 1792. Má drahá Elizabeth, dnes jsou Vánoce a vy jste asi jediný člověk, se kterým o tom mohu svobodně mluvit. Kostely jsou zde zavřené. Věřící, kteří by chtěli slavit Ježíšovo narození, do nich mají zakázaný přístup. Nyní se dává přednost slavení kultu rozumu před uctíváním Krista a lidé nemají na vybranou. Je to smutné. Tak smutné. Nikdo se to neodváží přiznat, ale cítím, že jsou muži a ženy kolem mě mrzutí. Mám dojem, že bez světla Vánoc se svět utápí v beznaději. Berou nám veškerou naději. Už jsem vám vyprávěla o Františce, se kterou vařím pro členy výboru. Františka představuje vtělenou radost ze života. Je stále usměvavá a trochu kulaťoučká, což jí přidává na roztomilosti. Nemyslete si ale, že má co jíst. Tak jako mnoho dalších se ani Františka nemůže pořádně nasytit. Nicméně příroda ji obdařila tím, že je prostě baculatá. Před 2 dny Františčina maminka zemřela na zápal plic. Když přišla Františka 2. den do práce, byl z ní jenom stín. Maminčino tělo pohřbili na poli odpočinku venku za městem, v doprovodu nějakého veřejného činitele. Obřad byl krátký a neosobní. Františka se nemohla obrátit na žádného kněze ani na nějakou křesťanskou duši. Nikdo jí neřekl, že smrt neznamená konec, ale začátek věčného života. Už jsem vám to říkala, berou nám veškerou naději. Připomíná mi to smrt našich rodičů. Byli bychom tím, čím jsme, kdyby nás kněz neujistil, že je jednou znovu uvidíme a že se k ním můžeme stále obracet v modlitbě? Opravdu, Elizabeth, ti, kteří dnes ztratí někoho blízkého, nemají nic než smutek. Přiznávám, že můj dopis není moc veselý na to, že jsou Vánoce. Nicméně vám musím vylíčit něco veselého, co trochu rozjasní mé pochmurné psaní. Říká se, že někteří lidé vyřezávají ze dřeva maličké postavičky do Betléma, aby alespoň tak slavili Vánoce. Když nemohou jít do kostela postavit tam velký Betlém, staví si potají malé jesličky doma. Figurky jsou tak malinké, že je mohou rychle strčit do kapsy, kdyby najednou nečekaně přišel nějaký člen výboru. Myslím, že si stejně jako ostatní vymodelují své jesličky z chlebové střídy. Nebude to žádný umělecký výtvor, ale aspoň tímto způsobem budu mít u sebe Krista. A už jen samotné pomyšlení na to mě hřeje u srdce. Veselé Vánoce, Elizabeth. Radujte se a nikdy neztrácejte naději. Charlotte.

0: Knihu Sophie de Milheim, podepsána Charlotte, vydalo nakladatelství Paulínky v Praze.
1: Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat.

0: jak ti bídní filištíni válkovést nebyli nyní až potkali Davida.
1: David šel do války volky ne volky, z velké dálky nesel bratrům homolky.
0: V pochodu se cvičil v hodu, dal si prostě.

0: vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Galerie výtvarného umění je největší sbírkotvornou galerií Moravskoslezského kraje. Sbírky v současnosti zahrnují přes 23 tisíc uměleckých předmětů a jsou průběžně rozšiřovány. V budově Domu umění na Jurečkově ulici v Moravské Ostravě vítám u mikrofonu dvě pracovnice galerie, kurátorku výstav Renatu Skřepskou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A dokumentátorku knihovnici Gabrielu Pelikánovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Výstavní prostory se nacházejí v Domě umění, památkově chráněné budově z roku 1926. Kdo dal podnět k výstavbě takového úžasného domu a právě na Jurečkově ulici, paní Pelikánová?
2: Já si myslím, že úplný prvopočátek byl už v roce 1905, což se může zdát divné, ale je tomu tak, protože v tom roce se setkaly dvě velmi významné osobnosti, stavitel František Jureček a Alois Průšil, který v té době pracoval u soudu. Oba dva měli civilní zaměstnání jiné, ale milovali umění a cítili, že v Ostravě neexistuje prostor, kde by měly být pravidelné výstavy, plnohodnotný prostor, který by k tomuto sloužil. Takže začali snít sen, že Ostrava získá svůj pavilon, kde budou prezentovány umělecké sbírky pravidelně. A ten sen se stal realitou v roce 1923, kdy vznikl spolek pro výstavbu a udržování uměleckého pavilonu v Moravské Ostravě.
0: V současné době, když se má postavit nějaký dům, tak probíhá úžasné výběrové řízení. Jak tomu bylo ve 20. letech 20. století? Také proběhlo nějaké výběrové řízení? Tam se paní Renaty Skřepské.
3: Ta situace byla velmi podobná. V té době byla vypsána veřejná architektonická soutěž, byla vypsána 1.2.1924. Soutěže se účastnila opravdu plejáda tehdejších architektů a stavitelů. V porotě byl například architekt František Vahala, Bohuslav Fuchs, velmi uznávaná autorita, ale například také historik umění Václav Vilém Štech. Bylo 41 prací, které se účastnily, a z nich byly dva projekty, které získaly druhou cenu. Nebyla vypsána první cena. Jednou z těch druhých cen byl návrh Kamila Roškota a druhý navrhovala dvojice architektů František Fiala a Vladimír Wallenfels. Jejich projekt, protože se jednalo o anonymní soutěž, byl označen červeným čtvercem. Ten červený čtverec vlastně se dnes stal takovým logem, který galerie používá, a tento projekt vyhrál. Je velmi důležité, že se vlastně jednalo o mladé architekty, kteří byli žáky Jana Kotěry, a ta stavba vznikla z dvou proudů. Jedním byl tehdy velmi uznávaný holandský purismus, to znamená čistota bez ozdob. Jan Kotěra vlastně v tomto duchu už projektoval budovu muzea v Hradci Králové. A ten druhý proud, nebo ten princip, který se tu uplatnil, byl také v návaznosti na Ostravu, protože je to cihlová architektura. My se s ním můžeme setkat na dolu Michal nebo ve Vítkovicích v skvělém projektu Pavla Kuplvízra, kdy Vítkovice v té době byly v Evropě uznávanou kolonií. Budova vlastně byla projektována v tom moderním stylu. Je důležité, že se jednalo o v té době jedinou stavbu na zelené louce, to znamená budovu galerie, která byla opravdu zcela moderně postavena. To pojetí vlastně i dnes pořád snáší ta velmi přísná měřítka, protože sály byly projektovány jako velké se světlíkovým horním osvětlením, to znamená, že vlastně bylo možné vystavovat díla s přirozeným světlem, což i dnes je jedním z takových velkých požadavků. Ale byly tu samozřejmě také problémy, protože tím, že Ostrava je hornické město, hrozily sesuvy půdy, takže musela být realizována na železobetonové desce. Toto stavbu prodražilo. Konečná cena byla kolem 2,5 milionu, což bylo vlastně o milion více, než se předpokládalo. Takže spolek scháněl peníze jednak od dárců ze sbírek, ale také vlastně došlo k úvěru Moravsko-Ostravské spořitelny a to se potom samozřejmě propsalo i do toho chodu. Koncepce architektonická budovy a jak byla vlastně realizována, jsou dva velké sály, které sloužily vlastně výstavním prostorům a dále zde byly prostory pro klubovnu, administrativní část sloužily a zajímavé je, že už v té době zde byly dva ateliéry pro umělce. My dnes považujeme za takovou velmi moderní záležitost, takzvaná rezidenční místa pro umělce. V té galerii už vlastně se s tím pracovalo v roce 1926. A zase takovou možná velmi moderní ukázkou tehdejšího projektu bylo i to, že vlastně v původním verzi se počítalo, že zde bude podlahové vytápění, opět taková záležitost, které se vracíme dnes, ale díky tomu navýšení té ceny k tomu nedošlo a vlastně zůstalo to topení v tom klasickém pojetí. Takže je to budova, která je nejen ve své době byla velmi moderní, ale i dnes pořád slouží tomu účelu a splňuje požadavky na velmi přísná kritéria galerie.
0: Jaké byly další důvody pro výstavbu tohoto domu? Zeptám se paní Pelikánové.
2: Kromě toho, co už jsem říkala, že Ostrava nedisponovala nějakým profesionálním výstavním prostorem, tak takový primární důvod osobní byl ten, že stavitel František Jureček byl velký sběratel umění, disponoval obrovskou sbírkou kolem 120 výtvarných děl a neměl je komu odkázat, protože byl svobodný mládenec, byl bezdětný a postupně jak stárnul, tak si uvědomoval, že ta jeho sbírka nemá budoucnost a musel vymyslet, jak ji teda uplatnit. A právě s Alojzem Sprušilem si řekli, že by bylo fajn, kdyby vznikl ten dům umění, protože tím pádem vlastně ta Jurečková sbírka by tady mohla být natrvalo umístěna, mohla by být k dispozici všem zájemcům a vlastně takové obrovské přání Františka Jurečky bylo, že chce, aby vlastně výtvarné umění, přístup k výtvarnému umění jako takovému neměli jenom ti bohatí, kteří v té době na to měli a měli doma třeba vlastní originály, ale opravdu i všeobecná veřejnost, studenti, žáci škol, kteří tady mohli chodit na exkurze a právě vnímat to výtvarné umění, získávat k němu vztah a aby se třeba mohlo stát celoživotní jejich láskou. Takže ten hlavní důvod byl najít prostory pro uplatnění téhleté veliké sbírky.
0: Paní Skřebská?
3: To, co tu již zaznělo, ta filozofie vycházela ještě z jednoho proudu a to byl vlastně dobový vliv Johna Ruskina, anglického filozofa, sběratele umění, který vlastně požadoval takzvanou nebo věřil v takzvané zušlechtění člověka uměním. A vlastně to už tu bylo zmíněno, jednalo se i o to, uvědomili jsme, že jsme v Ostravě 20. let, jaká ta situace zde byla, byly zde sociální problémy, byl zde obrovský problém s alkoholismem. A on chtěl, Jureček, po vzoru právě Ruskina, že sem mohou chodit jeden den v týdnu, bylo otevřeno zdarma, mohli sem chodit nemajetní, chudí, aby na ně působil vlastně odpovídalo té době umění, umělecké galerie měly být chrámem umění. Bylo to opravdu takto bráno a vlastně, aby na toho člověka to umění působilo možnost zušlechtit ho. Byla to utopie, ale krásná utopie.
0: Z toho všeho, co zde zaznělo, usuzují, že pan Jureček byl opravdu ušlechtilý, vzdělaný člověk, rozuměl umění i architektuře. Asi měl velkou radost z toho, když se tento dům otvíral, že se jeho sen naplnil.
2: Osud je někdy opravdu vrtkavý a tady došlo k tomu, že v roce 1925 koncem roku zemřel v říjnu a dům umění se otevíral 13. května roku 1926, takže tenhle ten nádherný den nezažil, nicméně ještě předtím, než zemřel, tak stačil ve své závěti tuhletu svou sbírku odkázat spolku Domu umění, takže v podstatě všechno bylo právně v pořádku a vlastně na smrtelné loži mu jeho přítel Alois Sprušil, kterému už byla řeč, slíbil, že tu pochodeň potáhne dál a že se opravdu postará o to, aby ta filozofie, kterou spolu vymysleli, toho domu umění pokračovala, což se taky stalo a Alois Prušil se stal jakýmsi správcem domu umění, něco jako ředitel, měl pořád ještě své civilní zaměstnání u soudu a tuhletu funkci měl v podstatě čestnou, dobrovolnou, bezplatnou, což v dnešní době je velmi zajímavé. A opravdu staral se o ten dům umění neskutečným způsobem. Už tady bylo řečeno, že jeden den v týdnu byly volné nebo zvýhodněné vstupy a Alois Prušil se staral i o to, aby opravdu propagoval ten dům umění velkou měrou, takže pravidelně prováděl skupiny zájemců nejen Jurečkovou sbírkou, kdy jim vysvětloval různé principy tvorby výtvarných děl nebo vykládal jim o různých autorech, ale samozřejmě prováděl i výstavami, které v té době tady probíhaly a propagoval to umění i v novinách. On byl i výborný psavec, takže skvěle dokázal psát různé výtvarné kritiky a opravdu uplatňoval tenhle ten svůj talent i touhletou formou, takže pravidelně se objevovaly články jím podepsané, kde mluvil o různých výstavách, které v Ostravě probíhaly.
0: V úvodu jsem říkal, že v současnosti zde nalezneme přes 23 tisíc uměleckých předmětů. Nedokážu si představit, kolik těch uměleckých předmětů tady bylo právě třeba v tom roce 1926, anebo jak pan Sprušil dokázal v té době přesvědčit třeba jiné galerie ve světě, aby nějaké exponáty darovali nebo půjčovali do Ostravy. Paní Pelikánová.
2: Tak, princip byl asi takový, že Dům umění měl k dispozici výstavní prostory, které byly vlastně k mání různým umělcům. Je zajímavé, že už v roce 1924 máme zachovanou korespondenci, kdy v podstatě Dům umění ještě nestál, ale už spolek Dům umění získával dopisy, kdy jim psali různí malíři, výtvarníci, že mají zájem tady do budoucna vystavovat. Takže zájem byl obrovský a opravdu za té první republiky se tady objevovala jména jako Rudolf Kremlička, Jan Zrzavý, Václav Špála a další. Tihleti lidé tady vystavovali a protože to byli žijící autoři, tak samozřejmě byli účastní i vernisáží a to je taky zajímavé. Rozdíl mezi dneškem a minulostí byl ten, že výstavy byly krátkodobé, trvaly třeba jenom 6 týdnů, měsíc a co je nejdůležitější, byly prodejní. Takže vlastně přijel umělec, domluvili se spolkem umění na nějakých podmínkách výstavních, kdy v podstatě 10% z ceny díla šlo vždycky na spolek umění, zbytek šel autorovi. A tímhletím způsobem, když byli spolu v osobním kontaktu, tak samozřejmě docházelo k tomu, že Alois Prušil, protože byl výborný diplomat, vyjednávač, tak získával podmínky, že buď mu autoři do sbírky dávali darem svá díla z vděčnosti, že ta výstava mohla proběhnout, nebo se domluvili na nějaké ceně, kterou zaplatil spolek domu umění a odkoupil si to dílo. Po případě, když na to neměli dostatek financí, tak pomohli mecenáši. Byli to buď jednotlivci, jako třeba teď mě napadá Eduard Šebela, centrální ředitel Vítkovických kamennouhelných dolů, který byl v podstatě i předsedou spolku domů umění a byl obrovský mecenáš, takže ten velmi často přispíval, ale mohly to být i korporace různé, ať už zmiňovaná Moravskoostravská spořitelna nebo další. Takže za těchto těch podmínek se získávaly peníze a navyšovaly se sbírky. Alois Prušil byl neskutečně šikovný, protože začínalo se na zhruba 120 dílech, které patřily do té Jurečkové sbírky. A když v roce 1946 Alois Prušil zemřel, tak ve fondu bylo asi 2100 děl. Takže ten nárůst za těch 20 let byl enormní.
0: Paní Skřebská doplní?
3: Pro zajímavost to vše, co tu zaznělo, vlastně mělo ještě i jeden důvod. Já už jsem zmiňovala, že stavba stála velmi mnoho peněz, byl na ní úvěr a vlastně ty nákupy těch uměleckých děl od těch autorů, těch 10%, která se vlastně vztahovala na ty prodejní ceny, tak šel částečně na umoření tady tohoto úvěru. Zase, když byl Dům umění otevřen, tak zde byla stála expozice z Jurečkovy sbírky a výstava ze soukromých sbírek města Ostravy. A ta výstava, opět to tu zaznělo, byly to krátkodobé výstavy z dnešního pohledu, ta výstava trvala 11 dní, což si dnes nedokáže nikdo představit, že se dělala výstava na 11 dní. A ty opravdu, když 6 týdnů, to už byla dlouhá doba, někdy se střídali velmi, velmi krátce. Když jsem se na to dívala, tak mě i překvapilo, že v podstatě nerozumím tomu, jak dělají instalace výstav při těch jejich možnostech, protože vše se dopravovalo, nebyla žádná doprava jako dnes, nebyly ty podmínky, i korespondence probíhala opravdu klasicky poštou a vlastně tam byly třeba 2 dny mezi instalací. Nedokážu si to představit, nejdříve jsem si myslela, že je to chybný záznam, ale ukázalo se, že opravdu tak krátká doba byla. Vlastně během těch prvních 10 let, někdy do té poloviny těch 30. let, tak se uskočilo 99 výstav, což je prostě obrovské, obrovské množství z toho pohledu. Zase na vstupném se vybralo 150 tisíc a prodala se umělecká díla za více než 1,5 milionu, což je i z dnešního pohledu obrovská částka. Takže ta možnost toho budování, to už, co už zmínila kolegyně, nákupy, díky opravdu tehdy velmi dobré manažerské z dnešního pohledu manažerskému vedení, ta galerie prostě do těch 30. let prosperovala neuvěřitelným způsobem.
2: Já bych také ještě doplnila, protože ještě si představme, že ta výstava nebyla jenom o tom, že se nainstalovala díla, ale byl tam i nějaký marketing, takže každá ta výstava musela být zpropagovaná, byly plakáty, byly katalogy, byť to byly jenom třeba dvojlisty, ale i ty dali nějakou práci, takže opravdu jako klobouk dolů před managementem Domu umění za první republiky, protože bylo to neskutečné penzum práce. A ještě bych možná doplnila to, jak si přivydělával ten spolek Domu umění. Bylo to i tím, že k dispozici byla takzvaná přednášková nebo přednáškový sál, který tady máme do dneška, i když už slouží k výstavním účelům, ale v minulosti opravdu to byl primárně přednáškový sál, který Dům umění nebo spolek Domu umění pronajímal různým korporacím, společnostem, které tam mohly mít svoje aktivity. Takže buď přednášky nebo propagaci své činnosti nebo volné hromady, cokoliv, jako těch možností bylo x, ale museli platit nějaké nájemné. Takže to byla další možnost, jak si přivydělávat v podstatě na ty dluhy. A ještě bych se zmínila o tom, co mluvila Renata, že tady byly k dispozici ateliéry, ty byly v prvním patře a co je zajímavé, my dokonce víme, kdo je využíval. Jednak máme k dispozici dopis od ostravského sochaře a Augustína Hanzla, který o to velmi usiloval. Nicméně nemáme představu, jestli mu bylo opravdu vyhověno nebo nebylo, ale tam, kde to opravdu klaplo, tak to víme, že pražský vynikající malíř Rudolf Kremlička vystavoval v Ostravě 2x po sobě v roce 29 a 30 a Ostravu si velmi zamiloval a jezdil tady opakovaně a tvořil tady, protože byl vynikající portrétista a získával si spoustu zajímavých zakázek, kdy portrétoval i významné osobnosti Ostravy, třeba přímo stavitele Kotase a jeho ženu nebo starostu Prokeše s manželkou. A protože tady neměl zázemí, neměl tady vlastní ateliér, tak využíval právě ten ateliér v Domě umění, kde tvořil. Takže to je zase taková další zajímavost, že opravdu ten Dům umění žil. A žil v mnoha směrech, protože třeba v tom přednáškovém sále nebyly jenom přednášky v rámci různých výstav, ale probíhaly tady i třeba divadelní představení nebo hudební představení. A od roku 1932, kdy v Ostravě vznikl ostravský radiožurnál a začalo se živě vysílat, tak víme o tom, že právě z toho ostravského Domu umění živě se vysílaly právě různé reportáže nebo přednášky. Muselo to být neskutečně zajímavé a díky tomu vlastně Dům umění se zase krásně propagoval a získával novou klientelu, nové zájemce o jejich vlastně provoz. Problém byl ten, že ta doba už je hodně daleko a i když jsme chtěli získat tyto nahrávky, abychom je měli k dispozici, tak bohužel neexistují. Všechno se dělalo jenom živě a žádné záznamy se bohužel nedochovaly.

0: Na Proglasu posloucháte pořad o historii Ostravského domu umění. U mikrofonu mám dvě pracovnice galerie, Renátu Skřepskou a Gabrielu Pelikánovou. Vzhledem k tomu, že výstavy trvaly, jak jste říkala, tady 11 dnů a za 2 týdny už byly úplně jiné výstavy zase, a stále návštěvníci přicházeli, obdivovali, svědčí to o touze Ostravanů po kultuře, nebo sjíždělo se sem i široké okolí? Byl to takový tahák za první republiky?
1: My si musíme možná uvědomit, protože se díváme na spoustu věcí pohledem dnešní doby. Takže se musíme trošku vrátit před rok 1918 a uvědomit si, že v Ostravě vždycky bylo několik živlů. Byla to německá část obyvatelstva, byla tu židovská část obyvatelstva, česká, moravská. A vlastně do toho roku 1918 to bylo spíše majitelé vítkovických železáren, majitelé dolů, byl vliv na Vídeň, na Německo, sbírky se profilovaly z této sorty lidí a vlastně byl to takový trošku jiný svět. Tím zlomovým okamžikem je opravdu ten rok 1918, kdy cílem bylo Masarykova státu v té době pozvednout vlastně celé Československo vznikající a na té kulturní úrovni, troufám si říci, že nikdy nebyl takový důraz na to, že země se má představit svým uměním, svou inteligencí. To byl obrovský důraz, proto vzniká řada nových staveb. I v Ostravě je to záležitost nových bankovních domů, které už nejsou ve vazbě na vyloženě německý kapitál. A když se vrátím zpět, je to i ten dom umění. V tomto okamžiku je to zajímavé pro české právníky, pro českou inteligenci, učitele. Bylo to opravdu velmi důležité, taková ta pícha na to, že i Ostrava má moderní, a to byl opravdu velmi moderní, umělecký provoz, umělecký představuje to nejlepší. Zase uvědomme si, že velká část, to už měla i kolegyně autorů, kteří se vystavovali, byli prověření autoři již tehdy z Prahy a známí, ale je důležité, to tu také zaznělo, že měli zájem v té Ostravě vystavovat, že ta Ostrava pro ně byla důležitá. Takže vlastně a vznikají spolky ostravské a proto Ostravu to bylo a proto okolí velmi důležité a ten zájem z toho vlastně se i profiloval těch lidí.
2: Já bych to ještě možná doplnila takovou drobností. My jsme mluvili o tom, že tady vystavovali osobnosti, ale samozřejmě se dával prostor i skupinám, uměleckým sdružením. Takže v roce 1926, v roce, kdy vznikl Dům umění, byl založen i spolek moravskoslezských výtvarných umělců, což byli Češi, tady z regionu, ostravští umělci. Ale tady už taky zaznělo, že ta Ostrava byla specifická tím, že tady byla česká klientela, ale samozřejmě i německá. A oběma těmto táborům byl dán prostor. V tomhle ten Alois Prušil byl velice předvídavý a spravedlivý, takže opravdu každý rok měla možnost tady vystavovat vlastně skupina moravskoslezských výtvarných umělců, většinou na podzim nebo na jaře, a adekvátně tomu i ostravský německý Kunstring, což byla zase skupina německých umělců. Takže tím pádem vlastně tady byla jakási harmonie, rovnováha a nedocházelo zde k třenicím, protože jako všichni dostali stejnou možnost se prezentovat a to bylo moc fajn.
0: Čas běžel, konec 30. let. Jak přežil Dům umění druhou světovou válku? Bylo to zase zpátky všechno německé, paní Pelikánová?
2: Ku podivu ne. Alois Prušil, jak jsem říkala, byl neskutečný diplomat, takže dokázal z toho vybruslit a i během války ta situace byla velmi kompaktní, opravdu i přesto, že byla válka, tak tady vystavovali ne Němci, ale i Češi. A ještě koncipoval ty výstavy tak, aby byly opravdu velmi národnostní, jo. Takže byly tady výstavy nazvané Národ svým výtvarným umělcům, které byly opakovaně, to byly výstavy současných umělců, kteří v té situaci válečné na tom nebyli finančně velice dobře a proto se jim dávala šance, jak se zpropagovat a jakým způsobem si zlepšit finanční situaci. Byla tady výstava, kde byla prezentována smetanová hubička, návrhy třeba. Takže to všechno mělo umocňovat češství v lidech a tak nějak pod Prahově bylo vidět, že Alois Sprušil tu koncepci měl velmi důkladně promyšlenou. Nicméně v roce 1944, jak byla několikrát bombardována Ostrava, tak Dům umění dostal zásah. Nebylo to nic fatálního, nicméně byla ta budova zcela vysklená, byla porušená částečně střecha, takže se musel Dům umění zavřít a znovu byl otevřen až v roce 1946. Problém byl ten, že v roce 1946 Alois Sprušil zemřel. On byl už dlouhodobě nemocný, takže bohužel to bylo celá logické vyústění, protože opravdu se trápil, byl dlouhou dobu umístěn na lůžku, takže se už nemohl věnovat té své funkci. Takže tady si myslím, že v té době bylo trošku bezvládí. Ale každopádně, když zemřel, což bylo 2. listopadu roku 1946, tak samozřejmě se ta zpráva okamžitě roznesla Ostravou. Měl nádherný pohřeb, kdy jeho rakev byla vystavena tady přímo v Domě umění na katafalku a potom před Domem umění stál smuteční kočár s koňmi a vlastně celý průvod, který měl několik tisíc účastníků, protože opravdu to byla osobnost Ostravy, která byla velice známá a uznávaná, tak tento průvod pana Sprušila vyprovodil na jeho poslední cestu až ke krematoriu, které v té době stálo na místě dnešního parku Milady Horákové. Takže my naštěstí přes vlastně dědice Aloise Sprušila jsme měli k dispozici i fotografie z tohoto smutečního obřadu a opravdu byl to nádherný dokument, jak ta Ostrava byla vděčná tomuto svému, dá se říct, až velikánovi, protože opravdu to, co pro tu Ostravu udělalo, to bylo neuvěřitelné.
0: Dostáváme se k poválečným dějinám Domu umění. Paní Skřebská.
1: Jako velmi často je vždycky souhra takových nešťastných událostí. Je to smrt Aloise Sprušila, protože je otázka, jak by to vypadalo, kdyby žil, ale historie se nikdy neptá, jak by, takže vlastně takovým momentem velmi už špatným pro galerii je rok 1949, kdy je ukončena činnost spolku a dochází k určitému bezvládí. Galerie je potom znovu pod názvem galerie otevřena roce 1951, ale je to už období, které nemá nic společného s galerijní činností. Je to víceméně dům, který je pronajímán pro různé aktivity, sjezdu, setkání horníků. Výstavy jsou zde opravdu politické, angažované. Je to obrovský propad proti té slavné éře tohoto období a vlastně návratem ke galerijní činnosti, byť samozřejmě velmi omezené, je až rok 1957, kdy jsou zde první výstavy Jaroslava Krále a Bohumíra Matala, takže opravdu zase galerijní umělecké výstavy, ale podotýkám, je zde velmi politický dohled, který ty výstavy posouvá do úplně jiného období. Takže zase je to už doba, která není pro ten rozkvět a je to takovéto období, kdy chvíli je lépe, na konci 60. letech, 70. leta normalizace, velmi časté střídání i ředitelů, i těch funkcí, je to období, které je pro galerii spíše krokem zpátky, než krokem dopředu.
0: Po roce 1989 znovu vzkříšení galerie.
1: Určitou dobu je zde pořád ještě taková ta zátěž té minulosti, takže do 90. let je to možná smutné, ale je potřeba říci, že do konce 90. let kulturu suplovaly v Ostravě spíše malé galerie, které se tehdy otevřely, nebo galerie Sokolská. Dům umění v tu chvíli pořád ještě trochu spal, ale na konci těch 90. let opravdu dochází k tomu rozkvětu, začíná být velký důraz na novou moderní koncepci. Zase se o galerii začínají mít zájem umělci, kteří vlastně zde vystavovali i dříve, nebo kteří vlastně nedostali příležitost vystavovat a od konce těch 90. let už začíná ta novodobá historie směrem k tomu současnému.

0: průběhu pořadu jsme se s pracovnicemi galerie vypravili i do interiéru, do expozic. Došli jsme do místnosti nazvané Jurečkova obrazárna. Znamená to, že stojíme mezi díly ze sbírek pana Jurečky.
1: Samozřejmě, bohužel teda je to jenom malé procento toho, co by tady mělo viset, ale Dům umění bohužel disponuje omezenými prostory. Ale máme tady aspoň připomínku Františka Jurečka, máme tady pár obrazů, které patřily do jeho prvotní sbírky. A co je zajímavé, máme tady i vitrínu s archiváliemi, což jsou všechno opravdu autentické doklady dané doby. Takže tady z hodou okolností můžete vidět originální dopis psaný Janem Zrzavým, který v Domě umění v roce 1932 vystavoval, takže tady se domlouvá se Spolkem umění právě na organizaci této své výstavy a shodou okolností tady máme i zvětšeninu fotografii, kdy sám Jan Zrzavý stojí ve výstavním prostoru, který se nacházel tady v dolním velkém sále před jedním ze svých obrazů. No, pokud je o tu vitrínu, tak z těch nejzaších nebo nejstarších archiválií bych ráda upozornila v kontextu se samotným vznikem Domu umění na prvotní katalog, který vznikl vlastně k té Jurečkově sbírce, takže tenhle ten malý katalůžek obsahuje krátké životopisy umělců, kteří byli součástí té Jurečkovy sbírky a vlastně i reprodukce některých obrazů, takže vyšel v jistém nákladu. A vlastně byl to první katalog, který Spolek Domu umění vydal a my jsme moc rádi, že ho máme k dispozici, protože příští rok bude mít 100 let, byť na to nevypadá. A tady máme ještě originální listinu, kdy pravděpodobně rukou Františka Jurečky je napsaný soupis děl, které ve své sbírce měl, včetně cen, za které je získal, protože on odkupoval samozřejmě od různých umělců nebo získával na aukcích, které objížděl po celé republice. No a v neposlední řadě tady máme třeba i fotografii členů Spolku Domu umění, takže tady naleznete předsedu Eduarda Šebelu, ale i starostu města Ostravy Jana Prokeše, Alojze Spůšila, Rudolfa Tlapáka, což byl ředitel Českého gymnázia, ale současně i jednatel Spolku Domu umění a podobně.
0: Paní Skřebská doplní.
2: Z uměleckých děl, která jednak jsou ve vazbě přímo na sbírku, zde možná je potřeba zmínit portrét Františka Jurečky, grafický list, kterou, grafickou technikou, jejímž autorem je Švábín Max Švábinský. František Jureček je tu ještě potom na portrétu od Františka Ondruška, dalšího známého malíře. A Alojz Spůšil je zastoupen bystou, kterou vytvořil Augustin Hanzel. Takže jsou tu zpřítomnění vlastně na základě uměleckých děl velmi známých a významných autorů.
0: Přešli jsme do další místnosti. Na zdi velice zajímavý obraz, i když známý.
2: Je to vlastně obraz Jezerní krajina od světově známé autorky Toyen z roku 1929 a zase se to váže k velmi zajímavému projektu, protože galerie již několik let má takovou akci, je to výstava díla, jednoho díla ze sbírek Galerie výtvarné umění, které vybírají velmi známé osobnosti nejen ze světa kultury, ale třeba i sportu z úplně jiných oblastí, takže je to vlastně zajímavé, proč vysvětlují nebo proč je to dílo zaujalo. A vlastně toto dílo vybrala scénaristka Andrea Sedláčková, autorka velmi zajímavého filmu o Toyen a také publikace.
0: Kdybychom chtěli celý Dům umění projít a posluchačům představit exponáty, tak jsme tady asi do večera, ale alespoň ještě jednu místnost, paní Skřebská.
2: Samozřejmě už bylo zmíněno, že ty výstavy se musí namixovat, aby zaujaly každého návštěvníka a jednu z těch místností nebo míst, kde se může vlastně návštěvník setkat s uměním, je takzvaný grafický kabinet, vychází to z toho původního pojetí. Je to komorní prostor, kde se zabýváme především malbou, kresbou, grafikou. V současné době je zde výstava skupiny Sorsum, tedy skupiny, která působila do roku 1912 a jednalo se o jiné pojetí proti modernismům. Skupina se zabývala právě duchovní rovinou, přesahem člověka směrem k vyšším cílům, proto to jsou vzhůru. A můžeme zde vidět vlastně tvorbu Františka Koblihy, Josefa Fáchala, tematiku vyhnání ráje, tematiku biblickou, ale také především Jana Konupka, který zase se zabýval tématem mučednictví, ale ve vztahu i vlastně k tomu modernímu člověku. Jsou zde zastoupena díla jako Svatý Šebestián, Boj andělů s démony a vlastně takovou niternou rovinu toho sporu člověka mezi tím racionálním, iracionálním a něčím vyšším.

0: Hosty pořadu Na stole je téma jsou pracovnice Domu umění v Ostravě, kurátorka výstav Renata Skřebská a dokumentátorka knihovnice Gabriela Pelikánová. Doposud jsme hovořili o historii. Co mohou návštěvníci v Domě umění vidět v současnosti? Paní Skřebská.
1: Současná koncepce je střídání spíše krátkodobých výstav a jsou to buď současní autoři, nebo jsou to velké projekty ve vazbě na události výtvarného světa nebo různé komponované výstavní projekty. A pořád je tu ale trošku ten problém té minulosti, protože Dům umění má stále stejné prostorové možnosti, takže pro nás je takovým smutným momentem, že není stálá expozice, je to opravdu jenom velmi malá, protože ta sbírka disponuje obrovským množstvím velmi kvalitních. Máme třeba druhou v republice největší sbírku španělského umění, velké celky výstavní. To nemůžeme vystavit právě proto, že vlastně ten Dům umění pořád má těch 750 metrů čtverečních. Možná je zajímavé, že už v roce 1936 zmiňovaný Alois Prušil si stěžoval, že dům je malý, chybí tu prostory pro depozitáře, pro ty velké sbírky. My jsme v dnešním v roce 2025 na stejných prostorových možnostech, takže ta stálá expozice je problém, protože právě ta Jurečkova sbírka by si sama zasloužila vystavení v tom velkém pojetí, takže je to spíše záležitost zase těch krátkodobých výstav, které se střídají, ať už jsem zmiňovala současní umělci, umělci retrospektivní, region, školy, těch možností je velmi, velmi mnoho umělecké, ale jsme trošku limitováni nebo hodně limitováni tím prostorem.
0: Než jsem šel natáčet, tak jsem si prošel webové stránky Domu umění a vůbec Galerie výtvarného umění v Ostravě. Dočetl jsem se tam, že galerie má také knihovnu a badatelnu. To je tady taky na těch 750 metrech čtverečních.
2: Není, ale bylo. Představte si, že v tom roce 1926 už vznikla tahle ta knihovna. Samozřejmě, že byla organizovaná tak, aby tady byla hlavně teda kunsthistorická literatura, ale i pravidelně se dodávaly umělecké časopisy v několika jazycích, takže byla k dispozici opravdu zájemcům už od prvopočátku. A postupně vlastně se navyšoval její stav až do dneška. V dnešní době ji ale nenajdete na Jurečkově ulici v Domě umění, ale v naší další správní budově na Poděbradově ulici. Je bezbariérová, je v přízemí a opravdu je to nejstarší knihovna zabývající se umělecko-historickou literaturou tady u nás v kraji. V podstatě máme otevřeno pro veřejnost 2 dny v týdnu, pondělí, čtvrtek, od 9 do 4 nebo do 5 hodin. Samozřejmě lze se domluvit jakkoliv i jinak, ale předem buď na mailu nebo telefonicky přímo se mnou. A myslím si, že je to knihovna, která opravdu má co nabídnout, protože máme přes 34 tisíc akvizic, což je úctyhodné číslo. Jsou to nejen knihy, ale i katalogy výstav. A to nejen výstav, které proběhly u nás v Domě umění, ale samozřejmě v rámci celé republiky, protože spolupracujeme s jinými galeriemi a máme i cizojazyčnou literaturu. Takže opravdu je z čeho vybírat a myslím si, že já v dnešní době studovat dějiny umění, tak tady trávím spoustu času.
0: Tak pozvánka do knihovny už zazněla. Jak je to s možností návštěv Domu umění v Ostravě? Nějaká otevírací doba a jak je to s tou bezbariérovostí?
1: Dům umění je otevřen mimo pondělí každý den od 10 hodin do 18 hodin. Bohužel bezbariérový přístup zde není, to se ještě nepodařilo způsobem vyřešit, ale samozřejmě je možné vždy, pokud přijde handicapovaný návštěvník, tak mu někdo pomůže ze zaměstnanců, aby se do Domu umění dostal. Je to záležitost ale spíše těch dolních sálů než horních sálů. Nicméně snažíme se to možná vynahradit tím, že na našich webových stránkách, které jsou www.dom.umění.cz, gvu.cz je možnost virtuální prohlídky některých výstav, prostor k historii. Vlastně vznikuje tam velmi zajímavý projekt, takže i to je jakási taková možnost zprostředkovat člověku, který se nemůže přímo účastnit těch výstav v Domě umění. Ale na těch webových stránkách je samozřejmě daleko více informací. Je to možnost animačních programů, které zde vznikají velmi kvalitní a jsou velmi zajímavé pro školy, pro školky, ale i pro seniory. Jsou to různé doprovodné programy, jako jsou workshopy s umělci, dílny přímo s umělci, které prostředkují zase ten umělecký zážitek z jiného pohledu, takže na těch webových stránkách se člověk dozví opravdu mnoho informací o přednáškách, ale i o akcích, které spolupořádáme s jinými institucemi, jsou třeba literární čtvrtky, nebo spolupracujeme s ostravskými uměleckými školami, s fakultou umění, případně s Protimluvem, který zde má velmi často svá literární čtení, představuje vlastně svou činnost. Takže ten život je velmi bohatý a na těch webových stránkách každý, kdo hledá nějakou další informaci, se o nich dozví.
2: Já bych jenom možná doplnila, když jsme mluvili o těch animačních programech a o handicapech, takže my se specializujeme už opravdu poměrně dlouhou dobu, snad od roku 2005-2006, právě na animační programy věnované lidem s handicapem. A máme tady proškolenou pracovnici, která opravdu skvělým způsobem umí s těmito lidmi spolupracovat. Jsou to lidé nevidomí, slabozrací, mentálně postižení, prostě široké spektrum postižení fyzického i duševního charakteru. A myslím si, že v tomhle máme velký primariát v kontextu s jinými galeriemi celé republiky, protože opravdu jsme s tím začínali. Velmi dobře se to ujalo a potom to začaly přijímat i jiné galerie, které se této oblasti teď věnují, a myslím si, že to je moc dobře.
0: Na webových stránkách jsem nalezl také informace o digitalizačním centru. Co si pod tím můžeme představit? Digitalizační centrum.
2: Digitalizační centrum, představte si jako obrovský skener, který používáme ke své práci už od roku 2017, a je to neskutečná pomoc, protože dokážeme ve velmi vysokém rozlištění naskenovat obrazy, které potom slouží k badatelské činnosti, a tím pádem vlastně zpracováváme naše vlastní sbírky, ale dokážeme spolupracovat i s jinými institucemi našeho kraje a pomáhat jim v tom smyslu, že nám tady vozí obrazy, kresby, grafiky, a my jim děláme tyto skeny, které následně oni potom využívají ke své vlastní odborné činnosti. Takže v tomto směru ten sken je neskutečná pomoc a je to opravdu do budoucna, si myslím, má obrovský potenciál v mnoha směrech.
1: Já bych možná ještě k tomu doplnila, je to jednak ta sféra badatelská, ale ještě je tam důležitý aspekt, protože samozřejmě je to i ochrana sbírek, tak nežijeme v ideálním světě, takže vlastně to slouží i jako databáze pro policii a pro tyto složky, kdy vlastně čím větší kvalita, tím větší možnost ošetřit při případných krádežích, poškozeních a dalších nepříjemných situacích. I tohle je velmi, velmi důležitý moment, který tu sehrává roli.
0: Já vám oběma moc děkuji za tolik zajímavých informací i za pozvánku do Domu umění nebo i do knihovny, a věřím, že i tímto pořadem pomůžeme propagaci kultury v městě Ostravě. Hosty pořadu byly kurátorka výstav Renata Skřebská, naschranou.
1: Naschranou.
0: A dokumentátorka knihovnice Gabriela Pelikánová, naschranou.
2: Naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí a při poslechu dalších pořadů Proglasu se naslyšenou těší redaktor Antonín Žolnerčík.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Nyní vás zveme k poslechu duchovního slova autora Tomáše kardinála Špidlíka z knihy Prameny světla, čte pater Martin Holík.
1: Dnešní část nese název Soucit s chybujícími. Milosrdný je ten, kdo má milé srdce. To je však pojem velmi široký. Proto ho autoři zúžili do této definice. Milosrdenství je soucitem s cizí bídou, smutkem nad ní. Soucit je názorný projev jednoty nejen lidské, ale všeho stvoření. Soucitné dušičky nemohou být přitom, když druhému trhají zub. Nemohou vidět, jak se zabíjí kuře. I když je taková soucitnost známkou dobrého srdce, přece jen ještě není pravou ctností. Pak bychom snadno plakali vícekrát. Jednou, když se kuře zabíjí, a podruhé nad tím, kdo nemůže kuřecí sousto polikat. Rozumný soucit se projeví tehdy, když jde o skutečné neštěstí, když někoho potká opravdové zlo. Za největší zlo považují křesťané hřích. Máme tedy mít soucit s tím, kdo lže, krade, zabíjí? Vždyť je vinen on sám. Křesťanská mravouka si už od nejstarších dob pomáhá rozlišením mezi hříchem a hříšníkem. Svatý Jan Zlatoústý se v jedné své homilí velmi rozhodlil proti kacířům, proti těm, kteří ze zloby kazí boží pravdu a matou dobré lidi. Pak se však zalekl, že zašel daleko a omlouvá se. Ten hněv, jak říká, platí bludu, ale není pravda, že bych nenáviděl kacíře. Když člověk tak hluboko klesne, je potřeba se za něho modlit a plakat nad ním, ne ho nenávidět. Někteří východní svědci chtěli tuto pravdu zdůraznit způsobem velmi zvláštním. Tak například litovali veřejně ubožáka tyrana a mávli rukou nad utiskovanými. Není prý třeba mít soucit s tím, kdo dostane za odměnu boží království, ale spíše s tím, kdo je nenáviděn na zemi a bude potrestán na věčnosti. Proti takové zásadě se nedá nic namítat. Spíše jde o to, jak se má soucit s hříšníkem projevit. Nad zlým chlapcem se rozhodně lépe projeví holí a výpraskem než pláčem. Pokud jde o soucit s tyranem, i tu se rozumné milosrdenství někdy odhodlá k ostřejším metodám. Teoreticky je snadné rozlišit hříšníka, je to však stejně snadné v denním styku. Svatý Tomáš Akvinský nám chce ulehčit styk s chybujícími, na které bychom se jinak zlobili touto úvahou. Je sice pravda, že s hříchem, s vinou nemůžeme mít soucit, ale i vina sama je někdy už trestem. Je totiž následkem něčeho, co předcházelo. Spustlý chlapec, který nikdy nepoznal rodinné prostředí, je opravdu chudák a právem ho litujeme, i když lže a krade. Kristus Pán se modlí za ty, kteří ho ukřižovali, protože nevědí, co činí. Svatý Štěpán prosí, aby Bůh nepřičítal k hříchu nenávist, se kterou ho jeho krajané kamenují. Tím spíše máme mít soucit s chybami blížního, za které nemůže, které plynou z nešťastné, nepříjemné povahy, z nenapravitelných zlozvyků. Zdravý člověk cítí přirozeně soucit se slepcem, i hned podstoupí místo chromému. Ten, kdo má šťastnější, veselou povahu, by měl být stejně ústupný a soucitný k tomu, kdo se bavit nedovede, kdo odpuzuje nevlídností, škarohlídstvím, nudnou řečí. Často jsou tito lidé právě proto tak nespolečenští a nesympatičtí, že trpí pocitem méněcenosti, že jim dá kdekdo najevo, jak je obtížné s nimi být pohromadě. I v tomto případě by mělo platit napomenutí svatého Pavla. jeden druhého břemena noste. Galatským, 6. kapitola. Kdo má na nádraží lehonký kufřík, má pomoci do vlaku tomu, kdo zavazadlo unést nemůže. Nešťastná povaha je zavazadlem velmi těžkým. Bez pomoci jiných se sotva unese.
0: A nyní si poslechneme v tuto dobu před půlnocí modlitbu Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji,
2: neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy,
0: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
0: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Je tu pořad Na stole je téma a ze studia Hradec Králové vás vítá Martin Weisbauer. Dne 31. července a 1. srpna roku 2026 navštívil Českou republiku irský multižánrový umělec a propagátor irského jazyka a kultury Ian Joyce z vyhlasného irského rodu Joyceů. V rámci projektu výstav Kulturní dědictví UNESCO s letošním tématem Irsko na festivalu Lugnasad ve skanzenu země Keltů v Nasavrkách u Pardubic ve dvou vstupech formou talk show dialogu mluvil s publicistou Tomášem Kolocem. A nyní jsou oba hosty našeho pořadu zde ve studiu a je tu s námi také tlumočnice Marie Přibylová. Já vám všem třem moc děkuji, že jste přijali pozvání sem do studia. A v úvodu našeho pořadu bych dal slovo Tomáši Kolocovi, který stojí za organizací tohoto setkání a který nám nejprve představí obsah tohoto kulturního dědictví UNESCO.
1: A tak já si bych začal u toho, že jsme projekt Kulturní dědictví UNESCO, které funguje už řadu let a funguje na té bázi, že děláme putovní výstavy a akce k ním. A vždycky to je zaměřeno na 4 země každý rok. A tenhle rok mezi těmi zeměmi je i Irsko. A naskytla se nám možnost pozvat Jana Joyce, což je multižánrový umělec, výtvarník, skladatel, básník, spisovatel z Irska. A proč vlastně jsem se rozhodl ho pozvat i sem do Rádia Proglas je, že je to aktivista co do irského jazyka, který je na ústupu, co se týče Irska. Irové s ním majoritně nemluví. V Irsku je 5,5 milionu obyvatel a k irskému národu se hlásí celkem asi 80 milionů lidí celosvětově, ale tím irským jazykem jako rodilý mluvčí mluví asi jenom 80 tisíc lidí. To znamená 1 promile z toho celého počtu. Samozřejmě daleko víc lidí ten jazyk umí tím způsobem, že se to naučili ve škole jako druhý svůj jazyk. Mezi těmi lidmi vlastně byl i Ian Joyce, který se ten jazyk naučil velmi dobře, začal chápat jeho přesahy, začal chápat vlastně přesahy i do té angličtiny, kterým Irové mluví a píše v něm literaturu. A o tom bychom dneska chtěli mluvit vlastně o zápasu, o ten jazyk a i vlastně o národní duši.
0: Mě by zajímalo, jak jste se, pane Joyce, naučil irsky, nebo respektive keltsky. To není váš rodný jazyk, že?
2: It's always, since I was a child, very close to me. My own parents did not speak.
3: Já jsem měl k irštině blízko už od dětství. Moji rodiče irsky nemluvili, ale otcova sestřenice ta žila v západním Irsku a zamilovala se do takzvaného rodilého mluvčího irštiny. Já jsem ji navštěvoval a tam jsem irštinu poslouchal. A pak, když jsem se začal zajímat o umění, tak mě ten jazyk začal přitahovat skutečně jako magnet. A já jsem se potom později přestěhoval ze severního Irska do takzvaného Gaeltachtu, což vlastně jsou území, kde se hovoří irsky, oblasti vlastně, kde se používá irština v každodenním jazyce a kde je to první jazyk těch obyvatel místních. A skutečně to místo mě inspirovalo, abych se tam usadil, abych tam vytvořil rodinu, pracoval tam, začal tam pak tvořit i svoje umění.
1: Prozrazuju, že jsme se o tom už zbavili s Janem. Ten první, kdo tady u nás tematizoval silně Irsko, byl Karel Havlíček Borovský. Co je zajímavé na tom je, že Havlíček pochází ze slova Havel, což je vlastně ten svatý Havel, ten irský misionář, který misioval Švýcarsku a tak dále. To znamená, že Havlíček měl vlastně to irství sám ve svém příjmení a napsal tu báseň Král Lávra z irských národních tradic a tematizoval vlastně ten boj těch keltských národů o svůj jazyk, kterými jsme bojovali tehdy taky a nazval vlastně tu svoji skupinku Český Ripíl podle Ripílu, podle toho boje Irů tehdejších za jejich jazykové obrození. A my jsme, dneska jsem o tom mluvil na tom festivalu Lugnasad, že tady samozřejmě máme spoustu irských vlivů, včetně třeba toho, že irští františkáni v 16. století u nás jako poprvé začali pěstovat brambory, takže brambory my máme od Irů, od koho jiného. A že potom později, když vlastně se stalo to, že vlastně převládla v tom Irsku angličtina, že to vlastně nebylo až tak špatné, protože tím, že vlastně angličtina je globální jazyk, taky k nám se dostali ty největší klasici, takže každý Čech zná 300 let starého klasika Jonathana Swifta s jeho Gulliverovými cestami a s jeho satirou na irský hladomor, který způsobili Angličani. Všichni známe G.B. Shaw a jméno G.B. Shaw, Samuel Beckett, a na druhou stranu známe i komedie od Oscara Wilda, jako jak je důležité mít i Filipa, Ideální manžel a tak. A Shauna O'Caseyho, ty jeho komedie, jako je Uspořená Libra nebo Spenzion pro svobodné pány. A vlastně, když člověk veme i ty lidi, o kterých se úplně primárně neví, že byli Irové, tak jako C.S. Lewis pro nás, křesťany, jeho Letopisy Narnie, jeho Rady zkušeného ďábla je naprostý základ. A nebo Mark Twain, který byl původem taky Ir. A ku příkladu jsem se dočetl, že Huckleberry Finn je typické irské jméno, takže ten jeho vlastně bezdomovec, o kterým on psal ty krásné příhody, tak to byl irský kluk na americkém jihu taky. Takže všechny mi je známe díky tomu, že se prostě stalo to, že se irská literatura začala psát tím anglickým jazykem. Ale je tu ještě další literatura, druhá irská literatura, která se psala a dodnes píše irsky, pro nás vlastně neznámá. A já se vlastně chci zeptat, v jakém vztahu ty dvě irské literatury jsou a jestli se dá říct, že mají společný duchovní základ.
2: Yes, that's a very profound question. The older generation of teachers in Ireland who were teaching literature.
3: To byla velmi hluboká otázka. Dříve to bývalo tak, že se anglicky psaná irská literatura a irsky psaná literatura vyučovaly na školách i univerzitách zvlášť, jako kdyby to byly vlastně dvě různé literatury, ale různí pokrokovější učitelé zjistili, že když se budou vyučovat společně dohromady, že se může skutečně objevit něco nového, něco velmi výjimečného. Ta gaelština byl jazyk takový potlačovaný, utlačovaný, který přežíval v takových malých enklávách, je trošku upozaděná tou angličtinou. Stalo se například to, že když James Joyce začal psát anglicky, tak to byl nějaký způsob, jak vnést nebo jak přinést do literatury nové impulzy, nové pohledy, tu irskou vlastně psyché, nový pohled na svět, novou filozofii. A vlastně to všechno vnesl do toho moderního prožívání. A vlastně to irské se tím pádem přeneslo do angličtiny. A ta angličtina se tomu i určitým způsobem vlastně přizpůsobila z té vnitřní potřeby najít nějakou formu pro tu imaginaci. Co se týče irštiny jako jazyka, tak teď dnes v 21. století zažívá rozkvět poměrně. Je mnoho lidí, kteří ji hovoří, kteří se ji učí ve škole, kteří ji zvládají plyně. A navíc je zde velmi živá umělecká komunita, která tvoří právě v irštině. Nejsou ta díla moc často překládána, ale někteří třeba slavní básníci byli překládáni, myslím, že dokonce i do češtiny. A je to samozřejmě něco nového, něco, co se pořád vyvíjí, ale je to změna oproti době, kdy vlastně po dlouhou dobu ti tvůrčí lidé, umělci byli takový omezovaní, uzavření, relativně izolovaní vlastně v té gaelštině. Já jsem výtvarník, jsem také tvůrčí člověk a ta situace stávající, ten rozkvět mi dává spoustu energie a motivace k tomu, abych se také vyjadřoval a hledal nové formy. Co se týče například poezie irské, psané anglicky, tak ta je ovlivněna vlastně tím irstvím nebo tou irštinou. A například co se týče různých míst, názvů, vlastně ty básně čerpají z toho, jak irština popisuje například krajinu. Ona to dělá takovým velmi antropomorfizujícím způsobem. Je to prostě takový specifický popis. Přenáší hodně takové pocity sounáležitosti. To je pro tu irštinu prostě typické, nebo pro tu gaelštinu velmi typické. A já bych vám chtěla nyní přečíst úryvek ze své básně, která je irsky, jenom abyste slyšeli ten rytmus a tu až řekl bych hudbu, která v té básni zaznívá.
2: Spare Wegnach Lí gecúindam fuin ciriacht, plesk smuinche an givri, gecúin. Ligdu kalu, gegrém ufasach, ahar caste gejo, fuin nílish agus enta.
0: Posloucháte Radio Proglas a naším hlavním hostem ve studiu Hradec Králové je všestranný umělec Ian Joyce z Irska, dále publicista Tomáš Koloc a tlumočnice Marie Přibylová. Povídáme si především o irském jazyku a o Irsku. Jestli dovolíte, já bych ještě do toho chtěl vstoupit svojí otázkou za posluchače, abychom si udělali jasno v těch jazycích. My se tady bavíme o irštině, gaelštině, s tím souvisí samozřejmě keltština. Mohli byste vysvětlit, jaký je vztah mezi těmito jazyky, nebo jak vlastně bychom to měli správně nazývat?
2: Yes, well, it depends on who you are speaking to.
3: To byla velmi zajímavá otázka. Záleží na tom, o kom nebo o čem se bavíme a také z jakého pohledu, protože v různých politických a sociálních vlastně dialozích nebo z různých politických a sociálních perspektiv to právě může být různé. Jedno slovo je irština, neboli Irish, což je anglické slovo pro ten jazyk. A pak je slovo Gaelic, neboli gaelština, což je vlastně anglicizovaná verze toho našeho výrazu, který my používáme. A ten zní Gaelge, což je vlastně ten irský výraz pro ten irský jazyk. Ale těch dialektů, těch způsobů je ještě mnohem víc. Samozřejmě jsou tu různé pohledy, jeden z nich je ten anglický koloniální, pak je i vlastně ten, jak, na to, jak nazýváme tu zemi samotnou. Existuje název Éireann, což je vlastně Irsko a je to relativně nové jméno, nebo nový název, pak je samozřejmě název Ireland, anglické, severní Irsko, Northern Ireland, Hibernia, to je starý latinský výraz, takže je hrozně zajímavé, že je tady spousta jazyků a dialektů a různých způsobů, jak tu zemi nebo jazyk nazývat vlastně podle toho, co kdo považuje za důležité nebo za to hlavní, co chce zdůraznit. My vlastně v irštině tomu jazyku říkáme prostě jazyk nebo náš jazyk s určitým členem, jako kdyby to prostě byl ten jediný, ten hlavní jazyk, na rozdíl od všech těch ostatních. Co se týče studia toho jazyka, tak různá kulturní studia, historici a podobně na to mají samozřejmě také různé pohledy. Co je zajímavé, byl to oblíbený námět německých lingvistů na přelomu 19. a 20. století, kteří ten jazyk studovali a měli velký vliv na to, jak se potom vlastně zkoumal v té akademické sféře jako celý obor nebo jako celé téma.
1: Já bych k tomu něco řekl, protože zase z pohledu, že jsem česky mluvící stejně jako ty, tak vlastně bych k tomu dopověděl ten pohled, že jsem ti naporozuměl i z toho druhého hlediska. To znamená, jestli se ptáš na vztah tomu, čemu my říkáme keltština, tak to může být i tak, že tak, jak do 10. století existovala slovanština, kterou se domluvili lidi na území dnešního Ruska, Bulharska, stejně jako Čech a Moravy, a pak se rozdělila v řadu dalších dnešních jazyků, tak ta stará keltština se rozdělila na dnešní jazyky, což jsou ta irština, skotská gaelština na severu Skotska, pak velština ve Walesu, která si vede v podstatě asi nejlíp, co se týká ze všech těch jazyků. Co se týče Británie, britského dominia, tak je tam i ještě manština, která teda vymřela v roce 1974, ale snaží se jí samozřejmě skupina lidí zase obnovit. A potom je kornština na ostrově Cornwall, která vymřela někdy na začátku 20. století a tam taky je silný proud, jak jí obnovit. No a potom je jediná jakoby francouzský keltský jazyk a to je bretonština v té Bretani. A to teda dohromady jsou všechno potomci té staré keltštiny. A ty národy, na to se vlastně můžeme zeptat i na taky, protože jsme se bavili o tom, že my jsme byli jako čeština kolem roku 1750 taky v pozici, kdy vlastně byla čeština na ústupu a vypadalo to, že vlastně bude buď marginálním jazykem nebo úplně vymře, stejně jako další slovanské jazyky kvůli silnému vlivu němčiny. A zřejmě to bylo taky kvůli tomu, že jsme kooperovali, to znamená, že jsme si vypučovali během toho obrození jazyky jeden od druhého. Architekti, umělci, když bylo potřeba, tak šli do Srbska nebo do Bulharska, čeští herci chodili, Karel Hašler třeba hostoval v Lublaňském slovinském divadle, další šli do Polska nebo do Lvova, do ukrajinského divadla a tak dále. A i to bylo důvodem toho, že jsme se jako slovanské jazyky udrželi. S těmi keltskými je to trošku jinak. A to jsem se právě ptal Jana na to, v čem to tedy bylo jinak, že vlastně oni dopadli tak, že neskončili jako ty vítězové, kteří by dostali ten svůj jazyk zpátky. V čem byl ten rozdíl mezi těmi dvěma národními obrozeními. Takže to by mě zajímalo.
2: There is an experience amongst people of my age group, it was.
3: Takže lidé mého věku mají ještě tu zkušenost, že irština se vlastně učila ve škole jako povinný jazyk. A když jste se chtěli hlásit na vysokou školu, tak jste museli prokázat znalost irštiny, takže byla nedílnou součástí těch osnov. To bylo v 60. 70. letech. Ale nedávno vláda se rozhodla přestat ten předmět vlastně prosazovat jako povinný. Kvůli tomu, jak to lidé vlastně vnímali. Protože když ten jazyk se neučíte jako mateřský jazyk od rodičů, tak ho vnímáte jako velmi odlišný od angličtiny, protože on je jinak zní, má jinou gramatiku, je těžký, má jinou strukturu. A vlastně sami Irové ten jazyk odmítali a nechtěli se ho učit. A trvalo to zhruba 2 až 3 generace, kdy prostě ti lidé ten jazyk nechtěli, chtěli na něj zapomenout. Měli pocit, že se ani nepojí s nějakými příležitostmi, třeba pracovními, nebo i co se týče emigrace do Anglie, do Austrálie, do Spojených států a tak dále. Takže vlastně tady probíhalo nějaké to odrazování od toho jazyka vlastně od těch lidí samotných. Ale ono to má velmi takový tragický rozměr a ten vlastně se datuje až do poloviny 19. století, do let 1845, 6, 8, kdy probíhal tragický hladomor z důvodu neúrody a ten irský jazyk sám byl vlastně zasažen. Tam došlo k tomu, že třeba řekněme v roce 1800 žilo v Irsku zhruba 8 milionů lidí a ty počty dramaticky poklesly, dnes jich je asi 5 milionů. Počátkem 19. století to byly zhruba 3 miliony, takže tam opravdu jakoby docházelo k významným dramatickým poklesům populace. A ten jazyk vlastně přežil jen tak, protože vlastně skolaboval kulturní život na tom místě, aktivní kulturní život. A řekl bych, že tohle je vlastně první takový moderní zkušenost možná tohoto typu, co se Evropy týče. A mělo to samozřejmě, byl tam fyzický faktor, ale mělo to významný také psychologický vliv. V současné době je ta situace jiná v tom, že Irsko je velmi bohaté, i když to bohatství nejde nějak ven, nebo není to zvenčí příliš vidět. I u nás jsou samozřejmě chudí lidé, jsou lidé, kteří žijí na ulici. My máme například v Dublinu, což je tedy hlavní město, je malé, je tam asi 1,5 milionu obyvatel, 3,5 tisíce dětí na ulici. Takže ta chudoba tu existuje. Ale ta situace v Irsku se každopádně změnila a s ní i ta jazyková situace. Mladí lidé si najednou myslí, že mluvit irsky je cool, takže tady je prostě velká změna. A možná ještě, abych se podíval na to, proč nedošlo k tomu obrození dřív, jako právě v českých zemích, nebo například Izrael, když se podíváme na to, jak mluví všichni hebrejsky, ale to byl právě výsledek nějaké vládní politiky nebo nějaké kolektivní vůle, ale to v Irsku nebylo. A je tam jeden důvod, který ale oproti těm tragickým byl pozitivní, a sice, že vlastně ten politický systém se usnesl na tom, že nebude ty lidi tím jazykem tak nějak utlačovat nebo že jim ho nebude nutit. A že ho svým způsobem nechá vymřít, ale on ten jazyk vyrostl vlastně sám ze sebe, takže tam byla veliká taková tvůrčí síla, i když tady v pozadí je velká tragédie. A ta situace dnes je optimistická, ten jazyk je vnímán pozitivně, je to zdroj hrdosti a myslím, že to trvá zhruba posledních 10 let. Existuje dokonce i irské rádio, které vysílá v různých dialektech, vysílá každý den, je to součást vlastně národního rozhlasu. A existují televizní stanice, myslím, že si připomínáme nějaké 20. 25. výročí, které právě vysílají také galsky, ale promítají vlastně i cizí filmy. A řekl bych, že je to obrovský úspěch. A ještě bych se vrátil dál do historie, do nějakého 17. 18. století. Tam v poezii vlastně najdeme zmínky nebo reference na nějaký kolaps nějakého toho starého galského řádu, řekněme. Ale je to tam zabudováno velmi jakoby hluboce, ale je to zároveň velmi silné téma, vlastně to přežití toho jazyka. Ale celkově vzato bych řekl, že to negativum opravdu se podařilo přetransformovat do velkého pozitiva.

0: pořadu Na stole je téma z Hradce Králové. Rozmluváme o Irech a irském jazyce. Hosty ve studiu jsou Ian Joyce z Irska, dále publicista Tomáš Koloc a překládá nám Marie Přibylová.
1: Já jsem jímaný jenovou silou, když ho slyším. Já jsem velký bojovník taky za ty menšinové jazyky, které umírají. Ten primární u mě byla lužická srbština, který jsem poznal, a pak se přidávali další. A vím, že asi tak jeden z gurů nás, kteří se o ty jazyky zajímáme, co vymírají, je spisovatel Isaac Bashevis Singer, který vedl v New Yorku časopis Forwards, který byl v jidiš, která prošla holokaustem. Původně to bylo snad 5000 předplatitelů a skončilo to na několika stech, protože ta jidiš v podstatě jako začala naprosto vymírat. A on celý život měl jeden psací stroj, který byl v abecedě tý jidiš, měl svého překladatele do angličtiny a byl tak úspěšný, že nakonec na konci svého života dostal Nobelovu cenu. A jako frajer přišel k tomu pultíku a říkal, někdo tady řekl, že píšu ve skoro vymřelém jazyce. A tak já vám tady přečtu, kolik vyšlo v tom skoro vymřelém jazyce tenhle ten rok knih. A začal číst strašně dlouhý seznam a v tom švédském Stockholmu se začali strašně smát. A v podstatě na těchto těch lidech stojí, si myslím, to, že ty jazyky se udrží na těle těch silných, rozšafných lidech, který ty národy vlastně drží a jsou schopní obrátit kolo dějin sami ze sebe, ze své vlastní síly. A toho já si strašně vážím. To znamená, že já jsem v zásadě, předtím, než jsem Jana potkal, tak jsem si říkal, že to jde s tou irštinou z kopce. A teďka mám pocit, že když tam budou 3-4 lidi jako on, tak to možná půjde úplně opačným směrem. Ale chtěl bych se od toho odpíchnout teda ještě k jiné příhodě. Je to teda asi tak 20 let

0: prostřed luteranismu, tak tam to je skutečně pravda. Tam ten národní život se točí kolem faráře, který je dohlížitelem školky, dohlížitelem školy, nedá svým farníkům uniknout a v jedné generaci se ztratit v němčině. To znamená, zajímalo by mě, nakolik je pravda, že, protože jsme tady v katolickém rádiu, nakolik je ta katolická církev dnešní identitou?
1: A contemporary identity, more longer term, you know, if you think in terms of language, the life of...
2: Takže v tom moderním slova smyslu nebo v moderní perspektivě se dá říct, že ta náboženská identita hraje významnou roli, ale historicky vzato, co se týče toho života, toho jazyka, tak ne. Protože vlastně žádný útlak ten jazyk nemůže vlastně nikdy zabít, protože jazyk je nástroj, který umožňuje vyjadřovat nějaké naše prožívání, formuje nás, umožňuje nám vidět, cítit a podobně, a pod tím útlakem se může stávat i to, že právě tyhle aspekty posilují, že vlastně se stávají silnější. A jazyk sám vlastně potom k tomu jakoby motivuje a řekl bych, že je to velmi silný nástroj nějaké samostatnosti nebo autonomie v tom našem lidství. Umožňuje nám žít, prožívat nebo naopak mít odstup od toho našeho prožívání. A tohle, co jsem říkal, vlastně není v žádné opozici k přírodě, k Bohu ani k myšlence stvoření. Řekl bych, že ten jazyk nás spojuje s realitou, nějaký utváří, nějak nás v té realitě vlastně ukotvuje. A to znamená, že ten jazyk nikdy nemůže reálně zemřít. Samozřejmě, pokud se podíváme například Irska třeba, tak sociologicky nebo socioekonomicky podle nějakých určitých kritérií, ano, ten jazyk zmizel, neudržel se na nějakou dobu, ale vlastně se to nakonec nevyvíjelo úplně tak, jak bylo předvídáno. Já bych rád zmínil vlastně dva autory. Jedním z nich je Martin O. Hajčan a je to autor knihy Hřbitovní hlína, neboli v originále Kajena Kilia. A druhý z nich je Dylan Thomas, což je vlastně velský básník. Já bych chtěl zmínit to, právě tu konkrétně tu Hřbitovní hlínu, ta byla přeložena do češtiny výborným způsobem. Myslím, že překladatelem je jeden vysokoškolský profesor. A to sdělení té knihy nebo to poselství je takové, že i ti, co zemřeli, v sobě ten jazyk pořád mají a že vlastně protože ta kniha povídá o tom, jak oni si stále povídají ještě na tom hřbitově, vlastně z hrobu do hrobu, a to je prostě takový poslední vlastně nádech a potom výdech a poslední projev, který ještě ti lidé v tom jazyce vlastně vydají. A řekl bych ještě, že ta kniha je teda velmi taková humorná, ale že zároveň ti lidé si předávají nebo hovoří stejným způsobem jako za života, o tom každodenním životě a tak dále. A já bych řekla, že tohle je velmi vlastně něco, co je hluboce ukotveno zase v té keltské podstatě. Ještě bych řekl to, že vlastně já jsem zjistil, že lze žít skutečně v harmonii i s tím, co bylo, s těmi, kdo zemřeli, že to vlastně není nějak jakoby složité. Já jsem se přestěhovala do toho západního Irska, tam žije komunita, která běžně mluví gaelsky a nežije mainstreamovým způsobem života, ale taky od něj není izolovaná, nestratila s ním kontakt. A já myslím, že tohle je velmi zajímavé pro mladé lidi, že mohou zjistit, že to skutečně jde, že můžou žít v městském prostředí, které ale není toxické, kde můžou žít ten svůj běžný každodenní život, a že vlastně tenhle způsob života je funkční a je to vlastně velmi, bylo by to velmi hezké, kdyby i ostatní menšiny k tomu poznání dospěly, nebo kdyby se jim to podařilo nějak vlastně sdělit nebo nakomunikovat, řekněme, že vlastně lze velmi dobře propojit ten vnitřní život i s tím komunitním.

0: Ian Joyce, bojovník za irský jazyk, to je téma našeho dnešního pořadu. Jmenovaný je hostem ve studiu společně s publicistou Tomášem Kolocem a tlumočnicí Marií Přibylovou. Mě napadá otázka, co vás vedlo k tomu, aby se přestěhoval z Dublinu na venkov, na západ Irska.
1: I suppose I remember when I was a young adult we were talking about.
2: Bylo to myslím tak, že nebo začalo to myslím v době, kdy jsem byl, řekněme, čerstvě dospělý a prožíval jsem takové období úzkosti, neustálého strachu. Občas se stalo, že mě třeba táta nemohl dostat z postele, kde jsem ležel třeba i v botách, jenom jsem prostě ležel a hrozně jsem se bál toho, že přijde nějaký nějaký nukleární holokaust, nějaká apokalypsa. Myslím, že jsem byl i docela vlastně odpojený od svých vrstevníků. A co mi dalo ten impuls, byly možná vzpomínky na dětství, kdy jsem právě měl zážitky z té konkrétní krajiny, kde bylo moře, hory. Hodně jsem si vzpomínal na různá vyprávění od starších lidí, protože já i jako malý jsem hrozně rád byl právě se staršími lidmi, kteří právě mluvili gaelsky. Pojil se mi s tím obrovský klid, oni žili vlastně úplně jiným tempem života nebo jiným způsobem života než moje rodina, moji přátelé a tak dále. Bylo takové uvolněné, měli o mě zájem, ne nějaký samozřejmě obsesivní, ale mluvili se mnou, procházeli se mnou, byli to takový solidní lidé a mělo to, myslím, na mě velký vliv. A já jsem hledal prostě něco v životě, hledal jsem i takové spojení s místem. Na ilustraci toho jsem přinesl tady zase svoji knihu básní a obrazů. Je to kniha, kde vidíte na titulní straně horu, která se jmenuje Erigal, kterou já vídám každý den z okna. Já ji maluju, píšu o ní. A je to pro mě taková trošku posvátná hora, něco jako je Fujiyama nebo Kilimanjaro nebo Athos. A vlastně já jsem byl v Arménii, kde jsem prováděl takovou performanci nebo takovou výstavu. Nazval jsem to vlastně sňatek mezi Erigalem a Araratem. A myslím, že to místo je velmi důležité. A to místo hluboce souvisí i s jazykem. Já jsem tehdy cítil velkou potřebu udělat něco se svým životem, uniknout z toho mainstreamu, protože lidé vlastně žili nějakým jiným způsobem života. Já jsem prostě chtěl jiný jakoby vzorec života. Potřeboval jsem nějaký pocit bezpečí, přináležitosti, vazby k místu. A ta cesta byla někdy obtížná, protože jsem na ní byl docela sám. Byl jsem někdy trošku izolovaný, ale prostě šel jsem pořád dál a dál a zjistil jsem najednou, že se nacházím v tom jazyce, ne mimo něj, ale v něm. A je to něco, co je mi velmi drahé, vlastně vůči čemu chovám velmi hluboké a silné pocity. Je to skutečně můj mateřský jazyk, ne reálně, ale prostě v mojí hlavě to tak je. A myslím, že jsem měl obrovské štěstí, že se mi podařilo takhle ten svůj život proměnit a že skutečně to, jak žiju, je reálné, že se to stalo skutečností.

0: O Irech a jejich jazyku se bavíme s irským multižánrovým umělcem Ianem Joycem z Dublinu, publicistou Tomášem Kolocem a tlumočí nám paní Marie Přibilová.
1: Já jsem záměrně v tom výčtu irských autorů, který známe, protože psali anglicky, nezmínil Jamese Joyce, a to samozřejmě z toho důvodu, že se prostě nevyhneme otázce, i když vím, Jene, že to není tvoje oblíbená otázka, protože prostě padá vždycky zákonitě. Jak teda blízce jste příbuzní s tím velkým Jamesem Joycem, se kterým, jak jsem pochopil, máte stejný rod?
2: The name Joyce itself is quite a common name.
3: Tak já bych řekl v první řadě to, že Joyce je vlastně hodně obvyklé jméno. Na dvou místech v Irsku, jednak v západním Irsku, je to místo, kterému se, nebo taková oblast, která se dokonce říká Joyce Country, je to blízko, nebo v oblasti Connemara, což je na západ od Galway. A vlastně pochází to, nebo to jméno rodiny mého otce vlastně pochází odtamtud. Druhou takovou oblastí je Kilkenny a já si myslím, že vlastně to jméno samo o sobě má anglonormandský původ, že tam docházelo k nějaké migraci do Irska někdy ve 14. století, že původně to bylo Joie, tedy francouzským způsobem psáno a prostě se to přetransformovalo na Joyce. Ale irsky se to čte jinak, čte se to různě, čte se to Shoy, Shoyge, Machshoy. A když mě ve škole vyvolávali jako malého, tak mě nevolali jako Iana Joyce, ale právě tím irským způsobem Sean O'Shoyge. A zase vlastně je to ukázka toho, že my v tom Irsku máme dvě identity a máme dva jazyky a třeba i ta dvě jména. Takže já se jmenuji Sean Patrick O'Shoyge a nebo tedy Ian Patrick Joyce. A co se týče té spřízněnosti s Jamesem Joycem, tak já vám to vysvětlím na takové poměrně komické příhodě. Bratranec mého dědečka se jmenoval John Joyce, moc o něm nevíme, víme to, že zahynul v první světové válce. Ono vlastně tohle je taková rodinná historie, která se trošku zametá pod koberec, protože to právě muselo znamenat, že bojoval v britské armádě, tedy v nějaké irské brigádě. Ten měl vlastně bratra jménem John S. Joyce. Já jsem ještě měl strýce, což byl vlastně mladší bratr mého otce jménem John S. Joyce také. A on po válce hodně cestoval, byl to novinář, psal pro Irish Times a vlastně tady psal takové reportáže z cest. Byl velmi katolicky zaměřený, takže navštěvoval různá taková svatá místa. A jednou se vracel z jedné takové cesty a vlastně uvízl v Terstu v té zóně B, vlastně po druhé světové válce, což byla zóna ruského vlivu, zóna A byla zóna vlivu spojenců a byla tam prostě hranice, přes kterou nemohl, takže se tam někde zasekl. No a našel tam nějakou telefonní budku, za které si chtěl zavolat, našel tam telefonní seznam a začal tam hledat svoje vlastní jméno a skutečně ho tam našel tam jméno John S. Joyce, tak to číslo vytočil, zavolal tam, ozval se mu muž, který mluvil s dublinským přízvukem, on se mu ohlásil, vysvětlil mu tady, co potřebuje. A ten člověk byl velmi ochotný, tak si prostě povídali. A ukázalo se, že ten člověk je bratrem Jamese Joyce, spisovatele, že se jmenuje John Stanislaus Joyce. Nějak mu pomohl, on s ním pak zůstal v kontaktu, jel k němu na návštěvu, zůstal u něj nějakou dobu a právě u něj si všiml rodinného erbu na zdi a povídal mu, ale to není vaše, to je naše, to je náš erb. Takže tím se vlastně ukázalo, jak to s tou spřízněností je. Myslím si, že to je taková docela komická historka, já jsem to i zpracoval, napsal jsem o ní takovou divadelní hru, která se celá odehrává vlastně v telefonní budce a doufám, že to ještě nějak rozpracuju, ty dialogy a podobně.

0: Myslím si, že jsem porozuměl tomu příběhu o těch lidech, co sedí na tom hřbitově a baví se. Jednak mi to připomíná to naše městečko Thorntona Wildera, ale zřejmě ty hry jsou rozdílné, to není důležité. Důležité je, že asi zřejmě ty jazyky skutečně fungují jako určité duchovní entity, nezávisle na tom, jestli kolik těch mluvčí jich ještě je, protože vzpomínám si, když jsem sám byl shodou okolností ve Walesu jako au pair, tak jsem si vzpomněl na Jiřího Voskovce, který byl větší polovičku svého života v emigraci a mimochodem měl taky irskou americkou manželku a ten vlastně říkal, že domov jsme ztratili, my, exulanti, emigranti, ale my máme jazyk. A jazyk je něco, co se dá vozit sebou. To je domov, který se dá vozit sebou. Takže já jsem si do toho Walesu se svým strašlivým stezkem po domově přivez sebou tehdy 5 videokazet, na kterých bylo 10 filmů a každý večer jsem si jeden z nich, klasický, hluboký český film, pouštěl a to mě tam jediný drželo při životě. Přesně tímhletím způsobem, že když ten jazyk mám sebou, takže že vlastně můžu být ve styku s tou svojí zemí a že vlastně po ní chodím, protože vlast může být to, že člověk je denně ve styku se svojí kulturou. A když se mamíme o těch, co odcházejí, že vlastně ty jazyky odcházejí fyzicky, že vlastně existuje třeba jazyk manžuština, který je v dnešní Číně, a existuje 10 milionů manžů, který se hlásí k tomu manžuskému národu a je zřejmě jenom 5 nebo 10 z nich už starých, který mluví tím původním manžuským jazykem, který velmi brzo teda musí vymřít, ale zároveň já velmi silně cítím to, co říkal Jen, že vlastně vymřít nemůže, protože to je součástí mojí víry, zřejmě to není součástí katechismu, že se vlastně posunuje do jiné reality, do toho dalšího světa, o kterém mluví i Bible, i Ježíšovo slovo evangelium. A já jsem se velmi často trápil, že odcházejí ty nejlepší lidi. Dneska jsme několikrát mluvili o parašutistech a o lidech, kteří tady položili život za tenhle ten národ. Často si každý z nás řekne, jak to, že ty nejlepší nám odcházejí a kdo nám zůstává, že jo. Člověk někdy propadá smutku, že vlastně ty nejlepší lidi kolem něj odešli a umělci a ty, kteří ho drželi. A pak jsem si vlastně uvědomil, ale teď přece musí být místo, kam oni odcházejí a kde mají možná, přece tomu věříme jako křesťani, větší moc, než měli ještě tady. To znamená, to je vlastně pozitivní na tom uvědomit si, že oni se koncentrují v nějakém světě, kde mají větší třeba moc nám pomoct, nežli měli tady. Otázka je, jak my jim můžeme pomoct v tom, tady s našimi chabými silami. A když teda slyším Jana, tak si uvědomuju, že naše síly vůbec nejsou chabé a že, jak jsem říkal, že existují lidi, jako je Jan nebo Isaac Bashevis Singer, jeden takový člověk může velmi dlouho hájit jazyk jako Don Quixote a kulturu a udělat toho spoustu. Rád bych zmínil třeba toho Jiřího Králíka právě, který si vymyslel ten projekt kulturní dědictví UNESCO a v podstatě sám z trocha blázny, jako jsme třeba tady my, dělá neskutečné věci s minimem prostředků a tak dále. A proto bych chtěl, aby jen tu svoji obrovskou energii a to, že vlastně bere z nitra, já když vedle něj sedím, tak se spontánně uklidňuju, aby nám ještě jednou poskytl tu sílu stělesněnou a aby nám zaspíval písničku, kterou jsme slyšeli už dneska ráno, ve kterým je vlastně zakletý do jisté míry ten národní život Irů.
1: Pojin ein mit dem Kakaula, Pojin ein mit is fehlen mir an. Pojin ein mit dem Kakaula, Pojin ein mit is fehlen.

0: Jaké byly, pane Joyce, vaše dojmy z návštěvy naší republiky?
1: So my experience of coming here is very unique for me.
2: Pro mě je to velmi unikátní zážitek. Já když jsem přijel do České republiky, tak jsem se tu okamžitě cítil jako doma a vůbec ne jako cizinec. Já často cestuju poměrně daleko a zažil jsem pocity outsiderství, že na to místo nepatřím, že se nezvládnu naučit ten jazyk. I vlastně ve svém působení uměleckém jsem to zažil, když jsem v Německu třeba pobýval vlastně na rezidenčním uměleckém pobytu a i na jiných místech na světě. Ten pocit toho, že člověk tam nepatří, je velmi zajímavý, ale musím říct, že právě v České republice jsem ho necítil. Já jsem tady krátce, ta moje návštěva je krátká, ale není to poprvé, co tu jsem. Každopádně, jakmile jsem sem přijel, cítil jsem se tady jako doma. Možná díky tomu festivalu, kvůli kterému jsem přijel, díky tomu tématu, a to především vlastně díky tomu tématu, které vlastně ukazuje, jak vlastně se můžeme vzájemně propojovat, nebo jak vzniká propojení mezi námi vlastně díky tomu vzájemnému prožívání těch našich jazyků. A vlastně ty naše jazyky jsou to, co umožňuje takovýhle dialog mezi námi, který vedeme tady a budeme v něm pokračovat. Takže tohle jsem chtěl říct.

0: A teď nám pan Jan zarecituje modlitbu Zdravas Maria v irštině.
1: Sé do vaha a wire a ta lán do grásta, ta an tír na lát, Ispania he hú, idr mra, agus Ispania ha tara, do vrinja ísa. A níf wire a wahir dé, gwi aring na paki, a nish agus úr ar máis. Amen.
0: Thank you very much for your kind visit and interesting interview.
2: Thank you for welcoming us to the station. It was really a great pleasure. Thank you very, very much, Martin.
0: Končí pořad Na stole je téma ze studia Hradec Králové. Pořad jsme věnovali Irům a jejich jazyku. Našimi hosty byli irský umělec Ian Joyce, publicista Tomáš Koloc a tlumočnice Marie Přibylová. A s vámi se loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

Květy tiše v klíně leží, věnce nepřibývá. A jenom vítr lehce věje do ucha jí píseň pěje, polo sedí v zamyšlení, u okna si ho ví.

Vlasy češe plát, kupětu někam nese mě, chce šumí, mladé listí v nedalekém křoví. Daleký zemřet očima, všechno v kouzlo změní.

V 1 hodinu ráno vás na Proglasu zveme k poslechu komorní hudby. Nejprve vám nabízíme flétnový kvartet číslo 4 D dur od Joaquína Rossiniho. Solo na flétnu zahráje Orel Nicole, doprovodí německé smyčcové trio.

Slyšeli jste flétnový kvartet číslo 4 D-dur od Joaquina Rossiniho. Solo na flétnu zahrála Orel Nicole, doprovodilo ji německé smyčcové trio. Následuje Motýlek opus 2 od Roberta Schumana. Skladbu zahraje Andrej Gavrilov na klavír.

Slyšeli jste skladbu Motýlek opus 2 od Roberta Schumanna, kterou na klavír zahrál Andrej Gavrilov. Následuje sonáta pro violončelo a klavír a mol opus 36 od Edvarda Hagerupa Griega. Skladbu zahrají Michal Kaňka na violončelo a Jaromír Klepáč na klavír.

Právě dohrála poslední skladba dnešní komorní hudby. Slyšeli jste sonátu pro violončelo a klavír A-moll opus 36 od Edvarda Hagerupa Grieg. Skladbu zahráli Michal Kaňka na violončelo a Jaromír Klepáč na klavír.

Dobrý den, Petr Hůš vás zdraví v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. My máme velkou rodinu a tu nejmenší holčičku máme v pěstounské péči. To znamená, že se musíme s manželkou také pravidelně vzdělávat. Nedávno jsme byli na víkendu, kde potkáme spoustu dalších pěstounů. Jsou to lidi, kteří jsou třeba bezdětní a veznou si do pěstounské péče děti. Pak jsou tam klasičtí pěstouni, kteří třeba mají svoje děti a veznou si jiné děti. A pak jsou tam příbuzenčtí pěstouni a to je třeba babička s dědečkem, kteří vychovávají svoje vnoučata. A všichni mají povinnost se vzdělávat. Přijít na nějaký jednodenní nebo víkendový kurz. Musí si vzít dovolenou, celou dobu tam sedí, musí si to zaplatit a teď se tam tak nějak vrtáme v sobě, v tom životě, v těch těžkých situacích a mám pocit, že spoustu lidí v té naší skupině to dříve